třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomáhá.

jeden rok a nebo už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitomcema nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Až si zítra ráno řeknu zase jednou provždy dost.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá. Kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů? A naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
2: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně s zeleným ostrůvkem uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
3: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
2: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
3: No, borůvka. Borůvkou myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jedna, která ty naše lesní borůvky, ale blízce příbuzná je třeba klikva, brusinka, vlochyně, anebo právě ty kanadské borůvky, což je botanicky brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum. Jako borůvky se prodává celá řada drobného ovoce. Možná znáte indiánské borůvky, což je muchovník z čeledi růžovitých, takže ten s pravými borůvkami nemá nic společného. Stejně tak oblíbené kamčatské borůvky jsou plody zimolezu.
2: Pojďme si říct, co jsou pro ně ideální podmínky.
3: Tak borůvky, stejně jako ostatní vřesovcovité rostliny, jsou výrazně kyselomilné, takže pokud je chcete pěstovat, nejlepším substrátem je čistá rašelina. Taková zajímavost je, že třeba lesní borůvky se v zahradě pěstovat prakticky nedají. Oni jsou tak silně závislé na mykoríze, ale na celém spektru lesních mikroorganismů a několika desítkách druzích hub, takže pokud je přesadíte do zahrady, tak prostě tam nepřežijí. Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultivary, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy. Vyžadují dostatek vláhy, ono, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstálá měkká dešťová voda. A ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout a ideálně přímé sluníčko.
2: Kdo opiluje borůvku?
3: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pil vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
2: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
3: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené, opadané ovoce, nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilií a ochránit je tak.
1: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady a tip.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos s dýněmi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstují dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Stává se to u těch tykví, cuket, já nevím, všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho dostal, aby viděl ty žluté květy.
3: A občas tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nebo se ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost v prostředí, není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven, mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytvářejí až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
1: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vnatkou, jinak vnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání takovým voskovým obalem, takže jeho likvidace je taková obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte na nějaké rostlině, tak jdejte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko, tak já nevím, jestli ty orchide třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidy vezmete, jestli máte tu možnost dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín. A jestli třeba ta orchide jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak ji dejte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálilo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jarovou vodou, častější sprchování, protože to ta vlnatka taky nemá ráda. Takže tímto můžete poměrně pomoct. A nebo se potom dá bojovat systematicky. Existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, které vy zapícháte do toho květináče a ten pesticid, ta účinná látka, skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá jako šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete a vás tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozstnulíte někam do karantény, udělíte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchideji koupit novou, tak to zkuste zvážit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření. Je možné včelám v takovém počasí pomoci? O tom, že pomoc může být i přirozená přírodní, se přesvědčila naše hobby redaktorka Irena Šarounová na návštěvě u včelaře na Vysočině.
2: Se včelařem Pavlem Moravcem jdu do jeho včelího království. Já jsem od vás dostala ten krásný včelařský klobouk. Můžu si ho nadat?
3: Zatím nemusíte. Jsme v obci Vilémov u Humpolce vedle lesa.
2: Kolik máte včelstev, úlů?
3: Produkčních včelstev, z kterých něco málo odebírám, mám 8 a v průběhu roku vytvářím kolem 5 až 10 oddělků, které rozdám zpravidla kamarádům.
2: Jste takový včelař pohodář.
3: Vydělávám si truhlařinou a včely jsou opravdu koníček.
2: Takže i úly jsou vaše práce?
3: Všechno, co uvidíte na včelnici, tak je moje práce.
2: U vás by se člověk mohl naučit nejen včelařit, ale i zacházet s vodou. Vy tady máte zelenou trávu.
3: Já se snažím být nejenom včelař, ale když se podíváte, tak není všude stejně posekáno, takže vlastně celý rok tady něco kvete. Najdete tady všeho chuť od bylin až po nějaké orchideje.
2: Teď už jsme možná u toho tématu, o kterém si dnes budeme povídat, jak vytvořit včelám prostředí, aby se jim u nás líbilo.
3: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelařské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
2: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
3: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
2: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
3: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, který je sláma, dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu a berou si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teď ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
2: Jak se vybere klidná včela?
3: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyly agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
2: Můžeme ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česnok k těm včelkám a oni kolem mě procházejí. Letošní rok je opravdu suchý. Nevím, jestli vadí, nevadí, když jim tady 40 teploty pečou do úlu.
3: Ty úly jsou nutně zaizolované, ne proto, aby jim v zimě bylo teplo, ale proto, aby jim v létě nebyl hic.
2: Čím izolujete?
3: Je to přírodní izolace. Jediné, co vlastně na tom úle není vyloženě přírodního charakteru, tak je venkovní plášť. To je vodovzdorná překližka.
2: Co je to ta přírodní izolace?
3: Konopí.
2: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
3: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
2: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
3: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyseliny šťavelové a glycerinu.
2: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
3: To je moje krédo.
1: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkci perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě. Pakliže je tvrdší, je ho tam víc. Nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku, pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, nebudeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru, něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil. Tak, vyhovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně po tom octu, to už jde líp. Rukou, ručně, nechtem. Octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor. Krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideal.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: Pohádkářský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak, anebo je mokro, anebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2 hodiny a 5 minut ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. V roce 2024 se vyhlašoval 650. ročník ankety. Jaký byl ten rok? 19. ledna byla spuštěna mobilní aplikace e-doklady. 2. února byl se zpožděním spuštěn digitální přihlášení.

Tenistka Barbora Krejčíková stala čtvrtou českou wimbledonskou vítězkou ve dvouhře. 13. září zasáhla Česko ničivá povodeň způsobená tlakovou níží Boris. 20. až 21. září proběhly u nás krajské a senátní volby. 26. října přestaly české aerolinie provozovat vlastní lety. 28. listopadu byl slavnostně otevřen Schwarzenberský most s rozpětím 156 metrů, což je největší železobetonový obloukový most v Česku. A 17. prosince proběhlo otevření dálnice D4. Mezi největší hity roku 2024 na celém světě patřila píseň, kterou naspíval Benson Boone, a je to tahleta.

0: Už po třetí pořádala anketu Český slavík televize Nova. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 56. ročníku ankety popularity, který se konal 29. listopadu 2024 ve fóru Karlín Praha, byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Začneme kategorií zpěvák. Poprvé v historii jsou v první 50 tito interpreti Tom Artway a Martin Hranáč. Teprve po třetí v historii je mezi desítkou nejpopulárnějších Michal Hrůza a je desátý. Miraj Navrátil skončil devátý, po 22. je v první desítce Michal David a v roce 2024 je na 8. pozici. Pokáč už má i stříbrného slavíka, kterého mu fanoušci přihráli v ročníku 2021 a tentokrát je to 7. příčka.
1: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to, jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení.

0: víno. Jméno Ben Kristoval je poprvé ve výsledcích ankety Český slavík za rok 2011. A v roce 2024 si Ben sáhl na nejlepší umístění v dosavadní historii a je šestý. Richard Krajčo je po 15. v první desítce a je pátý. Na čtvrtou příčku se postavil zlatý slavík roku 2012 Tomáš Klus a zpívá se Simou Magušinovou.
1: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřenou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Bronzového slavíka roku 2024 má Václav Neud Bárta a je to za prvé největší úspěch v jeho dosavadním působení v anketě a za druhé jeho vůbec první slavík. Vojtěch Dyk je po třetí za sebou stříbrným slavíkem a Marek Ztracený po čtvrté za sebou zlatým slavíkem. Je to zápis do historie, to se nikomu mezi zpěváky kromě Karla Gotta nepodařilo.

Během přímého přenosu byli představeni ti, kteří byli nominováni v kategorii Trinity Bank objev roku. Byli to zpěvačka Pam Rabbit, skupina Brixton a zpěvák Sofian Mejmej. A právě on se stal vítězem této kategorie, je tedy objevem roku 2024. Po třetí v historii se vyhlašovala kategorie Síň slávy a vstoupila do ní zpěvačka Marta Kubišová. Každý z nás má na ní jinou vzpomínku, někdo třeba pamatuje její začátky, někdo ji objevil nedávno. Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Dětství prožívala v Městci Králové a v Poděbradech, kde začátkem 60. let začala zpívat s lázeňským orchestrem. Pak už to šlo rychle, Pardubické divadlo Stop, Plzeňská Alfa, první nahrávky ve studiu, desítky hitů a v roce 1964 Pražské divadlo Rokoko, kde také později vznikla populární skupina Golden Kids. V letech 1966, 68 a 69 vyhrála anketu Zlatý slavík a i v ročníku 1970 byla nejpopulárnější zpěvačkou Československa, ale k předání ocenění tenkrát už nedošlo. Přišel zákaz zpívání. V listopadu 1989 se konal její triumfální balkonový návrat a Modlitba pro Martu se stala hitem našeho století. Mezi největší hity její kariéry patří i písnička Depeše. Hey,

0: kategorii hip-hop a rap se na bronzové příčce umístil Viktor Sheen, stříbro získali Atmo Music a první místo obsadil stejně jako v ročníku 2023 Kalin.
1: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám, hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A teď nejpopulárnější skupiny roku 2024. Poprvé je mezi 50 nejpopulárnějších skupin naší republiky Aleš Brichta Projekt a dále Benjis, DYK, Million Plus a Panoptiko. A teď první desítka kapel. Na 10. místě je skupina, která má 6 zlatých slavíků a navíc je její název v anketě od roku 1977. Je to Olympic. Poprvé v historii jsou tu, a to na 9. příčce, 4 tenoři. Útí.

Skupina Dimitrije osmá, sedmou pozici obhájil z roku 2023 Čechomor, šestý je potřetí za sebou Divokej Bill, pátý potřetí za sebou Jelen a na čtvrtém místě je Krištof. V roce 2024 skompletovala skupina Miraj sadu slavíků a k jednomu zlatému za rok 2021 a dvěma stříbrným z následujících dvou let přišel v roce 2024 i bronzový slavík.

Na stupně vítězů kategorie skupina se v roce 2024 vrací po třech absencích Činasky a je to stříbrný slavík a zlatého slavíka dostává po 15. v historii Kabát.

Jako vždy se během slavnostního gala večera vzpomínalo na ty, kteří odešli do slavičího nebe, a mezi nimi byl i Josef Laufer.

každých cizích látek stát.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Nejpopulárnější zpěvačky roku 2024. Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších se jmenují Aiko a Lucie Bikárová. V roce 2024 přišlo do ankety Český slavík 1 613 462 hlasů, což je přibližně stejně jako rok předtím. V první desíce nejpopulárnějších zpěvaček toho ročníku je i jedno nové jméno, které vám prozradím za chvíli, a hned na 10. místě je Leny. 9. je Daša a mimochodem její jméno bylo poprvé ve statistikách ankety popularity v roce 2002 a teď jsme právě u toho nového jména. Poprvé je zde na 8. pozici Kateřina Marie Tichá a je to i velký skok nahoru, rok předtím byla 21.

Na sedmé příčce je loňská debutantka mezi deseti nejpopulárnějšími zpěvačkami u nás, Tereza Mašková. Lucie Vondráčková je šestá.

Ještě pro úplnost, Lucie Vondráčková je po 16. v první desítce. Po 21. je tu Anna K. a za rok 2024 je pátou nejpopulárnější interpretkou. Čtvrtá je Eva Burešová, bronzového slavíka obhájila z roku 2023 Monika Absolonová a stříbrného Lucie Bílá. Je to její pátý stříbrný slavík v kariéře.

0: Toyota.
1: Po třetí v historii si z pódia pro ty nejpopulárnější odnáší Eva Farna Zlatého slavíka. A to znamená, že už má 8 bronzových, 2 stříbrné a 3 zlaté slavíky, což jí řadí mezi nejpopulárnější zpěvačky historie naší populární hudby. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hodně štěstí.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Silničáři narovnají rizikový úsek silnice 43 u Černé hory. S chladnějším počasím hrozí respirační nemoci, lidé by podle lékařů měli zvážit očkování. Na okraji Brna začíná setkání kovářů Obřanský obr a bude převážně skoro jasno nebo polojasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Začaly úpravy frekventované silnice 43 u Černé hory na Blanensku. Stávající klikatá trasa se přesune o kus dál a bude rovnější a bezpečnější. Ve stoupání směrem na Brno vzniknou dva pruhy. Práce na zakázce za 250 milionů korun potrvají 11 měsíců. Pak chystá ředitelství silnic a dálnic další úpravy, potvrzuje jeho ředitel Radek Mátl.
2: A to hnedka na jaře bude navazovat teda i stoupací pruh Závist a případně potom i další úseky, které chceme odstranit, protože skutečně dneska silnice 1.63 svojí intenzitou a svým charakterem vůbec neodpovídá silnici první třídy a způsobuje velké potíže.
0: Sezóna respiračních nemocí se blíží. Lidé by tak podle lékařů měli zvážit očkování proti chřipce nebo covidu. Zdravotní komplikace hrozí hlavně seniorům. Loni se jich ale třeba proti chřipce nechala podle ministerstva zdravotnictví očkovat jen čtvrtina. Do Česka už dorazila posílená vakcína proti chřipce pro seniory. Seniori by ale podle lékařky Zuzany Blechové z Pražské Bulovky měli zvážit také očkování proti pneumokokovým infekcím. Obě tato očkování hradí lidem od 65 let zdravotní pojišťovny. Dnes a zítra se můžou dobrovolníci zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět. Budou při ní čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Akci pořádá Český svaz ochránců přírody. 6 uměleckých kovářů z Jižní Moravy můžou lidé tento víkend sledovat při práci na jejich setkání Obřanský obr. 16. ročník akce se koná tradičně na Hamerském mlýně na cyklostezce z brněnských Obřan do Bílovic nad Svitavou. Návštěvníci se podívají také do kovářského skanzenu a na rozpracované vodní kolo. Co budou kováři na místě vyrábět, říká jeden z pořadatelů Daniel Hlobil.
3: Budeme kovat buď na slunečních hodinách, které jsou rozdělané z minulého roku ještě, a nebo taky dodělat lavičku, která tady bude někde v okolí mlýna. Stejně jako sluneční hodiny, ty budou teda i v širším okolí mlýna. Sport.
0: Tenista Jiří Lehečka srovnal stav Davis Cupového utkání mezi Českem a Spojenými státy na 1-1 na zápasy. Po úvodní prohře Jakuba Menšíka s Tienem přehrál Lehečka americkou jedničku Sheltona 2x6-4. Zápas bude pokračovat dnes odpoledne, ve 14 hodin začne souboj deblistů.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude většinou skoro jasno nebo polojasno, jen chvílemi i oblačno, ale převážně průsvitnou oblačností. Teď ráno se mohou vyskytovat lokální mlhy. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, místy mírný, jihozápadní až jižní. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, přes den dobré nebo velmi dobré, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Ve slabém provozu sobotního rána se po silnicích na jihu Moravy jezdí bez významnějších komplikací, a tedy i bez nehod. Ať to vydrží, přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, od mikrofonu vás krátce po 5. hodině zdraví Alena Přikrylová a na vlnách Českého rozhlasu Brno s vámi zůstanu až do 9. hodiny. Během sobotního rána v reportážích navštívíme pár zajímavých míst. Krátce po půl zamíříme do Prostějova, kde pomalu finišuje stěhování vybavení tamní hvězdárny. Budova totiž půjde po vyklizení k zemi a na jejím místě vznikne nová s planetáriem. A krátce před celou se vydáme i na kontrolu komínů před blížící se to topnou sezónou. O víkendu nesmí chybět ani jazyková dílnička Jiřího Trachtulce, ale ještě předtím se podíváme na počasí a na zajímavá výročí spojená s dnešním datem 19. září. Dnes má svátek Zita, jméno nevyjasněného původu, ovšem pozitivně laděné. Mohli bychom si je vykládat jako mladé děvče, štěstí nebo úspěch. Jméno se překládá také z baskyčtiny, kde Zita znamená svatá. Tak pokud nějakou dámu nebo dívku tohoto jména znáte, nezapomeňte popřát. Po ránu vám také posíláme pohodovou hudbu, písničky, které nestárnou. A hned v úvodu nám zaspívá Petr Kolář. Krásný den.
1: Český rozhlas Brno.

krásný malovaný džbánku nás na vlnách Českého rozhlasu Brno probouzí Helena Vondráčková. Máme 12 minut po 5. hodině raní, sobotu s datem 19. září roku 2026. V roce 1812 zemřel ve Frankfurtu nad Mohanem zakladatel světoznámé bankéřské dynastie Mayer Amschel Rothschild. Jeho rodina se během historie podílela na řadě fenomenálních finančních transakcí. Své impérium Rothschildové brzy rozšířili i za hranice Německa a neodolala jim ani Amerika. Před 145 lety zemřel podnikatel a politik německé národnosti Karl Hartmut. Někteří ředitel nebo někdejší ředitel českobudějovické firmy Kohinor Hartmut jako fabrikant předběhl svou dobu. Pro své dělníky založil totiž vlastní podnikovou nemocenskou pokladnu. Ani blízkost těla nemůže zblížit vzdálená srdce. To jsou slova nejznámějšího finského spisovatele, novináře a překladatele Miki Valtariho. Narodil se přesně před 118 lety. Jeho díla byla přeložena do více než 30 jazyků a jeho nejslavnějším dílem je román Egypťan Sinuhet. 101. narozeniny by dnes oslavil herec Jan Skopeček. Oplýval komediálním talentem. Postavu otce Pantůčka si zahrál v legendárním seriálu Tři chlapy v chalupě. A objevil se například i v pohádkách Z čerty nejsou žerty nebo Dešťová víla. 79. narozeniny by dnes oslavil František Nedvěd, český zpěvák a kytarista, který patřil mezi výrazné osobnosti české country, folku a trumpské písně. No a my si jeho píseň můžeme poslechnout krátce po půl osmé. 77. narozeniny dnes oslaví slavná anglická modelka Twiggy. Vlastním jménem Leslie Hornbyová se ve světě modelinku objevila v 60. letech 20. století, tedy v době, kdy svět stále ještě objevoval plné křivky typu Marilyn Monroe. I přesto se drobné útlé dívce s chlapeckým tělem a nakrátko ostříhanými vlasy podařilo nastolit nový ideál krásy. Stala se tak první supermodelkou na světě. A před 4 lety se v Londýně uskutečnil pohřeb nejdéle vládnoucí britské panovnice Alžběty II. Posloucháte Český rozhlas Brno a hraje nám skupina Elán. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Dobré ráno, máme 5 hodin a 18 minut, je tu chvíle na počasí. Během dne se nám, nebo pro vás, i po ránu sledujeme teploty, které se pohybují mezi 9 až 14 stupně. Nejchladněji je v Pohřelicích, Diákovicích nebo Kobylí a naopak nejtepleji v Brně, Žabovřeskách, Tuřanech nebo ve Ždánicích. V centru Brna máme jasno a 11 stupňů. Dnes očekávejte většinou slunečno, ráno možnosti mlhy. Převažovat bude skoro jasno nebo polojasno, jen chvílemi i oblačno, ale převážně svitnou oblačností. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 22 až 25 stupňů Celsia. Vár bude slabý, během dne místy mírný jihozápadní až jižní vítr v rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, přes den dobré nebo velmi dobré a biozátěž je na jedničce, tedy mírná. No a sluníčko nám dnes vychází v 6 hodin a 35 minut a zapadá minutu po 19. hodině. Dobré ráno.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Úterní dopolední vysílání 22. září po 11. hodině bude o futsalu. Ve studiu přivítám výraznou posilu klubu Hellas Brno Radima Zárubu. Přiblíží, co ho přivedlo zpět do Brna, jaké ambice má v klubu a jak v brněnském futsalu působí nejen na pozici hráče, ale také jako sportovní ředitel SK Řečkovice. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: po ránu si na vlnách Českého rozhlasu Brno pískáme s Jiřím Kornem. Za 6 minut bude 17:30. Dobré ráno. Je tu další jazyková dílnička a Jiří Trachtulec se v ní zahloubá do dalšího zajímavého slovního spojení. Které to dnes bude?
1: V dnešním jazykovém okénku si řekneme, co to znamená mít Filipa a pálený jako kostelník. Úsloví mít Filipa pravděpodobně souvisí s moudrým apoštolem Filipem a původně to znamenalo mít Filipovu moudrost. Vliv mohlo mít také slovo filuta, což je taškář, šejdíř, šibal, tedy člověk chytrý až vychytralý či mazaný. Spojení mít Filipa se u nás pravděpodobně uchytilo díky českému překladu divadelní hry anglického spisovatele Oscara Wilda z roku 1895 s názvem Jak je důležité míti Filipa. A jdeme dál. Proč se říká pálené jak kostelník, když kostelníci nemuseli vůbec oplývat chytrostí ani lstivostí? Ono to totiž původně znělo pálené jak kostečník, tedy hráč v kostky. Jiný příběh vypráví o kostelníkovi, který měl rozdělit 4 housky mezi 3 lidi. Vyřešil to tak, že každému dal 1 a tu 4. snědl. S úsměvem se s vámi loučí Jiří Trachta.
0: To byl Jiří Trachtulec alias Jiří Trachta. Dalšího zahloubání do tajů jazyka zazní opět zítra touto dobou. Posloucháte Český rozhlas Brno a první tóny švédského poprokového dua Roxette. Pohodové vstávání.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Parkovací oprávnění nebo platbu poplatků půjde v budoucnu v Brně vyřídit pomocí jediné aplikace pro obyvatele. Radní tento týden vybrali firmu, která ji vyrobí. Brněnská aplikace vyjde na téměř 50 milionů korun. Měla by soustředit služby města a jeho organizací do jednoho prostředí. Město Uherský Brod otevřelo zrekonstruovanou zahradu panského domu v centru. Veřejně přístupné prostranství poslouží k odpočinku i pořádání kulturních akcí. Náklady činily přibližně 27 milionů korun. 18 milionů pokryje dotace z Evropského integrovaného regionálního operačního programu. Loukami nad Malou Vrbkou na Hodonínsku vede nová křížová cesta. Jednotlivá zastavení jsou zhotovená z asi 2 metry vysokých neopracovaných kamenů dovezených z poutních míst. Přes 140 ateliérů, galerií a dílen napříč Jižní Moravou se lidem otevře během tohoto víkendu. Návštěvníci nahlédnou do prostor, kde vznikají díla malířů, sochařů nebo módních návrhářů. Letošním tématem akce je krajina švů. Hokejisté brněnské Komety nebodovali ani ve druhém kole extraligy, Třinci podlehli 6-5. Na jihu Moravy bude dnes většinou skoro jasno nebo polojasno, jen chvílemi i oblačno, převážně průsvitnou oblačností. Ráno se mohou vyskytovat lokální mlhy, nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, vítr by měl foukat slabý, místy mírný, jihozápadní až jižní, biozátěž bude také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích regionu se aktuálně jezdí bez hlášených nehod a významnějších komplikací. Klidné cesty i nadále přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.
2: Život je šatna v kabaret.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.
1: To bylo tak.

0: vydržela. Ale pan praskla, z čehož plyne, že mužný boj má stránky stinné a že ti dva jsou příliš mnoho, tam je místo pro jednoho. Čemu se ještě často měje, na se tu perlou přední směje. Čemu se ještě často měje, na se tu perlou přední směje. Čemu se ještě často měje.
1: Splavci na vlnách Českého rozhlasu Brno jsme dopluli k 8 minutě po 17:30. Prostějovská hvězdárna zavírá. Na konci září se budova návštěvníkům uzamkne definitivně. Akce se přesunou před budovu nebo do muzea v centru města. Důvodem je chystaná demolice a stavba nové hvězdárny s planetáriem.
2: Takže vy teď otevíráte okno, aby jsme tady na sebe lépe viděli.
3: Tady vlastně ten systém funguje, takže se otevře roleta na jižní straně, tak, aby potom celá ta střecha mohla odjet směrem na sever a vlastně potom máme nad sebou volnou oblohu. Jsem hvězdář Jonathan Binder.
2: My jsme v pozorovatelně Prostějovské hvězdárny. Tohle, co tady teď vidíme, tak to všechno vy už brzy budete muset vystěhovat.
3: Přesně tak, největším oříškem bude tady naše největší chlouba, dalekohled D400, který bude sloužit dál, i když na jiném místě, na jiné hvězdárně, a to na hvězdárně v Úpici.
2: To vypadá, že to váží několik, možná stovek kilogramů, jak to budete stěhovat?
3: Bude na to potřeba technika, jeřáb a musí se to rozebrat postupně, jsou na to speciální, už vlastně nachystané i vyrobené součástky. Takže tento zvuk, který jde slyšet, tak to je takové srdce dalekohledu. Je to něco, čemu se říká hodinový stroj. Pohybuje tím dalekohledem proti směru zemské rotace tak, aby pořád mířil na jedno místo na obloze.
4: Já už s tím pohnu.
2: Takže teď se vlastně otáčí směrem ke slunci.
3: Tak, teďka z takzvané parkovací polohy ten dalekohled míří tam, kam jsem mu řekl přes počítač, a to je k naší nejbližší hvězdě, ke slunci, kterou tady přes den často pozorujeme.
2: Pozorovatelnu pracovníci hvězdárny už za pár dní vyklidí, akce ale budou pořádat dál na jiných místech. Pozorovat hvězdy budou lidé moct například z domku Petra Bezruče v Kostelci na Hané. Pokračovat bude i program pro děti.
3: Kroužky pokračujeme dál v jejich činnosti. Máme jeden kroužek pro starší děti, ten se jmenuje Geminy, a pak kroužek pro mladší děti, hvězdárníček. Ty probíhají dál, i když v jiných prostorách. Ona ta náplň bude prakticky stejná. Takže to samé bude probíhat na muzeu.
2: Zájemci se navíc budou moct podívat i do zavřené budovy hvězdárny, říká ředitelka Prostějovského muzea Veronika Hrbáčková.
5: Počítáme s tím, že jednou měsíčně edukátoři budou na budově dělat komentované prohlídky, kde představí historii budovy, vysvětlí, jaký tam byl provoz v minulosti, jak byl složitý provoz v současnosti.
2: Olomoucký kraj už připravuje výběrové řízení na dodavatele stavby. Demolice staré hvězdárny by měla začít příští rok. Stavba nové budovy za 390 milionů korun pak potrvá 2 roky. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.

0: Bezvětří s Anou K. Posloucháte Český rozhlas Brno.
1: Počasí.
0: Přeji vám krásné ráno. Teploty se aktuálně pohybují mezi 9 až 11 stupni Celsia. Nejchladněji je v Pohořelicích, Dejakovicích nebo Kobylí. Naopak nejtepleji je v Žabovřeskách, Tuřanech nebo v Ždánicích. V centru Brna máme 11 stupňů a obloha je jasná. Dnes očekávejte slunečný den bez srážek s možností ranní mlhy. Převažovat bude skoro jasno nebo polojasno. Chvílemi může být oblačnosti více, zejména během odpoledne a pak opět později večer. Ráno se mohou v údolích a nížinách vyskytovat lokální mlhy. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 22 až 25 stupňů Celsia. Ráno a večer slabý proměnlivý, během dne mírný jihozápadní až jižní vítr v rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, přes den dobré nebo velmi dobré a biozátěž je na jedničce, tedy mírná. Sluníčko nám vychází dnes v 6 hodin a 35 minut a zapadá minutu po 19. hodině. Chytáte si ještě za knoflík, když uvidíte komíníka? Pokud ano, připravte se, protože se blíží topná sezóna a můžete ji potkávat častěji. S jedním se na kontrolu komína vydala i naše reportérka a za chvíli si v reportáži připomeneme, proč jsou jejich kontroly nutné, tak zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Animals na vlnách Českého rozhlasu Brno, máme 5 hodin a 50 minut. Kominíci se teď nezastaví, brzy totiž začne topná sezóna a lidé si je objednávají na kontroly. Tu musí majitelé nechat provést ze zákona minimálně jednou za rok.
1: Dobrý den.
2: Pojďte dál.
1: Můžu v botech?
2: Můžete, to víte, že do sklepa se chodí v botech, ale pozor, není to ještě dodělaný všechno se opravuje.
1: To nebojte, to v rozhlase nejde vidět.
3: Bohuslava Nedvědová si komínníka Davida Šreka zve do svého domu v Jihlavě na kontrolu komína už několikátým rokem.
4: Máme tady čistit komín.
2: Jo.
4: Zkontroluj, jestli průchodnej.
2: Asi jo, snad jo. Nahoru nalezu, že bych spadla.
1: Tou štětkou nějak pročistíte?
4: Jo, to vezmu až nahoru, vyčistím průchodnost. Dáme kouřovod.
1: Komína, to přivřem. A každý rok touhletou dobou se to nechává
2: určitě, vždycky před zimou takhle, aby to bylo průchozí všechno a před topnou sezónou, ano, přesně tak, takhle, takže jako je to v pohodě, jako já jsem spokojená, takhle, jako klid na duši aspoň bude. Že to není dobrý takhle zase, když to člověk nechává na poslední chvíli a takovýhle, jo. Potom není čas třeba, že jo, a takovýhle, zase komínice nemají čas a takovýhle. Ale jo, s Dankem se vždycky domluvíme. Věď, Danku?
4: No, docela se tam dělá asi komplní před tím topnou sezonou. To je, máte třeba 10 lidí denně plus ještě voškování, jo. To už je mazec. Nejhorší, když to proběhne buď v rádiu, anebo v televizi, tak druhý den to je telefon. Má to půl dne, aby je vybitej, protože každý volá, že to najednou potřebuje.
1: Omlouvám se vám.
4: Ne, to je v pohodě.
3: I z 2mm vrstvy sazí může v komíně vzniknout požár nebo může i prasknout. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Sklizeň hroznů bude letos podle vinařů asi o třetinu nižší, může za to horké léto. Za častým přerušením dodávek vody do Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi stojí několik faktorů. Výtěžek z brněnského benefičního běhu podpoří rodiny dětí s autismem a bude převážně skoro jasno nebo polojasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Letošní sklizeň hroznů v Česku bude podle prvních odhadů svazu vinařů asi o třetinu nižší než dlouhodobý průměr. Škody vinaři odhadují na 500 000 000 korun. Za nižší úrodou stojí především dlouhodobé sucho. Místy úrodu poškodila také červencová bouřka se supercelou, upřesňuje předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
2: Kombinace těch faktorů způsobila pokles výnosu zhruba tu třetinu, ale v těch zasažených oblastech, kde přišla ta supercela a kroupy, tak ten pokles může být až 60%. To suché léto způsobilo menší obsah moštu v těch hroznech, tím pádem ti vinaři přicházejí zase o další část úrody.
0: Kvalita letošních hroznů by podle vinařů měla být dobrá, u modrých odrůd jí očekávají vysokou. K tématu se vrátíme krátce po 7. Havárie a přerušení dodávek vody do Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi způsobilo kromě stáří potrubí také extrémní suché počasí a s tím spojené vysychání podloží, uvedli ve svém vyjádření Slovácké vodárny a kanalizace. K přerušení dodávek vody došlo v lokalitě s více než 7000 obyvateli letos už 7krát. Poslední přerušení bylo tento týden. V minulosti přitom podle vodáren k haváriím nedocházelo. Vodárny proto chystají komplexní rekonstrukci přivaděče za 65 milionů korun. Začít by měla na jaře či v létě příštího roku. V Mariánském údolí v brněnské Líšni se dnes lidé můžou zapojit do charitativního běhu. Výtěžek ze startovného pomůže dětem s poruchou autistického spektra. Jejich rodiny díky příspěvku pokryjí náklady na terapii, speciální pomůcky či odbornou péči, pokračuje za organizátory Petr Sýsr.
3: Máme bohatý doprovodný program, soutěže pro děti, skákací hrady, vystavené vozy IZS, startovné dospělých je 500 korun a děti zdarma. Dětský okruh je 500 metrů a hlavní závod pro dospělé je 7 kilometrů. Sport.
0: Hokejisté brněnské Komety ztratili vedení 5-2 a prohráli ve druhém extraligovém kole na ledě Třince 5-6. Střelec dvou gólů Komety Michal Kunc hodnotil tak pozitivně jen pasáž, kdy jeho tým 5 góly v řadě zvrátil vedení ocelářů 2-0.
4: Je skvělé, že jsme se zvládli vrátit do zápasu po takové první třetině a potom se tak blbě necháme utýct zase. No. Dobrý tým tady to nemůže dělat. Oni samozřejmě hráli dobře, to o tom žádná, ale my sami jsme si to pokazili. Počasí.
0: Na jihu Moravy bude většinou skoro jasno nebo polojasno, jen chvílemi i oblačno, ráno se mohou vyskytovat lokální mlhy, teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, za chvíli to probereme s brněnskými meteorology.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně projíždějte na stém 67. kilometru dálnice D1 na cestě do Brna. Tam zůstávají 3 odstavená nákladní auta. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno. U mikrofonu až do 9. hodiny je s vámi Alena Přikrylová. Máme 4 minuty po 6. jsme na prahu víkendu a pokud právě plánujete svůj volný čas nebo se chystáte na cesty, tak ještě vyčkejte. Za chvíli s brněnskými meteorology důkladně probereme počasí v Jihomoravském kraji. Ale ještě předtím si připomeneme významné události spojené s dnešním datem 19. září v pravidelném kalendáriu. To všechno po úvodních písničkách, které nestárnou. O lásce nám zaspívá Petr Bende a na náměstí se v písni vydáme právě teď s Martou a Tenou Eleftheriadu. Tak vstávejte s námi i v sobotu. Hezké ráno.
6: Český rozhlas Brno.

Petr Bende, 12 minut po 6. hodině raní, posloucháte Český rozhlas Brno. Dnes je 19. září roku 2026. V roce 1226 bylo Znojmo králem Přemyslem Otakarem I. povýšeno na město. Patří k nejstarším městům v českých zemích. Před 127 lety byla otevřena nejvyšším rozhodnutím císaře Františka Josefa I. Česká vysoká škola technická v Brně. Vysoké učení technické neboli VUT. V Kopřivnici se před 104 lety narodil slavný Emil Zátopek. Vynikající atlet, čtyřnásobný olympijský vítěz v běhu. Byl první na světě, kdo uběhl 10 kilometrů pod 29 minut. Za jeho obdivuhodným finišem stála určitě nejen pevná vůle, ale i jeho pověstný tréninkový systém, který si sám sestavil. Pro své aktivní nasazení v roce 1968 byl propuštěn z armády.

armády a od roku 1969 pak pracoval jako pomocný dělník. Opětovného uznání se dočkal až po sametové revoluci. No a pokud mluvíme o Emilu Zátopkovi, nesmíme dnes vynechat ani jeho manželku Danu Zátopkovou. Oba se totiž narodili ve stejný den téhož roku. Dana Zátopková pocházela z Frištátu u Karviné a byla oštěpařskou a olympijskou vítězkou. Své sportovní nadání dokázala už v roce 1949, kdy se v dresu Slovácké Slávie stala mistryní Československa v házené. O dva roky později se pak účastnila 14. olympijských her v hodu oštěpem a zakrátko na to se stala i manželkou Emila Zátopka. Svého muže přežila téměř o 20 let. 68. narozeniny dnes oslaví rodačka ze Šternberku, herečka a dabérka charismatického hlasu Valérie Zavadská. Před 34 lety zemřela Eva Bezděková. Dramaturgyně, kulturní publicistka, překladatelka divadelních her, libret i světové prózy. Pocházela z Brna, překládala z angličtiny, francouzštiny a italštiny. Spolupracovala s řadou divadelních scén. V Brně působila v divadle Bratří Mrštíků. Několik let byla lektorkou v brněnské opeře. A před 6 lety zemřel ve věku 97 let spisovatel, novinář a scénárista Ivan Kříž. V 70. letech nesměl publikovat. Po sametové revoluci působil krátce jako ředitel brněnského rozhlasu. Posloucháte německou skupinu Alpha Will z Minstru. Vznikla v roce 1982 a své jméno si zvolila podle francouzského filmu Alpha Will z roku 1965. Dobrý poslech a krásné ráno.

0: počasí.
1: Máme 16 minut po 6. hodině. Dobré ráno, je tu aktuální předpověď počasí, ale v tuhle chvíli už jsem ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a zdravím brněnského meteorologa Ondřeje Brambuse. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jaké máme v tuhle chvíli počasí na jižní Moravě?
2: Aktuálně máme jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Teploty jsou relativně nízko, většinou se pohybují od 10 do 7 stupňů Celsia, takže velmi podobné teploty jako včera, ale dnes máme mnohem méně mlh, než bylo včera, vyskytují se jen výjimečně. Srážky se tedy nevyskytují a vítr máme zatím jenom slabý, proměnlivý nebo západní do 10 km za hodinu.
1: A jaké počasí můžeme očekávat během dne?
2: Vlastně po celý den bude převažovat skoro jasná nebo polojasná obloha, jenom chvilkami bude oblačnosti více, a to zejména během odpoledne nebo pak v pozdějších večerních hodinách, ale celkově tedy počasí beze srážek a spíše taky slunečný charakter, teploty 22 až 25 stupňů Celsia, což je přibližně tak o stupínek více než včera. No a vítr ten bude většinou slabý, proměnlivý, ale během dne se pak rozfouká mírný jihozápadní nebo jižní vítr do 20 km za hodinu.
1: A jaké počasí bude v noci?
2: Noc bude také klidná, bude většinou polojasno, krátce může být i skoro jasno, v údolí se můžou výjimečně vytvořit mlhy, ale opět by jich nemělo být mnoho, a teploty ty budou většinou od 12 do 9 stupňů a v údolích lokálně kolem 8 a vítr jenom slabý, proměnlivý do 10 km za hodinu.
1: A přidáme neděli?
2: No a v neděli budeme začínat také ještě relativně malou oblačností, většinou polojasno, ale v průběhu dopoledne už bude oblačnost přibývat, postupně bude spíše oblačno, no ale hlavně bude oblačnost pak přibývat v odpoledních hodinách a večer pak dorazí i srážky, očekáváme na většině území nějaké přehánky nebo občasný déšť, ale to by mělo být až tak kolem západu slunce nebo po západu slunce. Teploty v neděli o něco vyšší ještě, 24 až 26 stupňů Celsia, ale pak na další týden už se nám ochladí.
1: Teplotní rekordy vám přidáme za půl hodiny. To byl Ondřej Brambus z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkuji vám a přeji krásný den, naslyšenou.
2: Děkuji vám také, naslyšenou.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
3: Dělí 21. září budou dobré rady o předcházení vzniku odpadu. Mým hostem bude Helena Továrková. Jak prodloužit život věcem? Proč to, co je rozbité, nemusí hned do koše? Své nové spokojené majitele může najít třeba vaše nepotřebné oblečení nebo i pokojové květiny. Tímto povídáním si připomeneme také Evropský týden udržitelného rozvoje. Na poslech i setkání se těší Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Jabloňový list Jiřího Schellingera na vlnách Českého rozhlasu Brno máme 6 hodin a 23 minut. Zajímá vás, co se děje v Brně? Tak si rozhodně nenechte ujít brněnskou jedenáctku, kterou pro vás připravila Hana Florianová a David Nekvinda. A během 11 minut rozeberou vše podstatné, co se v Brně v týdnu odehrálo. Nad stavbami jsou stále otazníky. Stadion nebo nádraží? Co bude v Brně? Nové nádraží? Ještě si počkáme. Stadion za Lužánkami? Taky žádný fofr. V Brně se ale tento týden tak trochu domů vrátilo něco, co se hledalo roky. Ztracená socha rodiny Lévberů. A my vám prozradíme, že brněnská jedenáctka tušila, kde je už dávno. Přidáme příběh Ludmily Javorové, která se za totality stala knězem a za demokracie její svěcení církev neuznala. To jsou témata pořadu Brněnská jedenáctka. Pravidelně si je můžete poslechnout v pátek po 17. hodině a všechny díly pak můžete najít na našem webu brno.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Bylo půl sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: 3-kilometrový úsek dálnice D55 u Bzence na Kyjovsku získal nepravomocné stavební povolení. Trasa bude zastřešená, protože vede chráněným lesním komplexem Doubrava Strážnické Pomoraví. Půjde o první zastřešený úsek dálnice v Česku. Rozhodnutí zveřejnil Dopravní a energetický stavební úřad. Česká rada dětí a mládeže hlásí obrovský zájem o projekt Darujme kroužky dětem. Ten je určený pro nízkopříjmové rodiny, které můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Schátralý Penkův statek v Hluku na Uherskohradišťsku se proměnil na park s jezírkem, kolonádou a amfiteátrem. Areál v centru města nabízí také dětské hřiště nebo workoutovou zónu. Revitalizace rozsáhlého areálu stála 85 milionů korun. Zhruba 50 milionů město získalo z dotace od Ministerstva pro místní rozvoj. V areálu památníku holokaustu Romů a Sintů v Hodoníně u Kunštátu dnes promítnou dokumentární film Liga Terezín. Snímek vypráví o fotbalové lize, kterou v letech 1942 až 1944 hráli vězni židovského geta v Terezíně. Film vznikl už v roce 2012, v Česku se ale bude promítat poprvé. Na jihu Moravy dnes má být většinou skoro jasno nebo polojasno, jen chvílemi i oblačno. Teď ráno se mohou vyskytovat místní mlhy. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Foukat bude slabý, místy mírný, jihozápadní až jižní vítr. Biozátěž zůstává mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po dálnici D1 zůstávají na stém 67. kilometru 3 odstavená nákladní auta. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Český rozhlas Brno posloucháte v sobotu 19. září. 6 hodin a 40 minut pro vás ale máme na vlnách Českého rozhlasu Brno řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Dnes si povíme, jak policie používá při kontrole provozu drony. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnes zvedáme oči nad vozovku. Moderní technologie už dávno nejsou jen v autech. Stále častěji je má v ruce i policie. Drony dokážou sledovat provoz z výšky, ale jak moc je policie skutečně používá v běžném provozu? Vy víte, jestli vůbec a případně jak moc policie používá drony ke kontrole provozu na dálnicích a silnicích? Plukovník Jan Straka už vysvětluje podrobnosti.
3: My používáme drony samozřejmě při kontrolách, většinou na dálnicích nebo silnicích prvních tříd, v úsecích třeba zakázaného předjíždění. Případně se s nimi dá kontrolovat i způsob jízdy v nějakém úseku, kde my nejsme jinými prostředky prostě schopni ten dohled vykonávat. Je tam nebezpečná zatáčka, prostě tam nepostavíte auto a zároveň tam nepostavíte ani tu hlídku.
2: Kdo je ovládá?
3: Letecká služba, kde jsou odborníci, kteří s tím umí perfektně lítat. A zároveň mají drony vybavené tou nejmodernější záznamovou technikou, takže tam my jsme schopni v podstatě sledovat to chování na nějakém třeba dalším úseku.
2: Co takový dron všechno umí?
3: Dokáže monitorovat styl vaší jízdy na nějakém třeba i delším úseku.
2: Uveďme tedy nějaké příklady z praxe.
3: Používají se v úsecích, kde je zakázané předjíždění, mohou se používat i třeba v uzavírkách, kde je uzavřen jeden směr a jsou tam světelná signalizační zařízení, tam hlídá průjezd na červenou i třeba používání mobilního telefonu. Určitě je dobrý pomocník, my kromě dohledu používáme drony i při dokumentaci míst závažných dopravních nehod, kde nám teda velmi pomáhají.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme, jak je to s jízdou v levém pruhu se sníženou rychlostí. Tak šťastnou jízdu s Českým rozhlasem Brno.

0: byla Olympik na vlnách Českého rozhlasu Brno. Jestli vám slunce svítí na vaši tvář, to nemohu posoudit, ale v Brně nám vyšlo sluníčko v 6 hodin a 35 minut, zapadá minutu po 19. hodině.
1: Počasí.
0: Po ránu pro vás sledujeme aktuální teploty a ty se pohybují mezi 8 až 11 stupni Celsia. Nejchladněji je v Kobylí a Nemochovicích a naopak nejtepleji ve Znojmě Kuchařovicích. V centru Brna máme polojasno a 10 stupňů. Úvodem vám v tuhle chvíli prozradím teplotní rekordy a ty pochází z roku 1961, kdy v Hodoníně naměřili 33,3 stupně Celsia a v roce 1933 naopak nejméně minus 4,2 stupně Celsia a to v Brně Bohunicích. Dnes očekávejte slunečný den beze srážek s možností ranní mlhy. Převažovat bude skoro jasno nebo polojasno. Chvílemi může být oblačnosti více, zejména během odpoledne a pak během večera. Ráno se mohou v údolích a nížinách vyskytovat lokální mlhy. Nejvyšší teploty dosáhnou 22 až 25 stupňů Celsia. Ráno a večer bude vát slabý proměnlivý, během dne mírný jihozápadní až jižní vítr v rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, přes den dobré nebo velmi dobré a biozátěž je na jedničce. Řidič parního válce, který v nafukovacím stanu vystavoval naivní sochy, ty následně válcem přijel. Takový byl původně Jára Cimrman, současník, který se v 60. letech myhl v mystifikačním rozhlasovém pořadu Nealkoholická vinárna u Pavouka. Tento týden je to právě 60 let, co jsme o něm poprvé slyšeli. Připomeneme to už za chvíli, tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas na

0: Olga Lounová a Xindl X na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 8 minut před 7 hodinou. Dobré ráno. Původně to byl naivní sochař a nikdo netušil, že za několik týdnů se jméno Járy Cimrmana bude jeho autorům hodit k pojmenování českého velikána. Tento týden to je 60 let, co se v éteru poprvé ozvalo Cimrmanovo jméno. Zdeněk Svěrák o něm reportoval 16. září roku 1966 v jednom z dílů mystifikačního rozhlasového pořadu Nealkoholická vinárna u Pavouka.
1: Už na počátku přenosu jsem se zmínil o nafukovacím pavilonu B. V němž je instalována výstava naivního sochaře samouka Járy Cimrmana.
2: My jsme tak pomenovali naivního sochaře, který jezdil s parním válcem u stavby silnic a železnic Hradec Králové.
1: Jára Cimrman je řidičem parního válce u národního podniku stavby silnic a železnic Hradec Králové.
2: Ty předměty, které převálcoval, ty vystavil. A mysleli jsme, že to bude otázka jediného v tohohle vtipu. A potom, když Jirka přišel s nápadem založit divadlo, tak říkal, tohle jméno bych komu měli dát a já jsem mu to rozmlouval.
3: Vzpomíná na první zmínku o Cimrmanovi Zdeněk Svěrák a zdůrazňuje, že to byl Jiří Šebánek, zakladatel divadla Járy Cimrmana, který také jméno Jára Cimrman vymyslel.
2: Jiří Šebánek volil příjmení Cimrman, protože se mu nějak líbilo z hokejových přenosů. Hráč Chomutova se jmenoval Cimrman.
1: Vážení posluchači, je to smutný pohled na splihlou celtovinu, z ní štrčí obrysy naivních soch. Ovšem ještě naivněji, jak vidím, si počíná sám jejich tvůrce. Ano, je to on, Jára Cimrman. Bůh ví, kde si opatřil pumpičku na kolo, kterou se teď zoufale snaží obrovitý pavilon znovu nafouknout. No nejde to, samozřejmě.
2: Dal mu jméno Jára, což bylo velice dobré, protože umělci tehdejší doby se takhle chtěli přiblížit lidu a Jindřich Plachta si třeba říkal Jindra Plachta. Takže Jára, familiární a k tomu německy znějící, ale česky psaný. Cimrman.
3: Přibližně o 6 týdnů později, 29. října 1966, Jiří Šebánek svolal do vily armádní redakce Československého rozhlasu, již byl společně se Svěrákem a Miloněm Čepelkou redaktorem, zakládající schůzi budoucího divadla Járy Cimrmana. Tam přinesl desatero souboru, na jeho špilířích stojí divadlo dodnes. Divadlo Járy Cimrmana minulý týden zahájilo jubilejní 60. sezónu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Přijďte si užít den plný hudby a zábavy. V sobotu 26. září v Brně na Šelepce. Od 14. do 18. hodiny vás čeká příjemné posezení, kavčo s koláčkem a program, který bude hlavně o radosti a společně stráveném čase. Vystoupí Šlágr Parta. Hudební host Felix.

0: vaše lepce. Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Brno chystá jednotnou městskou aplikaci, radní vybrali jejího dodavatele. Úřady musí do dneška zaregistrovat všechny kandidáty do voleb. Kyjovské muzeum pořádá kurzy péče o lidový oděv a bude převážně skoro jasno nebo polojasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Parkovací oprávnění nebo platbu poplatků půjde v budoucnu v Brně vyřídit pomocí jediné aplikace pro obyvatele. Radní tento týden vybrali firmu, která ji vyrobí. Její stejná společnost, která vyvinula aplikace například pro Národní muzeum nebo zpravodajský web iRozhlas. Brněnská aplikace vyjde na téměř 50 milionů korun. Měla by soustředit služby města a jeho organizací do jednoho prostředí. Zadání zakázky pomohl vytvořit Marek Šimkovský ze specializované firmy.
3: Budeme i v té další fázi v rámci nějakého autorského dozoru, jestli skutečně ta práce pokračuje z našeho pohledu. Bude na ně dohlížet i vlastně technický dozor, jestli je to i naprogramováno a vytvořeno tak, jak má.
1: První verze by měla být hotová na konci příštího roku. Dnes bude definitivně jasno o tom, kdo kandiduje v říjnových komunálních a senátních volbách. Registrační úřady totiž mají poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny i jednotlivé kandidáty. Mohlo se totiž stát, že je původně odmítli zaregistrovat kvůli chybám nebo nedostatkům. Soudy ale takové případy můžou přezkoumat a rozhodnout o dodatečném zapsání. Teď může začít ministerstvo vnitra tisknout volební lístky, které v příštích dnech rozešle do domácností. Volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu budou 9. a 10. října. V senátních obvodech, kde se nerozhodne v prvním kole, budou pokračovat 17. a 18. října. Jak pečovat o tradiční lidový oděv se naučí zájemci tento víkend ve vlastivědné muzeu v Kyjově. Organizátoři akci zaměřili především na kyjovský kroj, poradí ale i s krojovými součástmi z jiných regionů. A podle Michály Zálešákové z muzea se lidé dozví, jak opravovat cenné kousky nebo se vyzkouší různé techniky údržby oděvů a tradiční výšivky.
4: Kapacita kurzů jsou různé od 15 do 20 osob dle zaměření. Tyhle kurzy jsou zaměřeny na dírkovou výšivku, jak si ji namalovat ornament, nebo malování mašlí, skládání mašlí na družení a šití zástěrky.
0: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude většinou skoro jasno nebo polojasno, jen chvílemi i oblačno, ale převážně průsvitnou oblačností. Teď ráno se ještě mohou vyskytovat lokální mlhy. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Foukat bude ráno a večer slabý proměnlivý, během dne mírný jihozápadní až jižní vítr. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, přes den pak budou dobré nebo velmi dobré. Biozátěž na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Po silnicích na jihu Moravy se aktuálně jezdí bez hlášených nehod a významnějších komplikací. Provoz je slabý. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu vás zdraví Alena Přikrylová. Máme sobotu, 4 minuty po 7 hodině 19. září a před námi je víkend. Pokud si plánujete výlet, máme pro vás pěkný námět na cestu k Vyrské přehradě. Právě tam nás pozve Petr Vejrosta z Nedvědického klubu českých turistů krátce před 8. Prozradíme vám, co se dnes odehraje v brněnských Lužánkách, ale ještě předtím nás babské rady uvítají chlebem a v reportáži se podíváme do Vinice na Břeclavsku společně se studenty střední odborné školy, kteří si zvolili místo sezení v lavicích raději nůžky a kbelík. Tak vstávejte s námi. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno.

0: A z Rehradic s Vlastou Redlem se vydáme do Vinice na Břeclavsku, kde se sklizní pomáhají i studenti. Na vinicích je letos méně hroznů, než vinaři čekali. V letních vedrech hrozny dozrály rychleji než obvykle, ale jsou mnohem menší. A tak, i když jsou hrozny podle vinařů kvalitní, podle prvních odhadů bude letošní sklizeň asi o třetinu menší.
1: Vlastně si vezmu nůžky, co tady vidíte ty listy, tak já si to vlastně tak vždycky rozhrnu, abych měl lepší přístup k tomu hroznu, pak si ho jenom šmiknu a honím si ho do kyblíku a to je asi vše.
2: Popisuje 17-letý Zdeněk Peka. Je teď na praxích s desítkou spolužáků z třetího ročníku agropodnikání z městské střední odborné školy z nedalekých Klobouk u Brna. Prý je to lepší, než sedět v lavicích.
1: Určitě to lepší. Jako, myslím si, že budu mluvit za všechny, že nás jako, to vlastně baví víc, no, rozhodně.
2: Studenti pomáhají se sklizní hroznů ve vinici v Krumvíři na Břeclavsku.
3: My jsme teď zhruba v půlce vinobraní a právě sbíráme odrůdu Sauvignon.
2: Popisuje vinař Antonín Valihrach z vinařství pod Kumstátem. Na 4 hektarech vinic už teď ale pozoruje nižší úrodu oproti průměrné sklizni.
3: Kvalitativně vynikající, výnos je poloviční, maximálně poloviční a u některých odrůd je to horší. Tam je to o více jak 50% nižší výnos.
2: Hodnotí Antonín Valihrach. Podle vinařů se na letošní sklizni podepsalo výrazně horké a suché léto. Někteří jihomoravští vinaři navíc utrpěli přívalovými dešti.
4: Kombinace těch faktorů způsobila pokles výnosu zhruba tu třetinu, ale v těch zasažených oblastech, kde přišla ta supercelá kroupy, tak ten pokles může být až 60%. To suché léto způsobilo menší obsah moštu v těch hroznech, tím pádem ti vinaři přicházejí zase o další část úrody.
2: Doplnil předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič. Navzdory nižším výnosům ale vinaři očekávají, že letošní hrozny budou kvalitní. Kvůli teplému počasí navíc dozrály jednotlivé odrůdy rychle za sebou a sklizeň tak musí probíhat rychleji než obvykle. Z Krumvíře Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: a vy vstáváte a snídáte nikoli sami, ale s Českým rozhlasem Brno. Máme 16 minut po 7 hodině. Přeji vám krásné ráno.
1: Počasí.
0: Teploty se aktuálně pohybují mezi 8 až 11 stupni Celsia. Nejchladní je v Kobylí a Nemochovicích a nejtepleji ve Znojmě Kuchařovicích. V centru Brna máme polojasno a 10 stupňů. Dnes očekávejte slunečný den beze srážek s možností ranní mlhy. Převažovat bude skoro jasno nebo polojasno, chvílemi může být oblačnosti více, zejména během odpoledne a pak opět později večer. Nejvyšší teploty dosáhnou 22 až 25 stupňů Celsia. Ráno a večer bude vát slabý proměnlivý, během dne mírný jihozápadní až jižní vítr v rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, přes den dobré nebo velmi dobré a biozátěž je na jedničce. Sluníčko nám v Brně vyšlo v 6 hodin a 35 minut a zapadá minutu po 19. hodině. Užijte si den.
2: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
3: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
2: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
3: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
2: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
4: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
2: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
3: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
2: Hodně štěstí!
5: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
6: Jupa, já už vím.
5: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
6: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
5: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
7: Co bysme to nestihli?
5: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
7: Na blbosti, jo?
5: Těší se Patrik Rozehnal.
7: Krasavče!
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Petr Spálený na vlnách Českého rozhlasu Brno 21 minut po 7. hodině. Pohodové ráno a dobrou chuť, pokud právě snídáte. No a dáváte si třeba výborný chléb, který jste si například upekli právě vy. Chleba má rád své specifické podmínky a třeba taková lednička je rozhodně nenabízí. Jak o chleba správně pečovat, připomenou dnešní babské rady.
1: Babské rady.
2: Denně se v České republice upeče až 1 milion bochníků chleba. Jestliže je chléb správně vyroben a propečen, jedná se o poměrně trvanlivou potravinu. Chléb rychleji stárne při teplotě nižší než 10 stupňů, proto bochník nikdy nedávejte do lednice, svědčí mu teplota 20 až 25 stupňů Celsia a měl by být zabalený do čisté utěrky, což umožní pečivu lépe dýchat. Nenechávejte chléb na vzduchu bez zabalení ani v papírovém sáčku. Vysuší se, stvrdne a bude se drolit. Ani přímé sluneční světlo nemá rád. Je-li chléb čerstvý, ještě teplý nebo vlažný, před uložením ho vždy nechte vychladnout. Pokud si rádi děláte železné zásoby, zamrazte ho. Své dobré vlastnosti si v mrazícím boxu udrží i několik měsíců. Mějte ale na paměti, že ho musíte dát zamrazit co nejčerstvější. Nakrájet ho na plátky, zabalit do potravinářské folie a vložit do uzavíratelné plastové krabičky.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Jihomoravští hygienici letos zatím zaznamenali 30 případů klíšťové encefalitidy. Je to o 6 méně než za stejné období loni. Hygienici to přisuzují horku a suchu. Epidemioložka Renata Ciupek ale upozorňuje, že klíšťata budou aktivní minimálně do konce října. Klíšťová encefalitida je závažné onemocnění s rizikem trvalých následků, případné smrti. Je možné se proti ní očkovat. Vojenská akademie ve Vyškově v tomto týdnu zažila nejvyšší nástup do kurzů základní přípravy v novodobé historii akademie, tedy od profesionalizace armády v roce 2005. V zářijovém termínu do výcviku nastoupilo 821 vojáků. Kvůli akcím Den bez aut a Evropský den mobility je dnes MHD v Kroměříži zdarma. Odbavovací zařízení v autobusech ale zůstanou v provozu. Dnes město zároveň uzavře širší centrum pro auta kvůli slavnostem Kroměříž září. V Mariánském údolí v Brněnské Líšni se dnes lidé můžou zapojit do charitativního běhu. Výtěžek ze startovného pomůže dětem s poruchou autistického spektra. Jejich rodiny díky příspěvku pokryjí náklady na terapii, speciální pomůcky či odbornou péči. Na jihu Moravy bude dnes většinou skoro jasno nebo polojasno, jen chvílemi i oblačno. Ráno se ještě mohou vyskytovat lokální mlhy. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Foukat bude ráno a večer slabý, proměnlivý, během dne pak mírný jihozápadní až jižní vítr. Biozátěž je také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích regionu se aktuálně jezdí bez významnějších komplikací, a tedy i bez nehod. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: František Nedvěd, český zpěvák a kytarista, který patřil mezi výrazné osobnosti české country folku a trampské písně, by dnes oslavil 79. narozeniny. Posloucháte Český rozhlas Brno, máme 7 hodin a 38 minut. V brněnském parku Lužánky se dnes mezi 12:30 až 17:00 představí národnostní a etnické menšiny žijící ve městě a okolí. Lidé uvidí vystoupení folklorních souborů, poslechnou si hudbu, navštíví tvořivé dílny nebo ochutnají tradiční pokrmy. Den národnostních menšin je součástí festivalu Babylon Fest, který se v Brně koná po 19. Více nám o něm řekne jeden z organizátorů, Vlastimil Fibišík. Dobré ráno.
1: Pěkný den všem posluchačům. Já bych vás chtěl pozvat do parku Lužánky, který je UNESCO chráněný park, kde se odehrají dnešní akce Den národnostních menšin. Není to jenom pro brněnské spolky, ale i pro jihomoravské. Takže celé to zastřešuje hejtman kraje, pan Grelich, a ještě je pod záštitou primátorky města, statutárního města Brna. No, diváci budou možnost, alebo ti, kteří návštěvníci, kteří přijdou, tak budou mít možnost se podívat zhruba na 18 folklorních skupin, zoskupení, souboru, solistů, které je rozdělené do 3 části. Budeme začínat, jak už jste říkala, 12 hodin 30 minut a budeme končit zhruba asi o 17 hodinách. Pak po krátké technické pauze bude koncert hudební kapely Esperia.
0: Co je na letošním Babylon Festu nové nebo jiné oproti předchozím ročníkům?
1: Tak jiné jsou některé skupiny, které se tady objevují. Ten dramaturgický záměr je, že chceme představit všechny menšiny, které tady na území Jihomoravského kraje žijí, takže objeví se třeba Arménci, objeví se Vietnamci a ty klasické národnostní menšiny. Součástí toho programu dnešního je i výstava Česká stopa, takže tam chceme zase poukázat na osobnosti, které se vážou s tímhle krajem a městem Brnem.
0: Festival dnes večer zakončí koncert budapešťské kapely Esperia, jak jste zmínil. Ta hraje řeckou hudbu Rebetiko. Co si pod tím mají lidé představit?
1: No, jak už jsem říkal, ta Esperia vlastně je ze starořeckého slova hespera, to je večernice, a rebetiku, který oni hrají, je zaznamenáno v seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Je to mnohem víc než hudební styl. Je svědectvím takovým o zkušenostích lidí na okraji společnosti, o touze, svobode, vykořenění i náději. No, po více než 100 letech své existence si zachovala sílu oslovat nové generace posluchačů po celém světě, takže návštěvníci budou mít možnost poslouchat ten hudební styl Rebetiko.
0: Co je podle vás hlavním smyslem Babylon Festu a proč je důležité podobný festival v Brně pořádat?
1: Tak když jsme se zamýšleli při tvorbě prvního ročníku, co chceme vlastně lidem ukázat, tak je to, aby menšiny představili svoji tradičnou kulturu, svoji gastronomii široké veřejnosti, takže mají možnost tady se seznámit, já nevím, třeba s polským tradičním lidovým tancem, slovenským, které znají většina, ale i s vietnamským, jak jsem říkal, s vietnamským tancem, zpěvy, s bulharským, tady budou vystupovat 2 bulharské soubory a nevím, třeba 3 romské soubory. Takže aby se mohli návštěvníci seznámit s tradičnou kulturou těchto národnostních menšin a ochutnat nějaké výborné pochutiny.
0: O festivalu národnostních menšin Babylon Fest jsme mluvili s Vlastimilem Fibišíkem. Děkujeme vám a ať se akce vydaří. Krásný den přeji.
1: Děkuju a zvu všechny, aby přišli do parku do Lužánek v Brně.

0: počasí.
1: Máme 7:45, je tu aktuální předpověď počasí. Po ránu pro vás sledujeme, jak se nám pohybují teploty na jižní Moravě. Ty jsou aktuálně mezi 8 až 10 stupni Celsia, nejchladní je v Kobylí a naopak nejtepleji ve Znojmě, Kuchařovicích nebo v Brně, Žabovřeskách. V centru Brna máme aktuálně polujasno a 10 stupňů. Dnes očekávejte slunečný den bez srážek s možností ranní mlhy. Převažovat bude skoro jasno nebo polujasno. Chvílemi může být oblačnosti více, zejména během odpoledne. A pak opět později večer. Nejvyšší teploty dosáhnou 22 až 25 stupňů Celsia, ráno a večer bude vát slabý proměnlivý, během dne mírný jihozápadní až jižní vítr v rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, rozptylové podmínky, ráno a večer mírně nepříznivé, přes den dobré nebo velmi dobré a biozátěž je na jedničce. Sluníčko nám dnes vyšlo v 6 hodin a 35 minut a zapadá minutu po 19. hodině. A za chvíli už zatelefonujeme Petru Vejrostovi z Nedvědického klubu českých turistů. Dnes bude totiž mimořádně živo i v okolí Virské přehrady. Tak se nechte inspirovat. Krásné ráno.
2: Úterní dopolední vysílání 22. září po 11. hodině bude o futsalu. Ve studiu přivítám výraznou posilu klubu Hellas Brno Radima Zárubu. Přiblíží, co ho přivedlo zpět do Brna, jaké ambice má v klubu a jak v brněnském futsalu působí nejen na pozici hráče, ale také jako sportovní ředitel SK Řečkovice. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
5: Úplně nejvíc mi ale pomohl Lucčin manžel. Ten mi poskytl celou pozůstalost, kterou měl k dispozici, a pak byl i přítomný v tom procesu vytváření té knihy. A úplně snad nebudu kecat, když řeknu, že jsme se spřátelili, i když jsme se předtím vlastně viděli jenom párkrát. A myslím si, že i Luci by se tohleto líbilo, to, jak jsme na té knize pracovali.
4: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Miraj na vlnách Českého rozhlasu Brno má 7 hodin a 51 minut. Tradiční námět na výlet nám teď dá Petr Vejrosta z Nedvědického klubu českých turistů a má pro nás námět na cestu k Vírské přehradě. A to právě dnes. Proč právě tam? Dobré ráno.
1: Dobré ráno přeji vám i všem, kdo nás právě poslouchají a mají chuť vyrazit někam. Takže já nabídnu aktuální akci, která se jmenuje Jitřenka, a pořadatelé již 27. ročníku toho pochodu zvou na tuto sobotu, tedy to je dneska, právě do Víru. Zváni jsou, jak píšou pořadatelé na elektronických stránkách pochodu, přátelé Jitřenky, trampové, dálkovýchodci, kamarádi. Ten pochod začíná mezi 8. a 11. hodinou u kulturního domu ve Víru. Je připraveno 6 tras o různé délce, je to 9 kilometrů, 13, 15, 16, 28 a 44. A co je zajímavé, každá trasa má svoje jméno. Trasa dětská, rozhlední, hradební, boroviční, historická, jedelní a svojanovská. No a v cíli obdrží každý účastník originální pamětní list a ukončení pochodu je potom do 18 hodin.
0: Která trasa bude vaší volbou?
1: No, já dneska zklamu, protože my máme dneska sraz, 23. sraz ze základní školy. Takže tak, a on už přijede dopoledne za mnou kamarád a prostě letos vynechávám. Bohužel.
0: Tak takový sraz si nemůžete nechat ujít, to úplně chápeme. Ale vy zvete na 27. ročník pochodu Jitřenka a určitě se s touto akcí pojí i další zajímavosti.
1: Určitě ano. Maličko se zmíním o některých místech, kudy procházejí trasy. Je to rozhledna Karasín, takže rozhledna rozhledy při dnešním počasí ideální. Dole na Bystřičce Vírský mlýnek, je to replika původního mlýnku. Pak skála Klubačice, odtud je nádherný pohled dolů k Víru a Hrdé Vsi. No a nejvyšší bod v okolí Horní les s rozhlednou 201 schodů, rozhled z 38 metrů nad zemí, takže úžasný rozhled zase bude nepochybně. Pak obec Chlum s možností občerstvení, Pišolec, Auršperk, Zubštejn, jsou 3 zříceniny hradů, Chudobínská borovice, to je český strom roku 2019 a evropský strom roku 2020. Pak třeba vrchol na Jedli, tam je partizánský pomník a zase úžasný rozhled. Kostel svatého Michaela ve Vítochově, no a Svojanov, ten je mezi turisty známý, myslím všeobecně. Ještě bych mohl říct, co jsem ještě neřekl, za všechny pořadatele zvou Mišák a Jitřenka a pochod je pořádán ve spolupráci s obecním úřadem Vír. A ta trasa 44 s Kastelánem hradu Svojanov ve spolupráci. Takže dnes, teď, za chvilku, od 8 do 11 hodin kulturní dům ve Víru.
0: Na pochod do okolí Vírské přehrady nás pozval Petr Vejrosta. Děkujeme vám, budu se těšit zase někdy naslyšenou a užijte si dnešní sraz.
1: Děkuju moc a přeji všem, kdo se vydají do Víru, ať se to všem líbí.
0: Krásný den.
1: Na

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Čím je výjimečná zlatobřichá opice, či jak funguje cukr na náš mozek? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. Půvabná markýza se stává ozdobou Versailles a předmětem touhy samotného panovníka Francie, Angelika a král. A ČT Art uvádí v premiéře operu Sergeje Prokofieva, zkomponovanou na vlastní libreto podle stejnojmenného Dostojevského románu. Hráč. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Přijďte si užít den plný hudby a zábavy. V sobotu 26. září v Brně na Šelepce. Od 14. do 18. hodiny vás čeká příjemné posezení, kavčo s koláčkem a program, který bude hlavně o radosti a společně stráveném čase. Vystoupí Šlágr Parta, hudebního

0: Dni seniorů. Přijďte se pobavit do parku na Šelepce.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Začíná rozšiřování silnice mezi Pohořelicemi a Lechovicemi. Zájem o projekt Darujme kroužky dětem je obrovský. V Malé Vrbce vybudovali novou křížovou cestu a bude převážně skoro jasno nebo polojasno s teplotami až 25 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Silničáři začali s přestavbou silnice první třídy mezi Pohořelicemi a Lechovicemi na Znojemsku. Po dokončení v srpnu 2029 bude mít 3 pruhy. Investice téměř za 2 miliardy korun má snížit riziko tragických nehod. Úseky stavby vyjmenovává šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
3: Budeme stavět 5 nových mimoňových křižovatek, budeme stavět de facto 19 mostů, 8 na hlavní trase, nadjezdy, železniční most, navětví křižovatek, bude se stavět přes 500 metrů dlouhá pětiruková stěna, je to dlouhá stavba 21 km, bude se rozdělena na různé etapy.
2: Uzavírky a omezení dopravy budou silničáři během etap také různě měnit a upravovat. Česká rada dětí a mládeže hlásí obrovský zájem o projekt Darujme kroužky dětem. Ten je určený pro nízkopříjmové rodiny, které můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Žádosti začala rada přijímat tuto středu a původní 4 miliony korun se vyčerpaly během jediného dne. Organizátoři proto přidávají další peníze. V Malé Vrbce na Veselsku mají novou křížovou cestu. Už za chvíli čeká slavnostní požehnání. Součástí slavnosti je také mše svatá a krojované procesí. Křížová cesta vede po staré kupecké stezce od místního hřbitova směrem na Tasov a zpět do údolí. Tvoří 15 zastavení s malbami výtvarníka Františka Pavlici z Hroznové Lhoty. Obrazy jsou vsazené do kamenů dovezených z různých poutních míst v Česku a na Slovensku. Muzeum města Brna si připomíná 120 let od svého založení. V rámci oslav dnes čekají návštěvníky speciální prohlídky některých brněnských vil nebo hradu Špilberk. Pro děti organizátoři připravili pátrací hru v bastionu, doplňuje mluvčí muzea Pavel Žára.
4: Je to hra, která připomíná švédské dobývání Brna, kdy Švédové kopou pod hradbami a děti budou mít pracovní list, kde mohou tuto hru hrát právě v prostorách tohoto bastionu.
0: Sport.
2: Hokejisté Komety Brno ztratili vedení 5-2 a prohráli ve druhém extraligovém kole na ledě Třince 5-6. Střelec dvou gólů Komety Michal Kun zhodnotil tak pozitivně jen pasáž, kdy jeho tým 5 góly v řadě zvrátil vedení ocelářů 2-0.
5: Je skvělé, že jsme se zvládli vrátit do zápasu po takové první třetině a potom se tak blbě necháme utýct zase. No. Dobrý tým tady to nemůže dělat. Oni samozřejmě hráli dobře, to o tom žádná, ale my sami jsme si to pokazili.
0: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude většinou skoro jasno nebo polojasno, jen chvílemi i oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Více už za chvíli s brněnskými meteorology.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D2 počítejte s omezením mezi 3. a 10. kilometrem v levém pruhu ve směru na Břeclav, se tam pohybují silničáři. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré ráno, od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás ranním víkendovým vysíláním provází Alena Přikrylová. Máme 4 minuty po 8. hodině, sobotu s datem 19. září a svátek má Zita, tak nezapomeňte popřát. Včera odstartovalo druhé kolo hokejové extraligy a krátce po půl se můžete těšit na sportovní postřehy Jaromíra Meixnera. A už za chvíli se podrobně podíváme na počasí s brněnskými meteorology, ať si můžete víkend dokonale naplánovat. Tak zůstaňte s námi a vychutnejte si kromě poklidné sobotní snídaně i písničky, které nestárnou. Další hodinu nám otevírá Valdemar Matuška. Přeji vám krásný poslech.
0: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Máme 10 minut po 8 hodině, dobré ráno, je tu aktuální předpověď počasí a také vyhlídky na další dny. V tuhle chvíli už jsem ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a dobré ráno přeji Jitce Kučerové.
2: Dobré ráno.
1: Jaké počasí je aktuálně na Jižní Moravě?
2: Na obloze je sice hodně oblačnosti, ale je to oblačnost vysoká a průsvitná, takže sluníčko přes ní nemá problém svítit, čili spíše působí obloha dojmem, dejme tomu tím oblačným, ale na člověka to potom působí jako takové spíš polojasné nebo skoro jasné počasí. Teplotně teď většinou tak od 10 do 14 stupňů Celsia, nejtepleji buď na jihu Moravy, anebo v nejvyšších polohách, protože nad ránem byla nejchladnější, nebo v těch ranních hodinách byla nejchladnější údolí. Tam bylo i kolem 7 stupňů, teď už se ta teplota začíná tak jakoby srovnávat. No a vítr fouká jenom slabý, směry jsou proměnlivé.
1: Před námi jsou 2 dny volna. Jak se nám bude dál vyvíjet počasí během soboty?
2: Ten dnešek v podstatě bude takový poměrně slunečný den, i když čekáme převažující polojasno, nějaká oblačnost se objevovat bude, tak by mohla být často i průsvitná, třeba teď hlavně v dopoledních hodinách ráno, potom přes den se může tvořit i nějaká kupovitá oblačnost a další průsvitná oblačnost potom zhruba k večeru, budou to takové pásy, řekněme, a mezi tím ta oblačnost kupovitá, čili převažující polojasno. Teploty budou možná na jihu Moravy i k letním hodnotám, nejčastěji 22 až 25 stupňů, no a vítr ráno a potom znovu večer slabý proměnlivý, během dne bude pofukovat mírný od jeho západu až jihu.
1: Pokud bychom chtěli někam vyrazit během noci, jaké budou teploty? Výrazně nám poklesnou?
2: Měly by klesat mezi zhruba 12 až 9 stupňů, v údolích to může být zase malinko méně, kolem 8, a po většinu noci bude v podstatě přetrvávat to počasí co přes den, takže polojasná obloha, krátce může být i skoro jasno. Zítra k ránu se mohou v údolích, ale spíš už jenom výjimečně, vytvořit mlhy, už dnes jich bylo poměrně málo proti včerejšku, tak zítřek ještě trošku menší pravděpodobnost, no a vítr v noci slabý, proměnlivý nebo západní.
1: Oproti dnešku bude neděle teplejší?
2: Měla by být teplejší, ale už bude zítra počasí ovlivňovat studená fronta, takže ty zítřejší maximální teploty čekáme mezi 23 až 26 stupni. Z počátku dne polojasno s nějakou tou možností těch údolních mlh, ale malou. Potom v průběhu dopoledne postupně už spíš bude oblačnosti přibývat, takže převažující oblačno. Ta oblačnost ale zase může být i průsvitná. No a zítra odpoledne potom se bude od severozápadu na té frontě zatahovat a někdy zhruba večer, v podvečer a během pozdějšího večera budou přecházet i srážky tady této fronty. Ty potom v noci na pondělí opustí směrem k jeho východu území našeho kraje, tedy budou ubývat. No a vítr zítra mírný jihozápadní, na té frontě se bude později odpoledne večer měnit na severozápadní.
1: A závěrem vás poprosím o teplotní rekordy.
2: Nejvyšší hodnota 33,3 stupně Celsia byla naměřena v Hodoníně v roce 1961 a Brno Bohunice rok 1933 a nejnižší hodnota

0: minus 4,2 stupně Celsia.
1: To byla Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkuji vám a mějte se krásně. Pohodový víkend. Naslyšenou.
0: Také děkuji. Naslyšenou.
2: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
3: Pondělí 21. září budou dobré rady o předcházení vzniku odpadu. Mým hostem bude Helena Továrková. Jak prodloužit život věcem? Proč to, co je rozbité, nemusí hned do koše? Své nové spokojené majitele může najít třeba vaše nepotřebné oblečení nebo i pokojové květiny. Tímto povídáním si připomeneme také Evropský týden udržitelného rozvoje. Na poslech i setkání se těší Jarka Vykoupilová.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 52 00 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Pálavu na vlnách Českého rozhlasu Brno opěvovali kamelotě. Máme 8 hodin 22 minut a správně jste zaznamenali, zazněl tu výherní signál o krásnou knihu s názvem Temné letopisy moravské od autora Miloše Šenkýře. No a jako první se k nám do studia dovolala paní Marie Skřižanová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, já vás zdravím.
0: Paní Marie,
1: všechny posluchače.
0: Moc vám gratuluji, kniha je samozřejmě vaše.
1: A děkuji.
0: My jsme si spolu před chvíli povídali, že byste chtěla tuto knihu někomu věnovat. Tak ještě než si rozmyslíte vzkaz, pro koho bude tahle kniha?
1: Tahle kniha, tu bych chtěla darovat mému manželovi Staníkovi k 75. narozeninám, které oslavil 9.9.
0: To je krásné, nesobecké přání, nikoli pro sebe, ale pro svého manžela. 75 let, jak dlouho jste spolu, jestli teda mohu být zvědavá?
1: 52 let.
0: To je krásné, gratuluji, nádhera. A gratuluji ještě samozřejmě ke knize, která bude věnována vašemu manželovi a podepíše ji autor pan Miloš Šenkýř a také herec Michal Isteník a samozřejmě tam přibyde i věnování pro vašeho muže. Ale ještě předtím, než vám tady tohle všechno zašleme, mám pro vás jednu otázku. Co byste vzkázala blízkým nebo světu, až vám bude 102 let? Dokážete si to představit?
1: Kdyby mě bylo 102 let a byl by to rok 2055, tak bych si přála, aby kolem nás a v celém světě byli jen empatičtí lidé, kteří mají porozumění jeden pro druhého a byl zavládl všude mír a klid.
0: Tak to je krásné přání, kéž by se nám to všem splnilo. Děkuji vám za zavolání, přeji vám pohodovou sobotu, krásný víkend a ještě jednou velká gratulace. Naslyšenou.
1: Děkuji a přeji vám hezký den. Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 8:30.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
4: Letošní sklizeň hroznů v Česku bude podle prvních odhadů svazu vinařů asi o třetinu nižší než dlouhodobý průměr. Škody vinaři odhadují na 500 000 000 korun. Za nižší úrodou stojí především dlouhodobé sucho. Kvalita letošních hroznů by podle vinařů měla být dobrá. U modrých odrůd jí očekávají vysokou. Parkovací oprávnění nebo platbu poplatků půjde v budoucnu v Brně vyřídit pomocí jediné aplikace pro obyvatele. Radní tento týden vybrali firmu, která ji vyrobí. Brněnská aplikace vyjde na téměř 50 milionů korun. Měla by soustředit služby města a jeho organizací do jednoho prostředí. Schátralý Penkův statek v Hluku na Uherskohradišťsku se proměnil na park s jezírkem, kolonádou a amfiteátrem. Areál v centru města nabízí také dětské hřiště nebo workoutovou zónu. Revitalizace rozsáhlého areálu stála 85 milionů korun. Zhruba 50 milionů město získalo z dotace od Ministerstva pro místní rozvoj. Městské divadlo Brno vstupuje do nové sezóny činohrou Letnice. Vychází z románové prvotiny Miroslava Hlauča, za kterou loni získal ocenění Magnesia Litera. Hokejisté brněnské Komety nebodovali ani ve druhém kole extraligy, v Třinci podlehli 6-5. A na jihu Moravy bude většinou skoro jasno nebo polojasno, jen chvílemi i oblačno. Ráno se mohou vyskytovat lokální mlhy. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Foukat by měl slabý, místy mírný jihozápadní až jižní vítr. Biozátěž bude také mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Mezi 3. a 10. kilometrem dálnice D2 pracují v levém pruhu ve směru na Břeclav silničáři. S omezením po nehodě počítejte na silnici z Brněnské Líšně do Ochozu. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, dospíval nám Miroslav Žbirka, máme 9 minut po půl deváté. Dobré ráno. V tuhle chvíli si budeme povídat o hokeji s panem Jaromírem Meixnerem. Ještě jednou dobré ráno i vám.
1: Dobré ráno, ano, také ještě jednou vám a všem posluchačům, samozřejmě nejvíc milovníků té nejkrásnější hry na světě, které je hokej. Krásné slunečné ráno, ale to neodpovídá tomu, co se včera odehrálo v Třinci.
0: Hokejisté Komety prohráli i druhé utkání nového ročníku Extraligy. Opět o gól na ledě Třince v souboji, ve kterém domácí vedli 2-0. Brňané vyrovnali, vedli 5-2, ale náskok neudrželi a prohráli 5-6. Proč a kdy se utkání zlomilo v neprospěch Komety?
1: Tak, no tak mělo to takové dva body, bych řekl. Opravdu Kometa po první třetině prohrávala 1-2, trochu zamíchali trenéři se sestavou, která už do zápasu vypadala jinak, než trošku jinak, než v tom Litvinově, v tom prvním utkání. No a potom šla Kometa srovnala Vladičkem Hartlem, který lišácky sebral zkušenému Pirochtovi puk a Hutičky to tam prospal srovnal. Pak přišli další góly a Kometa najednou v 33. minutě vedla 5-2. Paráda. A když dáte soupeři venku 5 gólů, tak byste měli vyhrát. Ale opět se potvrdilo to známé takové to řečení, Free nothing, tedy 3 jsou nic, to znamená, že 3 góly, které ztrácíte, jako nic neznamenají, což se potvrdilo. No a ten první zlom nastal v 35. minutě, kdy Kučírek tam u mantinelu byl vyloučený pro hru, nebezpečnou hru vysokou holí a Kometa z přesilovky inkasovala na 3-5 a v zápětí v 39. minutě tam šel puk na branku Komety, brankář Stezka ho sice chytil, držel ho lapačce, ale hodil ho svému spoluhráči, tam přišla špatná rozehrávka a bum, Flynn srovnal, nebo takhle přidal na 4-5 a už jsem tušil, že to je zrada. Tak do třetí setiny tedy šla Kometa jaksi s jednogolovým vedením a pak přišel ten druhý zlom, kdy v 48. minutě byl v útočném pásmu zboží vyloučen za podrážení z přesilovky, opět už po druhé domáci srovnali, no a potom ještě přidali vítězný gól. Navíc ještě v závěru zápasu fauloval zbytečně Kristián Pospíšil, kdy Kometa se mohla nadechnout k nějaké objektivu tlaku. Sice hrála minutu 40 přesilovku 6-5, ale málem inkasovala, gól nedala. Takže je to takový zápas, řekl bych, že Kometa si to prohrála sama. Gólmasterská toho moc nic nechytil a hlavně teda vybuchla v té obrané fázi, což se týká nejenom obránců, ale všech, dostat 6 gólů je prostě moc.
0: Zítra bude mít ale tým trenéra Libora Zábranského výhodu domácího kluziště. Od 17 hodin se utká se soupeřem, který má na úvod soutěže po 2 zápasech. Jakou bilanci?
1: No, takže jde o Hradec Králové, musíme to zdůraznit, že jo, který vede nejdéle sloužící trenér v extralize Martinec, to je taková jedna rarita, skoro bych řekl. No a tak ten Hradec Králové v prvním kole vyhrál na ledě milionářských Pardubic 5-3, což bylo takové, řekněme, překvapení, ale je to tam to jeho derby, ty města jsou od sebe jen 20 kilometrů, takže tak to bylo velké překvapení, si myslím určitě, protože vyhrál na ledě takového soupeře obhájce titulu. Jenže včera prohráli doma Hradečtí s Českými Budějovicemi 0-2, takže má takovou bilanci úspěch a zklamání a jede do Brna v jakési takové pozici, nevím, jak bych to definoval, ale určitě to bude nepříjemný soupeř, o tom bez debaty, navíc Kometa potřebuje vyhrát, protože je poslední v tabulce a po 2 kolech má 0 bodů, takže zítra od 17 hodin se budeme těšit, že zabere. Tečka.
0: A samozřejmě Brňáci, nezapomeňte a dojděte fandit.
1: Jasně.
0: Děkuji za povídání o hokeji. Mějte se krásně a budu se těšit zase na další vstupy a další třeba už pozitivnější zprávy třeba o brněnské Kometě. Krásný den přeji a naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: počasí.
1: Po ránu pro vás sledujeme i aktuální předpověď počasí a také, jak se nám pohybují teploty na jižní Moravě. Ty jsou v rozmezí 11 až 12 stupňů Celsia. Mám v Kobylí, v Troubsku měříme kolem 11, ve Znojmě Kuchařovicích nebo v Lednici je 12. V centru Brna máme polojasno a 12 stupňů. Teplotní rekordy, které se vztahují k dnešnímu dni, pochází z roku 1961, kdy v Hodoníně byla naměřena krásná teplota 33,3 desetiny stupňů Celsia. Naopak nejchladněji bylo v Brně Bohunicích v roce 1933. Tehdy teplota klesla až k minus 4,2 desetinám stupňům Celsia. Dnes očekávejte slunečný den bez srážek s možností ranní mlhy. Převažovat bude skoro jasno nebo polojasno. Chvílemi může být oblačnosti více, zejména během odpoledne a pak opět později večer. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 22 až k 25 stupňům Celsia. Ráno a večer bude vát slabý proměnlivý, během dne mírný jihozápadní až jižní vítr v rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, přes den dobré nebo velmi dobré a biozátěž je na jedničce. Sluníčko nám pak zapadá minutku po 19. hodině. Užijte si den.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africky veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Věra Špinarová a slunečné pobřeží na vlnách Českého rozhlasu Brno. Blíží se nám 9. hodina a zprávy s Pavlem Chaloupkou. Po 9. hodině vám nabízíme pořad Mezi nebem a zemí, no a po 10. nově hobby magazín s inspirativními reportážemi. Víkendové srdcovky se Zdeňkem Junákem začínají po 11. no a v tradičním čase kvíz a soutěžní otázky, které připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. Tak zůstaňte s námi a užijte si pohodové dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Brno. Krásný víkend a od mikrofonu se na vás zítra ráno v 5 opět těší Alena Přikrylová.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Na jižní Moravě je letos díky suchu a horku méně případů klíšťové encefalitidy. Stavba propojky dálnic D1 a budoucí D35 by mohla začít za 2 roky. Dny otevřených ateliérů ukážou lidem tento víkend desítky uměleckých prostorů a bude převážně skoro jasno nebo polojasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Jihomoravští hygienici letos zatím zaznamenali 30 případů klíšťové encefalitidy. Je to o 6 méně než za stejné období loni. Hygienici to přisuzují horku a suchu. Epidemioložka Renata Cůpek ale upozorňuje, že klíšťata budou aktivní minimálně do konce října.
2: Teplota i vlhkost vzduchu je velmi příznivá pro aktivitu klíšťat. Je také to doba, kdy častěji chodíváme do lesů, když konečně začaly růst houby. V oblastech, kde jsou takové ty vyšší travnaté a křovinaté porosty, tak tam to riziko skutečně je vysoké.
0: Klíšťová encefalitida je závažné onemocnění s rizikem trvalých následků, případně i smrti. Je možné se proti ní očkovat. Stavba silnice první třídy číslo 73, která spojí dálnici D1 u Brna s budoucí dálnicí D35 u Moravské Třebové na Svitavsku, by mohla začít v roce 2028. Jako první by měl vzniknout 8-kilometrový úsek mezi Bořitovem a Svitávkou na rozhraní Jihomoravského a Pardubického kraje, informovala o tom mluvčí ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková s tím, že stavba navazujících úseků patrně začne nejdříve v roce 2031 a měla by trvat nejméně do roku 2035. Přes 140 ateliérů, galerií a dílen napříč jižní Moravou se lidem otevírá během tohoto víkendu. Návštěvníci nahlédnou do prostor, kde vznikají díla malířů, sochařů nebo módních návrhářů. Letošním tématem akce je krajina švů, vysvětluje kurátorka Martina Mrázová.
3: Práce s textilem má na jižní Moravě dlouhou tradici od lidových řemesel až po brněnský textilní průmysl, ale zároveň je to velmi současné téma, které souvisí s prací, péčí, nadprodukcí i s množstvím odpadu, které vlastně neustále kolem sebe generujeme.
0: Dodám, že výstava s názvem Zbytky budoucnosti bude k vidění do 1. listopadu. Sport. Tenista Jiří Lehečka srovnal stav Davis Cupového utkání mezi Českem a Spojenými státy na 1-1 na zápasy. Po úvodní prohře Jakuba Menčíka s Tienem přehrál Lehečka americkou jedničku Sheltona 2x6-4. Zápas bude pokračovat dnes odpoledne. Ve 14 hodin začne souboj deblistů.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude většinou skoro jasno nebo polojasno, jen chvílemi i oblačno, ale převážně průsvitnou oblačností. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, vítr by měl foukat mírný, jihozápadní až jižní, večer slabý proměnlivý, biozátěž zůstává pak mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na 207. kilometru dálnice D1 zůstává ve směru na Vyškov nákladní auto s poruchou. V Brně počítejte s omezením po nehodě na Žabovřeské ulici ve směru na Svitavy. A pozor i v místě nehody na silnici z Brněnské Líšně do Ochozu. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
4: Český varhaní festival už 20. rokem rozeznívá mnohé kostely i v malých vesnicích, aby ukázal krásu historických varhan a mistrovství českých varhanářů. Jan Hlaváček z Rychnovska objevuje odkaz duchovních míst, natáčel s ním Karel Sladký. Paměť národa už 25 let připomíná příběhy lidí, kteří se zasloužili o naši svobodu. Své narozeniny oslavila v pražské Valštejnské zahradě. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Jiřího Chodury, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Za mikrofonem je Daniela Pavlíčková, přeji vám dobré sobotní dopoledne.

0: Karla Gotta jsme vám hráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Už 20. rokem rozeznívá české kostely Český varhaní festival. Zavítá přitom nejen do známých měst, ale i do zapadlých vesnic, kde představuje krásu historických varhan a mistrovství českých varhanářů. Festival založil v roce 2007 varhaník a dirigent Adam Viktora. Za dobu své existence uspořádal více než 1000 koncertů a exkurzí a 10 000 posluchačů přibližuje varhany jako jedinečnou součást našeho kulturního dědictví. Český varhaní festival připomíná, že mnohé historické nástroje potřebují naše pozornost a péči a někdy může k jejich záchraně přispět i jediný koncert. Natáčela o něm Daniela Brůhová.
1: Zakladatele festivalu, varhaníka a dirigenta Adama Viktory se ptám na to, proč se velké množství koncertů odehraje také v Ústeckém kraji.
2: Právě v tom Ústeckém kraji se nachází mnoho pozoruhodných nástrojů, stejně jako v ostatních krajích, v jižní Čechách, v západní Čechách, ve střední všude najdeme nástroje barokní, romantické a všude je co objevovat.
1: Proč jste Český varhaní festival před 20 lety založil?
2: Já jsem během svého studia hry na varhany zjistil, že to podstatné v tom oboru spočívá v historických nástrojích. Že díky poznání těch historických nástrojů člověk se orientuje v tom oboru a byl jsem udiven, že se na ty historické nástroje vlastně vůbec nehraje, že nemají vůbec dostatek pozornosti, že dost často velice chátrají a že tisíce, ale doslova tisíce nástrojů nemají vůbec žádné využití. S touto myšlenkou jsem založil ten Český varhanní festival, že jsem vybral několik nástrojů.

0: za těch 20 let konání festivalu?
1: Na několika místech se skutečně podařilo, i když to není vůbec primární poslání toho festivalu, zakládat nějaké sbírky a vybírat peníze, ale spíš motivovat a nadchnout takové ty lokální patrioty, kteří se pak musí za ten svůj nástroj být sami.
0: Můžete být konkrétní?
1: Třeba v Gdyni se podařilo, že se tam vytvořila skupina nadšenců, kteří založili sbírku, a před 2 lety tam už došlo k restaurování toho nástroje, který je mimořádně krásný, a na dalších místech ty sbírky probíhají. Někde se vlastně začíná zjišťovat, jak na to a co je třeba udělat, a má to dopad na ten varhaní obor.
0: Jaké nástroje a místa nabídnete v podzimní části?
1: Zejména se těším na ty nástroje, které jsou letos v rámci toho našeho festivalu poprvé. Takže to bude třeba nástroj v Cítolibech, to je takový menší romantický nástroj. Konec konců posluchači se můžou podívat na stránky toho festivalu, kde ty jednotlivé varhany mají svůj popis a mají tam fotografie a je tam ten přehled. Ten program je opravdu bohatý.
0: Zdá se, že české varhanářství má velkou tradici a kvalitu.
1: To rozhodně. U toho varhanářství tam se sformovalo několik naprosto nesmírně významných celých škol. Hovoříme o Lokecké škole, o Králické škole v baroku. Většinou na počátku byla nějaká zakladatelská osobnost. Máme tady dokonce takové rodinné klany v historii. Byly to třeba Gartnerové nebo Gutové, kteří fungovali více než 100 let. A skutečně to byly desítky varhanářů, kteří byli z jednoho rodu a vytvořili naprosto fascinující díla.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Ve věku 94 let zemřela Ludmila Javorová, jedna z nejvýraznějších postav československé skryté církve. Zemřela v noci na čtvrtek 17. září v hospici v Rajhradě u Brna. Blízkou spolupracovnici biskupa skryté církve Felixe Maria Davídka vysvětil Davídek v prosinci 1970 nejprve na jáhna a následně na kněze. V roce 1996 bylo sděleno stanovisko katolické církve, podle něhož je její svěcení neplatné a kněžskou službu nesmí vykonávat. Javorová se však svého přesvědčení o vlastním kněžství nezřekla a až do konce života je chápala jako své povolání. Bezplatné poradenství, pomoc při jednání s úřady, tlumočení nebo asistenci při uznávání zahraničního vzdělání nabídne cizincům poradenské centrum pro cizince, které otevře příští týden arcidiecézní charita Olomouc. Pomoc nabízí lidem, kteří žijí v České republice a potřebují se zorientovat v novém prostředí. Centrum sídlí v Olomouci na třídě kosmonautů a lidé se na něj mohou obracet například při jednání s úřady a institucemi, při doprovodu či asistenci v terénu nebo při tlumočení. Základními principy centra je orientace, podpora a samostatnost. Papež Lev XIV. Nařídil zvýšit platy, které kardinálové dostávají od Vatikánu. Zrušil tak 10% snížení platů, které zavedl v roce 2021 jeho předchůdce papež František. Rozhodnutí se týká i dalších vysokých vatikánských funkcionářů, kterým papež František rovněž plat snížil. V březnu 2021 František rozhodl snížit platy kardinálů o 10%, vyšších vatikánských funkcionářů o 8% a nižších vatikánských úředníků z rad kněží a mnichů o 3%. Papež tehdy škrty zdůvodnil pandemii COVID-19, která se výrazně dotkla příjmů Vatikánu kvůli poklesu počtu turistů a poutníků a častými schodky v hospodaření svatého stolce. Současný papež se domnívá, že cíle rozpočtové rovnováhy lze dosáhnout i jinými prostředky než snížením platů. Taky to jste se od nás dozvěděli tedy teď v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také kapelu Elán jsme vám teď hráli v magazínu Mezi nebem a zemí, kde vám teď představíme Jana Hlaváčka z Rychnovska, který v Královéhradeckém kraji objevuje odkaz duchovních míst. Ač byl biřmován v Praze, žije právě na Rychnovsku, kde je silná tradice mariánského kultu a poutních míst. Čím je pro něj tento církevní odkaz? To zajímalo redaktora Karla Sladkého.
1: Jene, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste křtěný?
2: Ano, jsem pokřtěný v kostele svatého Matěje.
1: Takže to celé nebo správné jméno je vaše?
2: Moje jméno je Jan Křtitel Zdeněk František Vojtěch Antonín. Antonín je potom jméno jako druhý, to jsem si vybral, když jsem byl biřmovaný.
1: Kdy to bylo?
2: Taky u Matěje. Poutníci šli ke svatému Matěji, právě mám to jméno po svatý Matěji, ten Vojtěch mám, že jsem byl křtěný na svatého Vojtěcha, a Zdeněk mám po otci. Jan Křtitel je jedno jméno.
1: Používáte Jan to Jan křtitel. Teď?
2: Běžem, já používám Jan Křtitel, že je Jan Nepomuk nebo Jan Bosko. To je třeba bývalý arcibiskup je Jan Bosko Graubner. Jo. Pak je ještě Jan Zlatoustý, Jan Zmaty. Těch Janů je asi 14, tak nějak.
1: Vy jste původně Pražák, ale žijete ve východních Čechách, v Královéhradeckém kraji na Rychnovsku. A myslím, že tu sílu toho duchovna tam hodně pociťujete.
2: V tomhle kraji východních Čech je hodně míst a i hodně mariánských zjevení, který v době, jaká bohužel byla v minulosti, tak spoustu není uznaných těch zjevení, jako třeba bylo ve Fátimě nebo v Lourdech, Panna Marie Lourdská nebo Fátimská v Portugalsku.
1: A když budete konkrétní, tak jaká ta místa, duchovní místa právě tady?
2: To je třeba tady Suchý důl, to je u Police nad Metují, pak je to Rokole, to je Nový Hrádek, Náchoda, dál a dál je. Dokonce i bylo prokázané zjevení v Králíkách. A prostě celý ty Orlické hory jsou pro ty, co se tím zabývají.
1: Tady je hodně znát ten mariánský kult, že?
2: Ano, mariánský kult tady je. Všechno se točí kolem Marie, tyhle ty sféře.
1: Vy teď máte také jednu na krku, co to je?
2: To je panenka Maria Dobré rady. Ta je ve Znojmě a to je obraz, který přišel z nebe.
1: Co vám to dává?
2: Jistotu, která funguje. Prostě je to duchovno. Mm-hmm. To je řád, který funguje a kolem něho se točí svět a všechno kolem.
1: Máte vyloženě nějaké oblíbené místo, kam jezdíte relaxovat, kam si jezdíte duchovně nadechnout, načerpat?
2: Krásný místo Kladský Pomezí, vlastně to jsou Vambeřice, kde je kostel a říká se tomu Slezský Jeruzalém. Celá ta obec tam je uspůsobená, tak je tam brána, je tam křížová cesta, jsou tam schody mariánský. To je kostel navštívený paní Marie.
1: Tam to na vás dýchá.
2: Tam určitě, tam nosí lidi obrázky. Pak je zajímavý místo, je Turov, se to jmenuje, to je nad Hronovem. To popisovali Alois Jirásek a tam taky je studánka, kde jsou po stromech rozvěšený obrazy panenky Marie. Tam přinesli lidé, kterým panenka Maria pomohla nějakým způsobem.
1: Myslím si, že mnozí se k té panence Marie obrací v dnešní době se svými prosbami.
2: To je někdo, komu se dá věřit.
1: Říká Jan Křtitel Hlaváček, se kterým jsem si povídal. Jene, děkuji a přeji vše dobré.
2: Vám taky a všem posluchačům krásný den a krásný další život.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí, kde si teď dovolíme malé ohlédnutí. V malém bytě na pražském Smíchově před 25 lety vzniklo Postbellum. Myšlenka byla jednoduchá. Zaznamenávat příběhy lidí, kteří byli svědky i aktéry klíčových okamžiků 20. století. Dnes má paměť národa více než 15 000 zaznamenaných svědectví. Téměř 100 000 dětí prošlo jejími vzdělávacími projekty. Prostřednictvím Centra pomoci paměti národa pomáhá stovkám seniorů. Zapojila se i do pomoci vojákům a zdravotníkům na Ukrajině. Její 25. narozeniny připomněla 16. září dopolední konference v Senátu a odpolední festival paměti národa ve Valdštejnské zahradě. Natáčela na něm Noemi Fingerlandová.
1: Původní myšlenka byla novinářská, že tedy vytvoříme velikou databázi, ze které budou moct čerpat nejen my, jako novináři pro své příspěvky, ale i jiní, třeba historikové, učitelé, spisovatelé.
2: Vysvětluje Mikuláš Kroupa, proč vlastně občanské sdružení Postbellum vzniklo a co je jeho hlavním posláním dnes.
3: Vyprávět příběhy, to asi je tak banální. Co snad je méně banální, je, že ty příběhy mají něco způsobovat v té společnosti. Také jaké příběhy vyprávíme, jak ty vypravěče hledáme. Ono je to docela těžké. My jsme dřív pracovali s obcí legionářskou a s Svazem bojovníků za svobodu. Měli jsme seznamy lidí, kteří za svobodu vzali zbraň a nasadili svůj život někde na frontách. Měli něco v sobě, co se hrozně těžko pojmenovává, prostě byli opravdu připraveni umřít. Docela často mluvíme s mladými lidmi a když se jich zeptáte, za co byste byli ochotní umřít, tak na vás teda opravdu koukají, protože vůbec nechápou, co to je za otázku. Když se potom začnete nad tím zamýšlet, tak se dostanete, že to nejcennější je naši blízcí, rodina a tak dále. Je to nadlouho, ale myslím, že to je mise paměti národa. Připomenout lidem, že tady něco je, za co má smysl nasadit svůj život.
2: A že nejde jen o teorii, prokazuje paměť národa svou pomocí Ukrajině. Tu připomíná ukrajinský velvyslanec v Česku Vasil Zvarič.
4: Velmi si vážíme toho, co Postbellum a paměť národa dělá pro Ukrajinu. Helmy, drony, sanitky a další pomoc tam, kde je potřeba chránit lidské životy.
2: Paměť národa ale na své narozeninové oslavě představila i úplnou novinku v přístupu k jedné z největších paměťových sbírek v Evropě, totiž speciálního AI asistenta, který dokáže prohledávat tisíce hodin skutečných vzpomínek pamětníků a pomoci najít konkrétní příběhy lidí, kteří byli u důležitých událostí naší historie a odpovědět na otázky, jako třeba jak se žilo v roce 1945, co dělali děti ve škole v době komunismu nebo jak lidé prožívali srpen 1968. Co je však podle Mikuláše Kroupy největší úspěch za těch 25 let?
1: To, co mě naplňuje velikou radostí, tak je společenství lidí, které kolem paměti národa vzniklo. Jsou to opravdu desetitisíce lidí, kteří nás podporují, mají rádi, sledují naší práci a mnozí z nich nás podporují finančně. Takže paměť národa je opravdu nezávislá. To, co mi dělá velikou radost, tak je každý rok 11 000 zapojených žáků a studentů do našich programů. Takže paměť národa se, jak se říká, chytla i ve školách.
2: Co přeje Mikuláš Kroupa paměti národa do dalších let?
1: Já bych si přál, abychom porazili všechny ty diktátorské, agresivní režimy, jak ten, který je na východě v Rusku, tak všechny ostatní, které jsou od nás ještě trochu dál, ale vnímám to, že ty režimy, ty ideologie mají bohužel i u nás živnou půdu a úkolem paměti národa je tu živnou půdu těmto ideologiím znesnadnit a naopak připravit živnou půdu pro liberální demokracii.
2: Dodává novinář, ředitel Postbellum a zakladatel projektu Paměť národa Mikuláš Kroupa.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Pomníčky v polích u cest většinou stavěli majitelé polností i obyčejní lidé, aby do nich vložili své prosby nebo díky. Některé se časem ztratily, z jiných se stala pouhá torza. Jedno takové se podařilo najít v blízkém porostu na poli nad Českou Třebovou a nejen to, našla se i vzpomínka, i matriční zápisy o tomto místě. Právě tam tragicky zemřela v roce 1850 12-letá pasačka Barborka Pirklová napadená krávou. U krásného z restaurovaného pomníčku s obrázkem svaté Barbory natáčela naše pardubická kolegyně Víta Balcarová.
1: Požehnej pane, tento obnovený pomníček, který bude připomínat život a památku chudé Barborky.
2: Doufám, že se má u tebe dobře.
1: A toto místo připomíná všem, kdo kolem něj projdou, že každý lidský život je vzácný a že tvá láska je silnější než smrt.
3: Otec Adam požehnal pomníček malé Barborky. Povězte mi, co vůbec žehnání je.
4: Žehnání je takovou krásnou křesťanskou tradicí. Když žehnáme například někomu živému, tak mu přijeme to nejlepší. Nebo jich odevzdáváme pánu, který vlastně je pramenem každého požehnání. A stejně vlastně věci, ke kterým máme úctu, zejména takový pomníček, když žehnáme, tak zároveň bereme na vědomí, že to místo je nějakým způsobem také zesvěcené Bohu.
3: Já mám u mikrofonu pana Martina Dvořáka, bez kterého by tenhle pomníček tady nemohl stát. On je totiž majitelem tohohle pozemku. Váhal jste dlouho, když jste byl požádán?
5: Bylo to okamžitě rozhodnutí, protože mám jakou smutnou zkušenost s dětma a de facto jsem ani neváhal. Neváhal jsem.
3: Já tady mám dva realizátory tohohle krásného pomníku. Představte se mě.
5: Já jsem Vojtěch Mrověc a já jsem realizoval ten obrázek svaté Barbory a nápisovou destičku.
6: Já jsem jmenuji Marek Běťák, já jsem se postaral o tu kamennou část toho pomníku.
3: Mám pro vás jednu jedinou otázku. Málo kdy se stane, aby vaše dílo bylo posvěceno. Jak vy se na to díváte?
5: Já jsem profesí restaurátor, takže často, když působíme v kostelích a tak, pak třeba i na nějaké to vysvěcení dojde.
3: A jak jste na tom vy?
6: No, je to určitě dobře. Je to prostě propojení jako s duchovním rozměrem života.
3: Potřebujete vědět příběh, abyste vytvořil obraz i svaté Barbory?
5: Určitě je potřeba, aby ten umělec znal příběh, protože ke každé světici patří atributy. Také Barbora, když zemřela, byla mladá dívka, tak je potřeba ji namalovat mladou a s příznačnými atributy.
3: Paní ředitelka Městského muzea Jana Voleska byla jedna z těch, kteří se zasloužili o to, aby tady ten pomníček stál. Vy jste ve svém projevu mluvila o tom, co vás motivovalo.
7: Ty motivace byly dvě. Já jsem tady říkala, že v mé hrudi bije srdce jednak muzejníka, to znamená, že mě není lhostejný osud žádného povaleného pomníčku, památníčku, takových předmětů, které pro naše předky byly drahé a měly připomínat nějakou událost, na kterou nemělo být zapomenuto. A ta druhá motivace je čistě mateřská, protože když jsem se doslechla, že vlastně ten pomník připomínal tragický osud dítěte, i prostě s tohoto pohledu mě to prostě nebylo lhostejné. Rozhodla jsem se, že se o obnovu tohoto jednoduchého pomníku nějakým způsobem zasadím.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem Jiří Chodura, pastor Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Drazí rozhlasoví posluchači, žijeme ve světě, který se mění tak překotně, až z toho někdy mrazí. Každý z nás to asi zažil. Jsou dny, kdy se cítíme v bezpečí, máme své plány a zaběhnutý rytmus. A pak najednou přijde zpráva, jeden nečekaný okamžik a všechno je jinak. V takových chvílích si naplno uvědomíme svou vlastní zranitelnost. Uvědomíme si nestálost věcí, na kterých tak často stavíme, a křehkost lidského života. Zkrátka, zdá se, jako by se nám půda drolila pod nohama a my ztrácíme své jistoty. Kde najít v takovém světě pevný bod? Na co se spolehnout, když se třesou základy? Prorok Izajáš zapsal slova, která právě do těchto chvil vnášejí obrovskou naději. V 54. kapitole čteme tento boží slib. I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, pravý Hospodin, tvůj slitovník. Zkuste si to na okamžik představit. Hory představují to nejstabilnější a nejpevnější, co na zemi známe. I v našich životech máme takové pomyslné hory. Pevné body v podobě našeho zdraví, naší rodiny, práce nebo třeba pocitu bezpečí. Jsou to věci, o kterých si myslíme, že tu budou vždycky. Ale občas se i tyto naše životní hory pohnou. Bůh však do takových situací říká, i kdyby se stalo to, co nejméně čekáte, i kdyby selhalo to, co ve světě považujete za nejstabilnější, moje milosrdenství od vás neodstoupí. Bůh se nepohne. Nemá k tomu sebemenší důvod. On bere odpovědnost za naši záchranu na sebe a zůstává naší jistotou nyní i po celou věčnost. Tento hluboký slib neslyšeli lidé, kteří by si žili v klidu a blahobytu. Bůh to řekl svému lidu v babylonském zajetí. Byli to lidé, kterým nezůstalo vůbec nic na svém místě. O to víc si potřebovali připomenout, že Bůh je věrný a stálý. A pro nás dnes platí úplně to samé. Náš život i tento svět se mění, ale Bůh zůstává. Jeho sliby platí a my se o ně můžeme opřít. Kéž bychom se dnes uprostřed všeho, co právě prožíváme, dokázali opřít o Boží věrnost a tak byli naplněni pokojem. Protože opřít se o Pána Boha je to nejistější, co můžeme v životě mít. Prorok Izajáš k tomu říká toto. Stvoření, opírající se o tebe, chráníš pokojem. Pokojem, neboť v tebe doufá. Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin, je skála věků. Milí posluchači, přeji vám pokojný den a jistotu toho, že Bůh, skála věků, se pod vámi nikdy nepohne.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Úterní dopolední vysílání 22. září po 11. hodině bude o futsalu. Ve studiu přivítám výraznou posilu klubu Hellas Brno Radima Zárubu. Přiblíží, co ho přivedlo zpět do Brna, jaké ambice má v klubu a jak v brněnském futsalu působí nejen na pozici hráče, ale také jako sportovní ředitel SK Řečkovice. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
3: Bylo 10 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Sklizeň hroznů bude letos podle vinařů asi o třetinu nižší, může za to horké léto. Schátralý Penkův statek v Hluku prošel proměnou na park s jezírkem, kolonádou a amfiteátrem. V brněnském divadle Polárka pokračuje festival dětského divadla a bude převážně skoro jasno nebo polojasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Letošní sklizeň hroznů v Česku bude podle prvních odhadů svazu vinařů asi o třetinu nižší než dlouhodobý průměr. Škody vinaři odhadují na 500 000 000 korun. Za nižší úrodou stojí především dlouhodobé sucho, místy úrodu poškodila také červencová bouřka se supercelou, upřesňuje předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
5: Kombinace těch faktorů způsobila pokles výnosu zhruba tu třetinu, ale v těch zasažených oblastech, kde přišla ta supercela a kroupy, tak ten pokles může být až 60%. To suché léto způsobilo menší obsah moštu v těch hroznech, tím pádem ti vinaři přicházejí zase o další část úrody.
3: Kvalita letošních hroznů by podle vinařů měla být dobrá, u modrých odrůtí očekávají vysokou. V Hluku na Uherskohradišťsku dnes slavnostně otevřou park na statku. Odpočinkové místo s jezírkem, amfiteátrem a kolonádou vzniklo v prostorách bývalého Penkova statku, který desítky let chátral. Rekonstrukce areálu stála 85 milionů korun. 50 milionů město obdrží z dotace od Ministerstva pro místní rozvoj. V divadle Polárka pokračuje festival Polárkový dort, který do Brna přiváží dětská představení. Kromě inscenací dnes návštěvníkům nabízí i koncert a různé doplňkové aktivity, a to jak v zázemí divadla, tak v jeho okolí, pokračuje vedoucí divadla Martina Hanáková.
6: Probíhá jednak v prostorách divadla Polárka na malé i velké scéně. Máme postavené šapito na zahradě právě za divadlem Polárka a hodně tradiční je naše bílé šapito v Běncnově sadu, kde se odehrávají představení i koncerty a zároveň i ve volném prostoru budou probíhat workshopy a volná představení. Sport.
3: Prvoligoví fotbalisté Artisu Brno nastoupí v 9. kole k domácímu zápasu s Libercem. Utkání začne v 15 hodin a půjde o poslední duel před následující dlouhou reprezentační přestávkou. Trenér Artisu Roman Nádvorník se po velké letní obměně kádru těší na to, že dostane víc prostoru pro sehrávání.
7: Vyhlížíme reprezentační pauzu a když si to potřebujeme, aby si to trošičku sedlo, aby jsme si na sebe víc zvykli a aby i ta kombinace v některých těch fázích nám ještě fungovala líp, aby jsme si trošičku připravili pak na ten zbytek té podzimní sezony.
3: A se třetí odpolední začne také zápas Zbrojovky Brno v Mladé Boleslavi.
4: Počasí.
3: Na jihu Moravy bude většinou skoro jasno nebo polojasno, jen chvílemi i oblačno, ale převážně průsvitnou oblačností. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, vítr bude foukat mírný, jihozápadní až jižní, večer slabý, proměnlivý, biozátěž zůstává mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na 207. a na 215. kilometru dálnice D1 zůstávají ve směru na Vyškov odstavená nákladní auta. Na nepojízdné auto pozor i na silnici 52 u Modřic na cestě do Brna. A opatrně projíždějte místem nehody v Rašově. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá. Kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů? A naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
1: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně s zeleným ostrůvkem uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
2: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
1: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
2: No, borůvkou myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jedna, která ty naše lesní

0: silně závislé na mykorýze, ale na celém spektru lesních mikroorganismů a několika desítkách druzích hub, takže pokud je přesadíte do zahrady, tak prostě tam nepřežijí. Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultivary, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy. Vyžadují dostatek vláhy, ono, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstála měkká dešťová voda a ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout a ideálně přímé sluníčko.
1: Kdo opiluje borůvku?
0: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pil vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
1: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
0: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené, opadané ovoce, nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilí a ochránit je tak.
2: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos dýně mi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstují dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Stává se to u těch tykví, cuket, já nevím, všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho dostal, aby viděl ty žluté květy.
3: A občas tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nebo se ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost, v prostředku není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven, mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytvářejí až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
1: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vnatkou, jinak vnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání nějakým voskovým obalem, takže jeho likvidace je taková obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte nějaké rostlině, tak jděte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko. Tak já nevím, jestli ty orchide třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidy vezmete, jestli máte tu možnost dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín. A jestli třeba ta orchidej jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak ji dejte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálilo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jarovou vodou, častější sprchování, protože to ta vlnatka taky nemá ráda. Takže tímto můžete poměrně pomoct. A nebo se potom dá bojovat systematicky. Existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, který vy zapícháte do toho květináče a ten pesticid, ta účinná látka, skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete a vás tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozstnulíte někam do karantény, udělíte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchideji koupit novou, tak to zkuste zvážit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

Ave semenes dá. Že chtěl bych jenom jít.

0: Hudby magazín.
1: Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření. Je možné včelám v takovém počasí pomoci? O tom, že pomoc může být i přirozená přírodní, se přesvědčila naše hobbyredaktorka Irena Šarounová na návštěvě u včelaře na Vysočině.
2: Se včelařem Pavlem Moravcem jdu do jeho včelího království. Já jsem od vás dostala ten krásný včelařský klobouk. Můžu si ho nandat?
3: Zatím nemusíte. Jsme v obci Vilémov u Humpolce vedle lesa.
2: Kolik máte včelstev, úlů?
3: Produkčních včelstev, z kterých něco málo odebírám, mám 8 a v průběhu roku vytvářím kolem 5 až 10 oddělků, které rozdám zpravidla kamarádům.
2: Jste takový včelař pohodář.
3: Vydělávám si trůlhařinou a včely jsou opravdu koníček.
2: Takže i úly jsou vaše práce?
3: Všechno, co uvidíte na včelnici, tak je moje práce.
2: U vás by se člověk mohl naučit nejen včelařit, ale i zacházet s vodou. Vy tady máte zelenou trávu.
3: Já se snažím být nejenom včelař, ale když se podíváte, tak není všude stejně posekáno, takže vlastně celý rok tady něco kvete. Najdete tady všeho chuť od bylin až po nějaké orchideje.
2: Teď už jsme možná u toho tématu, o kterém si dnes budeme povídat, jak vytvořit včelám prostředí, aby se jim u nás líbilo.
3: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
2: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
3: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
2: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
3: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, v který je sláma, dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu a berou si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teď ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
2: Jak se vybere klidná včela?
3: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyly agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
2: Můžeme ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česnok k těm včelkám a oni kolem mě procházejí. Letošní rok je opravdu suchý. Nevím, jestli vadí, nevadí, když jim tady 40 teploty pečou do úlu.
3: Ty úly jsou nutně zaizolované, ne proto, aby jim v zimě bylo teplo, ale proto, aby jim v létě nebyl hic.
2: Čím izolujete?
3: Je to přírodní izolace. Jediné, co vlastně na tom úle není vyloženě přírodního charakteru, tak je venkovní plášť. To je vodovzdorná překližka.
2: Co je to ta přírodní izolace?
3: Konopí.
2: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
3: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
2: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
3: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyselně šťavelové a glycerinu.
2: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
3: To je moje krédo.
1: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkci perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě. Pakliže je tvrdší, je ho tam víc. Nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku. Pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, nebudeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru. Něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil. Tak, vylovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně potom octu, to už jde líp, rukou, ručně, nechtem, octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor. Krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideal.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: Svátkářský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak a nebo je mokro, a nebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2 hodiny a 5 minut ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský, takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste, a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
3: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
2: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
3: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
2: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
4: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
2: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
3: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
2: Hodně štěstí!
5: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
5: Brno chystá jednotnou městskou aplikaci, radní vybrali jejího dodavatele. Zájem o projekt Darujeme kroužky dětem je obrovský, organizátoři přidají peníze. Bučovický lesopark dnes ožije středověkou atmosférou a bude převážně skoro jasno nebo polojasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Parkovací oprávnění nebo poplatky půjde v budoucnu v Brně vyřídit pomocí jediné aplikace pro obyvatele. Radní tento týden vybrali firmu, která ji vyrobí. Její stejná společnost, která vyvinula aplikaci například pro Národní muzeum nebo zpravodajský web iRozhlas. Brněnská aplikace vyjde na téměř 50 milionů korun. Měla by soustředit služby města a jeho organizací do jednoho prostředí. Zadání zakázky pomohl vytvořit Marek Šimkovský ze specializované firmy.
6: Budeme i v té další fázi v rámci nějakého autorského dozoru, jestli skutečně ta práce pokračuje z našeho pohledu. Bude na ně dohlížet i vlastně technický dozor, jestli je to i naprogramováno a vytvořeno tak, jak má.
5: První verze by pak měla být hotová na konci příštího roku. Česká rada dětí a mládeže hlásí obrovský zájem o projekt Darujeme kroužky dětem. Ten je určený pro nízkopříjmové rodiny, které můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Žádosti začala rada přijímat tuto středu a původní 4 miliony korun se vyčerpaly během jediného dne. Česká rada dětí a mládeže proto přidává další peníze. Výzva trvá do 24. listopadu. Informace najdou zájemci na webu projektu. Lesopark Kalvárie v Bučovicích dnes oživí rytířská klání, divadelní představení a hry pro děti i dospělé. Středověkou atmosféru doplní tematická živá hudba a ochutnávka tradičních jídel. Slavnost pořádá město ve spolupráci s šermířským spolkem Šumperk a Trenčínským muzeem. Pokračuje mluvčí Bučovic Martina Hašková.
7: Také bude vystupovat Nuncius Regis, což je zlínská skupina historického šermu a ti vlastně kromě toho, že zahrají rytířské představení Dlouhý, široký a bystrozraký po italsku, tak budou i zájemce učit dobovým tancům.
5: Dnes a zítra se můžou dobrovolníci zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět. Budou při ní čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Akci pořádá Český svaz ochránců přírody.
0: Počasí.
5: Na jihu Moravy bude většinou skoro jasno nebo polojasno, jen chvílemi i oblačno, ale především průsvitnou oblačností. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Vítr by měl foukat mírný, jihozápadní až jižní, večer slabý, proměnlivý. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré, večer pak mírně nepříznivé. Biozátěž zůstává mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
5: V Brně pozor u nehody na Žabovřeské ulici ve směru na Svitavy. S omezením po nehodě počítejte i na silnici 55 v Ostrožské Nové Vsi a také na okraji Polešovic na silnici do Moravského Písku. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. První píseň pustím hbitě, určena je k svátku zitě. Další kousky budu hrát takřka minut 60. Od rozhlasu každý hit má od stresu ulevit. Na hudbu je spolehnutí, užívejte si ji s chutí. Dopřejte si oddechu při poklidném poslechu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro víkendové srdcovky Zdeníka Junáka.
8: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tuž, moji milí posluchači, vítejte ve víkendových srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme sobotu 19. září roku 2026, no a po takových pár pošmourných dnech máme dneska v Brně hezky. Ta teplota nebyla zase až tak moc letní, ale sluníčko svítí a je velmi, velmi příjemně. Když jsem se podíval do kalendáře, tak jsem zjistil, že dneska mají svátek dámy, děvčata, dívky, onosící se křestním jménem Zita. A já jednu Zitu znám, známý tedy dokonce i jsme se potkali dvakrát naživo, jinak z rozhlasového vysílání. Je to paní Zita Bémová, moje věrná posluchačka, takže paní Zito, pokud mě posloucháte, také vám všechno nejlepší. No a protože je dneska sobota, určitě všichni čekáte, jak dopadla celotýdenní hádánka Kdo, kdy, kde, kterou máme za sebou. Kdo je strůjcem té hádánky, já vám to připomenu. Editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř a ten už sedí vedle mě. Milošku, ahoj.
1: Krásný slunečný den. Já jsem rád, že jsem se mýlil před těmi 14 dny, když jsem říkal, že těch slunečných letních dnů už moc nebude. Tak je tady.
0: Je tady, vidíte, já mám taky radost. Oni taky ještě říkají, že možná bude i dokonce nějaké babí léto, takže uvidíme. Tak. A protože je tady Miloš, takže přátelé, otajní celotýdenní hádanku Kdo, kdy, kde, jak jsem říkal, kterou máme za sebou. Musím se vám přiznat, že opravdu Miloš si s vámi pohrál velmi lehce. Jakoby vás tak jako trošku opečovával, protože opravdu správné odpovědi začaly chodit od úterka a špatných bylo po skrovnu. Kontaktní čočky, pamětní deska i jedna stará stavebnice vás nasměrovali tím správným směrem. Takže hledali jsme jméno,
1: které málo kdo umí správně napsat, protože není tak jednoduché, která písmena jsou tam dvakrát a tak dál. Otto Wichterle, vynálezce, ten, který stál vlastně u zrodu kontaktní čočky.
0: Ano. Jak jste k tomu měli dospět? V pondělí zněla tato indicie. Výsledek mé práce neuvidíte, i když ho máte, ale přitom ho vlastně nepřehlédnete.
1: Tak jak si pohrát s tím, co je kontaktní čočka.
0: Ano, je pravda to, že tohle to byla taková všeříkající jako otázka.
1: A přitom nic neříkající.
0: A nic neříkající, takže proto všichni jako váhali a opravdu až to úterý to roztrhlo, ten pitlík s těmi správnými odpověďmi. Takže úterní indicie zněla. Byl jsem krátce i poslancem, ale věřte, peníze jsem za to odmítal.
1: To mne překvapilo, kolik našich posluchačů to buď vědělo, anebo dokázalo dohledat, za to mají pochvalu, protože Otto Wichterle byl skutečně poslancem 2 roky a odešel v okamžiku, kdy si ti poslanci odhlasovali, že si prodlužují sami mandáty.
0: Ano.
1: A ty peníze skutečně odmítal.
0: Středeční indicie? Za svoji originální připomínku bych měl z Prostějova poslat díky do Polešovic.
1: Protože pamětní desku, která je v tom našem Prostějově krásném, Wichterleho rodném, tak pro něj a pro jeho sestru Hanu vytvořil Daniel Ignác Trubač právě z Polešovic. Připomíná, když se na ní podíváš, lidské oko.
0: Tak tohle jsem nevěděl. Přitom jsem ze Starého Města, člověče. To se budu muset podívat tam. Čtvrteční indicie. Také jste si rádi hráli se stavebnicí Merkur?
1: Pan Wichterle, ano, protože tu aparaturu na výrobu kontaktních čoček sestavil právě s pomocí této stavební.

správného výherce, tedy šťastného, nebo výherce. Je to pan Pavel Josefík z Uherského Brodu. Pane Josefíku, my vám blahopřejeme a cena vám přijde na vaši adresu. Tak, máme to za sebou a teď si pustíme písničku a půjdeme do nových soutěžních otázek.

0: A máme před sebou první úkol, Miloši. Připravil jsi co?
1: Znáš abecedu.
0: Abecedu?
1: No naši. Tak potom už jsi na polovině cesty k úspěchu v tomto úkolu. Já bych rád, aby naši posluchači soutěžící vybrali trojici běžně užívaných českých podstatných jmén. To je celkem jednoduché. Nemusí mít stejný počet znaků, stejný počet písmen nebo hlásek, to nevadí. Důležité je, čím budou začínat a čím budou končit. Protože já bych chtěl, aby ta tři slova měla na začátku

0: písmena, která jdou v abecedě vzestupně, tedy směrem od A do Z. Je jedno, kde bude začínat, může to začínat třeba PRS a podobně. A poslední písmena ovšem naopak, aby byla v té abecedě sestupně, to znamená směrem od Z k A, takže to bude jakoby proti směru abecedy. Takže tři slova, první bude začínat nějakým znakem a pak ty další půjdou za ním a končit to bude tak, že bude první začínat jedním znakem a ty další půjdou jakoby před něj postupně.
1: Ano.
0: A abych to ulehčil, nemusí používat písmena z háčky.
1: Nemusí tam z háčky.
0: Nemusí. Když to použijí, tak můžou, ale jakoby ta abeceda byla bez háčku, bez čárek.
1: Jo. Takže abych tomu rozuměl a naši posluchači taky, tak dejme vezmu tři slova.
0: Tak schválně.
1: Mamut, nápis, odpar.
0: Začínají
1: takže
0: M-N-O.
1: Začínají to M-N-O, to je hezky, a zpátky to jde R-S-T.
0: T-S-R, to je taky správně.
1: Zpátky R-S-T.
0: No ano, protože potřebuješ, aby to šlo v tom protisměru.
1: Ano, v tom protisměru. Takže mamut, prosím vás, tyhle ty slova nezmůžete použít, jako to ne, to by jenom takový...
0: To když návod. Už Zdeněk vymyslel, tak...
1: Takže ano, M-N-O a potom je to R-S-T. Doufám, moji milí, že vám to všechno jasné a my se na vás budeme těšit na telefonním čísle 726...
0: 46...
1: 52...
0: 00.
2: Český rozhlas Brno.

0: Písnička dozněla a my už máme na telefonu paní Barborku. Dobrý den, Barborko, my vás zdravíme.
1: Dobrý den, já vás taky zdravím z Ratíškovic. Zrovna jsme tady na vinobraní, tak poslouchám rádio.
0: A paní Barborko, sklízíte svoji úrodu nebo někomu pomáháte?
1: Dědovu.
0: Dědečkovům, tak to je. Ano. Takže jste pomocnice a dědeček se pak s vámi podělí určitě.
1: Víte, určitě.
0: Něco dobrého bude. Tak, ale jsme tady kvůli soutěži, tak jaká slova vám vyšla? Pochlubte se.
1: Takže vyšla mi slova cíl, drak a epopej.
0: A, B, C, D, E, první jdou dobře.
2: J, K, L jde také za sebou.
0: L, K, J,
2: aby to šlo.
1: Ano, L, K,
2: J. V tom správném směru.
0: No tak pozor, to je výborně. Úžasný. Tleskáme, Barborko, no tak to je úžasné. Takže opravdu cena vás nemine. Takže my vám blahopřejeme, vydržte mi na telefonu a já vám pošlu muziku Hanku Zagorovou se Štefanem Margitou na CDčku.
1: Dobře, děkuji moc.
0: Vydržte mi na
1: Mějte
0: telefonu,
1: se pěkně.
0: Jo? Ano. A my si pustíme písničku.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
1: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
1: Krasavče!

0: Já budu žít na věky, zpíval Michal David. Michal Tučný, pardon. Chtěl bys žít na věky?
1: O tom už někdo něco napsal. Tuším, se to jmenovalo Věc Makropulos.
0: Tak.
1: Bylo to hodně zajímavé a já tam některé ty citáty z toho si pamatuju a v tom okamžiku jsem si uvědomil, tam je taková ta pasáž, a to je potom u Janáčka, což možno člověku 300 let mezi lidmi žít.
0: My jsme to hráli v Městském divadle Brno, já jsem v tom hrál a právě taky, když byly ty čtené zkoušky a tak se o tom mluvil jako z dramaturgie a tak dál, tak přijde jako psycholog a právě říká, chtěli byste žít 300 let jako Emilie Marty? A teď jako jo a tak a říká, můžete si, jako představte si, že se pořád v té formě jako, že jste šikovnej, mladej, no a teď žijete, ale všichni kolem vás umírají. A vy přicházíte o ty nejbližší. A teď představte si, že teda víte, že 300 let a bude vám 299 a vy potkáte životní lásku. Ale víte, že za rok zemřete. Budete se trápit. Takže nechtěl bych to žít, nechtěl bych žít na věky a hlavně bych to taky nechtěl vědět, kdy je můj konec. A teď, moji milí, jdeme do soutěžní otázky.
1: Jdeme do soutěžní otázky. Čeká nás opět písnička,
0: no, tak si
1: jako tradičně. Dokonce velice optimistická. Je tak známá, že vůbec nemusíme říct nic, absolutně nic. Otázka ovšem padne až po ní, takže to je důležité.
0: Tak.
1: A napovím, bude mít něco společného s počty. To jako napovím, že tam něco budeme počítat, ale myslím, že to zvládnou spočítat děti ze základní školy, takže víc napovídat nebudu.
0: Tak, moji milí, poslouchejte pozorně, soutěžní písnička je tady.

0: písnička dozněla, soutěžní písnička, jak říkal Miloš správně, nemá cenu se na něco ptát, kdo to zpíval, kdo to složil, ví, to je všechno všem jasné, ale přece jenom jedna zajímavá otázka tady bude.
1: Ano, a bude to hlavně o rychlosti.
0: Mm-hmm.
1: Takže teď, kdyby nám někdo volal, tak se ho zeptáme, on stejně nebude vědět, takže to bude ve chvíli, kdy dozní ta otázka, to bude smršť. V této verzi písně zaznělo vícekrát, teď už se dívám, že nám někdo se snaží dovolat, ne, ještě vážení, ne, skutečně ne. Vydržte.
0: Jako volá tady volající a říkají, jakou rychlost, a říkají 150 km za hodinu.
1: Ano, no, přesně takže... tak. Takže, kolikrát, nebo zaznělo v této verzi písně víckrát slovo vadí nebo slovo nevadí? A kolikrát to bylo?
0: Tak. Takže ten telefon tedy tady vyzvání, ten si asi drží místo, tak já ho zvedám. A řekneme... Halo, tady Junák s Milošem Šenkýřem. Kdo pak se nám dovolal?
2: Já vás zdravím srdečně, oba dva.
0: Děkujeme.
2: Ráda jsem se dovolala. Pane Junák, hrozně ráda vás poslouchám.
0: Děkujeme.
2: Ten váš hlas to pohladí vždycky. No, tak já bych se pokusila. Tak jste říkali, kolikrát
0: zaznělo. Kolikrát zaznělo vadí a kolikrát nevadí.
2: Já mám za to, že oboje čtyřikrát.
0: Čtyřikrát. A já jsem přeslechl vaše křestní jméno.
2: Ludmila.
0: Paní Ludmilo, my vám děkujeme za vaši přízeň, ale není to správně. Mějte se hezky. Naschánou.
2: Taky, naschánou. Hezký víkend.
0: A teď tady, telefon už zmlkl, byl tady druhý, ten to měl asi taky špatně spočítaný. Takže přátelé, těšíme se na telefonu 726465200. Takže ano, už je tady telefonátek. Zvedám. Halo, lušíme, hádáme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den. A můžu se zeptat na vaše křestní jméno?
3: Ano, Zdeněk.
0: Zdeněk, no ano, tady to je symbioza, Zdeněk. Takže Zdeňku, kolikrát zaznělo vadí?
3: Já myslím, že samotné, že to mohlo být třikrát a dvakrát nevadí.
0: Tak počkejte, vadí mohlo být třikrát?
3: Ano, vadí celkem třikrát.
0: Tak, celkem, to je důležitý. Celkem třikrát a nevadí celkem...
3: Dvakrát.
0: No tak teda, Zdeňku, i když jste můj jmenovec, tak vám musím říci, je to správně.
3: Jo.
0: Tak jo, Zdeňku, my vám blahopřejeme, vydržte mi na telefonu, řekneme si, ano, si cenu předáme. Co říká pan profesor, je spokojen tak jistě?
1: Jsem spokojen, a hlavně ta písnička stojí za to.
0: Stojí za to. Takže vydržte na telefonu, teď si pustíme písničku a řekneme, ano, si, jak si cenu předáme. Mějte se hezky, naschánou.

0: byl Karel Černoch, máme dalšího šťastného výherce, pana Zdeníka, a teď máme další úkol a ten bude soutěžní a to bude co?
1: Budeme opět hledat podle indicí a tentokrát to nebude nic hmotného, nebude to nic, co by bylo nějaké místo, bude to známý příběh. A já jsem moc zvědav, jak si s tím posluchači podle těch indicí poradí a ty indicie nechám Zdenku na tebe.
0: Tak, neustále mě píšete, že čtu rychle. Já budu číst opravdu pomalu, bude to jako žvejkačka. Dobře poslouchejte. Za takový horor by se nemusel stydět ani Alfred Hitchcock. Opakuji. Za takový horor by se nemusel stydět ani Alfred Hitchcock. Druhá indicie. Využít vynález z Indie a propojit jej s tak často rýžovaným prvkem je odvážné. Opakuji. Využít vynález z Indie a propojit jej s tak často rýžovaným prvkem je odvážné. Třetí indicie. Dalo by se říci pátý z 13. Opakuji. Dalo by se říci pátý z 13. Další indicie. Nejmladší a nejstarší hrdinové v tomto příběhu prý mají připomínat české vlastence. Opakuji. Nejmladší a nejstarší hrdinové v tomto příběhu prý mají připomínat české vlastence. A poslední indicie. Slovo klop znají všichni díky tomuto dílu. Opakuji. Slovo klop znají všichni díky tomuto dílu. O kterém díle to mluvíme? Budeme se na vás těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52
1: 00.

0: Písnička dozněla a ani jsem nestačil, abychom se představili, máme nějaký telefon, takže kdo pak se nám dovolal? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je David.
0: Je, Davide, zdravíme, tady Junák a Miloš Jenkýř. Tak povídejte, co vám ty indicie napověděli?
1: Možná mi napověděli Zlatý kolovrat.
0: Zlatý kolovrat. No, pojďme to odtajnit. Takže, za takový horor by se nemusel stydět ani Alfred Hitchcock.
1: Tak jestli si pamatuju, tak tam snad vyměňovali nějaký díly za ruce a nohy za dívky, nebo nevím.
2: Nejen ruce a nohy, dokonce tam vylupovali oči.
0: Ano, ano. Dobře, Davide. Druhá indicie. Využít vynález z Indie a propojit jej s tak často rýžovaným prvkem je odvážné.
1: Tak já vím jenom o jednom prvku, který se rýžuje, to je zlato. A v tom případě musí být kolovrat z Indie.
2: Tam se datuje...
0: Velmi logické.
2: Datují první důkazy o tom, že byl využitý.
0: Velmi logické, Davide. Třetí indicie. Dalo by se říci pátý z 13.
1: No, tak myslím, že kytice má 13 palat. Takže, a jestli je kolovrat je pátý.
2: Přesně tak.
0: Přesně. A další indicie. Nejmladší a nejstarší hrdinové v tomto příběhu prý mají připomínat české vlastence.
1: Která to už si nepamatuju.
2: No, to já vám prozradím, protože on existuje takzvaný obrozenecký výklad toho díla. A mluví o tom pacholeti a tom poustevníkovi nebo tom stařečkovi jako o vlastencích, kteří pomáhají českému národu, který je tam zastoupený tou Dorou, a matka s tou sestrou nevlastní mají reprezentovat podle toho výkladu habsburskou monarchii. Tak takhle jsem nikdy kytici nevnímal, ale ten výklad tam je.
0: A poslední indicie, slovo klop, znají všichni díky tomuto dílu.
1: No tak, jestli to není trenér Liverpoolu, bývalej, tak to musí udělat ten kolovrat.
2: Kde pak? A teď se předvede Zdeněk jako recitátor.
0: Tam je takový citát. Před chalupou z koně hop a na chalupu klop. Hola hej, otevřete mi dveře, zabloudil jsem při lovení zvěře. Dejte vody pít. Tak klop. Ale Davide, jste úžasný, sedí to, prostě je bezvadný, no blahopřejeme.
1: Jo.
0: Takže vydržíte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme a budeme se těšit. A teď si pustíme muziku.
3: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní víkendové srdcovky pomalilinku končí. Miloši, jak jsi byl spokojen?
1: Byl jsem spokojen, protože jsem měl tak trošku obavu, že třeba ten zlatý kolovrat už spousta lidí znát nebude, i když je to učivo základní školy tedy.
0: Ale toho jsem se já opravdu obával, že jo? Protože zaprvé pamatovat si, že tenhle ten kolovrat vymyslel nebo někde v Indii, to teda fakt jako... Ale tak lidi jsou
1: vzdělaní.
0: Nemůže
1: to být úplně jednoduché.
0: Lidi jsou vzdělaní, nakonec náš posluchač pan David nám to dokázal, že tedy fakt jako je nesmírně vnímavý a že si to dá jako krásně dohromady. Já mě akorát, že jo, co se rýžuje zlato, tak to mě napadlo, ale teďkom co, že jo, zlatý prsten, toho může být spousty. Takže máme tři šťastné výherce. Jsi připraven na příští týden?
1: Já na něj připravený jsem, ale předtím nás ještě čeká neděle, která musí být co nejvíc pohodová.
0: Výborně, a my máme dnes večer premiéru Nás divadle, všem kolegům vinšuju, zlomte vás a s tebou se budu těšit zase příští sobotu. Mějte se moc hezky.
1: Krásný den.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Na jižní Moravě je letos díky suchu a horku méně případů klíšťové encefalitidy. Za častým přerušením dodávek vody do Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi je několik faktorů. Brněnský festival Best Fest dnes podpoří lidi bez domova a bude převážně skoro jasno nebo polojasno s teplotami až 25 stupňů. Dobré poledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Jihomoravští hygienici letos zatím zaznamenali 30 případů klíšťové encefalitidy, o 6 méně než za stejné období v loňském roce. Hygienici to přisuzují horku a suchu. Epidemioložka Renata Cupek ale upozorňuje, že klíšťata budou aktivní minimálně do konce října.
2: Teplota i vlhkost vzduchu je velmi příznivá pro aktivitu klíšťat. Je také to doba, kdy častěji chodíváme do lesů, když konečně začaly růst houby v oblastech, kde jsou takové ty vyšší travnaté a křovinaté porosty, tak tam to riziko skutečně je vysoké.
1: Klíšťová encefalitida je závažné onemocnění se rizikem trvalých následků, případně i smrti. Je možné se proti ní očkovat. Havárie a přerušení dodávek vody do Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi způsobilo kromě stáří potrubí také extrémní suché počasí a s tím spojené vysychání podloží, uvedli ve svém vyjádření Slovácké vodárny a kanalizace. K přerušení dodávek vody došlo v lokalitě s více než 7000 obyvateli letos už 7krát. Poslední přerušení bylo tento týden. V minulosti přitom podle vodáren k haváriím nedocházelo. Vodárny proto chystají komplexní rekonstrukci přivaděče za 65 milionů korun. Začít by měla na jaře či v létě příštího roku. Koncert Muchy, Václava Koupka, Záviše a dalších hudebníků dnes čeká návštěvníky Best Festu v brněnské Káznici. Událost pořádá třetím rokem spolek Mezi čtyři stěny, který podporuje lidi bez domova. Právě k ním poputuje veškerý výtěžek ze vstupného. Do programu se zapojí také pouliční umělci z jejich řad a divadlo Klaunika, doplňuje předseda spolku David Daniel.
3: Divadlo se skládá z poloviny z profesionálních herců a z poloviny z herců s mentálním handicapem a vystoupí tam s představením, který teď mělo premiéru a jsou to Pižduchové od Václava Havla jako podsta k jeho nedožitým 90.
1: Návštěvníci si vyzkouší také třeba hru na elektronické bicí nebo tetování na umělou kůži.
0: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude většinou skoro jasno nebo polojasno, chvílemi i oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Foukat by měl mírný jihozápadní až jižní, večer pak slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, večer mírně nepříznivé. Biozátěž zůstává na jedničce mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na 215. kilometru dálnice D1 zůstává ve směru na Vyškov nákladní auto s defektem. S omezením po nehodě počítejte na Žabovřeské ulici v Brně ve směru na Svitavy a také v Rašově. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Krásné sobotní poledne vám přeje z brněnského studia Českého rozhlasu Karel Hegner. Jsem potěšen, že se s vámi, naši milí posluchači, opět setkávám, a to po měsíci. Úvodem nám zahrála Moravanka, další písničky a přáníčka jsou samozřejmě nachystána. Doufám, že prožíváte samé hezké dny, a pokud vás přeci jen něco tíží na těle či na duši, tak snad vás tento náš pořad alespoň na chvilku od těch starostí a trápení odpoutá. Neslaví svá tak Zita, tak hned z kraje popřejeme paní Zitě z Jevíčka jen vše dobré a hlavně zdravíčko. Na Slovensku je Konštantína a číslo k nám je stejné 726465200. A hned předáváme první písemné gratulace. 13. září oslavila moje životní partnerka a láska Evička Doleželíková 66 let svého života. Celý svůj profesní život věnovala výchově žáků na prvním stupni ZŠ v Kostelci u Holešova. V současné době si užívá zaslouženě podzim svého života na zaslouženém odpočinku v obci Roštění v rodinném domě, který pomáhala stavět. Jsme spolu již 27 let a mohu odpovědně říct, že je to žena odpovědná, milující, pracovitá a hezká. A až dnes v kruhu rodiny oslavujeme její krásné narozeniny. A já, Honzík, její životní partner, ji upřímně a z celého srdce přeji hlavně hodně zdraví, radosti znoučat, hodně sluníčka, které miluje, nějaké to milé překvapení a splnění jejího tajného snu. V blahopřání se připojuje syn Roman, snacha Petra a vnuci Oliverek a Krištůfek. Ještě jedna gratulace. Dnes se dožívá 75 roku moje manželka Marie Kupská z Velké Bíteše. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, boží požehnání, radost z pěti vnoučat přeje manžel Vlastimil Kupský a synové Vlastimil a Petr s rodinami. Písnička Láďa Pfeffer, Malovaná dědinečka a Tufaranka ze Šakvic.

0: Tolik tu Faranka a slovo dostává Ivetka Plchová z Jedovnic. Ivetko, zdravím vás, dobrý den.
1: Já vás taky zdravím, pane Hegner, vašeho zvukového mistra, všechny posluchače. Máme dneska krásný sluníčkový den.
0: Hezky,
1: a já bych,
0: ano,
1: prosím vás, začala pondělkem, kdy měla svátek moje neteř Radka Minaříková. 14. měla taky narozeniny krásných 60 roků Daniela Vrábelová. Je to tady úžasná sestřička u Charity Blansko, zlatá to žena. Všechno nejlepší, holčičky, hodně zdraví, štěstí a lásky. Vy to víte, my jsme si volali. A prosím vás, včera měla opět moje narozeniny ta neteř, která je Radka Minaříková. Měla krásných 45 roků. Raduško, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a všechno, co potřebuješ. A ještě Jiřinka Hloušková, ta oslavila 61 roků a to je moje dlouholetá kamarádka, zpěvačka tady v Bivojance, učí teďka v Břeclaví, úžasná holka, tak Jiřinko, tobě taky všechno nejlepší, hodně zdraví, ať jste holky zdraví a děkuju moc. Pane Hegner, mějte se krásně, posluchači také a zas někdy.
0: Dobře, dobře, a ta Jiřinka jezdí z Jedovnic až do Břeclavy učit?
1: Ne, ona se tam přestěhovala, ona by teďka byla na životě.
0: Jestli jsem tomu porozuměl. Jasně, jasně. Dobrý. Dobře,
1: jo?
0: Dobře.
1: Děkuju, mějte se hezky.
0: Ano, nashledanou. A v Mohelně čeká Mirka. Dobrý den, Miri.
2: Dobrý den, pane Hegner. Zdravím vás všechny v rozhlase a všechny posluchače. Můj důvod, proč dnes volám, je prosba o písničku pro mého bratra Ludvíka Weisensteina z Mohelna, který má velkého koníčka, myslivost, rybaření, domácí kutění, práce všeho druhu, všechno se mu daří, na co sáhne, ale teď ho trápí zdravotní stav jeho milovaného kamaráda pejska Maxíka. A tak bych mu přála k narozeninám, které oslavil včera, hodně zdraví, síly, energie, aby všechno zdolal ke své radosti, spokojenosti a aby měl radost ze svých tří vnuček, které miluje. Moc vám děkuji, mějte se hezky a nashledanou.
0: Miri, tak to bratr, když je rybář, tak to tam má blízko všude, že?
2: No, má, ale den má 24 hodin, ale jemu už toho vzhledem k věku moc toho času nedostává.
0: Ale když bude chtít, tak se na ryby vypraví, ne?
2: Víte, že jo.
0: No tak. Tak se mějte krásně, nashledanou.
2: Vám, nashledanou.
0: Mám tady gratulaci pro manžele koneční Maria a Arnoš ze Žabovřesek slavili 16. září diamantovou svatbu. Chceme popřát jejich výročí. Po 60 letech manželství dobře víte, že život je občas stejně tvrdý jako diamant, ale zároveň plný báječných okamžiků. Společnou cestou spolu jdete v dobrém i ve zlém, ruku v ruce, v noci i v den. Lásku v srdcích věrně nese, splnil se vám krásný sen. To vám přeji ze srdce Magra a Vašek. A další gratulace letí za paní Jarmilou Šuralovou z Ratíškovic, která se 1. září dožila 90 let a 20., což je zítra, jí čeká velká oslava. Tady je rozhlasová gratulace. Milá babičko, k vašemu krásnému životnímu jubileu 90. narozeninám vám s velkou láskou a úctou přejeme hodně zdraví, štěstí, radosti a spokojenosti. Ať máte před sebou ještě mnoho let strávených s námi a celou širokou rodinou a zítra si oslavu se všemi svými blízkými užijete. S láskou a vděčností blahopřejí dcera Izabela s manželem, vnuk Miroslav s dcerou Elenou, vnučka Barbora s dětmi Anastází a Alexandrem a manželem Leonardem. Tolik gratulace a teď známá písnička Jirky Zmoška Holuběnka v podání Dubňanky.
3: Český rozhlas Brno.

0: mého tolik oblíbená holubinka. Měl jsem to štěstí, že jsem si dokonce před měsícem přímo s Jirkou, s Moškem, autorem, zaspíval. Zaspívali jsme to duo na jednom jevišti. Tak teď se dovolala Jarmilka z Kyjova. Jarmilko, dobrý den.
1: Dobrý den. A chtěl bych popřát vnukovi, má akorát dneska narozeniny 32 let, a chtěl bych popřát hodně, hodně úspěchů. A ať se mu daří v práci, dělá hasiče, takže ať se mu daří v rodině a u hasičů a všady. A ještě 25. bude mě dcera 50 let, tak bych chtěla dopředu teda popřát jako taky hodně zdravíčka, štěstíčka, ať se jí daří, co si přeje.
0: Jarmilko, a ještě nám řekněte, jak se jmenuje vnouček a jak se jmenuje dcera.
1: No Martin Průša. Aha. A Pavlína Průšová.
0: Ano, ano, tak teď už je to úplně, to je v pohodě, protože to poslouchají třeba jejich kamarádi a řeknou, jejda, vidíš to, že mamka, babička volala, takže jo, ať jsou v obraze. Jarmilko, tak se mějte moc hezky v Kyjově.
1: Jo, já vás zdravím všechny a mějte se taky hezky.
0: Naschledanou. Naschledanou. A teď se vypravíme do Poštorné a tam loupe nebo louská oříšky Peťa, jak mě prozradil. Peťo, dobrý den.
2: Já vás zdravím, ano. Louskám.
0: A jaké?
2: No, vlašské.
0: Vlašáčky, aha.
2: No, dobré. Takhle asi. Já mám 75 zítra. Manželka měla 5 týdnů. Tak všechno nejlepší, popřejem pospolu. No a chtěl bych si ještě pozdravit kamarádu Ježku Remeňa v Lednici a no ještě jedného kamaráda, teď si nespomenu. No, to je všechno.
0: Dobře, Peťo, samozřejmě. Tak když máte ty narozeniny zítra, tak všechno nejlepší, zdravíčko, lásku máte, s manželkou jste si to oslavili, tak ať něco dobrého.
2: To teprve dojde. Dojedu z Kotí, tak musíme s něma.
0: A jo, takhle.
2: To není tak jednoduché, nás je moc v září.
0: Tak to je v pořádku, hlavně když se sejdete, to je důležité.
2: Takže vám moc krát děkuju.
0: Ano, Peťo, krásné odpoledne, naschledanou. Tak a další, máme tady písemnou gratulaci, která je pro paní Jaroslavu Schillerovou z Blučiny a je to přání k jejímu životnímu jubileu 75 let. Milá Jarko, tvým krásným 75. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu radosti, energie a důvodů k úsměvu. A tě stále provází chuť do života, kterou rozdáváš všem kolem sebe a ať si můžeš užívat vše, co máš ráda. Tanec, lázně, rodinná setkání i chvíle s milovanými dětmi, vnoučaty a pravnoučaty. Děkujeme ti za neúnavnou pomoc, laskavost a velké srdce. Zůstaň stále tak aktivní, veselá a plná životní energie, jak tě všichni známe. S láskou a přáním všeho nejlepšího, sestry Marie a Marta s rodinami. Zahrajte písničku k narozeninám, které slaví právě dnes, pro pana Jaromíra Halačku z Mladějova s přáním všeho nejlepšího zdraví, štěstí, pohody, lásky a krásných setkání u dechovky. A vydrž to až do stovky. Tak písnička Staňa Esterka, osedlajte chlapci, koně a bojané.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Tolik pozvánky, opoutávky a teď dostává slovo Evička z Brna. Evi, dobrý den.
3: Dobrý den, Karoličku. Ano. Já vás zdravím a všechny posluchače. A já bych měla takové speciální přání poděkovat dvou poctivým neznámým lidem. Jela jsem vlakem v sobotu 22. srpna s pěšným vlakem z Lesné na Vysočinu, jenže tam na trase někde byl svalený stromy po Vyšici, takže nás vysadili v Tišnově a měli jsme přesednout do jiného vlaku. A já jsem v tom matku zapomněla ve vlaku peněženku. A až se vlak rozjížděl a seděla jsem už v tom druhém vlaku, tak jsem zrovna zjistila, že tu peněženku nemám. A teď se mě teda šrotovalo v hlavě, co s tím. No a potom teda jako k řešení situace došlo až na stávce Rožná, kde jsme museli vystoupit na náhradní autobus, který nás vezl do vedlejší stanice Bystřice nad Perštejnem. A tam jsem požádala tu paní výpravčí, naprosto neznámou, ale hrozně milou a ochotnou paní, která hned si vzala moje telefonní číslo a říkala, že to hned vytelefonuje a zavolám něco v co nejkratší době. A skutečně, než jsme dojeli do té Bystřice, tak mě paní volala, že peněženka se našla a čeká na mě ve žďáře v pokladně. Takže tady těm dvěma poctivcům hrozně děkuji a chci poděkovat a že poctiví lidé ještě žijí. To mám radost.
2: Skvěle, skvěle, Evičko. To je takový ten lepší příběh. Někdy se taky najde peněženka, že někdo najde peněženku a přeje, aby prostě nechali zahrát tomu majiteli, že si za to něco koupí.
3: Jo. Takže tohle není ten případ.
2: To není ten případ. Dobře, tak Evičko, děkujeme. Mějte se krásně a těšíme se zase na setkání, až přijdete k nám do rozhlasu na den otevřených dveří nebo na nějakou akci.
3: Byla jsem,
2: s tím vaším krásným kloboukem prostě. Ano, my si to všichni pamatujeme. Mějte se hezky, nashledanou.
3: Taky, Karoličku, děkuju moc, nashledanou.
2: Bětuška z Petrova dostává slovo. Bětuško, dobrý den.
4: Dobrý den, pane Hegner, já vás moc zdravím z toho Petrova. Já bych si chtěla popřát a písničku nechat zahrát do Petrova Kajce Koštoříkové s včerejším narozeninám. Kajko, já ti přeju všecko nejlepší, hodně lásky, pohodu, dobrou náladu a hlavně hodně zdraví a božího požehnání. Ale chtěla mě měla také narozeniny její sestřenice Staňka Puťochová, nebo tak nějak. Také jí přeju všecko nejlepší. A také posílám písničku a pozdrav jejímu manželovi Tondovi Koštoříkovi. A ještě včera oslavila narozeniny Dáša Tomanovská. Také bych jí chtěla popřát všecko nejlepší, hodně lásky, pohodu a dobrou náladu a hlavně hodně zdraví. Pane Hegner,
2: ano.
4: Moc vám děkuju a někdy nashledanou.
2: Ano, Bětuško, nashledanou, nashledanou. Mám tady další gratulaci. Prosíme o písničku pro naši manželku, maminku, paní Ludmilu Mahdalovou ze Strání, která dnes slaví 50. narozeniny. Naše nejmilovanější maminko, ze všeho nejvíc ti chceme poděkovat za to, jak úžasná žena si. za všechno, co pro nás děláš, za tvoji lásku, starostlivost a péči, kterou nám každý den dáváš, za domov, který pro nás vytváříš, za světlo a naději, které v tobě máme. Jsme za to moc rádi a moc si toho vážíme. A nejvíc ti děkujeme za všechny ty obyčejné chvíle, které možná vypadají jako samozřejmost, ale pro nás jsou tím nejcennějším. Když jsme spolu, smějeme se, povídáme si nebo jen tak sedíme vedle sebe. Krása. Za to všechno tě máme moc rádi a jsme šťastní, že tě máme. Přejeme ti, aby všechny roky, které jsou před tebou, byly plné zdraví, lásky, pohody a splněných přání. Všechno nejlepší k narozeninám ti přejí manžel Lukáš a syn Pavel. A nám zaspívají Vojta Račický s Františkem Fatěnou, písničku za doprovodu Brolnu, Hodonín je pěkné město.
0: Český rozhlas Brno.

0: krásně to kluci zaspívali. Paráda. Jarek Hostětín dostává slovo a zdravíme do Hostětína, Jari.
1: Já zdravím vás ve studiu, vašeho mistra.
0: Elišku, ano.
1: Jo, mistrině, tak. Tak dneska oslavíme v Hostětíně s naším kamarádem Pavlem Hamšíkem 40. narozeniny. Je to velitel hasičů tady a taký pořadatel akcí a brankář hokejového oblastního týmu. A my mu s kamarády přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu, vždy dobrou náladu a nějakou tu děvčicu, protože je svobodný. To by bylo naším přáním. Děkuji vám moc.
0: No, tak musíte pomoct najít, jo?
1: No.
0: No a ještě mu popřejeme samé nuly, ne, když je brankář?
1: No tak sem tam padne něco, aspoň to si.
0: Já vím, to je jasné, je to sport. Jari, mějte se krásně, děkujem.
1: Taky děkuju vám moc, naschle.
0: Ano, a hned dostává slovo další muž, Gusta z Prakší, z Gustíku, dobrý den, ahoj.
2: Ahoj Karlíku, já bych chtěl popřát minulý týden oslavili narozeniny řidiči Mira Haurland z Bánova, František Vystrčil, tak jim přeju hodně zdraví, štěstí a dobrých kilometrů. Taky bych chtěl pozdravit řidiče Luďu Jahodu a Honzu Janíka. Taky zítra oslaví narozeniny Modlika Petrášová z Bystřice. Tak jí přeju také hodně zdraví a příští týden oslaví narozeniny 70. Josef Říha, otec z Napajedel a také Zdenek Klímeš z Nivnice. Také jim přeju hodně zdraví, božího požehnání a ještě bych chtěl pozdravit mojeho kamaráda, otce Františka Krále z Blatnice, který odjíždí po neděli do svaté země, tak mu přeji hezký pobyt, šťastný návrat ve zdraví. Karlíčku, moc děkuji.
0: Gustíku, krásné odpoledne, děkujeme také. V dnešní den se dožívá životního jubila 50 let náš kamarád Drahoš Mesároš z Velkých Hostěrádek. Milý náš Drahomile, přejeme ti ze srdce všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody a mnoho pěkných zážitků v přírodě. To ti ze srdce přejí kamarádi myslivci z Velkých Hostěrádek. A na e-mailu, teď ať to vyslovit neumím, naskočila zdravice, představte si, zdraví jmenovce při poslechu o polední siestě v Itálii. Karel Jeřábek, to je krásné, vidíte, i v Itálii na výletě poslouchají náš pořad. Písničku Ratíškovskou, kterou napsal František Otásek se Standou Pěnčíkem, nám zahraje veselá muzika Ratíškovice.

0: A dovolala se Maruška ze Záhnašovic, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Karličku, já vás zdravím ze Záhnašovic a chtěla bych dneska, aby zaletěla krásná písnička. Dobrorov, dole Chotic a do Záhnašovic. To jsou všechno lidušky, kterým budu přát. Tak první je liduška Karlicová Dobrorov, je to naše neteř a pečuje o nemocného tatínka, tak i přeju pevné zdraví a takovou tu pohodu, aby to všechno zvládala. To jí přeje teta. A Lidušce Šidlíkové dole Chotic obzvlátím písničku k rozbělám a taky přeju hlavně zdraví, štěstí a pohodu. A Lidušce Kobliové ze Záhnašovic přeju taky zdraví, štěstí a radost dolčat a si dělá drobně radosti. A to všechno přeje kamarádka Maria.
0: Dobře.
1: Je to všechno, Karličku.
0: Ano,
1: děkuju,
0: mějte se krásně, Mařenko, nashledanou. A Liduška z Nedachlebic. Dobrý den, Liduško.
2: Dobrý den, pane Hegner, já vás tam všechny zdravím ve studiu a chtěli bychom s kamarádkou Mírku poslat k narozeninám panu Jendovi Bořutovi do Nedachlebic, bývá na domově s pečovatelskou službou, má narozeniny, tak bychom mu chtěli popřát všechno nejlepší, hlavně to zdraví, boží požehnání a nech se mu splní všechno, co si bude přát. To by bylo všechno, pane Hegner.
0: Dobře. A Liduško, nebylo to všechno, protože ještě vám taky musíme popřát, když jste se dovolala. Měla jste svátek ve středu, tak všechno dobré vám přejeme k svátku.
2: Ano, tak děkuji moc a pozdravuju všechny, co mě znají.
0: Dobře.
2: Tak a moc děkuju. Naschledanou.
0: Ano, mějte se krásně, naschledanou.
2: Taky, naschle.
0: Ještě písemná gratulace, prosíme o písničku do Uherského Ostrohu manželům Machalovým k jejich diamantové svatbě, kterou budou v těchto dnech slavit. Lidko Pepíku, přejeme vám k vašemu krásnému výročí hodně zdraví, které oba potřebujete, štěstí a lásku na vaší další společné cestě. Buďte šťastní, mějte se rádi jako doteď a buďte si i nadále vzájemnou oporou. Zvedáme číše, připíjíme na vaše zdraví a živio. To vám přejí Luboš a Jarmy z Bílovic. A na e-mail naskočilo jenom takové přání. Dobrý den, píseň pro vás v rádiu dá přeje Jindra. No a ještě jedna, dobrý den, prosíme o písničku pro brigádníky, kteří přišli pomoct rodině Vajdové z Rackové v sestavěním plotu. Ať jim práce jde zvesela od ruky. Děkuji. Tak možná teď zpomalí lehce naopak, že protože si dáme Valčíček v podání i mistřiňanky Mamko moja mamulenko.
3: Český rozhlas Brno.

0: Eliška z Řesovice dovolala. Dobrý den, Eliško.
1: Dobrý den, ještě jednou vás zdravím, pane Hegner, a všechny posluchače tohoto pořadu. Dnes bych chtěla poslat písničku svému synovi Petrovi Vávrovi, který zítra oslaví své krásné 55. narození. Pesičku, já tě přeju hlavně hodně zdraví, které tolik potřebuješ. Štěstí, lásku, spokojenost, radost tvých dětí a tří vnuček a splnění všech tvých přání. A k mému přání Boží požehnání. A písnička potěší všechny mé vřesovské přátelé, kteří poslouchají Český rozhlas Brno, a také moji švagrovou paní Květušku Kaplánkovou v Dětkovicích, která je také věrnou posluchačkou Českého rozhlasu Brno. A vám děkuji, pane Hegner, a zase někdy naslyšenou.
0: Děkujeme, Eliško, naschledanou. A Jaruška Jasená, tedy z Jasené, tak abych to upřesnil. Jaruš, dobrý den.
2: Dobrý den všem. A nemohla jsem se dovolat. Byly Lidušky ve středu, pátek, takže Liduška Žárska z Lutoniny a v sobotu, v pátek já už kecám. A v pátek měla taky Liduška Žárska půlku Latiny. A zdravím moje sestřičky do Liptala, Martu, Fanku, Valchařovi a na Příluk, Aničku Pichovou a přeju všem pevné zdravíčko, štěstíčko, lásku, spokojenost a Lidušce Žárskej pevné nervy, protože má obchod.
0: Dobře, Jaruš, dobrý, děkujeme.
2: A vám taky, jenom zdravíčko, zdravíčko, zdravíčko. A dneska je krásně.
0: Tak děkujeme, mějte se hezky, naschledanou.
2: Děkuji, taky naschle, díky, naschle.
0: A jedna členka klubu Přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín slaví dnes narozeniny. Tou dámou je Libuše Slámová z Brna, takže zdravíčko, štěstí, sko, lásku, pohodu vám přejeme, Libuško. A teď nám zaspívají manžele Osičkovi Na tem našem nátoní.

tolik osičkovi, nevím, jestli se u nich dneska v poledne smaží, ale jedno vím, že Legrůti se vypravili na cestu, poslali tady e-mail a cestují na festival do Nových Hradů, takže zdraví v dalším autě Barboru Turčanovou, která s nima jede. Legrůti, takže my vám přejeme šťastnou cestu, to posílal myslím Marek Pivák, no a aby se vám dobře jelo, tak vám zahrajeme i písničku Z rána Hubienka v podání Legrůtů. Šťastnou cestu.

Tak zdravíme samozřejmě Legruci, přejeme šťastnou cestu. Ať se ve zdraví vrátí, myslím si, že dneska více kapel cestuje za různými koncertními vystoupeními nebo možná nějakými vinobraními, zkrátka prostě takhle se to cestuje. Budeme se loučit, protože už je tady čas, večer v 18 hodin se na vás opět zase samozřejmě budeme těšit, ale teď už nám začínají hrát i Štvánci, kteří hrají skladbu s názvem Podbar od Radky Růžičky. Solisté Radek Růžička, Jaroslav Mikuš. Tak mějte se hezky odpoledne a v 18 hodin zase na setkání s vámi se těším.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Čím je výjimečná zlatobřichá opice, či jak funguje cukr na náš mozek? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. Půvabná markýza se stává ozdobou Versailles a předmětem touhy samotného panovníka Francie, Angelika a král. A ČT Art uvádí v premiéře operu Sergeje Prokofieva, zkomponovanou na vlastní libreto podle stejnojmenného Dostojevského románu. Hráč. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Skatepark v Rožnově pod Radoštěm dnes ožije hudbou, divadlem i skateboardovou exhibicí. V Hamerském Líně u Brna začíná setkání kovařů Obřanský obr. Dobrovolníci a příznivci vojenské historie dnes rozsvítí světla u vojenských opevnění podél bývalých československých hranic. Dnes bude polojasno až oblačno, na teploměru až 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Rožnov pod Radoštěm se dnes připojuje k akci Zažít město jinak. Od 2 odpoledne je na programu hudba, divadlo, akrobacie i skateboardová exibice. Co si tam lidi můžou sami vyzkoušet, říká ředitel Téčka kulturní agentury Jakub Sobotka.
3: Ulice nemusí být jenom místo, kterým procházíme. U nás si lidi zacvičí jogu na pedalboardech na nedaleké řece, vyzkoušejí si beatbox s Patrikem Jurigou, nebo si můžou vyzkoušet malovat grafity. Večer zakončíme bruslařskou show na zimním stadionu, takže vyrazíme společně na led.
1: 6 uměleckých kovářů z Jižní Moravy můžou lidé tento víkend sledovat při práci na jejich setkání Obřanský obr. 16. ročník akce se koná v Hamerském Líně na cyklostezce z brněnských Obřan do Bílovic nad Svitavou. Návštěvníci se podívají také do kovářského skanzenu a na rozpracované vodní kolo. Co budou kováři na místě vyrábět, říká jeden z pořadatelů Daniel Hlobin.
4: Budeme kovat buď na sluneční hodinách, které jsou rozdělané z minulého roku ještě, a nebo taky dodělat lavičku, která tady bude někde v okolí mlýna. Stejně jako sluneční hodiny, ty budou teda i v širším okolí mlýna.
1: Na desítkách míst podél bývalé československé obranné linie si dnes ve 20 hodin lidé připomenou mobilizaci z roku 1938. Prezident Edvard Beneš vyhlásil 23. září. Během 2 dnů nastoupilo k jednotkám více než 1 000 000 mužů. Dobrovolná akce Světla nad bunkry má připomenout jejich odhodlání bránit Československo. Akce se koná od roku 2016 a během jednoho večera propojuje nasvícená opevnění v Česku i na Slovensku. Organizátoři tak vytváří pomyslný světelný řetěz podél tehdejší hranice Československa.
2: Sport.
1: Prvoligoví fotbalisté Artisu Brno nastoupí v 9. kole k domácímu zápasu s Libercem. Utkání začne ve 3 hodiny odpoledne a půjde o poslední duel před následující dlouhou reprezentační přestávkou. Trenér Artisu Roman Nádvorník se po velké letní obměně kádru těší na to, že dostane více prostoru pro sehrávání.
5: Vyhlížíme reprezentační pauzu a když si to potřebujeme, aby si to trošičku sedlo, aby jsme si na sebe víc zvykli a aby i ta kombinace v některých těch fází nám ještě fungovala líp, aby jsme si trošičku připravili pak na ten zbytek té podzimní sezony.
1: V 15 hodin začne taky zápas Zbrojovky Brno v Mladé Boleslavi.
2: Počasí.
1: Dnes bude převážně polojasno, jen chvílemi oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů a vítr povane slabý.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Osobní auto a motorka se srazily v Herolticích u Brna. To byly zprávy Českého rozhlasu. Příjemný poslech.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
2: Přeji vám pěknou sobotu. Už za pár dní začne astronomický podzim, ale protože počasí je stále ještě poměrně příznivé, nebudeme se zatím nikam schovávat a užijeme si výlety hlavně venku. Vydáme se do středních Čech na Mladoboleslavsko do obce Kněžmost, kde se nachází nejen poměrně nová a navíc zajímavě tvarovaná rozhledna Čížovka, ale také nedávno vytvořené suhrovické rybníky se spoustou lávek a mostků. Potom zamíříme do Západočeského muzea v Plzni, kde si připomeneme, že legendární loutka Hurvínka nás provází už rovných 100 let. Čeká nás také procházka v centru Přerova v Olomouckém kraji, v půvabném městském parku jménem Michalov, který místy připomíná zámeckou zahradu. A nakonec zamíříme do městských lesů v Hradci Králové, kde od loňského roku hlídá obří socha dobrého ducha Dubora.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Ze všeho nejdřív se dnes ve výletech vydáme do středních Čech na Mladoboleslavsko a zamíříme na místo, odkud se nám otevře pohled na český ráj, doslova jako na dlani. V roce 2017 postavenou rozhlednu jménem Čížovka v obci Kněžmost. Pod rozhlednou na nás čeká reportérka Jolana Nováková a není sama.
1: Nade mnou se tyčí téměř 40 metrů vysoká rozhledna ve tvaru jehlanu, která prý nabízí turistům úžasné pohledy do okolí. My to zjistíme s Lucí Vorpsovou ze Středočeské centrály cestovního ruchu, protože my si tam vyšlápneme nahoru. Máte chuť tam se mnou jít? Dobrý den.
2: No určitě, čeká nás asi 154 schodů po točitém schodišti. Rozhledna má 5 vyhlídkových plošin a pro milovníky adrenalinu jsou tam 2 balkóny s podlahou z průhledného skla, takže určitě to bude zážitek.
1: Tak jsme nahoře, musím říct, že mi to nedělá moc dobře, ta výška, ale rozhled je krásný, taková ta nádherná zvlněná krajina. Já už třeba vidím tamhle Bezděz, co ještě?
2: Vidíme Bezděz, vidíme také hrad Trosky, vidíme Ralsko, když se podíváme ještě kousek tady, tak uvidíme Mladou Boleslav a vidíme až na Ještěd a na Krkonoše.
1: Myslím, že jsme si dole neřekli, od kdy tady vyhlídka stojí.
2: Vyhlídka je otevřená od roku 2017.
1: A přijet se můžete na kole, autem, zaparkujete přímo u rozhledny nebo přijdete pěšky po turistické trase. Pěkně nám to tady rozevlálo účesy, protože tady nahoře krásně fouká. Tak frčíme zase dolů a cestou zkusíme, jak jsme odvážné a možná si stoupneme na ten skleněný balkon. Hlásím, že jsme to zvládli. Tímto výkonem ale náš výlet nekončí. Po modré a po žluté s Lucí vyrážíme k suhrovickým rybníkům, které se nacházejí necelé 3 kilometry od rozhledny Čížovka. A jsme tady. Vypadá to tady krásně, romanticky. Jsou to 2 rybníky a 3 tůňky.
2: A určitě bych se nebála nazvat suhrovické rybníky takovým skrytým klenotem českého ráje. Jde opravdu o velmi klidnou lokalitu, která je ideální k procházce. Rybníky se dají obejít, celá procházka trvá asi 45 minut. Protilehlé břehy oddělují takové můstky, lávky. Zároveň jsou tady ale také mola, kde se dá posedět na lavičkách nebo u stolu uspořádat piknik.
1: Podél rybníků vede upravená cesta, potkáváme lidi z pejsky, maminky z kočárky, cyklisty, 2 vodníky jsme viděli. Je to tady opravdu pěkné. Ale rybníky nejsou ke koupání, veďte Lucie.
2: Určitě ne, rybníky jsou určené k chovu ryb, daří se tady štikám, okounům, kaprům nebo candátům, ale v tůních se zabydlili také obojživelníci. Můžete tady potkat třeba čouka obecného nebo mloka skvrnitého a pokud budeme mít opravdu štěstí, tak můžeme zahlednout i volavky nebo čápa černého.
1: Prozatím bereme za vděk kachnami.
0: Říká naše kolegyně Jolana Nováková, která nás v obci Kněžmost na Mladoboleslavsku zavedla k půvabným suhrovickým rybníkům a také na rozhlednu Čížovku. Tu můžete navštívit ještě do konce října o sobotách a nedělích, a to v čase mezi 9. a 17. hodinou. A pokud se na tu nádheru chcete podívat už teď, najdete pestrou fotogalerii na webových stránkách našeho pořadu. Připomínám webovou adresu výlety.rozhlas.cz.

Posloucháte sobotní výlety a jestli jste nás slyšeli i minulý týden, tak víte, že jsme opustili studio, no a živě jsme vysílali ze zahrady Čech v Litoměřicích z 50. jubilejního ročníku. Tím jsem vlastně už odpověděl na soutěžní otázku. Jinak ta výstava se obrovsky povedla, v sobotu bylo ideální počasí, ale zase to přineslo to, že člověk sotva zaparkoval, že tam byly obrovské kolony na silnicích, no a uvnitř hlava na hlavě. A pokud jste tohle to překonali a nevadí vám to, tak jste mohli koupit cokoliv na zahradu, jenom na co jste si vzpomněli. Sazenice, keře, stromy, květiny, byla tam obrovská spousta výstav a naše vysílání, já myslím, že bylo hodně pestré a že vás tam mohlo docela slušně zavést. Měli jsme tam povídání o historii celého areálu, o novinkách, zastavil se také pan Jiří Pačinek ze sklárny v Kundraticích u Cvikova. No a Monika Absolonová, která tam měla také vystoupení a musím říct, že byla naprosto dokonalá, protože vyprávěla, že umí sice zatlouct hřebík a vlastní třeba řetězovou pilu, ale že si ji koupila jenom proto, že si ji koupil někdo kolem ní. A prý, když ji kupovala, tak prodavači řekla, prodejte mi takovou pilu, takovou řetězovou pilu, o které si myslíte, že bych ji měla mít. Tak to byla vlastně sobota, minulý týden a živé vysílání. My se zase vydáme za nějakou dobu někam na zajímavé místo. No, už jsem odpověděl, jak měla vypadat soutěžní odpověď tedy, takže my jsme se ptali, kolikátý ročník, tedy že byl jubilejní, kolikátý to byl, za A 50, za B 60, ano, je tam ta 50. Vylosovali jsme 5 posluchačů, kterým pošleme powerbanku a jsou jimi paní Marcela Šašková Přeštice, pan Martin Pospíšil Hlízov, pan Jiří Křížek Jankovice, paní Milada Cigánková Petrov a pan František Špidra Radnice. Všem upřímně gratulujeme. Kdo získá hlavní cenu za měsíc září, tak to zatím je obklopeno záhadou. Rozluštíme tuto záhadu až na začátku října. Jak se soutěží o hlavní cenu, tak to si nechám na zadání nové soutěžní otázky po třetí reportáži.

0: Víte, že letos uplynulo 100 let od okamžiku, kdy z plzeňského jeviště poprvé promluvil Hurvínek? Stalo se tak 2. května roku 1926. Loutku vyřezal řezbář Gustav Nosek pro Josefa Skupu. Fenoménu Hurvínka je věnována výstava v Západočeském muzeu v Plzni, kam nás teď zavede naše kolegyně Anděla Blašková.
1: Společně s jednou z kurátorek výstavy, Veronikou Plachou, jsme vstoupili do výstavy. Nás uvítala hudba.
2: Je to hudba z období první republiky, právě z období, kdy vznikla loutka Hurvínka. Výstava je rozdělena na takové tři pomyslné části. Hned při vstupu návštěvníci mohou zavítat do bytu Spejbla a Hurvínka.
1: My tady vidíme samozřejmě postel, šatní skříň, nechybí tady rádio, ze kterého hudba hraje.
2: Ano, je to právě postýlka, kterou je možné vyzkoušet. Určitě není potřeba se stydět, ale opravdu si do postýlky lehnout. Rovněž tu máme oděv Hurvínka a jsou tu vlastně všechny čtyři jeho fáze. Od úplného počátku až do současnosti. To si také může návštěvník prohlédnout a samozřejmě tu nesmí chybět jeho typické dřeváky, které si návštěvníci mohou vyzkoušet. My stále ještě stojíme v bytě u Spejbla a Hurvínka a máme tu takové pomyslené části, které jsou rozdělena na knihovnu, na toaletu u Spejbla a Hurvínka.
1: Opravdu vidíme malou toaletu a splachovadla, konkrétně jsou tady tři.
2: Můžeme zkusit první. To máme druhý zvuk, to je splachování malého obsahu. Tedy klasický zvuk toalety, který známe. A potom třetí taková srandička. Likvidace velkého obsahu.
1: Teď jsme ve větším prostoru, který nabízí takový velký rozhled.
2: Kdy celá výstava je interaktivní a v této části se návštěvníci mohou dozvědět, jakými světovými jazyky Hurvínek mluvil, kde všude byl. Mohou vyzkoušet Hurvínkovo koloběžku, jít do dabingového boxu a zkusit si, jaké to je, mluvit za loutky, anebo je tu i samotná loutka Hurvínka, kterou si mohou vyzkoušet ovládat. A nyní vstupujeme do pomyslné třetí části, do muzea Hurvínka. Zde najdeme přes 100 exponátů, které souvisí se Spejblem a Hurvínkem. Je to tedy taková ta klasická muzejní část s vitrínami.
1: Mě tady zaujal soukromý diář Josefa Skupy. Vy jste možná měla možnost nahlédnout přímo do toho diáře, když byste nás seznámila s tím, co si Josef Skupa zapisoval.
2: Velice nás zajímalo, jestli toho 2. května, což byl to datum, kdy Hurvínek poprvé vystoupil, tam měl Josef Skupa něco poznamenáno. Je tam poznamenáno jenom to, co se ten večer hrálo, takže nám to opravdu říká, že Josef Skupa nic netušil a že opravdu to, že Gustav Nosek přinesl Hurvínka, bylo opravdu překvapením a nikdo netušil, že ho vytváří.
0: Vypráví kurátorka Západočeského muzea v Plzni Veronika Plachá, která výstavou věnovanou 100 letům Hurvínka provedla naši redaktorku Andělu Blaškovou. Na výstavu se můžete přijít podívat až do 4. dubna příštího roku.

0: Klubu města Přerova v Olomouckém kraji je park Michalov. U jeho založení stál v roce 1904 český zahradní architekt, bratr lékaře Josefa Thomayera, František Thomayer. Dnes jsou v něm hřiště pro děti, různorodá zákoutí, skleník a také prostor vyhrazený pro psy. V centru parku u křížení alejí ovšem uvidíte zahradu téměř zámeckou. A právě tam se vydáme s naším olomouckým redaktorem Alešem Spurným a lektorkou Janou Siričanskou.
1: Přišli jsme k vodotrysku na křižovatce alejí. Z té vody rostou listy vysoké a létají tu vášky. Na dřevěných ostrůvcích odpočívají želvy.
2: Jsme v srdci parku. Tohle to je křížení hlavní a vedlejší osy před restaurací. A tady tahle ta fontánka už tady byla od prvopočátku. Ty rostliny to jsou kosatce a obkružuje celou fontánku takové stádo bohýšek. No a želvičky ty se sem dostávají, protože lidé, když je doma nechtějí, tak je v současné době odnášejí do různých vodních ploch a právě park Michalov a tady tahle ta fontánka je jednou z nich. Takže zahradníci se tu o ně potom starají a je v zimě zimují a pak je sem vždycky na tu sezónu umisťují zpátky.
1: Takže takový útulek pro želvy tady je?
2: No v podstatě se to dá říct, že ano, i když ale nechtěný. Není to úplně dobrá situace.
1: Když se otočíme, vidíme hudební altán.
2: Byl postavený v roce 1912. Je tu taky vidět ten krásný historický design toho osvětlení, který se sem vrátil. Vidíme krásné kruhové záhony, vysazené letničkovými ornamentálními výsadbami. A ve středu těchto záhonů vlastně jsou takové solitary, nějaké body, které mají poutat vaši pozornost. Jsou to třeba kany, různé palmy. V dřívějších dobách to byly banánovníky, které se pak zimovaly ve sklenících.
1: Vedle restaurace a vedle té hlavní aleje je dětské hřiště, ale my se otočíme doprava. A tady vidíme zahradu téměř zámeckou.
2: Jsou tady cestičky ve tvaru U a ta cestička vlastně objímá takový snížený parter. Do něj se dá sejít dvěma schodišti s vázami. No a kolem celého toho sníženého parteru jsou zase ty ornamentální letničkové záhony. Těch, které jsou více na okraji toho obvodu, tak můžeme vidět různé trvalky a jsou tam vlastně kulovité formy kalin, šeříků a tohle to upomíná vlastně také na pana Františka Thomayera, protože on jako zahradní architekt miloval tyhle ty druhy rostlin spolu s chryzantémami.
1: Je to místo velmi kultivované, velmi opečovávané, protože třeba i stromy jsou tu zastřihované do takových deštníkovitých tvarů. Na dohled od vodotrysku jsme se přesunuli na počátek parku. Jsme na místě, které je opět z té aleje trochu rozšířené a ozdobené bystami. Vprostřed kulatý barevný záhon s kytkami a s palmou.
2: My jsme v hlavním vstupu do parku z Máchovy ulice, která byla takovou výstavní ulicí místních osobností, které si tu stavěly vily. Stojíme v místě, kde jsou umístěné tři bysty. První je bysta Jiřího Sumína, což je pseudonym přerovské básnířky paní Amálie Vrbové, je z roku 1968. A o několik metrů dál jsou ještě další dvě bysty. Je to přerovský malíř Augustin Mervart a pak ještě bronzová bysta Josefa Bajáka z roku 1982, což je sochař, který vytvořil ty předchozí dvě.
0: Říká lektorka Jana Siričanská. Opodál stojí antické sloupy, které sem přemístili z centra města a zachránili je tak před demolicí. Na druhém konci aleje se nachází pomník Jana Husa od významného olomouckého sochaře Julia Pelikána. Do Přerovského parku Michalov nás zavedl náš olomoucký kolega Aleš Spurný. Výlety. A je tu soutěž. Oblíbená postavička dřevěného kluka Hurvínka slaví 100 let. Dnes jsme si také v reportáži připomněli i to, že po celou dobu rozdává se svým taťuldou a později i s kamarády a psem Žerikem radost nejenom dětem, ale i dospělým. České lutkové divadlo Spejbla a Hurvínka bylo založeno profesorem Josefem Skupou v roce 1930, kde dnes najdeme toto legendární divadlo, se ptáme. Za A v Plzni, anebo za B v Praze. Kde dnes najdeme divadlo Spejbla a Hurvínka? Za A v Plzni, za B v Praze. Pošlete textovou zprávu a ta se píše takto v tomto tvaru. Výlety, mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení a adresa. To odešlete na 90 011 04 do nedělní půlnoci. Ty mezery jsou důležité, nezapomeňte na ně, vždycky kliknete jenom na mezerník a uděláte na jedno písmeno mezeru. Takže ještě jednou výlety mezera A nebo B mezera, jméno, příjmení, adresa. Nezapomeňte na poštovní směrovací číslo. Službu zajišťuje ATS Praha a je spoplatněna částkou 4 koruny. Hrajeme o cestovní alu lahve, no a slíbil jsem, že připomenu, jak se hraje o hlavní cenu za měsíc září. Je to jednoduché, stačí, když v průběhu celého měsíce a je jedno, který víkend to je, pošlete alespoň jednu správnou odpověď. Pak jste zařazeni do slosování. Hrajeme o výletnický batoh, o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu lahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Máte dost času, výherce budeme znát na začátku října.

0: Pokud hledáte originální cíl pro výlet do přírody, pak vás pozveme do městských lesů v Hradci Králové, které jsou úctyhodné svou rozlohou i rekreačními aktivitami. Společně s Anetou Bůžkovou, lesní pedagoškou Královéhradeckých městských lesů a naší kolegyní Vlaďkou Vildovou vyhledáme dřevem vonícího dubora, tedy dobrého ducha lesa, který se usadil blízko zdejšího rybníku Výskyt.
1: My jsme v půvabném místě, v jednom z mnoha v městských lesích v Hradci Králové. Tady na mě čekala u impozantní dřevěné sochy
2: Aneta Bůžková.
1: Ta dřevěná socha tu není dlouho.
2: Tak my skutečně stojíme u našeho, řekněme, nejnovějšího počinu. Je to socha ducha lesa, jmenuje se Dubor, podle dubu a borovice, nejčastějšího listnáče a jehličnanu v městských lesích. Je to ztělesnění vztahu města Hradce Králové s jeho lesy a byl vybudován v rámci 80. výročí první písemné zmínky o městu Hradci Králové.
1: Kdo je jeho autorem?
2: Autorem je místní řezbář, loutkář, kulisák pan Jiří Bareš. Sochu nám několik měsíců vytvářel, je to úplný originál. Podle mě se povedla moc a doufám, že tady nějaký ten pátek zůstane.
1: Slyšela jsem, že prý ta postava je z recyklovaného dřeva, je to tak?
2: Je to směs, ta konstrukce samozřejmě, aby nebyla úplně těžká, tak není z dubu. Pokud jde o ten plášť, tak tam jsme opravdu využili částečně dřevo recyklované ve spolupráci s hradeckými službami, akciovou společností, a chtěli jsme do toho zanést trošičku, řekněme, nějaké to recyklační ekologické téma, takže máme část té sochy ze dřeva, které lidé vyhodili, a pan Bareš si ho nařezal a znovu použil.
1: Kde vůbec městské lesy jsou, jak sem přijít?
2: Tak městské lesy jsou úplně unikátní v tom, že je to veliký jednolitý komplex lesů, který ale bezprostředně navazuje na město Hradec Králové. Dokonce na kraji lesa na několika místech dojedete MHD a pak už můžete jít jenom na ten výlet. Máme skoro 4000 hektarů, což je opravdu jedno z největších majetků rekreačních lesů v České republice. Najdete tady obrovskou škálu, my tomu říkáme typy na výlety nebo zajímavá místa, která se dají navštívit, ať už je to Dubor nebo různé pohádkové stezky, naučné stezky, lesní posilovny. Málem jsem zapomněla na naše obůrky se zvěří, které jsou jedny z nejoblíbenějších u nás. Kdo hledá spíš ten klid a ticho, tak zamíří do těch zadnějších částí, směr Bělečko, Krňovice.
1: Tu oázu teď tady s Anetou zažíváme. Díváme se na rybník Výskyt.
2: Je to jeden z našich největších rybníků, který slouží právě k chovu hradeckého kapra. Máme tam tedy jiné ryby, ale to hlavní gro je hradecký kapr. Z toho mola, které tu je, můžete zkusit třeba i hodit nějaký ten rohlík třeba při plavou.
1: A ještě k té samotné lokalitě, když bychom také měli říci a pozvat sem k té soše.
2: Já bych doporučila si vzít naši turistickou mapku, dá se stáhnout na internetu, nebo jak dostání třeba v infocentru u nás, nebo v těch stánkách s občerstvením, a podle té mapky už si potom ten výlet naplánovat podle toho, z které strany Hradce do těch lesů vstupujete.
0: Tak teď už víte, že se v rozlehlých městských lesích v Hradci Králové usadil dubor, dobrý duch, který symbolizuje vztah mezi městem a jeho lesy. Nás k němu zavedla lesní pedagoška Aneta Bůžková spolu s naší královéhradeckou kolegyní Vlaďkou Vildovou.

je tu závěr sobotních výletů. Soutěžní otázka docela jednoduchá. Kde dnes najdeme legendární divadlo Spejbla a Hurvínka? Za A v Plzni nebo za B v Praze? To jenom připomínám soutěžní otázku. Všechna pravidla, reportáže, fotografie, jak se píše ta textová zpráva, tak to všechno najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tak to je všechno ode mě, za chvíli začínají další zprávy, já jenom ještě pozvánka, a to na zítřek na vysílání výletu startují přesně 4 minuty po 13. hodině, tedy okamžitě po zprávách. Mějte se pěkně, zdraví vás za tým výletu Pavel Kudrna.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Muzeum města Brna slaví 122 let, připravilo speciální programy ve svých budovách. Na slováckém festivalu chutí a vůní můžou dnes lidé ochutnat pokrmy našich předků. Fotbalisté Slovácka přivítají před dlouhou reprezentační pauzou Baník Ostrava. Dnes bude polojasno, na teploměru až 25 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu s Barborou Hejtmánkovou. Dobré odpoledne. Muzeum města Brna si připomíná 122 let od svého založení. V rámci oslav dnes čekají návštěvníky speciální přehlídky některých brněnských vil nebo hradu Špilberk. Pro děti organizátoři připravili pátrací hru v Bastionu. Doplňuje mluvčí muzea Pavel Žára.
2: Je to hra, která připomíná švédské dobývání Brna, kdy Švédové kopou pod hradbami a děti budou mít pracovní list, kde mohou tuto hru hrát právě v prostorách tohoto bastionu.
0: Ve skanzenu Rochus v Uherském Hradišti na dnešek připravili slovácký festival chutí a vůní. Pod titulem letošního 12. ročníku je to nejlepší z trouby. Návštěvníci se můžou těšit například na patenty, báleše nebo vdolečky. Chybět ale nebude ani čerstvý chléb. Ochutnat budou moci i méně známé pokrmy našich předků jako manželstvo, zelníky nebo straňanské osuchy. V divadle Polárka pokračuje festival Polárkový dort, který do Brna přiváží dětská představení. Kromě inscenací dnes návštěvníkům nabídne i koncert a různé doplňkové aktivity. A to jak v zázemí divadla, tak v jeho okolí, pokračuje vedoucí divadla Martina Hanáková.
3: Probíhá jednak v prostorách divadla Polárka na malé i velké scéně. Máme postavené šapito na zahradě právě za divadlem Polárka a hodně tradiční je naše bílé šapito v Bernsnově sadu, kde se odehrávají představení i koncerty a zároveň i ve volném prostoru budou probíhat workshopy a volná představení. Sport.
0: Prvoligoví fotbalisté Slovácka odehrají v 9. kole za domácí zápas proti Baníku Ostrava. Utkání odstartuje v 18 hodin. Mužstvo z Uherského Hradiště zatím stále čeká na první výhru sezony. Sportovní manažer Michal Kadlec vnímá, že úspěch by teď byl důležitý i proto, že po víkendu začne dlouhá reprezentační pauza.
4: Aby ta atmosféra jak u kluků, tak si myslím, že v klubu, tady u fanoušků i vlastně v tom regionu byla taková pozitivní, aby jsme se trošku vlastně, nebo připsali si ještě víc bodů, trošku jsme se přiblížili těm před náma.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu převážně polojasno, jen chvílemi oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů a vítr povane slabý.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Pozor si, dejte na odstavené nákladní auto na D1 na 168. kilometru u Domašova ve směru na Brno a porouchané nákladní auto stojí na D1 na 214. kilometru u Rousínova ve směru na Vyškov. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná sobotní odpoledne, kterým vás provede Pepa Koller. Příjemný poslech.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré odpoledne, milí posluchači. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás zdraví Eliška Zárecká. Máme 4 minuty po 14. hodině. Prožíváme sobotu s datem 19. září roku 2026. Všem zítám k dnešnímu svátku přejeme jen to nejlepší. Už za malou chvíli se v našem vysílání spojím s brněnskými meteorology. Krátce před 14:30 bude čas na soutěž, co tím chtěl básník říct. No a přidám i písničky, které nestárnou. Zazní Paráda Karla Zicha, Eldorado Valdemara Matušky nebo Oči barvy holubí Karla Gotta. Tak určitě zůstaňte s námi.
0: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Je 14 hodin a 12 minut a to je ten správný čas na předpověď počasí. Na druhé straně linky máme meteoroložku Jitku Kučerovou. Dobré odpoledne.

0: Očekáváte nějaké výraznější změny v průběhu večera a noci?
1: Žádná zásadní změna se dít nebude, i noc by měla být většinou polojasná, přechodně může být i skoro jasno, takže spíše té oblačnosti bude trošku ubývat, ta oblačnost i v noci bude taková průsvitnější. K ránu se mohou v údolích, ale už jenom výjimečně, vytvořit mlhy, teploty budou klesat mezi 12 až 9 stupňů, ty nejnižší noční v údolích lokálně kolem 8 a vítr slabý jihozápadní až jižní.
0: A co nás čeká zítra?
1: Zítra by měla přecházet studená fronta, za ní se potom ochladí, ale ještě před ní ty teploty budou vyšší ještě o něco než dnes, 23 až 26 stupňů. Ráno čekáme zítra většinou polojasno ještě před tou frontou, v průběhu dopoledne postupně oblačno, ale ta oblačnost také může být průsvitná, no a potom až zítra později odpoledne se bude od severozápadu na té frontě zatahovat a zhruba někdy večer se asi to vypadá na větší části území, vyskytnou přehánky, bude to takové přehánkové pásmo, které by mělo přejít během večera a v noci budou pak srážky opět od severozápadu ubývat. Vítr bude foukat zítra také mírný od jihozápadu a k večeru se postupně bude měnit na severozápadní.
0: To byla Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám, přeji vám pěkný víkend. Naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
4: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
3: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
4: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
3: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
2: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
3: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
4: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
3: Hodně štěstí!
5: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.

Rocková skupina Flamengo na vlnách Českého rozhlasu Brno. Za 7 minut bude 14:30. Je tu soutěž s názvem Co tím chtěl básník říct. Soutěžíme každou sobotu krátce před 14:30. Zapojit se můžete, pokud jste od nás v uplynulých 8 týdnech žádnou cenu nezískali. Dnes hrajeme o DVDčko s filmem Bohemian Rhapsody, který sleduje vzestup kapely Queen i solovou kariéru Freddieho Mercuryho. Jako bonus zde najdete i kompletní nesestříhanou rekonstrukci vystoupení na Live Aid. Takže pokud chcete soutěžit, volejte právě teď na číslo 726 46 52 00. Zadání prozradím po písničce.

0: Dozněla píseň Oči barvy holubí a já mám na lince dnešní soutěžící paní Kamilu. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak, paní Kamilo, dnes budeme doplňovat pranostiku. A já od vás budu chtít pouze jedno slovo. Můžeme?
1: Můžeme.
0: Výborně, tak prosím, pozorně poslouchejte. Ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý...
1: Strom.
0: Strom, výborně. Ano, skutečně, tato pranostika zní, ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Děkuji vám a zároveň vám rovnou gratuluji, protože získáváte DVDčko Bohemian Rhapsody. Máte ráda kapelu Queen?
1: Mám.
0: Výborně, tak si myslím, že ten dárek je přímo pro vás a že si ho užijete, že vám udělá radost. Tak já vás jen poprosím, abyste mi zůstala na lince a předáme si podrobnosti ohledně doručení vašeho nového dárku, tohoto DVDčka. Tak já vám ještě jednou děkuji, že nás posloucháte a přeji vám krásný den.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou. She's crazy like a fool.

0: Skupina Katapult a Hlupák Váha, posloucháte Český rozhlas Brno. Je 14 hodin a 38 minut. Na vinicích je letos méně hroznů, než vinaři čekali. V letních vedrech hrozny dozrály rychleji než obvykle, ale jsou mnohem menší. A tak i když jsou hrozny podle vinařů kvalitní, podle prvních odhadů bude letošní sklizeň asi o třetinu menší.
1: Já vlastně si vezmu nůžky, co tady vidíte ty listy, tak já si to vlastně tak vždycky rozhrnu, abych měl lepší přístup k tomu hroznu, pak si ho jenom šmiknu a honím si ho do kyblíku a to je asi vše.
2: Popisuje 17-letý Zdeněk Peka. Je teď na praxích s desítkou spolužáků z třetího ročníku agropodnikání z městské střední odborné školy z nedalekých Klobouk u Brna. Prý je to lepší, než sedět v lavicích.
1: Určitě to lepší. Jako, myslím si, že budu mluvit za všechny, že nás jako, to vlastně baví víc, no, rozhodně.
2: Studenti pomáhají se sklizní hroznů ve vinici v Krumbíři na Břeclavsku.
3: My jsme teď zhruba v půlce vinobraní a právě sbíráme odrůdu Sauvignon.
2: Popisuje vinař Antonín Valihrach z vinařství pod Kumstátem. Na 4 hektarech vinic už teď ale pozoruje nižší úrodu oproti průměrné sklizni.
3: Kvalitativně vynikající, výnos je poloviční, maximálně poloviční a u některých odrůd je to horší. Tam je to o více jak 50% nižší výnos.
2: Hodnotí Antonín Valihrach. Podle vinařů se na letošní sklizni podepsalo výrazně horké a suché léto. Někteří jihomoravští vinaři navíc utrpěli přívalovými dešti.
4: Kombinace těch faktorů způsobila pokles výnosu zhruba tu třetinu, ale v těch zasažených oblastech, kde přišla ta supercelá kroupy, tak ten pokles může být až 60%. To suché léto způsobilo menší obsah moštu v těch hroznech, tím pádem ti vinaři přicházejí zase o další část úrody.
2: Doplnil předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič. Navzdory nižším výnosům ale vinaři očekávají, že letošní hrozny budou kvalitní. Kvůli teplému počasí navíc dozrály jednotlivé odrůdy rychle za sebou a sklizeň tak musí probíhat rychleji než obvykle. Z Krumvíře Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
2: Úplně nejvíc mi ale pomohl Lucčin manžel. Ten mi poskytl celou pozůstalost, kterou měl k dispozici, a pak byl i přítomný v tom procesu vytváření té knihy. A úplně snad nebudu kecat, když řeknu, že jsme se i spřátelili, i když jsme se předtím vlastně viděli jenom párkrát. A myslím si, že i Luci by se tohleto líbilo, to, jak jsme na té knize pracovali.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Dospíval Valdemar Matuška, posloucháte Český rozhlas Brno, je 14 hodin a 49 minut. Po celý rok Znojmo slaví 800 let jeho fungování jako královského města. Ale výroční den D je jenom jeden a ten připadá právě na dnešek. První písemná zmínka o městě pochází z listiny datované k 19. září 1226, zmiňující založené město. Znojmo přitom leží v oblasti s doloženým osídlením už z období mladší doby kamenné. V 9. století tam vznikla pevnost Velkomoravské říše. Kolem roku 1030 tam byl založen nový hrad jako sídlo přemyslovského údělného knížete z větve českých přemyslovců. A právě v roce 1226 král Přemysl Otakar I. povýšil Znojmo na královské město, když získal pozemky od loutských premonstrátů. Po staletí bylo významným centrem nejen světské, ale i církevní moci. V různých dobách zde byly kláštery premonstrátů, dominikánů, křížovníků, kapucínů, minoritů, klarisek, františkánů či jezuitská kolej. Již na přelomu 11. a 12. století znojemská knížata razila vlastní denáry a město se také stalo opevněným centrem regionu. V letech 1222 až 26 bylo obehnáno silnými hradbami. Město bylo později místem řady významných událostí. Mimo jiné, zde byl dočasně pohřben král Přemysl Otakar II. A zemřel tam i poslední z lucemburské dynastie, český a uherský král a římský císař Zikmund Lucemburský. V roce 1628 se ve Znojmě konal Moravský zemský sněm, který stvrdil porážku stavovského povstání. Před rokem 1918 bylo Znojmo převážně německojazyčné a ještě za první republiky, kdy se značná část lidí začala nově hlásit k českému jazyku, tvořili Němci skoro polovinu obyvatel. Na podzim 1938 se město stalo součástí odtržených Sudet. Po konci války se naprosté většiny znojemských Němců týkal odsun a ve městě i díky dosídlencům převládl český a moravský živel. Dnes ve Znojmě žije asi 34 tisíc obyvatel a právě oni dnes mohou slavit, že je jejich domov 800 let městem.

0: úterní dopolední vysílání 22. září po 11. hodině bude o futsalu. Ve studiu přivítám výraznou posilu klubu Hellas Brno Radima Zárubu. Přiblíží, co ho přivedlo zpět do Brna, jaké ambice má v klubu a jak v brněnském futsalu působí nejen na pozici hráče, ale také jako sportovní ředitel SK Řečkovice. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Přijďte si užít den plný hudby a zábavy. V sobotu 26. září v Brně na Šelepce. Od 14. do 18. hodiny vás čeká příjemné posezení. Kavčo s koláčkem a program, který bude hlavně o radosti a společně stráveném čase. Vystoupí Šlágr Parta. Hudební

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Dny otevřených dveří ateliéru na Jižní Moravě ukážou lidem tento víkend desítky uměleckých prostorů. Charitativní běh v Šumicích pomůže vážně nemocné Elišce a Ondrovi. Před 85 lety museli Židé začít chodit kvůli nacistickému nařízení se žlutou hvězdou na oblečení. Dnes bude polojasno na teploměru až 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu a Barbora Hitmánková. Hezké odpoledne. Přes 140 ateliérů, galerií a dílen napříč Jižní Moravou se lidem otevře během tohoto víkendu. Návštěvníci nahlédnou do prostor, kde vznikají díla malířů, sochařů nebo módních návrhářů. Letošním tématem akce je krajina švů, vysvětluje kurátorka Martina Mrázová.
2: Práce s textilem má na Jižní Moravě dlouhou tradici od lidových řemesel až po brněnský textilní průmysl, ale zároveň je to velmi současné téma, které souvisí s prací, péčí, nadprodukcí i s množstvím odpadu, které vlastně neustále kolem sebe generujeme.
0: Výstava s názvem Zbytky budoucnosti bude k vidění do 1. listopadu. V Šumicích v Uherskobrodsku dnes pořádají jubilejní 10. ročník charitativního běhu Šumická bota. Na pro účastníky jsou připravené trati v délce 3, 10 a 20 kilometrů. Zúčastnit se můžou běžci, chodci a děti a je připravena trať i pro vozíčkáře. Přispět na dobrou věc mohou i ti, kteří se závodu nezúčastní, a to na účet závodu. Výtěžek z letošního ročníku organizátoři rozdělí mezi vážně nemocné Elišku a Ondru.
3: Prostředky využijí na následnou péči a rehabilitace, které neproplácí zdravotní pojišťovny. Za 9 předchozích ročníků pořádající spolek Besedníci nemocným dětem a jejich rodinám věnoval více než 1 milion a 143 tisíc korun. Michal Sladký, Český rozhlas.
0: Před 85 lety museli Židé v protektorátu Čechy a Morava začít nosit žlutou hvězdu. Následovaly deportace do get a vraždy v koncentračních táborech.
4: Protižidovská omezení přitom nezačala zavedením hvězdy. Přibývala postupně, vytlačovala Židy z profesního a hospodářského života a součástí byla i protižidovská kampaň v tisku a rozhlase.
5: Židé nezastaví vítězný pochod arijského lidstva.
4: Povinnost nosit žlutou hvězdu platila na všech území ovládaných třetí říší.
6: Byla trvalé stigma. Od 6 let věku ji museli mít na každém oblečení, ve kterém šli ven.
4: Vysvětluje historik Miroslav Breifelder z Pedagogické fakulty Zápročeské univerzity v Plzni. Žlutá hvězda zároveň přímo souvisela s další fází nacistické persekuce, s deportacemi.
6: Několik týdnů poté vyjíždí z Prahy první transport, 5 000 lidí.
4: Z protektorátu Čechy a Morava nacisté deportovali přes 82 tisíc Židů. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: I dnes pokračují dobrovolníci ve sběru odpadků v rámci podzimní vlny kampaně Uklidíme svět. K jednotlivým akcím se můžou jednotlivci i skupiny přidat ještě dnes a zítra. Podle organizátorů si stačí vybrat na mapě úklidu na webu akce. Akci organizuje už od roku 1993 Český svaz ochránců přírody.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu převážně oblačno i polojasno. Nejvyšší teploty čekejte 21 až 25 stupňů a vítr povane slabý.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Pozor si dejte na překážku na vozovce na dálnici D1 za exitem 230 na Výškov východ ve směru na Kroměříž. Zprávy Českého rozhlasu končí. Příjemný poslech dalšího vysílání.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dobré odpoledne, 4 minuty po 15. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Je sobota 19. září roku 2026. Za pár minut vám nabídnu další díl jazykové dílničky Jiřího Trachtulce. Nebude chybět ani řidičská abeceda, či 62. epizoda cyklu Temné letopisy moravské. No a z písniček, které nestárnou, si poslechneme něco o lásce, Holky z naší školky, či Lásko voníš deštěm. U mikrofonu Eliška Zárecká, pohodové odpoledne a dobrý poslech.
0: Český rozhlas Brno.

0: Pavel Dobeš na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 12 minut po 15. hodině. Je tu jazyková dílnička a Jiří Trachtulec se v ní zahloubá do dalšího zajímavého slovního spojení. Které to dnes bude?
1: V dnešním jazykovém okénku si řekneme, co to znamená mít Filipa a pálený jako kostelník. Úsloví mít Filipa pravděpodobně souvisí s moudrým apoštolem Filipem a původně to znamenalo mít Filipovu moudrost. Vliv mohlo mít také slovo filuta, což je taškář, šejdír, šibal, tedy člověk chytrý až vychytralý či mazaný. Spojení mít Filipa se u nás pravděpodobně uchytilo díky českému překladu divadelní hry anglického spisovatele Oscara Wilda z roku 1895 s názvem Jak je důležité míti Filipa. A jdeme dál. Proč se říká pálené jak kostelník, když kostelníci nemuseli vůbec oplývat chytrostí ani lstivostí? Ono to totiž původně znělo pálené jak kostečník, tedy hráč v kostky. Jiný příběh vypráví o kostelníkovi, který měl rozdělit 4 housky mezi 3 lidi. Vyřešil to tak, že každému dal 1 a tu 4. snědl. S úsměvem se s vámi loučí Jiří Trachta.
0: To byl Jiří Trachtulec alias Jiří Trachta. Další jeho zahloubání do tajů jazyka zazní opět zítra touto dobou.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Dělí 21. září budou dobré rady o předcházení vzniku odpadu. Mým hostem bude Helena Továrková. Jak prodloužit život věcem? Proč to, co je rozbité, nemusí hned do koše? Své nové spokojené majitele může najít třeba vaše nepotřebné oblečení nebo i pokojové květiny. Tímto povídáním si připomeneme také Evropský týden udržitelného rozvoje. Na poslech i setkání se těší Jarka Vykoupilová.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno.

0: Petr Kutvelt, Stanislav Hložek a holky z naší školky. Posloucháte Český rozhlas Brno. Za 9 minut bude 15:30. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den v tomto čase nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak policie používá při kontrole provozu drony. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnes zvedáme oči nad vozovku. Moderní technologie už dávno nejsou jen v autech. Stále častěji je má v ruce i policie. Drony dokážou sledovat provoz z výšky, ale jak moc je policie skutečně používá v běžném provozu? Vy víte, jestli vůbec a případně jak moc policie používá drony ke kontrole provozu na dálnicích a silnicích? Plukovník Jan Straka už vysvětluje podrobnosti.
3: My používáme drony samozřejmě při kontrolách, většinou na dálnicích nebo silnicích prvních tříd, v úsecích třeba zakázaného předjíždění. Případně se s nimi dá kontrolovat i způsob jízdy v nějakém úseku, kde my nejsme jinými prostředky prostě schopni ten dohled vykonávat. Je tam nebezpečná zatáčka, prostě tam nepostavíte auto a zároveň tam nepostavíte ani tu hlídku.
2: Kdo je ovládá?
3: Letecká služba, kde jsou odborníci, kteří s tím umí perfektně lítat. A zároveň mají drony vybavené tou nejmodernější záznamovou technikou, takže tam my jsme schopni v podstatě sledovat to chování na nějakém třeba dalším úseku.
2: Co takový dron všechno umí?
3: Dokáže monitorovat styl vaší jízdy na nějakém třeba i delším úseku.
2: Uveďme tedy nějaké příklady z praxe.
3: Používají se v úsecích, kde je zakázané předjíždění, mohou se používat i třeba v uzavírkách, kde je uzavřen jeden směr a jsou tam světelná signalizační zařízení, tam hlídá průjezd na červenou i třeba používání mobilního telefonu. Určitě je dobrý pomocník, my kromě dohledu používáme drony i při dokumentaci míst závažných dopravních nehod, kde nám teda velmi pomáhají.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme, jak je to s jízdou v levém pruhu se sníženou rychlostí.
4: Jsem

0: strach, že jsi se ztratila na pořád.
1: Dospívala vám Lucie Bílá, posloucháte Český rozhlas Brno. Je 15 hodin a 35 minut. Je tu 62. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Připomínají smutnou historii Jižní Moravy, hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak i drobná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí. Vypráví Michal Istejník a dnes nás zavede do končící noci na nádražích v dnešním Brumově Bylnici.
2: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Istejníkem.
3: 1957. Noční motoráček se srazil s vozem plným klád. Dnes je Brumov Bylnice jedním městem. Tehdy do jeho vytvoření zbývalo 7 let a obě tenkrát samostatné obce tragickým způsobem provázala železniční tragédie. Stala se v neděli 28. dubna 1957, krátce před 16:00 v noci. Přes Bylnici tehdy projížděl po kolejích na horní Lideč červený motoráček známý pod přezdívkou Hurvínek. Uvnitř neseděli jen lidé mířící na ranní směny. Část z 20 cestujících tvořili také mladí lidé, kteří se vraceli z taneční zábavy. Usadili se za kabinou strojvedoucího. Ve stejnou chvíli se proti nim z brumovského nádraží rozjel nákladní vagon naložený dřevem. Posunovači jej přemisťovali z jedné koleje na druhou. Chtěli jej připojit k nákladnímu vlaku z Valašského Meziříčí. Vagon však zajistili nikoli zarážkou, ale pouhým kusem dřeva. Ten se uvolnil otřesy, když po sousední koleji projížděla těžká parní lokomotiva. Vůz i s nákladem se rozjel směrem na Bylnici. Telefonát z Brumova, aby motoráček nevyjížděl, už neměl šanci pomoci. Neuspěl staniční zřízenec z Bylnice se Svítilnou. Marně vyrazil dělník na kole s vírou, že osádku motoráčku stihne varovat. Přes blízký viadukt motorový vůz přejel, aniž si muže dole všiml. Srážka nastala u mostu přes ulici Hliníky. Klády z vagónu čelo motoráčku změnili v hromadu šrotu. Uvnitř zemřelo 10 lidí, včetně 4 chlapců a 2 dívek. Havárii nepřežili ani strojvedoucí a jeho pomocník, 4 další lidé utrpěli těžká zranění. Hodiny ukazovaly 42 minut po 3. hodině raní. Tragédie zasáhla Študlov, Lidečko, Valašské Klobouky, Hranice a Jestřabí. Aktéři problémového posunu dostali tresty od 2 do 18 měsíců vězení. Poblíž místa tragédie stojí dřevěný kříž, posvěcený v roce 1995. Stále se u něj objevují květiny.
2: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
1: To byl 62. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisů napíšeme společně s hercem Michalem Istejníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem opět v pátek krátce před 9:00 ráno.

cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: To byla píseň z roku 2009 z první československé superstar Příběh nekončí. Posloucháte Český rozhlas Brno. Je 15 hodin a 50 minut. Určitě jste před písničkou zaznamenali náš výherní signál, který znamená, že dnes opět soutěžíme o knihu Temné letopisy moravské, kterou můžete vyhrát po celé září. 1. září totiž Český rozhlas Brno oslavil 102 let. A jako první se k nám do studia dnes dovolal pan Roman. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem.
0: Tak já vám moc gratuluji k vaší výhře.
1: Děkuji moc.
0: Máte radost?
1: Ano, ano, si rád přečtu knihu.
0: Výborně. A posloucháte Temné letopisy moravské?
1: No, když jsou doma, tak ano, občas.
0: Výborně, tak věřím, že ta knížka bude přesně pro vás. A ještě bych se vás zeptala, co byste vzkázal blízkým nebo světu, až vám bude 102 let?
1: No tak, kdyby se to náhodou stalo, je to málo pravděpodobné, ale byl bych rád, protože je doba vále konfliktu, aby byl teda pokud možno na světě mír, aby se lidi měli rádi a nedělali si nějaké naskvály, protože to pak zatěžuje zdraví všechno. No, aby byla pohoda, aby byl mír.
0: To je skutečně krásné přání. Tak já vám ještě jednou gratuluji k vaší výhře a
1: děkuji.
0: Přeji vám pěkný den. Naslyšenou.
1: Taky děkuji, naslyšenou.
0: No a je 15 hodin a 51 minut. Naše odpolední vysílání se chýlí ke konci. Následují zprávy a poté pořád Hvězdné návraty. Krátce po 17. hodině to bude kulturní magazín Zelný ring a po zprávách v 18 hodin se můžete těšit na blahopřání s písničkou Dnes s Karlem Hegnerem. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí a pěkný víkend vám přeje Eliška Zádecká. Naslyšenou.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Vsetín uzavře sezonu na cyklostezce Bečva. Kyjovské muzeum pořádá kurzy péče o lidový oděv. Sklizeň Hroznů bude letos podle vinařů asi o třetinu nižší. Může za to horké léto. V noci bude polojasno, teploty do 8 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu vás vítá Barbora Hitmánková. Dobré odpoledne. Ve Vsetíně dnes ukončí sezonu na cyklostezce Bečva. Výjížďka do Semetína se jednou z doprovodných akcí Evropského týdnu mobility jede dnes. Podle mluvčího města Jany Raškové jsou pro účastníky připravené v arboretu hry a soutěže.
2: Vydáme se na kole do semetínského arboreta. Zde si budeme moci prohlédnout nejen pestrou sbírku stromů a keřů, ale také zajímavé atrakce, jako jsou třeba stezka bosou nohou, arbobar či výukový včelin. Bude zde možné si také opéct špekáček a ochutnat nejlepší vzorky medu z medolízačky.
0: Jak pečovat o tradiční lidový oděv se naučí zájemci tento víkend ve vlastivědném muzeu v Kyjově. Organizátoři akce zaměřili především na kyjovský kroj. Poradí si ale i s krojovými součástkami z jiných regionů. Podle Michaly Zálešákové z muzea se dozví lidé, jak opravovat cenné kousky nebo si vyzkouší různé techniky údržby oděvu a tradiční výšivky.
3: Kapacita kurzů jsou různé od 15 do 20 osob dle zaměření. Tyhle kurzy jsou zaměřeny na dírkovou výšivku, jak si namalovat ornament nebo malování mašlí, skládání mašlí na družení a šití zástěrky.
0: Letošní sklizeň Hroznů v Česku bude podle prvních odhadů svazu vinařů asi o třetinu nižší než dlouhodobý průměr. Škody vinaři odhadují na 500 000 000 korun. Za nižší úrodou stojí především dlouhodobé sucho. Místy úrodu poškodila taky červencová bouřka se supercelou, upřesňuje předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděryč.
4: Kombinace těch faktorů způsobila pokles výnosu zhruba tu třetinu, ale v těch zasažených oblastech, kde přišla ta supercela a kroupy, tak ten pokles může být až 60%. To suché léto způsobilo menší obsah moštu v těch hroznech, tím pádem ti vinaři přicházejí zase o další část úrody.
0: Kvalita letošních hroznů by podle vinařů měla být dobrá. U modrých odrůd očekávají vysokou kvalitu. Sport. Prvoligoví fotbalisté Slovácka odehrají v 9. kole domácí zápas proti Baníku Ostrava. Utkání odstartuje v 18 hodin. Mužstvo z Uherského Hradiště zatím stále čeká na první výhru sezony. Sportovní manažer Michal Kadlec vnímá, že úspěch by teď byl důležitý i proto, že po víkendu začne dlouhá reprezentační pauza.
5: Aby ta atmosféra jak u kluků, tak si myslím, že v klubu, tady u fanoušků i vlastně v tom regionu byla taková pozitivní, aby jsme se připsali si ještě víc bodů, trošku jsme se přiblížili těm před náma.
1: Počasí.
0: Po většinu noci bude polojasno, přechodně i skoro jasno. K ránu se mohou v údolích výjimečně tvořit mlhy. Nejnižší teploty naměříme 12 až 8 stupňů. Povane slabý jihozápadní až jižní vítr.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Osobní auto a motorka se srazily v Kobylí na Břeclavsku. Dvě osobní auta havarovala na D55 na 27. kilometru u Otrokovic směrem na Hulín. Porouchané nákladní auto stále stojí na D1 před exitem 216 Rousínov ve směru na Vyškov. Upadlé kolo je v ulici pod Platany v Bystřici pod Hostýnem. To byly zprávy Českého rozhlasu. Cestu bez nehod vám přeje Barbora Hitmánková.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
2: Říká se sice, že život není černobílý, ale já vám dokážu, že i když si ho dopřejeme na bílo, bude barevný a veselý dost. Postará se o to jedna dáma, která krásně zpívá, občas hraje, moderuje, porotcuje a také baví. Dokáže vám to i v další části našeho cyklu Patrik Rozehnal. Zmiňovaná žena se narodila 7. dubna roku 1966 v Otvovicích u Kladna a my si ji dnes přizveme do pořadu v ukázkách.
3: Nekecat a líbat!
4: No, tady. No počkat, já tu nejsem od líbání, já tu mám moderovat.
3: A už se to nebaví! Takže mi dáš pusu a jedem domů, ne?
4: No tak... Ale teď už bychom měli říci, co posluchačům pustíme a na co se mohou těšit, ne?
5: No, kde bych jako měla začít?
4: To já nevím, tak asi od Adama, ne?
3: Pak?
4: Ježiš, tak jsem to nemyslel, ale chlapy probereme taky. Navíc pustíme si zvukové ukázky a povíme i pár fakt ze života Lucie Bílé.
3: Sňaš legraci bez hudby!
4: To je fakt. To by nešlo, takže začínáme písničkou Lucky Bílé.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: O Lucii Bílé si dnes budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se v dubnu roku 1966 jako Hana Zaňáková ve středočeských Otvovicích. Už od raného dětství ráda zpívala a výuce zpěvu se věnovala i na Lidové škole umění. Vyučila se ale švadlenou v pražské Triole a nastoupila tam do svého prvního zaměstnání jako šička košilových límečků. V té době taky začala zpívat s metalovou skupinou Rock Automat a na koncertech se seznámila se zpěvákem Alešem Brychtou. Přijala nabídku stát se zpěvačkou skupiny Arakain. Zlom v jejím životě nastal, když si nadějné zpěvačky všiml producent Petr Hanik. Na jeho doporučení přijala i pseudonym Lucie Bílá. Zásadním způsobem tím změnila svou image.
2: Docela vím, jak vypadá moje babička, když mi bylo 14, tak říkala, víš, Haničko, ty nejsi hezká, ale jsi milá. No a já to mám na tom postavený.
3: No, mě jednou babička řekla, že mám strašný nohy a od té doby mám mindrák. A vrazila mi to do podvědomí a prostě celý život jsem s tím žila. No.
0: No, už je to dobrý.
3: Teď jsem si to odblokovala, já jsem řekla, mám nohy, jaký mám je ráda, nosej mě a všecko vydrželi. Takže jsem si je...
2: Já teda musím říct, že já taky jako děkuju svému tělu, že se mnou dává ty věci, protože jako ne, to není, já jsem říkala, že to je jak skupinová prostě nějaká terapie, že jo. Já jsem Dušana, jsem alkoholika, já jsem Hana, jsem Lucie Bílá, to je diagnoza. A to tělo to musí uníst. Ale já mám takovou fintu, že když se někdy ty Bílé něco nepovede, tak já prostě se k ní fakt pak nepřiznám. Já jsem Hana, co s ní, že jo, jaká Lucie Bílá.
3: To máš dobrý.
2: To můžu říct, no.
0: Z drsné provokativní rockerky se stala tehdy romantická naivka, která oslovovala ctitele středního proudu. Hanik pro ní napsal první hity, Neposlušné tenisky nebo Horší než kluk. Ve druhé polovině 80. let už jako hudební profesionálka pronikla do televize a rýsovala se před ní slibná kariéra, i když vzhledem k rozdílným představám o její hudební budoucnosti s Petrem Hanigem ukončila spolupráci.
4: Já jsem si hrozně přála, aby kamkoliv přijdu, aby mě lidi poznali. Pak jsem si přála dlouhý vlasy a džísku. Tak džísku ještě nemám, ostatní dvě věci se mi splnily, bohužel. Takže bohužel kamkoliv přijdu, všichni o mě vědí. A teď se zase naopak přeju, kdyby to nemohlo být trošku krapítko obráceně, protože občas...
5: Prepačte, vy jste použili to na slovo džíska.
4: To je džínová bunda.
5: Je tak. Džíska.
4: Ale nedělejte, že jste zapomněl česky.
5: Nie, no tak toto, ale skutečně to je taky slangový výraz džíska, tak já ovládám spisovnou češtinu.
4: Jasně, no. Ale já mám...
5: Džínová bunda, samozřejmě. Můj chlapčenský sen byly blue jeansy. Blue jeansy. To se mu nesplnilo. Takže džíska, to byl sen. A už další sny jste neměli.
4: Já jsem spoustu. Třeba jsem si hrozně přála se s váma potkat, ale dneska mě to přišlo.
5: Vážně.
0: Tohle byla ukázka z pořadu Všetci jsou za dverami. V režii Milana Lasici. Další spolupráci navázala Lucie Bílá třeba v 90. letech i s výtečným komikem Karlem Šípem. A ten ji zazdá dohromady i s Romem. No, kdo si tak zahraje Romea? Poslechněte si to v ukázce v pořadu Za oponou, kterou režíroval Viktor Polesný.
6: Kde je Julie?
7: Správně se ptáš. Julie, ta už dávno leží v hrobu a ty si tam k ní za chvilku půjdeš lehnout. Učil ses to vůbec?
6: No, učil to, jasný.
7: A umíš to?
6: Co?
7: Umíš to?
6: Co?
7: Aha, ano. Přátelé, takhle, je tady ještě jedna věc. Víte, někteří herci se potýkají se špatnou pamětí, jo? Víte, u jiného povolání by se to uneslo, ale pro herce je tohleto doslova tragédie. Proto byla nedávno založena nadace Kapka paměti. Právě na podporu sklerotických herců, jo? A Josef Náhlovský je prominentním členem nadace.
6: Tak ty nedáš pokoj! Tak se, chlapče, braň! Aha!
7: Prosím tě.
6: Jo.
7: Tady jsem, prosím tě. To jsi se z celýho Romea naučil jenom tuhle tu jednu větu.
6: Tak umím všechno, ale tahle ta věta mi přímo v hlavě svítí, to no, mě
7: dobře,
6: jde.
7: Dobře, dobře.
6: Tak se chlapče vraň, to mě jde.
7: Dobře, tak to rychle sjedeme, než to z té hlavy zmizí, jo. A víš co, zkusíme celou tu scénu i s tvým příchodem. Ono to bude hezky navazovat,
6: jo, pojď. To je ono.
7: S příchodem, přijď mě.
6: Příchodem.
7: Přijď mi.
6: Ten mám dobrý příchod.
7: Přijď mi.
6: Nazdar, Julie!
7: Já nejsem Julie, Romeo, já jsem Paris, mladý šlechtic z rodu Capuletů, vzpomeň si.
6: Promiň, mě to bylo hned divný, že by byla Julie takhle hnusná.
7: Ale... Prosím tě, Pepo, hlavně si do toho nepřidávej nic vlastního. V tom Shakespeareovi už to všecko je. A když eventuálně nevíš, jak dál, můžeš přeci použít retardéry. No to jsou takový ty krátký neutrální fráze, což je podle stanov nadace Kapka paměti vám, sklerotickým hercům, dovoleno používat retardéry. Tak jako, než si vzpomeneš, jak je původní text, vzpomeneš si, nahodíš se a jedeš dál. Připravil jsi si na dnešek nějaký... Připravil jsi si nějaký retardéry?
6: Čtyři mám.

0: To začínáš brzo. Rychle to sjedeme, tu scénu. Lucko, jedeme tady tu slavnou, to slavný finále z Romea a Julie. Předpokládám, že ty jsi se text učila.
1: No jasně.
0: Jo?
1: Jo, ale mám text. Tady.
2: Tak.
1: Ne, jen kousek. Počkej. Moment, jo. Opět spojí nás hojivá smrt. Oči smát. Co to je oči smát? Tadle.
0: Jak oči smát? Oči smát jsem tam napsal. Oči smát Romea, rozumíš? Protože ona se chce otrávit tím jedem, co jemu uschnu na hubě. O tom to je. No.
1: Tohle vážně musím líbat.
2: Jo! Bez toho se ta hra nehnedá, tak je to Shakespeare napsal.
1: Co neprskáš? Co tě prská?
2: Prská, no doteďka to žádný nevadilo. A že jsem jich oprskal. Poprskal tisíce. A jaký to byly hvězdy. Jo.
0: Klid, hlavně.
1: A to nechá.
0: Klid.
2: Herci.
0: Prosím vás, ne, klid, nechá.
2: Pro lidi.
0: Prosím vás, nehádejte se, připravte se, já myslím, že jsme připraveni tu scénu odehrát.
1: Jo? Pojďte,
0: jdi si lehnout, připravte se mi, já to ohlásím.
2: Shakespeare, to viděl.
1: Lehni!
2: Tohle.
0: Vážení televizní diváci, závěrečná scéna Romea a Julie je doslova čítanková. A my si slibujeme, že její silný emoční náboj pomůže snížit kriminalitu v České republice.
1: Slíbám tvoje rty. Hele, neměl bys si nosit rovnátka.
2: Hele, neměla být ta Julie podle Shakespearea 16 letá.
0: Prosím vás, klid, prosím vás.
1: Dobře,
0: nehádejte se. Hlavně se nehádejte a hrajte. Hrajte už.
1: Daj sem tu hubu. Slíbám tvoje rty, snad na nich ulpěla kapička jedu. No tak tohle není jed.
2: Ne, to je rum. Vždycky si dávám rum. Když jdu na scénu, to čistí paměť. Pak mi to pálí.
0: Pepo, ale rum nesmíš přeci v téhle hře. Tahle hra je pro mládež.
2: Pro mládež? Tak to bych si mohl rovnou šlehnout, ne? Aby to bylo aktuální.
0: Ale drogy samozřejmě nesmíš ani propagovat. Maximálně v téhle hře můžeš od drog mládež odrazovat.
2: Odrazovat? Tak já budu odrazovat, mě to nevadí. Milá mládeži, představte si to. Včera jsem se pozracel. A proč? Pak jsem si šlehnul a na to jsem vykrytnul flašku rumu. Blbě, protože drogy a rum to nejde dohromady. Pamatujte si, vždycky buď to jedno nebo druhý. To je výchovný, tak se mi to dalo. A blbě by bylo, protože jsem slavil, dnes jsem narozeniny. Ježišmarja.
0: Ty jsi měl včera narozeniny?
2: Ano, narozeniny jsem měl.
0: To ani nevím. A kolik ti bylo?
2: No to já nevím, ale
1: mě nějakého. Ale je to úplně jedno. A jedno, kolik ty bylo ty. Důležitý je, že vy tady z Romea děláte, Kájo, nezlob se, no. Ale starýho vožralu a feťáka, tím chcete oslovit teenagery?
2: Ano.
0: Ne.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Oslovit teenagery chtěla Lucka Bílá už v polovině 80. let, třeba i touhle písní Petra Haniga.

0: Lucie Bílá dnes zpívá, vypráví a baví a rozhodně je jí věnován celý náš dnešní pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejslavnější dětskou hvězdou v jejím mládí byl Tomáš Holý. A byla to taky Lucčina první velká láska. Byla to ona, která po vztahu s ním toužila. Tomáš byl prý v té době sám, rozešel se s dívkou a byl z toho smutný. Kamarád, který se o tom zmínil, pak dal Lucce číslo, na které ona bez rozpaků zavolala. Ahoj, jmenuji se Lucka, chci s tebou chodit, co ty na to? On odpověděl, že jo. Bydlel jen pár baráků vedle, takže si první rande dali v hospodě na půli cesty. Po krátké době spolu začali i bydlet a užívali si jeden druhého. Pak ale přišel Silvestr roku 1989. Krátce po něm odjela Lucie Bílá na delší zájezd na Slovensko. Když se ale vrátila domů, čekal jí šok. Dozvěděla se, že Tomáš je po smrti. Po jejím odjezdu totiž vyrazil na chalupu s kamarádem a ve vesnické hospodě se dohodli, že zburcují další známé a uspořádají pořádný tah. Měli bohužel už něco upito, ale Tomáš chtěl mermomocí řídit. V plné rychlosti narazil čelně do stromu. Zatímco kamarád to odnesl pouze odřeným kolenem, Tomáš byl na místě mrtvý. Po jeho smrti Lucie Bílá několik týdnů ani nevycházela z bytu. Naštěstí ale v jejím životě pak přišly i další lásky. Románek si prožila třeba s klukem, který se jmenoval Víťa a který ji připomínal Tomáše. Ve svém životě se ale také potkala s muži, se kterými bavila své publikum. Ne zpíváním, ale povídáním, scénkami. Objevila se třeba v Silvestru České televize už na konci 90. let s Bolkem Polívkou. Sehráli takový mladý pár v posteli.
2: Sedně, Bože.
3: Tak dobrý.
2: Teďka mám flašku mistrovy svězdy, 99. Dobrý ročník, ne? Co, ne? Sedně, buď. Opatrně. Chceš se napít?
3: Ne.
2: Ale ne, napij se, Ježíšmarja, nech po mě zachčíčíš, nebo co? Napij. No, na tvoje, Lucí. Lucí. Počkej, jak to držíš, no vyléváš. Je to tak, to. Tuk, tuk, tuk, tuk. Co stydíš?
3: Ne.
2: Stydíš se poprvé?
3: Ne, po druhý.
2: Ježíšmarja, ale já jsem hňup. Ježíšmarja, jsi zapomněl gatě. Ježíš, to by nešlo vůbec.
0: Kolem alkoholu se to točilo i v Bolkovinách, v pořadu, který Bolek Polívka vysílal i na vlnách Českého rozhlasu. Jedním z hostů byla kdysi i Lucie Bílá, která vzpomínala i na jednu recepci na Pražském hradě.
3: A jsem teda taky zažila jednoho opilce, ale teda ve společnosti, v které jsem v životě netušila, že nikdy opilýho člověka uvidím. Představte si, že mě jednou přišlo pozvání z hradu na setkání, respektive na večeři s anglickou královnou. Posledně říká, Lucko, jdeš točit ptákoviny. Podáš královně ruku, vyskočí zedníček, zasmějem se. A jo. Zedníček nevyskočil a já jsem z ničení se opravdu ocitla na večeři prostě s Alžbětou druhou. Já jsem měla opravdu oči vyvalený, jak Toma Jerry, znáte, takhle ty šipky, tady otazníky. A jenom jsem pořád četla ten protokol a říkala jsem si, vím, co musím udělat. Když přijdu k Alžbětě, pukrdle, když přijdu k panu prezidentovi, ruku, jenom usměv. A to pukrdle jsem udělala samozřejmě prezidentovi, protože já jsem měla úplně, jsem měla jiný to. Teď sedím takhle prostě tam u toho, vidím jeden generál, druhý zase, generál, druhý, třetí, čtvrtý, tak jsem se jako usmívala, čtu tady. Nemluvit, dobře. A teď najde takhle koukám, a tam sedí člověk, který dělá
4: a teď dělá.
5: Ona Alžběta.
3: V životě životě opravdu, já jsem sem tam viděla nějakého opilého člověka, ale teda takhle vidíš, já jsem se jenom tak narovnala, teď jsem si říkala, to přeci nespadne, musíš ho Lučo když tak nějak zvednout, ale nic, a teď on mezi tím, kde, tam každý jsme měli dva číšníky a tak jsme to jako všechno měli, tak to a teď já jsem říkala, jenom nevadí, a on jen začal chodit mezi lidma, jde do tady záchod, ty nejíš, ty jsi vrná Luce měl, jde tady záchod, no strašně. To nic není. Horší bylo teda, já jsem jako byla taková, teď jsem strašně chtěla nějak tu atmosféru, která byla tam u toho stolu, že všichni jsme pozorovali, ne Alžbětu druhou, ale všichni jsme pozorovali opilce, protože byla státní nějaká, že ostuda. A já jsem jako furt se snažila u té večeře teda na ní nějakou atmosféru a dala jsem tomu korunu. Že jsem říkala, víte, můj dědeček se jmenoval Karel Kokoška, když si na cedulárce uříznul dva prsty, tak sednul na kolo, odjel tam a v nemocnici se ho ptali, kam jste pan Kokoška dal, my bychom přišli. A on řekl, já ji hodil psovi. No a takhle to bylo, no. Na setkání.
2: Nestala se tě, jestli měl dědeček Beagle nebo Foxhoundy? No,
3: já si myslím, že ji to snad nikdo nepřikládal, ani nevím proč. Ale opilec byl dobrý.
0: Lucii Bílou už jsme poznali jako zpěvačku, taky jako skvělou vypravičku svých zážitků. Dokonce se hrála i scénku a měli bychom prozradit, že se dostala i do světa filmu. Poprvé do něj pronikla už ve svých 23 letech, když koncem 80. let natočila snímek Pro mládež Horká kaše. O rok později jako dívka Gábina účinkovala v komedii Volná noha. Pak následovalo několik dalších malých rolí, které ale pro kariéru Lucie Bílé neznamenaly nic zásadního. Byly jen zpestřením její práce. V roce 1994 se ale objevila jako čarodějnice v Troškově pohádce Princezna Zemlejna.

0: teď Lucie Bílá jako vypravěčka vtipů. Opět ukázka z Bolkovin.
1: A mám strašně ráda takový ty, jako, ty naše si můžu nějaký hodit, nevadí to? Máte něco proti dám, nevadí? Ty jdeš, kdy ses narodil? V březnu. A kolikátýho? V dubnu. Ale je dobrý. Pánko, velko, muž, mě okradli, co jsem tášku, a co jste tam měl? 30 peněženek! Ty si koupil slepý koně, není slepý, já slepý, na mě slepý, pozri, tak proti zdi, strašná rána, kuň mrtvej. Vejdi, že byl slepý, nebyl slepý, byl statečný.
2: Já musím, ještě jeden musím, a ten teda u mě vede, ten je úplně úžasný. A to je, tři podnikatelé sedí a povídají si, že ho v hospodě, a ten jeden začne dělat bezíle, jo.
1: Co děláš, vlastně? Nic, no, tam mobilku věc zašitou, abych nebo nemusel tady tý tašce nosit, to je dobrý čeč. Ten druhý za chlubu začíná. Co děláš, no nic, jak to nemusím mít, jako ty zblázen v ruce, tak to mám tady v rámě, abych mohl řídit auto, vy. To je dobrý. A ten třetí za chlubu začne dělat. Co děláš? Nic, čekám fax.
3: Chvilku to vypadalo, že ho vysílal.
0: Lucii Bílé pomohl politický převrat v listopadu 89. Ze scény odešly tehdejší hvězdy populární hudby a ona v roce 1992 zas natočila mimořádně úspěšné album Miss Ariel, za které následujícího roku obdržela svou první cenu Grammy. Vysloužila si ocenění jako nejlepší zpěvačka, získala i cenu za album roku, videoklip roku a taky skladbu roku. Láska je láska.
4: Český rozhlas Brno.

0: touto písní měla Lucie Bílá obrovský úspěch a její vystoupení a nahrávky oceňovali kritici i hudební publicisté. Navázala proto úzkou spolupráci se skladatelem Ondřejem Soukupem. Začala vystupovat v muzikálových projektech a velkolepého přijetí se jí dostalo už v prvním úspěšném muzikálu Bídníci. Během práce na dalším projektu Zahrada rajských potěšení se seznámila se svým budoucím životním partnerem, producentem Petrem Kratochvílem. Později se oba stali majiteli divadla Ta Fantastika a v roce 1995 se jim narodil i syn Filip. S Petrem Kratochvílem se sice později rozvedla, pak se zase vdala a zase rozvedla, ale to, co jí zůstává, je láska k jejímu rodnému kraji. Narodila se v Otvovicích na Kladensku, kde si taky postavila velký dům. A o něm nám trochu vyprávěla i v jednom z našich pořadů. Naslouchali jsme společně s Naďou Konvalinkovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Mám atrium, protože mám dům prostě takhle do účka schovaný, tak aby jako jsem se mohla schovat před lidma. Mám tam jacuzzi, což je výřivka. A já, protože jsem docela pracovitý člověk, která hodně pracovitý, tak občas potřebuji relaxovat. Přišla jsem po celém dně domů a tak jsem si říkala, tak se tam na těch 20 minut do těch 40 stupňů vlezu. A tak jsem si tak jako otevřela jsem ty oči, viděla jsem za tím oknem ty kočičky a říkám, za chvilku jsem doma, zavřela jsem oči, otevřu je a celý dům byl zatažený bezpečnostní žaluzie. Venku 2 stupně, já bez telefonu, bez županu a jenom ručník na ruce.
3: Je.
2: Doma nikde nikdo.
3: A jak se to stalo?
2: No prostě asi spustila se, já mám automaticky, ale ne teda v 5 večer, což bylo, ale prostě někdy v 11, když už jsem doma. Co se mě dělo v hlavě, prostě to si neumí nikdo představit. Říkala jsem si, tak asi tady umřu. Pak jsem si vzpomněla, aha, dítě, já mám vlastně tu krabičku tam s tím dákovým ovládaním od garáže. A tak jsem nahatá, oběhla, a já jsem v kopci, takže celá vesnice může samozřejmě se kochat. Oběhla prostě na ten ručník na ruce, to už jsem ani neřešila. Oběhla jsem celý ten dům teda. Přišla jsem, abych zjistila, že krabička je prázdná. Tak jsem se šla ohřát do té vody, co budu teda dělat, a přemýšlela jsem, pak jsem vzdala samozřejmě totálně nějaký studi a měla jsem 3 možnosti. Křičet na jednu stranu vesnice, na druhý a na hospodu. Po 3 hodinách zoufalého volání a občas se ohřátí teda ve vodě, jsem se dovolala na sousedku, která mě viděla nahatou totálně prostě někde v kopci a řekla mi, hezký večer, Lucinko. Zašla do baráku, já už ji nedostala ven. A já pomoc, já jsem, nechápu. Po čtyřech a půl hodinách, když už jsem teda byla ubrečená a rozhodla jsem se teda, že umřu, to je jasný. Teď v uších brilianty, které ti jsou úplně na nic, bych nejčí spolkla steky. Tak jsem se dovolala nějaká sousedka vodníka z kopce, říká, já vás nevidím, ale slyším, kde jste? Já říkám, já jsem tady, a ona podběhla takhle pod můj dům, říkala, bože, co se vám to stalo? A já říkám, utíkejte, prosím vás, ke kamarádce, ona má klíče od mého domu, ať mi přijde otevřít. No a teď prostě vidím takhle dole, že běžela, najednou se otočila a utíkala zpátky. Já říkám, kam jdete? Jsem říká, zase zdrhne. A ona, když já mám v troubě sekanou. No, takže já šla vyndat tu sekanou, šla teda za kamarádkou, ty prostě něco řekla, no a kamarádka přijela, když viděla před můj dům, že zatažený žaluzie, tak říkala, jo, ono už asi Hana doma, tak prostě a odjela. A to už brečela i sousedka, že neví, co má dělat, protože ona se na mě nedostala, ani by mě nemohla ani zhodit, protože já jsem v kopci, jenom vlastně dole to. A to už brečela i ona. A prostě se rozhodla, že umřu nic. Méně prostě pak jsem si vzpomněla, že můj manažer je vedle mě 20 let a to je jediný telefon číslo, umím jeho. Tak jsem říkala, volejte ma, on jí to furt típal, říkám, pro boha, napište mu, Lucie, SOS. Takže teda přišla kamarádka, zachránila mě. Já jsem měsíc nemohla do vany, rozhodla jsem se, že jakože zasypu, že tam prostě budu pěstovat rajský. Strašný pocit. A nemohla jsem se ani teplou vodou sprchovat a byl to opravdu zážitek, který teda nepřiju nikomu, protože ta bezmoc je hrozná. Jseš vlastně půl metru od bezpečí svého domova. Jseš vlastně doma. Jseš vlastně a vlastně je to hrozný, jak je to strašně jednoduchý. Takže to bylo, fuj, to byla hrozná příjem. Takže já to jednou sestříhám z těch bezpečnostních kamer a poštu to do
3: světa. To je jasně, že to tam je všechno vlastně natočené.
2: Je to tam všechno, no má natur. To by byl klip, hele.
3: No jasně, to je píseň, složit tomu píseň, no. Bylo dobrý.
2: Takže tak, no a shodou okolností kamarádka, protože viděla jsem, byla opravdu ubrečená, opravdu hrozně psychicky rozhozená, ona mi říkala, prosím tě, co, já tohle mám za sebou taky, v loni, říkala, že taky se zabouchla takhle dveře a byla jenom tričko a v kalhotě venku a jediný, co prostě venku měla, je od dětí pověšeno na šňůře kostým čerta. A tak si prostě oblíkla ty kalhoty, že vezme to kolo a zajede mamince pro to, a co s vocasem? Protože on nešel utrhnout, tak si ho vocas hodila přes rameno a jela prostě na kole. Málem prostě nabouralo několik vozů, než dojela, takže tak. Takže jako takovýhle veselý příhody prostě tvoří život, no.
0: Ano, veselých příhod má Lucka Bílá opravdu hodně. A když tu byla řeč o čertech, připomeňme si i jednu scénku s vánoční tématikou a taky s náboženskou. Samozřejmě, že scénář psal Karel Šíp a přizval si Lucku Bílou, která se hodila. No, nechme ji zpívat.
4: Vánoc, svátá noc.
5: Franto! Kde seš?
6: Co je zase?
5: A že bys to tady aspoň jednou uklidil, co říkáš, tady ten chlívek, co?
6: Ale tak víš přeci, že já nevím, kam dřív skočit, ne? Tak jsem byl pomáhat sousedovi uklidit chlív.
5: Ty jsi byl vyčistit Augiášův chlív?
6: Teďka právě, jo.
5: A že by si to dědek jednou taky mohl udělat sám, co říkáš? A že by si se trošku tady staral tady o naši domácnost,
6: co? Ale teď jako nemůžu.
5: Ale je normální, tohle co?
6: Přátelé. Vidím, že než se začne pomaloučku odvíjet děj našeho vymyšleného příběhu, bude zapotřebí asi pár takových drobnějších vysvětlivek. Podívejte se, my samozřejmě už přesně nevíme, co se vlastně stalo oné památné noci ve městě Betlémě před těmi, já nevím, 2000 lety, jo? Ale to nás teďka momentálně nezajímá. Víte, nás zajímá to, že se taky mohlo stát eventuálně i něco, co třeba dějiny vůbec nezaznamenaly. Jo.
5: Ale základ máme. To nejdůležitější. Víme, narodil se Ježíšek a my to každý rok slavíme. Ty jsi to slavíme. Já to teda
6: slavíme, slavím. Jasně.
5: Je pravda, ale že vedle v baráku museli být nějaký sousedi. Jo. Ale o těch, hele, nikdo už nic neřekl, nic se o nich neví. A Bůh ví, co to bylo zač.
6: Jo. A o to jde.
5: Ale otevři, někdo klepe.
6: Moment, já tady jenom dovysvětlím divákům, abyste pochopili, že my teďka jsme jako v Betlémě, rozumíte? Ale v rodině
5: někdo... Běž otevřít, někdo klepe, zrovna teď chci kojit, to není normální.
6: Dále. Dobrý večer! Přicházím z dalekého království.
5: No, co zveš?
6: Až Valašského království, kde vládne král Valašský Boleslav první dobrotivý na furt. Prosím tě, jako co to říká z Valašského království? A co to je za díru? To v životě jsem neslyšel, že něco takového existuje. Co to je Valašský království? To je odtud směrem na východ.
5: Zdrástvoj a neřvi.
6: Já nejsem z Ruska.
5: Ale zveš. Ale zveš.
6: Rusko je dál až za Slovenskem. Já... Naše Valašské království je blíž. Rozkládá se mezi Zlínem a Slovenskem. Jsem vyslanec Valašského krále Boleslava prvního dobrodivého.
7: Na furt, já vím.
6: Hele, ale tak to mi vysvětlí jednu věc. Když ty jsi vyslanec, proč teda jako nepřišel ten tvůj král sám? Co? Proč jako to jsme mu nejsme dost dobrý, nebo co? Co má tak důležitýho na práci, že nemohl přijít? Co, zase někde šaškuje s královnou, nebo co? Co, že jsi neudělal na nás čas ani o Vánocích?
5: Ne, moment. Jsme v nultém roce, Vánoce ještě nebyly, ty teprve budou.
6: Já už z toho blbím.
5: Já nevím, jestli jsem slyšet, ale ty teprve budou.
6: Slyšel jsi dobře? My jsme kvůli tomu tvýmu línému královi museli posunout i Vánoce, jsem se teďka dověděl. Ale na takovýhle hosty my nejsme zvědaví. Tak to je váš cíl.
5: Neprskej na něj, ty.
6: O, nebesa nelhala.
5: Ježiši.
3: kdo tě poslal.
7: Jasná hvězda správně ukázala svůj směr. Ta hvězda září nad vaším domem.
6: Nad naším barákem svítí nějaká hvězda?
3: To byl asi nějaký výročí, ne?
6: Asi nějaký výročí, dětku.
7: Hvězda ukazuje, kde se narodil budoucí král. Ano, váš syn, mudrcové nelhali. Jak se jmenuje?
3: Jidáš.
6: Jidáš.
3: Co čumíš, dětku, to je hezký jméno.
6: Co se ti na tom nelíbí, jako? Co se ti nelíbí na méně našeho synka?
7: Přináším dary od našeho valašského krále.
3: To děláš dobře, vy.
7: Ale myslím, že podobných darů se vám tady sejde víc.
3: Vážně.
7: Ano, každý bude chtít uctít budoucího krále, ale to jméno mě nějak nechtimuje. Mudrcové říkali jiné.
3: Ale víš co, nech tady ty dary a vypadni, jo. Buď tak odejs, ať se sebere, já fakt nemám tady...
6: Prosím tě, mlč už chvíli, Ježíši Kriste.
7: Ano! Co
3: mudrcové říkali. To bylo dobrý, ty pořád jedáš, jedáš.
6: Mně se to líbilo, hodilo se to k tomu.
3: Ty se mi taky líbil, prosím tě, to bývávalo.
7: No nic, nechám tu dary.
3: O, ne, dětku.
7: A zase půjdu. Musím zvěstovat, že vyvolený král se jmenuje Jidáš.
6: Počkej.
3: Ale prosím tě, ukaž, máš tam toho víc ještě v tom vágu.
7: Ne, tam už je jenom slivovice a možná trochu vína. Naše království je bohaté království.
6: No jo, to musí být bohatý a požehnaný kraj, kde se hlavně chlastá, ale víš, co mě napadá? Jak na to koukám, čeče, on by ten náš kluk opravdu klidně mohl být králem.
3: Že jo?
6: Jednou, i když my jsme přeci s ním měli jiné plány, viď, maminko?
3: Já si myslím, že král nebude. Půjde k policii.
6: Jo. Víš, a on už, představ si to, on to má ještě, už teďka jako vlohy, jo? Hele, on třeba spí a tady má chrastítko a když se probudí, tak on tím chrastítkem tak jako občas takhle práskne jako o tu kolíbku, víš? Rozumíš tomu, takže on buď spí, anebo práská.
3: No.
6: Jo?
3: Ale práskač z něho bude. No. Z něho bude.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Lucie Bílá se tentokrát stará o naše úsměvy, tak se za ní znovu vydejme i slovem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným způsobem ovlivnila v 90. letech českou hudební scénu. V roce 1996 získala prvního Zlatého slavíka a na prvním místě této ankety se udržela 9 let po sobě. Jako první popová zpěvačka v historii vystoupila, a to dokonce opakovaně, na festivalu Pražské jaro. Jako žádná jiná celebrita na poli českého showbiznisu dokázala Lucie Bílá pracovat s bulvárem, prodávat své emoce, vztahy, životní úspěchy i pády a udržovat se tak v obecném povědomí.
2: Já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment. Moment. Mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe. Takhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
0: Moderátoři a autoři pořadů si ji rádi zvali pro její bezprostřednost jako hosta před kamery, před mikrofony nebo jenom před diváky. Mezi nimi byl i Milan Lasica a Julius Satinský v pořadu Všeci jsou za dverami. A povídali si třeba o zvláštních nohách Lucky Bílé. Hlavně, když stojí na scéně a zpívá, všímáte si, že je má do X? A nebo že špičky dává víc k sobě?
3: Já, to je strašně důležitý postoj, protože já některé ty tóny potom nevyberu, víš? Aha. Oni nevěděli lidi, proč to já vždycky přijdu. Rozumíš? A to musíš takhle.
4: To, já, dobře.
3: Že tě tykám teda.
4: Klidně mi tykej, klidně.
3: Já myslela, že mi doporučíte nějaký ten vztek, jaký by se ke mně hodil. Ten, no, ten utajovaný, to by mi neprošlo.
4: Já no, jsem, to byste asi nedokázali.
3: No, ne. Já třeba, když se bouchnu, tak neřeknu to, co mi doporučuje moje maminka, au domakový buchtičky.
4: Domakový
3: ne,
4: buchtičky?
3: Ne, to nejde. Au doma, ne, to se musí říct pár těch r.
4: No, no.
3: Schválně, co říkáte vy, když se bouchnete?
4: Ale to vám nemůžem povedat.
3: Ne.
4: Ne, tak byste tomu nerozumeli.
5: A teraz už možno, že ten utajovaný, ale keď jste byli malá, tak jste byli taká trucovitá, čo?
3: Jo, jednou mě naštvala jedna panenka, já jsem mi ukousla hlavu. Jenomže mě zůstala v krku a skoro jsem se udusila. To je doteďka taková rodinná příhoda, jak mě tatínek drží za ten nohy a vyklepává mi tu hlavu z toho krku. Ale ona mě strašně namíchala, nevím, co mě udělala, ale ukousla se mi hlavu.
4: No to ale a zůstala vám normálně v ústech?
3: V krku.
5: V krku?
3: Nebyla jsem bílá, ale modrá.
4: Ale možná už vtedy jste získali ten chraplavý tón, který někdy používáte.
3: Ne, to je pilníkem, já občas polikám pilníky, takže to je.
5: Ale ta ducha prítomnost toho vášho tatínka, že hneď takto ale, a trepat ano, nožičkami.
3: No,
5: a možno, že vám to právě vtedy s těmi nožičkami.
3: A já s tím jídlem vůbec.
5: To je, víte, nebezpečné.
3: Já to bych měl přeci vytáhnout.
5: No, to je panice, to je... Tam išlo o život,
3: je
5: to bylo v panice.
3: Pravda, že ještě jednou jsem teda takhle popala něco, měli jsme v první třídě s kamarádkou jednoho kluka, tenkrát to ještě šlo, že teď už bych se hádala. No ale, ano, no a on se našel třetí a tak jsme vzali jeho fotku, roztrhli jsme ji a snědli jsme ho. Nevím, no, doteďka nevím, jestli to ví, ale měla bych mu to nějak říct, to byla pomsta.
0: Lucie Bílá účinkovala pochopitelně i v řadě zábavných pořadů a objevila se v několika dokumentech. Hrála ale také třeba ve filmu Requiem pro panenku, Nesmrtelná teta a vyzkoušela si i dubbing. Ve snímku O malence. Život není černobílý, jak už jsme řekli na začátku. A někdy je taky plný náhod. I když náhody vlastně nejsou.
6: Tak představte si, že já dám na sny. A já mám opravdu sny tak barevný, že já bych se podle nich mohla řídit. Minulý týden se mi teda mimochodem zdálo slovo brzdi, brzdi, brzdi, brzdi. A já první, co mě napadlo, Filip nemá ještě zimní gumy. Ne, ono to bylo o mně, protože já jsem tak strašně byla unavená, ale tak to je o tom, jak jsem říkala. Ale zdál se mi sen, že moje maminka, když jsem vycházela ze svého domu a telefonovala jsem, tak na mě křičí do telefonu. Strašně moje mamka nikdy nekřičela. Ona byla sebe jako všechny objímající prostě člověk, dokonalý anděl. Tak si mě ráno volala, říká, maminko, děli se něco? Ne, proč? Ty se na mě strašně křičela ve snu. Ne. Říkám, aha. Takže jsem si prostě dala pozor, připoutala jsem se v autě, nic jsem nejedla, nepila jsem žádný alkohol a furt jsem čekala, že něco se stane. Já jsem zpívala ten den s Arakainem a šla jsem radši na jiný hotel, aby mě nestáhli na flám, nebo já jsem se strašně bála, že něco. V půl druhý jsem přijela na hotel, pak jsem zaspívala ještě nějaký nevěstě, protože mě o to požádala, říkám, při desateru se mi nemůže nic stát. A ve 2 hodiny ráno mi něco rúplo v břiše a v 7 ráno jsem měla asi litr krve rozlitý po břiše. Po 4 jsem dolezla, jenom jsem otevřela, zakřičela jsem jako pomoc. A kdybych pila, tak to třeba zaspím. Kdybych třeba jedla, tak nemůžu hned na kudlu. Takže já prostě vím, že mi maminka ve snu zachránila život. Jak je to možný? Jako kdyby člověk úplně mohl, uměl dešifrovat, protože maminka, když jako se stalo, co se stalo, tak mě mrzí, že jsem nevěděla víc. Třeba se mohlo to stát jinak, ale prostě to se nedá nic dělat. No, tak to asi je. Maminky by měly být nesmrtelné.
0: To je pravda. Maminky by tu měly zůstat na pořád. A humor, ten se nás musí držet stále. Dnes byl s Luckou Bílou, příště zase s další osobností české zábavy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Vesnicí roku 2026 jsou Boršice ze Zlínského kraje. Malé Vrbce na Horňácku vybudovali novou křížovou cestu. Na jižní Moravě je letos díky suchu a horku méně případů klišťové encefalitidy. Zítra bude polojasno, na teploměru až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Boršice ze Zlínského kraje získali titul vesnice roku 2026. Obec s více než 2000 obyvateli zaujala komisi tím, jak se místní zapojují do dění a udržují tradice. Působí tam třeba folklorní soubor Pentla nebo dechová hudba Boršičanka a pořádají se tam slovácké hody. Porota vyzdvihla taky práci s mládeží a školní stravování, říká člen celostátní komise Ondřej Večeř.
3: Mají neuvěřitelnou školní kuchyni, kde podporují lokální producenty. Děti se stravují formou rautu s tím, že tento způsob opravdu omezuje to plýtvání a to si myslím, že může být inspirací pro celou Českou republiku.
2: Boršice získají od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 1 600 000 korun. V Malé Vrbce na Veselsku mají novou křížovou cestu. Dnes ji kněz slavnostně požehnal. Vede po staré kupecké cestě od místního hřbitova směrem na Tasov a zpět do údolí. Tvoří 15 zastavení s malbami výtvarníka Františka Pavlici z Hroznové Lhoty. Obrazy jsou vsazené do kamenů, dovezených z různých poutních míst v Česku a na Slovensku. Součástí slavností je také mše svatá a krojované procesí. Jihomoravští hygienici letos zatím zaznamenali 30 případů klišťové encefalitidy. Je to o 6 méně než za stejné období v loňském roce. Hygienici to přisuzují horku a suchu. Epidemioložka Renata Ciupek ale upozorňuje, že klišťata budou aktivní minimálně do konce října.
4: Teplota i vlhkost vzduchu je velmi příznivá pro aktivitu klíšťat. Je také to doba, kdy častěji chodíváme do lesů, když konečně začaly růst houby v oblastech, kde jsou takové ty vyšší travnaté a křovinaté porosty, tak tam to riziko skutečně je vysoké.
2: Městské divadlo Zlín dnes večer zahájí novou sezonu první premiérou. Satirická komedie Volpone vypráví o bohatém benátském měšťanovi, který předstírá smrtelnou nemoc a nechává kolem sebe soupeřit zájemce o své dědictví. Inscenace vychází z více než 400 let staré hry Bena Johnsona a její pozdější úpravu Štefana Zweiga. Podle režiséra Šimona Spišáka ale příběh nabízí témata, která jsou aktuální i dnes.
5: Na prvý pohľad vlastne to posolstvo je, že všetci sme nejakým spôsobom svine, že ľudia sú vlastne zlí, že to je akoby podstata človeka, ale vlastne záleží samozrejme na kontexte, že kto tie sviniárny, kto tú hru roztáča a kto nám tvrdí, že sme vlastne svine.
0: Počasí.
2: V noci bude polojasno, kránu v údolích výjimečně mlhy. Nejnižší teploty 12 až 8 stupňů, povane slabý vítr. A zítra bude polojasno, postupně oblačno. Odpoledne se bude zatahovat a večer se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty naměříme 22 až 26 stupňů. Vítr bude slabý, k večeru bude postupně zesilovat.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Naším krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. To byly zprávy Českého rozhlasu. Příjemný poslech vám přeje Barbora Hitmánková.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Úplně nejvíc mi ale pomohl Lucčin manžel. Ten mi poskytl celou pozůstalost, kterou měl k dispozici, a pak byl i přítomný v tom procesu vytváření té knihy. A úplně snad nebudu kecat, když řeknu, že jsme se i spřátelili, i když jsme se předtím vlastně viděli jenom párkrát. A myslím si, že i Lucii by se tohleto líbilo, to, jak jsme na té knize pracovali.
1: Zeleného rinku jste slyšeli Radka Štěpánka, který mluvil o posmrtné edici básnické sbírky Lucie Slivečkové Až skončím, vytesám si housle. Dnes vám toho o knížce i její autorce povíme víc a herečka Zdislava Pechová nám přečte několik básní. Šestou částí pokračuje četba z knihy Jany Soukupové Brněnské mordy. Popřejeme k 80. narozeninám Arnoštu Goldflamovi a zazní text z knihy Mojmíra Vlašína Zase ty příhody ochránce přírody. K poslechu vás zve Alena Blažejovská. Pod heslem Press for Planet slaví právě dnes v Kolaps na Kounicově 20 v Brně časopis Sedmá generace své 35. narozeniny. Začalo se ve 14 hodin, ale večerní program ještě stihnete. Zejména můžete stihnout křest už zmíněné knihy Mojmíra Vlašína, který začíná v 19 hodin a 15 minut. Je to už třetí autorova sbírka povídek a fejetonů a vydala ji Sedmá generace společně se školským zařízením pro environmentální vzdělávání Lipka. Jako ukázku jsem vybrala text Ukrajina třikrát jinak, který nám přečte Vladimír Hauser.
2: Na Ukrajinu jsem se dostal poprvé až v květnu roku 1990. To byla ještě součástí Sovětského svazu. Na pozvání Jaroslava Dovhaniče z Karpatského zapovědníku, něco mezi rezervací a národním parkem, jsme se ve čtveřici vydali služebním autem Škoda 120, zvaným Barča, na služební návštěvu do Rachivu v Zakarpatí. V zemi sice již praskaly ledy, ale pořád to tu ještě čpělo komunistickým režimem. Lidé ale byli vstřícní a po letech temna motivovaní něco smysluplného dělat. Starali se o nás jako o vzácnou návštěvu nejen proto, že jsme byli od Fochu, ale že jsme byli z Československa, na které většina starších Rusínů vzpomínala s nostalgií. Viděli jsme nádherné prastaré lesy s rezervacemi, o jejíž ochranu se zasloužil už za první republiky profesor Alois Zlatník z Brněnské vysoké školy zemědělské, a navštívili jsme krásné údolí plné narcisů, kterým protékala říčka Chustec hned u silnice vedoucí z města Chust na východ. A také jsem zde odchytil a zase vypustil 1,5 metru dlouhou užovku stromovou, Zamenis longissimus, což je můj oblíbenec. Na zpáteční cestě jsme navštívili kultovní Koločavu a další místa, známá z románu o Nikolu Šuhajovi. Pak, když se Ukrajina stala suverénním státem, jsem ji párkrát navštívil coby turista. Vzpomínám si zejména na jednu akci s kamarádem Alešem, které jsme pak přezdívali Survival Vole. Totiž, na cestě z Košic do Volovce s námi sdílel kupé jeden Angličan, který měl předky z Kyjeva a jel se seznámit se svými kořeny. Ptal se nás, kam jedeme, a my jsme mu odhalili své plány přejít z Volovce do Saljavy po Poloninách. Pokýval hlavou, ale pořád nechápal, co tím sledujeme. Když jsme mu vysvětlili, že chceme poznat přírodu, aniž bychom 10 dní navštívili civilizaci, rozsvítilo se mu a pravil: I understand now, it's survival. Už chápu, to je trénink přežití. Nechali jsme ho přitom a vůbec jsme netušili, jak je blízko pravdě. Ke konci putování jsme totiž zabloudili a za deště a soumraku omylem sestoupili do jiného údolí, kde oproti očekávání žádná cesta nebyla, jen potok. Po marném hledání jsme nakonec nalezli ostroh s relativně rovnou plochou, kde jsme si postavili stan. Za neustálého deště jsme si ještě stačili uvařit čaj a šli si lehnout. Celou noc pršelo. A když jsem ráno vylezl ze stanu, vyděsil jsem se. Zjistil jsem, že už nespíme na ostrohu, ale na ostrovu. Potok se rozvodnil do takové míry, že tekl všude kolem nás. Aleš slyšel moje zaklení a možná i sprosté nadávky. Vystrčil hlavu ze stanu a ptal se, co se děje. Ukázal jsem na vodu v úkol a vzpomínaje na Angličana jsem pravil survival vole. Cesta prudkým kaňonem v hustém dešti nepatřila k příjemným zážitkům, ale nakonec jsme se dostali na značenou cestu a odtud na okraj obce Vovčie do rekreačního areálu Ždimir, což bylo srubové městečko. Jak jsme zjistili, byly to luxusně vybavené sruby podle správce pro Moskviče, to jest pro Rusy, ale prý už sem přestali jezdit. Zcela zmoklý a smrdící kouřem jsme požádali o nocleh. Chtěli po nás nehoráznou částku, ale když Aleš jako ekonom výpravy prohlásil, že takovou sumu nezaplatíme a raději půjdeme dál, tak slevili na čtvrtinu. Jeden srub nám otevřeli a my jej proměnili na obrovskou sušárnu našich promočených svršků i spodků. Přestalo pršet a tak jsme se rozhodli, že půjdeme na večeři. Správce řekl, že nám klidně večeři udělají, i když v dané chvíli jsme jediní hosté. Vybrali jsme si smaženého pstruha a správce mínil, že si ho musíme napřed chytit. Myslel jsem, že vtipkuje, ale pak se ukázalo, že v bazénku mají desítky lačných pstruhů. Když nám půjčili prut, tak jsem na kukuřici chytil za pár vteřin prvního a za chvíli i druhého. Večeře byla skvostná. Ani nám už tolik nevadilo, že navzdory příslibu ubytovatelů topení netopí a teplá voda neteče. Svoji zatím poslední návštěvu Ukrajiny jsem podnikl za probíhající rusko-ukrajinské války. V polovině dubna 2024 jsem v ranních hodinách dorazil nočním vlakem na nádraží v Kamjanci Podilském v Podněstří, nedaleko rumunských hranic, kde mne očekával Mikhailo Drebet, pracovník správy Národního parku Podilsky Toftry. Ubytovali mne v jakémsi soukromém penzionu v suterénní garsonce, která neměla okna. Označili to za velkou výhodu s tím, že když bude poplach, můžu klidně zůstat na pokoji, protože je to v podstatě protiletecký kryt. A poplachy byly poměrně časté, většinou tak jeden až dva denně. Na druhý den jsem měl v prostorách správy Národního parku prezentace o ochraně přírody v České republice a problematice vstupu do Evropské unie v oblasti ochrany přírody. Přestože byla země ve válce, brali Ukrajinci ochranu přírody velmi vážně. Zážitkem byla prohlídka rozsáhlé jeskyně Atlantida, která se nachází u vesnice Zavalia. Většina netopírů, kteří v této jeskyni zimují, už byla vylétaná, ale i tak jsme zde narazili asi na 20 netopírům příbuzných vrápenců malých Rhinolophus hipposideros. V zimě jich tu prý bývá až několik tisíc. Jeskyně se podobala aragonitovým jeskyním u hranic na Moravě. Ve speleologické základně Atlantida jsem měl zajištěný nocleh a speleologové mě pozvali do ruské baně, kterou ovšem nazývali ukrajinská sauna. Bylo to sauně podobné, až na to, že se neustále přilévala voda na rozpálené kameny a zdálo se mi, že horká pára mě opařuje jako prase na zabíječce. Nedosti na tom, po druhém kole, když jsem přišel z venkovního ochlazování, mne lázeňský nechal lehnout na speciální lavici, kde mne nikoli mrskal, ale doslova mlátil březovými proutky. Křičel jsem, že jsem delegace a že si budu stěžovat Zelenskému, že mě tady Ukrajinci bijou. Načež lázeňský odpověděl, já nie Ukrajinec, já Bělorus, a mlátil mě dál. Následující den jsem se ku podivu cítil výborně, skoro bych řekl omlazeně, i když speleologové nechtěli za prohlídku jeskyně, ubytování, večeři, saunu ani snídaní nic, dal jsem jim 1000 hřiven na protiruské drony, což s povděkem přijali. Pak jsme pobývali v obci Zbruč, kde jsou kolem nádherné prastaré bukové lesy a také státní lázně a hodně turistů, jenom Ukrajinci. Začali zde budovat stanici pro handicapované velké šelmy a svezli sem medvědy a vlky z různých nevyhovujících chovů na Ukrajině. Myšlenka dobrá, ale pak se toho chopil nějaký podnikatel, který se domnívá, že kolik má peněz, tolik má inteligence, a dovezl sem africké lvy, bengalské tygry a plánu.

0: Navštěva bývalé obce Červenohorod, Červené město. Z celého sídla zbyla jen ruina zámku, ruina kostela a pár zbořených zdí. Pro užovky stromové jistě vhodná lokalita, ale zároveň smutný památník rusko-ukrajinských vztahů. Místní mi říkali, když končila první světová válka, přitáhli k Červenohorodu Rusové a uviděli nádherný zámek. Když se dozvěděli, že patří polskému šlechtici, rozstříleli ho dělostřelectvem na hadry a odtáhli. Když končila druhá světová válka, přitáhli Rusové znovu a tvrdili, že se v kostele ukrývají banderovci. I když jim místní říkali, že je kostel prázdný, rozstříleli ho dělostřelectvem na hadry a odtáhli. Oleksij Maruščak, herpetolog z Kyjeva, na závěr pravil, no a teď se bojíme, že přitáhnou znovu.
1: Jsme slepí, slepí jako myše. Jsme slepí a konstantně slíp.

sázat stromy a místo toho vraždi. Do stejný řeky nevstoupíš dvakrát, ale nejmíň a tisíckrát. Lezla se neboj zlo.

sebe. Nechci bušit pěst. Nechci bušit pěst. Chci tančit jako drag queen. Když měsíc jako

nesmíhavejte do dvou slavek. Ale i kdyby nutili tě zabít a místo hosty na red kladli ti čipy platebních karet a kostmi plnili tvůj shopping cart. I kdyby vyrvali ti duši, vypěstuj od semínka novou, čeká tam ve tmě slepá a hola. I ona je nekonečná, i když zrovna malinka. Stanou na nejvýš prezidenti, ale ty je můžeš přerůst

Бачите, як одрек квіт.

0: Fejeton Mojmíra Vlašína četl Vladimír Hauser, zpíval Jakub Čermák. Lucie Slivečková byla básnířkou, o které věděl jen málo kdo. Své básně posílala nejčastěji jen kamarádům a známým, většinou přímo vtělené do dopisů a zpráv, nebo je příležitostně psala na různé papírky a do cizích deníků jako vzkazy, jako by pro ní psaní básní bylo jen dalším způsobem komunikace. Jen několikrát v životě s nimi vyšla na světlo veřejněji. Poprvé v roce 2012 v zahradě zámku Kratochvíle, kde se zúčastnila setkání básníků s názvem Děkujeme za vaše básně, která celých 10 let pořádali Vojtěch Kučera a Radek Štěpánek. Prvnějmenovaný pak o rok později uveřejnil v rubrice Nová jména v časopise Host výběr z několika pásem, kterému básnířka při té příležitosti zaslala. Tematická pásma Lucie Slivečkové obohacují koncentrací zdánlivě samostatných básnických miniatur, ve kterých se nezapře autorčin silný vztah k melodii a hudbě. Cyklické gradace vzájemně protisměrných dějů odkrývají nečekané prostory napětí, rozprostírající se krajinou magického téměř. Napsal tehdy básník Vojtěch Kučera k předkládanému výboru tehdejší studentky psychologie. Schylovalo se dokonce k vydání autorčiny prvotiny v brněnském nakladatelství Srdeční výdej, ze kterého ale na přání autorky později sešlo. Až do letošního roku pak nastalo ticho. Básnířka se odmlčela. Po její nečekané smrti v loňském roce se však ukázalo, že měla ve skutečnosti rozpracováno několik básnických souborů, které zůstaly v její pozůstalosti. S podporou rodiny a blízkých známých autorky se pak výbor z těchto souborů podařilo v letošním roce vydat v novořížském nakladatelství Dobrý důvod, přičemž editorské práce na knize se ujal Radek Štěpánek. Knihu nazval podle jednoho autorčina verše Až skončím, vytesám si housle, který odkazuje i k tomu, že Lucie Slivečková působila také jako houslistka symfonického orchestru Masarykovy univerzity. A dříve, než se s jejími verši seznámíme blíž prostřednictvím přednesu Zdislavy Pechové, chci se ho zeptat, za jakých okolností kniha vznikala. Vybírat básně ve chvíli, kdy člověk sestavuje první knihu už zemřelého člověka, to musí být zvláštní pocit. Jak ses k tomu vlastně dostal?
1: No, bylo to pro mě hodně zvláštní, protože s Lucí jsme byli blízcí přátelé a na začátku toho všeho byl určitě hlavně smutek z její smrti a takové překvapení strašlivé. Pak jsem ale cítil i jakousi povinnost a zodpovědnost za ty verše, protože jsem byl v Srdečním výdeji kdysi už u toho, jak jsme začínali pracovat na její prvotině, kterou jsme ale nakonec nevydali. Myslel jsem si, že Lucie od jisté chvíle nechtěla mít s poezí už nic společného, jenže pak jsem se o celé věci bavil s Luckou Lefnerovou, naší další velmi blízkou přítelkyní, a ta mi řekla, že Lucie o vydání svých básní stála, že o tom spolu mnohokrát mluvili i v poslední době. A v tu chvíli jsem se rozhodl, že udělám, co bude v mých silách, abych sehnal co nejvíc Luciiných básní a pokusil se tu knížku sestavit. Myslím si nakonec, že to stálo za to, že vydat je oficiálně a ne jen jako nějaký drobný soukromý tisk bylo dobrou volbou, protože ty básně jsou podle mě hluboké, křehké, mají krásnou a zvláštní obraznost. Takže doufám a věřím, že si své čtenáře ta knížka najde i mezi těmi lidmi, kteří Luci osobně neznali.
0: Bylo snadné ty básně vůbec sehnat?
1: No, nebylo. Na začátku to bylo velké pátrání. Já jsem začínal u sebe, protože jsem věděl, že hodně Luciiných básní mám sám. Musel jsem se ale tím pádem vracet do času, které jsem už považoval za uzavřené. Pročítal jsem naší komunikaci starou třeba 10 let a tak. A to bylo hodně zvláštní, protože já se jinak nevracím ani ke svým vlastním deníkům, takže jsem se vlastně ponořil do doby, kterou už jsem myslel, že jsem dávno zapomněl. A nakonec jsem těch básní v té naší komunikaci našel jenom zlomek navíc. A věděl jsem, že jich je mnohem víc, tak dostal jsem se postupně i k rukopisu, na kterém jsme společně kdysi v srdečním výdeji pracovali, a poprosil jsem i Vojtu Kučeru, aby mi poslal básně, ze kterých čerpal do té rubriky Nová jména v časopise Host. Úplně nejvíc mi ale pomohl Jakub Marek, Lucčin manžel. Bez toho by to vydání vůbec nebylo možné. Ten mi poskytl celou pozůstalost, kterou měl k dispozici, a pak byl i celou dobu přítomný v tom procesu vytváření té knihy. A to celé pro mě mělo ještě nějakou další rovinu, takovou velmi osobní. A úplně snad nebudu kecat, když řeknu, že jsme se při té tvorbě vlastně s Jakubem i zpřátelili, i když jsme se předtím vlastně viděli jenom párkrát. A já doufám a myslím si, že i Lucii by se tohle to líbilo, to, jak jsme na té knize pracovali. Poslední díl skládačky jsme pak získali od muzikanta a básníka Jakuba Čermáka, dalšího našeho kamaráda. A jakmile všechny tyhle ty skládačky zapadly do sebe, tak už jsem věděl, že tu knihu sestavit dokážu. Našel jsem tam ale i spoustu překvapení, se kterými jsem se musel nějak vypořádat.
0: Například?
1: Z těch básní, který jsem znal do té doby a čtenáři je třeba v časopise Host mohli číst, se dalo usuzovat, že ta Luciina tvorba jsou vlastně nějaké krátké, křehké miniatury, imprese, anebo delší pásma, která skládala z těchhletěch miniatur. Najednou ale jsem měl k dispozici i básně, vlastně rozsáhlé, s pohádkovými motivy, texty, které byly mnohem více dějové a občas i tak nějak hořce legrační. A ty jsem do té doby vůbec neznal. Taky jsem zjistil, že Lucie řadila básně do různých celků a skládala si vlastně rukopisné knihy. A některé motivy opakovala, používala je vícekrát v různých básních, které potom jako celky vyznívaly rozdílně. Tohle jsem chtěl vlastně zohlednit a pokud mi to dávalo smysl, tak jsem i ty různé variace vlastně do té knihy zařadil, aby bylo poznat, jakým způsobem Lucie pracovala.
0: Jak moc jste texty před vydáním upravovali?
1: Já jsem se snažil ty básně neupravovat, protože jsem tušil, že z toho plánu na tu prvotinu, kdy si sešlo právě proto, že Lucie tehdy nějaké výraznější zásahy do té své poezie nesnesla a než aby je nechala nějak oklešťovat nebo prosvětlovat, zkrátka výrazněji do nich zasáhnout, tak radši se stáhla a o to vydání jejich přestala usilovat. Takže jsem se rozhodl tu její poetiku ctít a vybírat texty, které z mého pohledu nebylo třeba upravovat, což samozřejmě znamenalo, že se hodně textů do té knihy nakonec nevešlo, ale podle mě to bylo lepší, že to ctilo tu Lucijinu pozici. Jediné úpravy, které jsme dělali, byly úpravy interpunkce, se kterými mi pomáhala skvělá Olga Trávničková, kterou jsem poznal jako redaktorku a korektorku v nakladatelství Host. A tak nějak jsem doufal, lidsky doufal, že by na to mohla slyšet a že by nám mohla pomoct. A ona se toho teda chopila a ty texty proklepla, dala jim jednotnou podobu, tu interpunkční, kdy to bylo potřeba, a dala mi taky zpětnou vazbu k celému tomu výběru. A to jsem samozřejmě nějak potřeboval slyšet, protože to bylo poprvé, kdy jsem nějakou takovouhle editorskou práci tohoto typu vlastně dělal.
0: Kniha vyšla letos na jaře. Obálku k ní dělala tvoje žena, básnířka Tereza Bínová. Jak vznikl tenhle nápad?
1: Já myslím, že jsem na to pomyslel už na Lucčině pohřbu, který byl pro mě paradoxně samozřejmě takovou pozitivní chvílí, protože mě tam hrozně těšilo, přesto všechno, jak samozřejmě to bylo strašný, tak bylo tam hrozně moc lidí a celá ta atmosféra byla taková plná vděčnosti a bylo z toho poznat, jak moc jí všichni ty lidi, co tam byli, měli rádi. Tak z toho jsem měl tam radost. A říkal jsem si, že do příprav té knihy bych rád zapojil co možná nejvíc lidí, kteří s Luckou nějak přišli do kontaktu, abychom zkrátka jí na rozloučenou každý něco sám se sebe dali prostřednictvím té knížky. Fakt jsem to takhle myslel, snad to nezní moc bláznivě, ale ta kniha celá vlastně je hlavně o vztazích, o blízkosti, o samotě, o komunikaci mezi lidmi, a o něčem, co pro nás pro všechny zůstává nedosažitelné. Takže mi vlastně přišlo, že tu knížku ani jinak udělat nemůžem. A tak jsem poprosil o obálku Terezu, i když moc dobře vím, že výtvarnou práci vlastně teď nedělá, nemá na ní žádný čas a nevěnuje se jí ani, to jde prostě kolem ní. A několik večerů jsme kvůli tomu měli doma dost dusno, protože jsem jí samozřejmě nutil, aby už k té práci sedla, ale nakonec tu obálku vytvořila, já jsem měl radost, že ji vytvořila a myslím si, že ji vytvořila i moc hezky a že to, jak to vypadá skvěle na té obálce, za to patří dík mýmu tchánovi Antonínu Bínovi, Terezinýmu taťkovi, který celou knihu, stejně jako ostatní knihy Dobrého důvodu, zpracoval graficky.
0: Děkuji ti nejen za tyhle odpovědi, ale za vše, co jsi pro Lucii Slivečkovou a její poezii udělal. Mohl bys jednu z těch básní vybrat a přečíst nám ji, dřív než dáme slovo Zdislavě Pechové?
1: Mohl. A vybral jsem si báseň, která se jmenuje Máme. V očích máme saze a v ústech popel. Jak si pomůžeme? Kapsy máme prázdné, více jsme propili, než postráceli. Když si propleteme dlaně, máme stále jen dvě ruce. A kolik máme prstů? Moře. Máme celá moře a nedopluli jsme ještě ani k prameni.

podracích. Jsem nemocná, víš? Mé tělo zmítáno bolestmi odchází prasklinami z léta. Budeme-li na podzim pouštět duše, malátná zpřeházím provázky. A bývají i příliš krátké, to když duše jinam odlétají. Síla vytrhne mi z rukou tu mou. Jsou malátné a vratké. Pak budeme se koukat, jak na podzim letí duše přezimovat domů a míjejí se s vlaštovkami. Cela. Není to jiné žít jinde. Kolem mě běhá vždycky spousta myší a pár jich leží. Možná odpočívají a možná už ani to. Ještě jsem na to nepřišla. Povídáme si pískotem. Ony myslí na sýry, hlavně ty francouzský nebo nederlenský, a já na čokoládu. Tu hořkou na vaření za 12 korun českých ze supermarketu. A taky na cigarety, ty balený. A kafe z automatu na školní chodbě. A taky jim čtu, krysaře povětšinou. To jsou ty chvíle, kdy jich na zemi leží vždy o párek víc. A taky tančíme. Vydlabala jsem nám píšťalu ze staré cihly. Ležela tu už roky a byla tak schátřelá, že to šlo poměrně snadno. Už jako malá jsem tesala do kamene. Teď vyrábím bicítka pro myšky a až skončím, vytesám si housle. Ještě jsem o nic nežádala. Třeba když pěkně poprosím, vymění mi malichernost za trochu žíní a struny. Můžou být i staré. Někdy po nocích slyším oddechy z vedlejšího pokoje. Bývaly klidné, ale včera tolik křiku. Přiložila jsem plechový hrníček ke stěně a ptala se, proč řveš? Jdeš přece do nebe. Ale z druhé strany cely se jen ozvalo dostracena právě proto. Labutí. Káče, káče, jak si opelichaná. A včera zbyla u potoka a koupala se snahatá nestoudnice. Já tě tam viděl a všem to povím, všem. Že jsi měla vlasy rozházené jako stovky káčátek, co se ztratili mámě. A jak se ti ta rozházená káčata pletla až pod nohama. A jak ti i blatouchy odplouvaly stranou, když si tekla proudem, abys byla čistá. Abys byla labutí. A jak mi skákal dech, když se ti kůže ponořila do kapek. Zakopával jsem o vlastní neklid. A chtěl jsem to vykřičet. Chtěl. To jak si opelichaná. Ale v krku se mi zadrhla pírka z tebe a já jen kuckal něco o tom, že si tě chytím. Že tě chytím. Že tě chytím a nepustím. Líbilo se mi 7 mil nad zemí, ve věži blízko vesmíru. Viděla jsem oheň a otec si pro mě nepřišel. Na druhém břehu měla jsem hlavu až po ramena v řece. Na dně toho proudu ležím. Chci tě u sebe jako živou vodu, jako tepající dřevo, letokruh. Co nás světí, je země, po které oba jdeme. Já po jedné noze, ty po čtyřech. A dýcháme skrz sebe, jako dva havrani, jako dvě studené střely. A mluvíme skrz sebe, abychom každý zůstali někde jinde. Nemísto. Ve stejnou chvíli roste z rukou peří a zeší je ploutev. Je mé tělo ryba nebo ještě pták? Po nebi přiletěl anděl a ani on nemá, kde by žil. Místo, aby mě těšil, musí být sám utěšován. Září. Švestky už dozrály. A taky hrozny. Některé bobule jsou prorostlé plísní. Vlastně většina těch bobulí.
Ale i tak chodíváme do vinohradů sklízet ovoce. Letos byla špatná sezóna. V mém srdci taky. Taková poplísněná, až se mi do něj nic dalšího nevešlo. A láska, oblečená v teplákách do pole, která po celou dobu hledala místo ještě zdravé, raději zbalila kufry a šla jinam. Ještě mi stačila všechny hrozny pozbírat, aby je mohla házet podél cesty jako kamínky. To snad kdyby se chtěla někdy vrátit. Stejně ji někde čapnou a utahané zbytky hroznů pojí. A ona, celá zmatená a nahá, nebude vědět, kudy se vrátit. Dočkám se ještě 5 podzimů. Na konci prvního vypráhlého stromu a na půl cesty mezi vlčaty a čápy usnulo slunce měsíci na hrudi. Byla to taková doba, která mi pojímala ústa. A byť byla dechem nedotčená, země na kůži spustla a vertech zavonila žena. Byla to ale i taková doba, kdy lidé sobě na hrudích neusínali, ale umírali. Duben. Taky si myslíš, Dubenko, že po víně se rozmžiká každá kapka v kotlině a každé stéblo v krajině a každý řez až do líka? Vždyť zakopneš i o zrnko. Dubenko. Taky se zuješ předtím, než ponoříš tlapky své do vína a vlasy své do klína každému listu položíš? Vždyť klímáš i ve stoje. Stále hezčí. Je jaro, které nezná ani mě. Pak si tě zmenším na velikost své tváře, aby ses mi vešla do herbáře. Červen. Večery páchnou deštěm. Naslouchej trpkosti. Ještě a ještě. To neznamená být, ale být lepší. To neznamená žít, ale žít lépe. Srpen. Jsem nemocná, víš? Mé tělo prohřáté paprsky odchází prasklinami z léta. Budeme-li na podzim pouštět duše, ospalá provázky zpřeházím. Noci už nejsou tolik krátké. Rády se procházejí po bříškách prstů, jež jsou malátné a vratké. Pak budeme se koukat, jak letí duše přezimovat domů a uprostřed nebe se pomíjí s vlaštovkami. Budeme se koukat a držet ještě obmotanou noc. Oba za jeden provázek. Uzdravím se, víš? Ale to teprve tehdy, až se vlaštovkám zasteskne po jaru a řeknou duším o návratu.

0: Slyšeli jste básně Lucie Slivečkové, které četla Zdislava Pechová. A ještě připomínám, že pásmo, stejně jako ostatní příspěvky ze Zelného rinku, si můžete znovu pustit na webu Českého rozhlasu anebo v aplikaci Můj rozhlas. A mám pro vás ještě dvě pozvánky. Shodou okolností obě na úterý 22. září. V brněnské Káznici jste zváni na setkání z cyklu Otisky paměti plus na téma, jak moderně a kreativně oživit paměť náročných míst. Proběhne od 15 hodin formou konference jako součást festivalu Site Specific a performativního umění Faktor K. A nakladatelství Atlantis vás zve do Moravské zemské knihovny. V 18 hodin tam začne beseda nad knihou Milana Kundery Pomalost, a to s překladatelkou Anou Kareninovou a autorem doslovu Jakubem Češkou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Posloucháte magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno a v něm pokračuje četba z knihy Jany Soukupové. Natočil ji režisér Josef Morávek s herci Věrou Zástěrovou a Romanem Nevěčným.
2: Jana Soukupová,
3: Brněnské mordy, díl 6.
2: Zábavy plotňáků a vražda dítěte. I když mají Brňané ke své variantě češtiny kladný či nostalgický vztah, protože jej v 70. a 80. letech minulého století vtipně oživil brněnský silák Franta Kocourek, ti praví plotňáci se na přelomu 19. a 20. století mnohdy projevovali jako sprostí loupežníci a vrazy. A jejich jazyk se vyvinul jako čistokrevný argot, kterým se dorozumívali spíš kriminální živly než svobodomyslní umělci. Idealizování vynálezců brněnského hantecu, tedy plotnbrudrů, neboli příslušníků takzvané brněnské plotny, není na místě. Brno mělo nejen svoje honosné měšťany, továrníky a prosté dělníky, své karbaníky, zloděje a všemožné jiné podvodníky a podvodníčky, ale i štricláky, plotňáky a plotnbrudry. Charakterizuje Josef Jeřábek ve své knize Brněnské mordy, násilnosti a jiné zločiny zdejší podsvětí, jež hojně zaměstnávalo tehdejší policii. A případy to bývaly většinou neřešitelné, protože prvním nepsaným zákonem plotňáků byla pochopitelně kolektivní mlčenlivost a nelítostně trestaná zrada z vlastních řad. Jejich tehdejšímu žargonu by dnešní znalec hantecu navíc už možná nerozuměl. Zkuste si přeložit třeba jeden z Jeřábkových příkladů. Špistr dá mouchu kolegovi, typlň a ňou amšpeno. Což znamená, že plotňácká hlídka dá kolegovi znamení, aby šel na Špilberg. Třeba, aby tam někoho okradl, nebo prozrazením tajné schůzky vydíral náhodné milenecké páry. Existovala i další oblíbená místa k nekalé činnosti, což byl Pantalon neboli Františkov, tedy dnešní Denisovy sady, Klandy neboli Koliště, Augle čili Lužánky, Pilec, tehdy Císařský les na západním svahu Žlutého kopce, případně Somrvila, jak říkali plotňáci podchodu pod hlavním nádražím. A hodili se i zapadlejší ulice, případně okolí brněnských hotelů. Ze 3. října 1908 je tak znám případ, kdy banda plotňáků na lavičce u hradeb Špilberku přepadla ke 4. hodině raní mladou dvojici. Protože ani jeden z milenců neměl u sebe nic cenného, plotňáci děvče postupně znásilnili a mladíka vykleštili obyčejným kapesním nožem. V nemocnici mu sice zachránili život, ale mužství nikoliv. Podle znalého provedení kastrace se tak podařilo o pachatelích zjistit jen to, že jeden z nich býval nejspíš kleštičem dobytka. Dalším místem, kde plotňáci rádi lovili, byl park na Kolišti a okolí radnice. Tady totiž pánové s náklonností ke stejnému pohlaví oslovovali mladé muže a zvali je k sobě domů. Plotňáci Bílý a Řehulka zde nastražili Léčku, namovitého a kvůli své orientaci už před lety rozvedeného pana Kratochvíla z dnešní Soudní ulice. Bílý ho 12. června 1911 oslovil u zdejších veřejných záchodků a Kratochvíl ho pozval k sobě domů. Bílý se u něj krmil nabídnutým salámem, sýrem a houskou, když v tom zaklepal Řehulka a tvrdil, že ho Kratochvíl před časem přece také pozval. Po jistém váhání ho Kratochvíl vpustil a dal mu také najíst. A večer našli sousedé nebohého Kratochvíla polonahého v kaluži krve s rozbitou hlavou. Sotva dýchal. Kromě toho zmizela japonská skříňka s klenoty a veškerými úsporami. Kolem roku 1910 měla tato organizovaná banda svůj domovský útulek v jistém podniku na Františkánské ulici. Zmiňuje sídlo Plotny Josef Jeřábek a líčí, jak se zde hrávaly karty o velké peníze nebo o zlaté předměty z loupeží. Případně se plánovaly další akce. A dělil se výdělek. A že se plotňáci dokázali pobavit i vraždou, dokazuje kauza zavražděného Hošíka. Stalo se to 30. června 1913, když se Plotnbruder Rudolf Budík hned po ránu setkal na ulici s kumpánem Františkem Zavilým. Prošli spolu několik hospod a když jim došly peníze, zastavili ukradený prsten v pivnici v tehdejší Bartošově, dnes Vackově ulici v Králově Poli. Získaných 5 korun pak propíjeli i jinde. Odpoledne v Čechyňské ulici, kde se setkali s dalším kamarádem z Mokré čtvrti, Antonínem Starým. Výčepní Svobodová tady sice byla na různá individua zvyklá, ale tihle kumpáni byli i na ní moc. Odmítla jim nalít. A tak trojlístek pokračoval do čajovny v Mlýnské ulici a za hodinu dál pak po Dornichu, kde uviděli Hošíka, jak lepí vodou na zeď odlípnuté plakáty. Budík po něm bez řeči jen tak z dlouhé chvíle hodil kusem dřeva, které právě držel v ruce. Těžké poleno minulo chlapce doslova jen o vlásek. Popisuje plotňáckou zábavu Jeřábek. U domu na Dornichu 55 zahnula pak banda do uličky vedoucí přes Mlýnský náhon do polí. A tam uviděli dalšího Hošíka, jak hází do vody ploché oblásky. František Zavilý ponoukl Budíka, aby chlapečka postrašil, že ho hodí do vody. Já strašit neumím, já ho tam hodím doopravdy. Opáčil Budík, popadl dítě a mrštil jim do hluboké vody náhonu. Překvapený chlapec ani nehlesl. Antonín Starý se jako jediný rozběhl, že chlapce vyloví, ale měl zmrzačenou pravou ruku a tak prosil kumpány o pomoc. Ať se utopí, prohlásil Budík a se Zavilým odešel přes lávku do polí. Otřesený Starý poprvé a zřejmě jedinkrát za život porušil první plotňácký zákon a udal pachatele policii. Stotožnění oběti bylo snadné, protože posluhovačka Hermína Doležalová z Dornichu oznámila večer četníkům, že se jí ztratil 7letý syn. Vodu tak začali hned ten večer prohledávat hasiči, bohužel marně. Tělíčko nevinného děcka vyplavila voda z vratky až po 2 týdnech poblíž Rajhradu.
3: Páter Augustín, smilník a vrah. K pohřbu slečny Hanákové z malého domku v Pisárkách, neboli v tehdejším Schreibwaldu, mělo dojít 2. května 1903. Těsně před jejím uložením do hrobu však dorazil na hřbitov policejní komisař se zřízenci pohřebního ústavu. Na místo věčného spočinutí byla u těla mladé ženy úředně nařízena pitva, k níž policii přimělo svědectví nejmenovaného souseda zesnulé. Kněz pohřeb nedokončil. Uvádí v historii českého zločinu Bronislava Jenečková a líčí, že tento kněz, kterému říkali páter Augustin, ihned poté urychleně odešel. Pitva ukázala, že slečna Hanáková zemřela velice náhle, a to po požití zatím neznámé tekutiny a za zvlášť choulostivých okolností. Pokračuje ve vyprávění Janečková a dodává, že onen neznámý svědek uváděl mezi dalšími fakty právě i jméno pátra Augustina civilním jménem Holečka. Další pátrání potvrdilo, že páter býval u Hanákové jako host prakticky denně a někdy odcházel až ráno. Navíc policie z pitevních zpráv věděla, že Hanáková byla těhotná a otcem nenarozeného děcka byl právě zmizelý kněz. Z dalšího šetření vyplynulo, že se Holeček pokoušel najít ve Vídni pro svou milenku nějakého andělíčkáře, jenže Hanáková byla už v tak pokročilém stádiu těhotenství, že tamní potratáři odmítli úkon provést. A tak se o zažehnání pokusil sám. Při zevrubném zkoumání páterovy minulosti policie zjistila, že během své kněžské služby v Prostějově přivedl do jiného stavu i jistou 16-letou panu. Dělníkovi, který pravidelně docházel na jeho bohoslužby, dal Holeček 600 zlatých a ve zpovědnici ho přemluvil, aby se s jeho milou oženil. Ten splnil přání velebníčka, ač nevěděl, co vše s tím souvisí. To poznal až po svatbě, kdy páterovi návštěvy v nově vzniklém manželství byly stále častější. Novomanžel se raději se svou ženou odstěhoval do brněnských Husovic. Chtěl tak zabránit nejen návštěvám kněze u nich doma, ale také šířícím se klepům. Jaké však bylo jeho překvapení, když se i zde zakrátko objevil páter Augustin, který jen náhodou přišel na faru ve Františkánské ulici. Pokračuje příběh, jenž líčí i další a další návštěvy v Husovicích, o nichž sousedé dodatečně svědčili na policii. Kromě častých hádek se páter se zákonným manželem dokonce serval a přitom mu vyhrožoval, že ho zažaluje a jeho ženu odvede. V průběhu dalších let žena žijící trvale mezi Chotěm a knězem přivedla na svět ještě 3 děti. U nichž ani ona sama netušila, kdo je otcem. Každopádně Augustín při narození každého z nich přispěl rodině 600 zlatými. Dochovaly se také různé mravoličné či stýskavé dopisy, které své milé psal, pokud nemohl přijít. To víš, že velmi nerad píši dopisy, ale z lásky k tobě přece tak činím. Tak se mi po tobě stýská, když musím ve svém pokoji celý večer samojediný sedět. Tedy se dobře vyspi a v pondělí po mši se uvidíme. Nejmilejší, vím, že nemyslíš dále. Žiješ jen pro přítomnost a nemůžeš si představit, jak často bolest působí člověku, který vinou jiných upadl v lehkomyslnost. Žena musí rozeznat zlo i dobro lidského srdce a dává zlu přednost před ostatními. Tak znějí některé pasáže z páterových dopisů. Jak ale jeho milenka stárla, našel si Augustín o mnoho let mladší slečnu Hanákovou. Potkali se při procházce pisáreckými poli, když se Hanáková vracela podél svratky domů. Nejdřív se vysokého muže jdoucího proti ní polekala, ale pak v něm poznala svého zpovědníka z kostela, kam právě chodila. Ulevilo se jí a s úctou políbila knězi ruku. Ten jí však k sobě přivinul a začal jí líbat a šeptat o své lásce a že už bez ní nemůže žít. Na její námitky o věčném zatracení, které je čeká, jí poučil, že se má v jiném kostele vyspovídat bez podrobností, o jakého kněze šlo, a bude jí odpuštěno. Protože Hanákové nedávno zemřeli oba rodiče a ona po nich zdědila domek v Pisárkách, měli se milenci kde scházet. Protože šlo o návštěvy skutečně hojné, neušli pozornosti sousedů, kteří pak oddálili slečnin pohřeb, když kněze udali na policii. Prokázalo se tedy, že Augustin je vrah. Po prvním nápoji pro vyhnání plodu dostala Hanáková velké horečky i bolesti, od níž jí kněz pomohl dalším nápojem, jímž se definitivně otrávila. Ale potrestán patrně nikdy nebyl. Nebyl totiž k nalezení, takže policie případ nakonec odložila.

0: V závěru pořadu dnes chceme blahopřát osobnosti, kterou není třeba podrobně představovat. Tak široce ji kulturní veřejnost zná a oceňuje. Brněnský rodák, herec, režisér, dramatik a spisovatel i pedagog Arnošt Goldflam oslaví v úterý 22. září své 80. narozeniny. Přejeme hodně zdraví, radosti a inspirace. Tím skončil magazín Zelený ring Českého rozhlasu Brno, který pro vás připravila Alena Blažejovská, zvuková spolupráce Jana Meluzinová.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
2: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
6: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Dny otevřených ateliérů na Jižní Moravě ukážou lidem i zítra desítky uměleckých prostor. Revitalizace koryčanských pasek v Rožnově pod Radhoštěm nabírá zpoždění. Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Soutěžilo celkem 245 obcí. Zítra bude polojasno, na teploměru až 26 stupňů. Podvečerní zprávy Českého rozhlasu a Barbora Hitmánková. Přes 140 ateliérů, galerií a dílen napříč Jižní Moravou se lidem otevře i zítra. Návštěvníci nahlédnou do prostor, kde vznikají díla malířů, sochařů a módních návrhářů. Letošním tématem akce je krajina švů, vysvětluje kurátorka Martina Mrázová.
2: Práce s textilem má na Jižní Moravě dlouhou tradici od lidových řemesel až po brněnský textilní průmysl, ale zároveň je to velmi současné téma, které souvisí s prací, péčí, nadprodukcí i s množstvím odpadu, které vlastně neustále kolem sebe generujeme.
0: Více než měsíc už nabírá zpoždění revitalizace sídliště koryčanské paseky v Rožnově pod Radhoštěm. Za to je podle vedení města zodpovědná stavební firma, která nezajistila dostatečnou koordinaci prací. Město proto chce situaci řešit smluvními pokutami, říká mluvčí Rožnova Eva Javorová.
3: Stavba koryčanských pasek nabírá ze strany dodavatele zpoždění. Budeme to s firmou řešit smluvně, tedy pokutami. Zpoždění ovlivnilo i slavnostní otevření, které jsme měli naplánované na 2. října. Místo ní se však firma Rožnovákům veřejně omluví a pozve na jídlo a pití.
0: Městské divadlo Brno vstupuje do nové sezony činohrou Letnice. Vychází z románové prvotiny Miroslava Hlaučka, za kterou loni získala ocenění Magnesia Litera. Příběh o střetu starého magického světa s moderní dobou zrežíroval Stanislav Slovák.
4: Já naopak vnímám Letnice jako naděje plný příběh a literaturu, která nám ukazuje, že se nemáme bát toho, co přijde zítra. Nemáme usínat s nějakým strachem, že zítra bude hůř nebo že nás převálcuje něco. Nebát se toho, co přijde.
0: Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ve Zlínském kraji. Porotu zaujala péče o obec a její obyvatele a bohatý společenský život. Druhé místo v celostátním finále soutěže obsadila Vraclav v Pardubickém kraji a třetí skončili v Šeruby z Plzeňského kraje. Organizátoři dnes výsledky vyhlásili v Písečné na Orlicko-Ústecku, kde zvítězila loni. Letos se přihlásilo 245 vesnic, to je nejvíc od roku 2016. Komise hodnotila mimo jiné podmínky pro život, péči o veřejný prostor a krajinu, vzdělávání, infrastrukturu a podnikání nebo kulturní život.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno, kránu v údolích výjimečně mlhy, nejnižší teploty 12 až 8 stupňů. Zítra bude polojasno, postupně oblačno, později odpoledne se bude zatahovat a večer se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty budou 22 až 26 stupňů, vítr bude slabý, k večeru může postupně zesilovat.

Zelená vlna, doprava aktuálně. Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno,

Po písničce Moravanky, ano, slyšeli jste Danku Magalovou i Janku Slabákovou. Přeji klidný podvečer do vašich příbytků. Posloucháte pořad Blahopřání s písničkou, který vám Český rozhlas nabízí pravidelně o víkendu v poledne i večer. Věřím, že jste odpoledne prožili podle svých představ a nyní již odpočíváte, třeba odpočíváte u rozhlasového přijímače a těšíte se na písničky a gratulace. Pokud máte chuť, tak se můžete sami zapojit do dramaturgie tohoto pořadu a potěšit, jak mi říkáváme, své přátelé napřímo. Číslo k nám 726465200 a svátek neslaví Zita. Tak mám tady první písemné gratulace. Broněk Uher posílá a píše, 16.9. měla svátek paní Ludmila Tinková z Dolního Němčí, všechno nejlepší. Zdraví, štěstí, lásku, boží požehnání přejí manžel Jaroslav, dcera Míša s rodinou, dcera Silva s rodinou, rodina Kolářova, kamarád Broněk, který také nechává zahrát písničku pro kamarády Viléma a Květinku Hochmanovi z Pitína. Tolik úvodem a písnička Miroslav Bureš, Jiří Rosecký, jedno budu tvůj a Hanačka.

0: Ano. Tak já tady přijímám telefony, ale trošičku nám se nám to seká. Jeden telefon tam je, to si doufám, že to všechno bude fungovat. Věruško z Frýštáku, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se.
0: Výborně, protože jak já beru druhý telefon, tak to tam prostě seká se, to už máme s tím zkušenosti vícekrát, tak se vždycky snažíme to, Eliška si to snaží tady vyladit a prostě nešlo to, takže snad ti, co volali, tak zavolají za chviličku, ale vy máte slovo, Věruško, dobrý večer.
1: Dobrý podvečer, zdravím všechny posluchače a chtěla bych prostřednictvím Českého rozhlasu Brno nechat zahrát paní Marii Halouskové z Kostelce u Zlína. Je to maminka mojí snachy Ireny, která se dneska dožila 86 let. Hodně zdraví jí přeje celá rodina, samozřejmě dcera a syn Leoš s rodinou. Děkuji vám moc krát za zahrátí.
0: Ano,
1: a hezký večer.
0: Taky, Věruško, mějte se krásně, děkujem. Já zkusím přijmout teďka telefon napřímo, takzvaně, a uvidíme, jestli se nám to bude sekat. Dobrý podvečer, Karel Hegner.
2: Dobrý podvečer, Karlík.
0: Výborně, výborně, neseká. Kdo pak tam je?
2: No, tady Lída Šlapanice.
0: Liduško, skvěle.
2: No, já bych chtěla poděkovat všem děvčatům, kteří mě přáli, měla jsem svátek.
0: Ano.
2: A taky mám dceru Ludmilu Šenkýřovu ve Šlapanicích, taky nechat zahrát, že nás opatruje a stará se o nás. A jinak bych chtěla poslat písničku ještě těm, kterým nikdo nepřeje. A zapomínají, že mají rodiče. A prarodiče, tak.
0: I takové
2: ta
0: rodiny jsou.
2: A ta pro vás, Karličku.
0: Liduško, bude to celá směska v podání Frajárky, to budou všechny písničky od Slavka Smíšovského, takže to bude krásná směska, tak si užijeme jeho úžasného umění. Liduško, mějte se moc hezky.
2: A dnes jsem poslouchala Vybíráte vy, to byly taky krásné písničky v poledne.
0: Jo, tak trošičku dobře, ano.
2: Tak vám fandím, tak děkuju a někdy na viděnou.
0: Ano, na viděnou, Liduško, na viděnou.
2: Nebo
0: na slyšenou. Tak, mám tady písemné gratulace dvě. Prosím o zahrání pro paní Lidušku Mahdalovou, která dnes slaví krásné kulatiny. Hodně zdraví, štěstí, lásku, spokojenost a mnoho krásných zážitků přejí manžel Lukáš, syn Pavlík, kamarádi z ulice. A ještě jedno přání od Broňka Uhra. Měla svátek paní Ludmila Zapletalová z Horního Němčí, tak zdraví, štěstí, lásku, boží požehnání přejí manžel Zdeněk, syn Zdeněk s rodinou, dcera Pavla s rodinou, sourozenci s rodinami, rodina Bobčíkova, Zapletalová a rodina Uhrova. A jak už jsem naznačil, tak to bude celá směska v podání Frajárky, kterou řídil při této nahrávce Jirka Wolf.
3: Český rozhlas Brno.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Tolik upoutávka a já jenom doplním, jak hrála frajárka, že 4. října v Uherském Ostrohu se bude vzpomínat odpoledne, proto to vím, že u toho také budu, bude hrát i mistří Janka, bude tam zpívat Olinka Baričičová s Ludvíčkem Čihánkem a taky děti z hudební školy nebo paní učitelé z hudební školy z Uherského Ostrohu, cymbalová muzika, tak tuším, že už je to vyprodáno, alespoň tak jsem byl informován, takže možná se tam nějaké lístečky najdou, kdybych to 4. října v 15 hodin v Uherském Ostrohu. Dovolala se Alenka z Řesovic. Dobrý podvečer, Alenko.
4: Večer, tady Alena Večerková z Řesovic, prostě pane Hegner.
3: Ano.
4: A chtěla bych popřát Maruště Křepelkové z Klenových Dahanek dodatečně k svátku hodně zdravíčka a štěstíčka za všechny a taky Miričce Pavlové za Svobodná s Vlašimi a otcovi Barbořákovi, který měl narozeniny taky 29.8. A chtěla bych mu popřát hodně zdravíčka, štěstíčka i za Martičku a za všechny farníky.
3: Dobře. Dobře, Alenko.
4: A vám taky, pane Hegnere, a celému rádiu Brno.
3: Děkujeme moc krát, mějte se krásně. Tak já zkusím vzít další telefon, jak se říká na ostro, ale před chvilkou jsem bral asi 6x telefon a vždycky to hned někdo položil, tak s námi laškuje, tak doufám, že tentokrát to nikdo laškovat nebude. Ukažte, zkusíme. Dobrý večer, Karel Hegner, jste ve vysílání, kdo pak se dovolal? Haló? No, tak jako asi někdo opravdu laškuje, tak já to položím, když se nikdo neozývá a zkusím vzít další telefon. Dobrý podvečer, halo, slyšíme se?
5: Ano, dobrý podvečer, pane Hegner.
3: Kdo pak?
5: Tonda z Valašska.
3: Toničku, tak to je výborné, povídejte.
5: Já bych chtěl nechat zahrať a poblahopřát kamarádovi a bývalému spolupracovníkovi z Francové Lhoty, Vladu Trčkovém, k zítřejším narozeninám. Hodně zdraví a obchodního ducha, ať má pořád, jo?
3: Ano.
5: Tak děkuji moc.
3: Ano, jo. Toníku, tak jste potěšil svého kamaráda, udělal jste mu radost a my hned pošleme písničku. Jo, mějte se krásně, Toníku, nashledanou. Mirek Kolsrung, mladší Maruška Žáková, promilu a zahraje a bude zpívat a hrát i Nedakoňanka.

0: Tolik nedaj, Koňanka, dovolal si Jarda z Otnic. Dobrý podvečer, Jary, ahoj.
1: Dobrý večer, zdravím tebe i Elišku. Chtěl bych pozdravit všechny věrné posluchače tohoto krásného pořadu a také bych chtěl přivítat mezi námi zpátky Ivanku Slabákovou.
0: No jejda, to víš, ano.
1: Na kterou jsme se všichni moc těšili a všichni jsme drželi palce, aby to zvládla. A já jsem jí moc pozdravoval a moc mi fandil a bylo mě to jako líto, no. Jako strašně jsem s ní soucítil s Ivankou, ale věřím tomu, že už to fakt bude dobré a
0: Jarušku, Ivanka. Podle zpráv musíme zaklepat tady do stolku, klepu s Eliškou, ona do zubu, já do stolu, do dřeva, měla by být Ivanka v pořádku, tak doufejme, že ano, protože jsme si volávali, že jo, takže já jsem ji vždycky taky vyřídil, pozdraví od vás všech a pokud neposlouchala, takže je to všechno.
1: Já jsem poslouchal, jakoby to je jako byla u Jarušky vykoupilové a já ano, jsem ano. Úplně dojat, protože mě strašně jako dělá radost, když prostě vidím, jak prostě vy máte rádi a jak prostě, jo, prostě...
0: Tak je to naše kamarádka, my jsme právě...
1: Dávali květiny a...
0: No jasně.
1: No prostě Ivanko a my tě tady rádi vidíme a prostě nám strašně chyběla a bylo to takový hezky, takový, až jako fakt mě to dojalo.
0: Jary, protože Ivanka je pozitivní člověk a je prostě fajn, jo, jako tohle to nehraje opravdu, si na nic, opravdu. Nedělá ze sebe toto, kolik vystoupení opravdu. Tisíce mají za sebou a plné sály a zahraničí všechno a je to prostě normální děvče pro
1: je
0: nás.
1: Je to tak, opravdu.
0: Dobře, tak jo, Jary.
1: Souhlasím.
0: Tak myslím, že souhlasíme úplně všichni. Měj se moc hezky.
1: Tak jo, měj se moc hezky.
0: Taky děkujeme za připomenutí. Hezký večer přejem, ahoj.
1: Ahoj.
0: Alenka se dovolala. Ali, co máte na srdíčku?
2: A já nechci mluvit do vysílání.
0: Jo, takhle, takže dobře, tak já nebudu, když chcete jenom něco tak říct. Ano, dobře, odpovím. Pustíme muziku, pustíme písničku. Kdo má počernu galanku? Cimbalová muzika Jaroslava Čecha nám zahrají a zaspívají.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak dovolala se Kristýnka, teď to šlo rychle, Kristýnko, že? Sotva jsme se, nevím, odkud jste, ani jsem to nestačil zapsat, odkud pak jste?
1: My jsme z Dolní Bojanovice.
0: Dolní Bojanovice, to je známá obec, muzikantská. Povídejte, Kristýnko.
1: Tak já bych chtěla zahrát pro manžela k narozeninám a zároveň aj k výročí, ke čtvrtému výročí. Morava, krásná zem.
0: No to nemůžeme, máme připraveny vybrané písničky, to bychom nestihli takhle rychle.
1: Dobře, tak to máte.
0: No máme dobrou písničku, klasiku krásnou. No a přejete něco manželovi, Kristýnko?
1: No, hodně štěstí, hodně zdraví, ať se mu daří v práci. A až se narodí miminko, tak až mu to s ním jde jedna báseň.
0: Hezky, a jak se jmenuje manžel ještě?
1: Martin.
0: Kristýnko, tak děkujeme za zavolání a Martinovi zahrajeme za chviličku, jo?
1: Ano, díky moc.
0: Taky, hezký večer do Dolních Bojanovic přejeme.
1: Díky,
0: na shledanou. Mám tady takovou vzpomínku od Honzíka Bůřila, já to budu citovat, zkusím to přečíst. 19. září 1904 se narodila v Jihlavě paní Leopoldína Kratochvílová. Dožila se 95 let, starala se o ní neteř Lenka, scházela se s Babincem, pracovala v Brně, měla sestru Miladu a bratra Vojtěcha, ráda cestovala, jezdívala do Jeseníku k maršům, byla to sestra mého prastrýce, taky jezdívala do Úsobí, chodívala na zahradu ke Kratochvílům, bydlela tam rodina Kratochvílová a Svobodová v jednom domě. Vzpomíná Dáša s rodinou, neteř Jitka s rodinou a Honzík Bůřil. Tak a teď si poslechneme Cikánku od Karla Vacka, podání Formanky Pavla Pelána.

0: Ano, Ivanka Brožová, Ivan Trnka. A teď se dovolala Zdenička Skřeková. Dobrý večer, Zdení.
1: Dobrý večer. Já bych ráda nechala zahrát svoji kamarádce Blažence Hamalčíkovej z Roketnice. To je vaše stála posluchačka jen tak pro radost.
0: Ano. A co jí zkážete pro radost?
1: Tak hodně srdíčka, zdravíčka, pohody. A hlavně tu pohodu, aby měla. Takže tak.
0: No a chystáte se na setkání spolu, nebo ne? Nebo jenom tak se zdravíte?
1: Ne. Jenom tak, jako si telefonujeme.
0: Ano.
1: To ona je vážně nemocná.
0: Dobře, takže takhle krásné pozdraveníčko.
1: Pro potěšení.
0: Dobře, Zdení. Tak se mějte moc krásně. Naschledanou.
1: Děkuji vám moc krásně. Naschled.
0: Naschledanou. Tak Jarda Wolf ještě posílá tady e-mail Pavlovi, nevím kterému, ale tak já budu citovat, jak to tady je. Milý Pavle, k tvým zítřejším narozeninám ti ze srdce přeji hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, pohody. Když si na tebe vzpomenu a na naše společné chvíle a setkání, vždycky mě potěší, že jsme v životě se poznali takových lidí, na které člověk rád vzpomíná, není nikdy dost. Přeji ti, ať máš kolem sebe stále dobré a upřímné lidi, spoustu krásných chvíl, důvodů k úsměvu, ať se ti splní všechno, co si přeješ. Užij si svůj narozeninový den opravdu krásně, hlavně ve zdraví a pohodě. Všechno nejlepší, Pavle, z celého srdce. Ano, takže to se týká zítřku. Aha, vidíte, tak jak už jsem předběhl tady, to jsem zjistil až tady na konci potom tady toho e-mailu, tak doufám, že to tam naskočí, protože tady z tohoto serveru mi ty e-maily nepředáváme, tak snad se to objeví někde jinde. Já to nebudu mazat, ale uvidíme. Tak písnička každá láska něco stojí, Jaro Fischer, Josef Rapáč, Marian Polakovič a Záhorjenka.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tady Záhorienka, Alenka Rapáčová, Libor Cupal, pokud poslouchají, zdravím. No a teď se dovolala paní Maruška z Čech pod Kosířem. Dobrý večer, Maruško.
1: Dobrý večer, pane Karle. Zase vás konečně slyšíme a hlavně moje bývalá nebo stálá spolužačka z Kostelce na Hané z Měšťanky. Je to už 75 let, ale my si nepíšeme žádné milostné dopisy, od toho je telefon a jedině snad si sdělujeme, kdo už mezi námi bohužel není.
0: Ano.
1: Ale ona obdivuje váš hlas a hned dnes popolední mě volala, že jste zase v televizi, pardon, v rádiu, a tak nějak nadhodila, komu budu jako hrát. A já ani nevím, jakou ona měla práda písničku, i když jsme jich na těch brigádách školních zpívali stovky, ale ona bude spokojená s každou písničkou, protože je moc hodná, pracovitá, starostlivá. Bohužel manžel ji nedávno zemřel po dlouholétém ležení, takže aby měla nějakou radost.
0: Jasně, zahrajeme, bude to písnička krásná.
1: Výborně, děkuju moc.
0: Tak Maruško, mějte se krásně. Taky.
1: A
0: pozdravujte ten kraj, protože já jenom posluchačům sdělím, že
1: každý den.
0: Ano, ale teď se to hovořím úplně o něčem jiném, že zdravím ten kraj, protože ano, o dva baráky dál.
1: Někdy zahrajte zase Žváčkovu na Hané.
0: Zahraj, a jenom chci říci, že o dva domy dál se narodila moje maminka, co bydlíte. Mějte se hezký večer, nashledanou.
1: Ano. Chcete se ptát, kdy já mám svátek narozeniny. Když budete si vzpomínat na maminku Drahomíru,
0: ano.
1: Tak já mám tehdy narozeniny.
0: Dobře, mějte se krásně, nashledanou.
1: Také, nashledanou.
0: Faninka z Brumová se dovolala.
2: No, tak prosila bych o zahrátí písničky.
0: A máte tam hlasitý odposlech, Faninko, stáhněte si rádio.
2: Já to zastavím, jo.
0: No, můžete povídat.
2: Dobře.
0: Ano.
2: Prosila bych o zahrátí písničky pro svého se vzpomínkou na mého manžela Josefa Nováka, který mě opustil, je tomu dnes právě rok, po 64 letech manželství, pokojenosti krásné. Dnes je to už pryč. Rád poslouchal vaše písničky, protože byl upoután na lůžko a měl rád Postavím si chaloupku, kterou si postavil, a dožil v ní do poslední chvíli.
0: Dobře. Takže to krásná bylo. Vzpomínka, ano, Faninko.
2: Děkuju.
0: Mějte se
2: já
0: pěkně.
2: Já ráda na něho vzpomínám, však já jsem si tam už kolikrát volala i na přání.
0: Jasně. Tak člověk tak. Už potom nezbývá nic jiného, než si vzpomenout, a přesně po roce, tak je to takové zamyšlení, chvilka k zamyšlení. Faninko, mějte se moc hezký večer vám přejeme.
2: Já také, dobrou noc.
0: Dobrou noc, nashledanou. Láďa Pfeffer, Květa Kuběnová, Krumvířské vinohrady a Sokolka ze Šakvic.

Tolik Sokolka ze Šakvic, no a ještě nám vyjde jedna písnička, kratička, mám to tady nachystáno, Miloš Procházka, Zdeněk Valný, Strojsa, a zahraje nám a zaspívá Miločanka.

A budeme se pomaličku loučit, no je 18 hodin 56 minut, uteklo to jako voda. Z hodou okolností nám zahrají na závěr Žadoviáci, od Elvise Presleyho Žádám víc, Mirek Svorka mladší zahraje na trumpetu, úžasný to trumpetista, že jo, který hrával taky s Karlem Gottem a s Bumbendem, prostě skvělý a navíc taky výborně zpívá, stejně tak, jak zpíval, že jo, celý život jeho tatínek z Žadoviáky. Tak zdravíme Žadoviáky do Ameriky. Ano, ať se jim tam daří, protože v zápětí za maličkou chviličku, já nevím, za 4, za 5, za 6 dní nebo možná za 8 se vrátí zpátky, to netuším. Takže přátelé, krásný, hezký, dobrý večer sobotní, zítra Květuška Navrátilová, no a teď Mirek Surka mladší, Žádám víc. Krásný večer.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Stáří potrubí, extrémní teploty i vysychání podloží způsobilo časté přerušení dodávek vody do Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi. Brno chystá jednotnou městskou aplikaci. Radní vybrali dodavatele. Na dnech na toček česká armáda představila nový transportní letoun. Zítra bude polojasno, na teploměru až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu a Barbora Hejtmánková. Dobrý podvečer. Havárie a přerušení dodávek vody do Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi způsobilo kromě stáří potrubí taky suché počasí a vysychání podloží. Uvedly to slovácké vodárny a kanalizace. K přerušení dodávek vody došlo v lokalitě s více než 700 tisíci obyvateli, letos už sedmkrát. Poslední přerušení bylo tento týden. Vodárny proto chystají komplexní rekonstrukci přivaděče za 65 milionů korun. Parkovací oprávnění nebo platbu poplatku půjde v budoucnu v Brně vyřídit pomocí jediné aplikace. Radní tento týden vybrali firmu, která ji vyrobí. Je jí stejná společnost, která vyvinula aplikace například pro Národní muzeum nebo zpravodajský web i rozhlas. Brněnská aplikace vyjde na skoro 50 milionů korun. Měla by soustředit služby města a jeho organizací do jednoho prostředí. Zadání zakázky pomohl vytvořit Marek Šimkovský ze specializované firmy.
2: Budeme i v té další fázi v rámci nějakého autorského dozoru, jestli skutečně ta práce pokračuje z našeho pohledu. Bude na ně dohlížet i vlastně technický dozor, jestli je to i naprogramováno a vytvořeno tak, jak má.
1: Na ostravském letišti v Mošnově prvním dnem začaly letošní dny NATO. Desítky tisíc návštěvníků na nich mohli poprvé vidět třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci a veřejnosti ho poprvé představila právě dnes.
3: To je skok z Trabantu do Mercedesu.
4: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice přijel se synem až z Jizerských hor. Návštěvníci dnů na to viděli leteckou akrobaci i vojenské vrtulníky, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
5: Těšilo nás, že už jsme tady vlastně viděli první čekající návštěvníky po 7. hodině.
4: Program pokračuje i zítra. Ukázky vzdušné i pozemní techniky zůstávají stejné jako dnes. Z Mošnova Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: Loutky, mechanické skříňky, divadelní rekvizity nebo kolotoč nabízí výstava Imaginarium, která je nově k vidění na Zlínském zámku. Vytvořilo ji divadlo bratří Formanů společně s dalšími výtvarníky a návštěvníci si můžou řadu instalací sami vyzkoušet a rozpohybovat. Výstava potrvá do 21. února příštího roku.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno, k ránu i v údolích možné mlhy. Nejnižší teploty 12 až 8 stupňů. Zítra bude polojasno, postupně oblačno, odpoledne se bude zatahovat a večer se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Vítr bude slabý a k večeru bude zesilovat.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Naším krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. To byly zprávy Českého rozhlasu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Tajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Začíná další díl pátrání po utajených pokladech regionu. Dnes se spolu vydáme do města, které se kdysi dávno jmenovalo Kremzir. Ve středověku tady byl brod přes řeku Moravu a křižovatka Jantarové a Solné stezky. Dnes se mu přezdívá Hanácké Atény a z toho je jasné, že se vydáváme do Kroměříže. Mimochodem, toto jméno vzniklo přesmyčkou středověkého názvu Kroměžir, tedy Kroměžirův majetek. První písemná zmínka o Kroměříži pochází z roku 1110, ovšem město samotné bylo založeno olomouckým biskupem Brunem ze Schauenberku kolem roku 1263. Významní muži církve byli vůbec pro toto město zásadní a především pak jeden z nich. A díky jeho dílu nás kroměřížský arcibiskupský zámek a dvě zahrady v roce 1998 dostali na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Tak se teď podíváme, co za poklady ukrývají.

A mým prvním průvodcem po Kroměříži bude muž, který se o zápis tohoto města na seznam UNESCO velmi významně zasloužil. Historik umění, který teď řídí Muzeum umění v Olomouci. Ovšem velká část jeho srdce zůstává v Kroměříži a napsal o ní řadu knih.

0: Ondřej Zatloukal je muž, s nímž jsme usedli na kroměřížském zámku a nesedíme tady společně vůbec náhodou, protože právě vy, ač jste ředitel Muzea umění v Olomouci, víte o zdejších zahradách a zámku naprosto vše, protože jste měl částečně na starosti jejich rekonstrukci a zároveň víte vše i o jejich vstupu do UNESCO. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za krásný představení.
0: Pane Ondřeji, začněme lapidární otázkou. Jak je možné, že právě Kroměříž a zdejší zámek a dvě zahrady se tak snadno a tak rychle na seznam světového kulturního dědictví vůbec dostali?
1: Kroměřížský zámecký areál má a měl několikero štěstí. Za prvé, co se týče svých mecenášů, vlastníků, čímž bylo Olomoucké biskupství dnes arcibiskupství, má tu výhodu, že se nemění majitel tohoto areálu, což samozřejmě sebou nese kontinuitu, navazování na to, co vybudovali vaši předkové, a také akumulaci určitého bohatství. To bohatství je další fenomén kroměřížského areálu, což jsou umělecké sbírky, které kontinuálně jsou tvořeny od 16. století až do dnešní doby. Zahrnují mimořádná díla starého umění. Na zámku je uloženo přes 100 000 sbírkových předmětů. Je to jedna z největších a z nejcennějších sbírek starého umění na evropském kontinentu. A zároveň velká část těchto sbírek je orientována právě k architektuře a k zahradnímu umění. Další specifikum zámeckého areálu jsou obě polohy. Ty nejzákladnější polohy v zahradní architektuře, ta jedna je geometrická a vychází, řekněme, z té renesanční a později z barokní představy geometrizace světa. A ta druhá je přírodně krajinářská, vycházející z toho prostředí anglického. A ještě mezi tím samozřejmě nějaká poloha francouzského parku. Takže vlastně celý ten areál je opravdu jako reprezentativní vzorek tohoto evropského směřování a evropského fenoménu. A ještě k tomu přidám tu poslední třešničku na dortu. Vlastně nejvýznamnější z toho celého areálu pro zahradní umění je Květná zahrada. A ta je skutečně z toho evropského a možná i světového měřítka jedinečná v tom, že se zachovala jako jediná tohoto typu, kde se kombinuje několikero základních evropských škol. Jedna je italská, druhá je holandská a třetí je francouzská.
0: Vy jste mi připravil tady řadu map a nákresů, kde ty zahrady krásně vidíme, tak jsme na zámku, začněme pod zámeckou zahradou. Ona vznikala někdy od 15. století. Kdo přišel s ideou stvořit takovouto krásnou vlastně umělou krajinu?
1: Máte pravdu, dnes je podzámecká zahrada přírodně krajinářským parkem z 19. století, ale pochází z renesančního období, kdy ten zámek vypadal trošku jinak, ale samozřejmě při zámku vždy bylo zapotřebí mít nějaký reprezentativní parter, se tomu říká. Část toho parku sloužila pro kuchyni vlastně jako zelinářská zahrada a část byla formálně upravena takový menší parter. Jo. Ale samozřejmě přišla 30letá válka, Kroměříž a zámecký areál byl silně poškozen a po 30leté válce měla Morava celá vlastně velké štěstí, protože na biskupský stolec usedl velmi osvícený mecenáš, který přišel ze Salzburku, což byl biskup Liechtenstein z Kastelkornu. Tento muž patřil jako k nejvýznamnějším a také k nejvzdělanějším osobnostem středoevropského prostoru. Měl špičkové vzdělání v mnoha oborech a dnešními slovy vlastně působil v salzburském arcibiskupství jako takový ministr financí. Salzburské arcibiskupství bylo nejbohatší arcibiskupství v Evropě. To si musíme uvědomit, že mimořádně naakumulované bohatství, které mimo jiné bylo použito na nejvelkorysejší architektonické projekty, nakupování uměleckých sbírek a tak dále. No a biskup si pozval vynikající italské architekty Filiberta Lucchese nejprve a později i Giovanni Pietro Tencalu a svěřil jim návrh přebudování zámku, jakýsi italský typ opevněného paláce, ale z věží, takže zámku, což povyšuje palác, na zámek povyšuje právě věž a k tomu samozřejmě obě zahrady.
0: Já jsem přemýšlela nad tím, jestli byli tehdy podobní muži a konkrétně tento arcibiskup tak posedlý uměním, nebo jestli to byl tehdy trend, nebo společenská povinnost, nebo byli to skutečně natolik silně muzické osobnosti, že je to zajímalo?
1: Všechno v jednom. Za prvé, samozřejmě v určité společnosti bylo dobrým zvykem být orientována o těchto věcech hovořit. V jeho osobě se propojovala vášeň s obrovskou znalostí různých oborů a určitou odvahou. Si musíme uvědomit, že jsme v období druhé poloviny 17. století, kdy mimořádně silné téma vlastně je vznik nových věd, prosím, jako starý svět se zbortil, ten středověký aristotelský, a vzniká úplně nový, prosím, svět, jako jo. Svět nových oborů, matematiky, fyziky, astronomie a tak dál. Knihovna je plná tady těchto oborů a některé z témat velmi úplně zásadní, které opravdu proměňují evropské myšlení, je zakotveno v těch architektonických dílech samotného biskupa. Téma proměny například, která vychází z jednoho z nejslavnějších děl antických od Ovidia, tak celý ten areál je vlastně protkaný tady tímto tématem proměny a stálosti. Takové té konfrontace, co je vlastně stále a co je ve světě a v životě proměnné. Ten areál vlastně pořád přináší další a další možnosti výkladu, přináší nové objevy. Mimo jiné se v těch podzemních prostorách salí terény zámecké, kde jsou dvě jeskyně a je tam takový zvláštní svět, kde se odehrává ta konfrontace stálosti a proměny ve světě. Tak jsme objevili v posledních měsících, že celé ty jeskyně jsou vytvořeny z polodrahokamů, takže zářily úplně neuvěřitelným způsobem, nepředstavitelným. Jsou tam tuny polodrahokamů, které biskup nechával na svém panství vylámat a dovést do Kroměříže. Takové jeskyně, umělé jeskyně, groty se tomu říká v Evropě, nikde nenajdete. To je naprostý vrchol tohoto fenoménu. Na to vše je ukryto tady právě v Kroměříži.

0: V obraz Apollo a Marsyas, vlastně, který taky hovoří o proměnách a je to jakýsi odkaz té evropské intelektuální debaty na toto téma. Tam Tizian na konci života vlastně opravdu vytvořil tento intelektuální odkaz a biskup Castelcorn v architektuře v zámeckém areálu provedl úplně něco podobného.
1: S ředitelem Muzea umění v Olomouci Ondřejem Zatloukalem jsem se rozloučila, opustila arcibiskupský zámek a zamířila do Libosadu, tedy květné zahrady v Kroměříži. A tam už na mě čekal její kastelán Zdeněk Novák.

0: A teď si, pane Zdeňku, zkusme popsat, kde se nacházíme teď. My už tady vidíme část takové té vysoké špalírové výsadby, zároveň jsme tady obklopeni teď bylinovými záhony, což ale asi není úplně typické, takže ve které části zahrady se nacházíme teď?
1: Květnou zahradu můžeme rozdělit do určitých, řekněme, kabinetů, z nich se nacházíme aktuálně v holandské zahradě. Holandská proto, protože je typická jarní výsadbou cibulovin a poté, co tulipány a narcisy odrostou, tak jsme nahradili tuto výsadbu léčivkami.
0: My se teď tady z té zahrady holandského typu přesuneme do dalšího, úplně asi jiného biotopu a budeme zase pořád procházet těmi špalíry. Ty vysoké špalírové výsadby a ty stěny, ty jsou asi typické pro celou květnou zahradu, že ano?
1: Špalíry nebo habrové stěny jsou opravdu jedním z nejtypičtějších rysů květné zahrady. Máme prokázáno, že některé stromy jsou opravdu ještě původní a je jich v celé zahradě asi 8 kilometrů a samozřejmě je nutné o ně pečovat.
0: Je pravda, že to působí celé velmi impozantně. Kam se posuneme teď, pane Zdeňku?
1: Teď se podíváme přes pomerančovou zahradu a zahneme doleva ke kolonádě.
0: A na tu se těším, protože ta kolonáda je rovněž velmi unikátní, takže se teď kolem toho krásně zurčícího Neptuna posuneme dál.

0: tu úžasnou oranžerii a tou pomerančovou zahradou až sem, kde každého, kdo sem vstoupí, úplně ohromí rozměr té kolonády. Ona tady, ta kolonáda, má 244 metrů a v každém tom výklenku je nějaká slavná postava antiky. My tady stojíme tedy u Herkula. Kolik vlastně tady je těch krásných antických soch?
1: Celkem se v kolonádě nachází 44 soch, které vytvářel sochař Mandík v roce 1671.
0: Vy jste mi říkal, že nemůžeme minout pohled na celou zahradu ze střechy této kolonády. Tak tam se vypravíme asi teď?
1: Přesně tak. Věřím tomu, že zažijete asi nejkrásnější pohled na květnou zahradu, obzvláště v současné době, kdy květná zahrada prožívá asi své nejkrásnější období, jak v květu, tak i v údržbě.

0: No a my už jsme vystoupali po tom strmém, točitém schodišti nahoru, ale upřímně řečeno vystoupat na střechu té krásné kolonády opravdu mělo smysl, protože teď konečně vidíme, v čem tkví a spočívá půvab celé květné zahrady v Kroměříži.
1: Máte pravdu, máme před sebou ty nejnádhernější broderie, tvořené ornamenty z buksusu, z krušpánků a jsou vysázeny různými barevnými kombinacemi letniček. No a každá ta špice reprezentuje určitou barevnou škálu a je jich tady celkem 9 s tím, že končí rotundou a otevírá se vám potom pohled i do dalších částí květné zahrady s tím, že úplně vzadu můžete vidět vtáčnici a pohled na oba dva skleníky.
0: Tak ještě trošku popišme posluchačům, co je tady pod námi. Ta rotunda tvoří vlastně takový střed, ke kterému se všechny ty nádherně vysazené záhony zbíhají. A ty záhony jsou opravdu jak takové krásně vyšívané barevné koberce. Těch buksusů je tady bezpočet, mají nejrůznější tvary a také jsou tady velmi zajímavé kašny.

0: Květná zahrada měla celý svůj vodní systém, ne úplně dneska zmapovatelný, protože je uložen pod celokvětnou zahradou a ani archeologové dnes nemají úplně přehled, kudy vedly původní rozvody. No a rotunda byla vystavena taky v té druhé polovině 17. století podle projektu Giovanni Pietra Tenkali. Sejdeme po schodišti zpátky do květnice a po nějakých 100 metrech se objevíme v krásné barokní rotundě.
1: No a my jsme teď vstoupili do toho, co činí kroměřížskou květnou zahradu tak unikátní. Vstoupili jsme do té rotundy a ta rotunda je opravdu dechu zbavující, co se týče freskové výzdoby, co se týče štukaterské výzdoby, co se týče soch a také těch umělých jeskyní, do nichž já tady vidím ze všech těch stran. Vy jste říkal, ale že tady předáme slovo jednou z vašich podřízených.
0: Přesně tak. Já bych poprosil Honzu Vaňka, aby nám něco o rotundě řekl.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak si zkusme vysvětlit, v čem je ta rotunda tak unikátní a výjimečná.
2: Dle mého názoru je rotunda velice výjimečná v tom směru, že dříve byla založena na velmi bohaté vodní koncepci. Dříve se totiž v rotundě nacházelo 2300 vodních trysek, které byly nahodile rozmístěny po zdech, úst chrličů nebo jenom tak ve stropě. A právě tady tento vodovodní systém, řekněme, byl poháněn s takovým mechanismem, který již v druhé polovině 17. století dokázal velmi vydatně fungovat a z trysky vytryskovali do výšin třeba až 7 metrů. A to všechno tvořilo takovou vodní koncepci, hrálo to takovou vodní atmosférou a to je třeba dle mého názoru nejzajímavější věc, která není na první pohled, když člověk vejde, vůbec vidět.
1: Ještě mi řekněte něco o těch grotách, o těch umělých jeskyních.
2: Groty to jsou místa, které se objevily již ve starověku a tehdy sloužily jako takovým kultem mystérií. Znovu byste objevili v době rané renesance, kdy slouží jako takový doplňující prvek. A rozdělovali svět přírodní od světa umělého, tím umělý se myslí ten architekturizovaný, a to z toho důvodu, že prostě lidé zvládli takhle napodobit umělé jeskyni.
1: Ano, a v nich jsou také velmi bohaté štukaterské, sochařské výzdoby, jsou tam různí fauni, satyrové, takže pořád se vracíme trošku do té antiky. No a teď mi ještě řekněte poslední věc. Tady stojíme u obrovského Foucaultova kivadla.
2: Ten závěs, na kterém je zavěšeno, je dlouhý 22,35 metrů a je tady právě od toho, aby demonstrovalo rotaci kolem zemské osy.
1: Takže tady je to nejenom smysly potěšující, ale zároveň edukativní a provedl nás tady velmi rychlostně Jan Vaněk. Díky a naslyšenou.
2: Děkuju.
1: A pane Zdeňku, kam povedou naše kroky nyní?
0: Uvolníme místo rotundy dalším navštěvníkům a přesuneme se směrem k pstružím rybníkům.
1: Kterou část květné zahrady máte nejraději vy?
0: Nejkrásnější je asi to, že do ní každé ráno můžu vstoupit, že se můžu podívat, co se podařilo našim zahradníkům, a to, co asi nejvíc miluju, to je ten kontrast toho důsledného uspořádání a určité možnosti dát zahradě trošku volnější styl a ukázat to, že nejsme tady sami, a konfrontovat to, co vytváříme my jako lidé, s tím, co vytváří příroda.
1: Opouštím Libosad, vracím se k zámku a podzámecké zahradě a kochám se krásou města. A těší mě, že najednou potkávám muže, který může do našeho pátrání vnést úplně nový obzor. Hudebního skladatele, malíře a právníka, profesora Vladimíra France. My jsme tady usedli v krásném tichém místě, takže si budeme moci o Kroměříži a jejich kouzlech povídat v naprosté tichosti, protože ono je tady pořád hodně turistů. My, když jsme sem přicházeli, tak vy jste měl tolik asociací, které se týkaly umění a umělců spojených s Kroměříží, že mi až přicházel zrak. Ale začneme osobně. Když se vysloví Kroměříž, tak co to ve vás vyvolá?
3: Krásné staré město. Uprostřed lužního lesa při řece Moravě, město, které samozřejmě tvarovaly dějiny, To znamená od gotiky viz kostel svatého Mořice, nebo baroka, ať už je to zámek, krásný barokní kostel. Vybaví se mi kazatel Jan Milíč z Kroměříže, vybaví se mi Václav Talich, samozřejmě Max Švabinský, který zejména v zahradách byl jeho první kontakt s přírodou, proto tak rád maloval různé květiny, rostliny a říkal, přírodu obdivuji vždy a všude. Je to také město, kde se narodil Karel Kryl. Také neblahá postava Alexej Čepičky, ministra obrany z temných dob.
1: Ale měli bychom asi zaploutit do hlubší historie. Vy jste hudebník a tady místní konzervatoř nese název po jednom slavném hudebníkovi Vejvanovském.
3: Ano, Pavel Josef Vejvanovský, který se narodil podobně jako Hana Zagorová v Hlučíně, nicméně zakotvil v Kroměříži jako trubač, proto jeho tvorba jsou hlavně ty takzvané sonáty kjezy, což je většinou varhany plus nějaké žestě. A jsou to krásné věci.
1: Já vás vím, že vy máte encyklopedické znalosti botaniky a nejen botaniky, tak právě proto se vás musím zeptat na ty dvě zahrady. Když sem vstoupíte jako muž, který ví, co vše kolem něj kvete, roste a zároveň jste umělec, jste malíř, jste hudebník, skladatel, tak co to ve vás evokuje tady celé to prostředí? Ona, ta Hana, když to vezmeme jaksi z takového geomorfologického hlediska, není úplně atraktivní terén, ale vy jste mi říkal, že to vlastně máte rád.
3: Hana je atraktivní terén z hlediska řeky Moravy, která jen co vyteče z jeseníků, vytváří lužní les, protože přináší to tu hlínu z těch hor a od Litovle, kde jsou různé kanály, samozřejmě přes Olomouc, přes Dub na Moravě s nádherným kostelem a varhanami, Tovačov, Chropiny, kde se narodil Emil Fila na nádraží. Až po tu Kroměříž a ten lužní les je úžasný, protože na jaře tam samozřejmě ty koberce, těch ladoněk, dymnivek všude. Teď tam jsou nízké vrby, na nich jsou čapí hnízda, kam můžete těm čápům takřka nahlédnout do domácnosti. Je to taková vlastně džungle tam. To je všechno úplně magické. A přitom je to rovina, která je ale lemována. Na severu je vidět ještě hrubý jeseník, nízký jeseník, pak jsou vidět hostinské vrchy na východě. Čili je to kraj, který má tu mez zároveň, což je strašně důležité.

0: Vy sám jste hudební skladatel, sám jste malíř, tak dokázal byste specifikovat, jakou vůni, chuť, jaký pocit ve vás tady to místo vyvolává vždycky, když sem přijedete?
1: Je to taková plnost, to je dáno i tou Hanou. Člověk má takový pocit, tady je mi dobře, tady jsem doma. No nakonec moje babička se narodila v Kroměříži, protože pradědeček byl advokát, který byl i spolupracovníkem poté T.G. Masaryka, který jej potom požádal, aby šel do Nového Jičína, protože Nový Jičín byl taková bašta němectví a ten pradědeček vlastně tam dělal takovou osvětovou práci ve smyslu českého národa. Také jeho syn film pokračoval a skončil v Mauthausenu. Čili to jsou takové věci, takže i toto je tak spojeno taky vlastně s Kroměříží.
0: Které místo tady v Kroměříži vy máte nejraději?
1: Já mám rád to návrší směrem k Barborce, protože odtamtud se otevírá pohled na celou Kroměříž s tím pozadím těch pro Hanou hraničních vrchů ze všech stran. Odtamtud je vidět i svatý kopeček nad Olomoucí a tak dále a tak dále.
0: A profesor Vladimír Franc je muž, který naše putování po hanáckých Aténách pozvolna uzavírá. Je neskutečné, že město, které leží na Moravě a má něco málo přes 27 tisíc obyvatel, nabízí tolik neuvěřitelných pokladů, které nikde jinde ve světě nenajdete. Ovšem nebylo by jich, kdyby nebylo osvícených mužů minulosti a také obrovského množství investovaných peněz. Jinak by se tu nenatočilo přes 30 filmů, včetně Amadea, seriálu jako je Marie Terezie a Já Matony, nebo pohádek jako například Peklo s princeznou. Takže se do Kroměříže určitě vypravte, nadechněte se a uvědomte si, jak jsou obě zahrady i zámek neuvěřitelné a magické. A zkuste v nich najít něco nového a objevného. Od toho ostatně naše pátrání po utajených pokladech regionů jsou. Krásný týden plný nových objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Sním tajným.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Dnes nabízím téma o dobré vůli lidí, kteří pracují pro nevládní neziskové organizace zabývající se migrací. Tato práce dnes není métou rodičů dospívajících dětí a nenachází se na prvních místech vysněného žebříčku prací. Zvlášť, když se oficiální politika vyjadřuje o neziskových organizacích vesměs negativně a migraci vidí jen nelegalitu i strašáka. O fenoménu lidí dobré vůle jsem kdysi natáčela dokumentární pořad. Mezi nimi byla i Věra Kostlánová Roubalová, matka čtyř dětí, signatářka Charty 77, inženýrka strojírenství, bývalá sociální pracovnice v nevládním sektoru, zakladatelka ženských multikulturních skupin, spoluzakladatelka Refufestu a psychoterapeutka. Zajímaly mne příčiny její neúnavné odhodlánosti pomáhat jiným, ostatním. Takže začínám tím, co jsem tehdy zjistila, kdo a co se jí vybavovalo.
2: Hele, tady si třeba zatím vybavím lidi třeba z poradny pro uprchlíky konkrétní, který jako měli opravdu dobrou vůli vždycky pomoct. Nebo když si představím invázi, že prostě celý ten domeček je pro to, aby jako projevoval dobrou vůli pro všechny, kdo tam přijdou.
3: To je zkušenost asi, co z tebe teď také mluví.
2: Mě jako život naučil, že to můžu jenom nabízet. Já akceptuju jeho jako člověka a beru ho jako partnera. Tam možná je ta zkušenost, jo? Že když jsem, a to se mi stalo, že v dobré vůli jsem vlastně jako tlačila člověka, aby něco udělal, jo, a samozřejmě to dostane pak člověk po papule, že jo.
3: Zelí bude za chvílku na stole. No to je krásné natáčení. Jak se tomu říká?
2: Pečený zelí a je to takový prostě úžasně obyčejný jídlo. A to já mám ráda. A voní to takovým nějakým venkovem. Tak.
3: Ale já stále přemýšlím o tom, kde se vzala ta tvá dobrá vůle pomáhat cizincům, uprchlíkům.
2: Asi to bude nějak souviset s tím židovstvím, s tím, že mý rodiče emigrovali za války, že jejich maminky byly v koncentráku. Všichni příbuzní jsou ve světě, pokud přežili, tak jsou někde roztroušený. Já si myslím, že je to i nějaká taková jako velká citlivost na diskriminaci a na nějakou reakci na nějaké odlišení nebo na nějaké vyčleňování, co mě opravdu hodně se dotýká, když někdo někoho ponižuje. A i když se člověk cítí ponížen. Když jsem třeba kolem příchozích, kolem uprchlíků měla dobrou vůli a pracovala jsem v poradně a jezdila jsem do uprchlických táborů, tak jsem mohla mít dobrou vůli k lidem. Ale když jsme tam něco přinesli dobrýho, takže většinou to nebylo přijímané od vedení tábora. Prostě té opravdu nedobré vůle tam bylo hrozně moc a mě to vlastně jsem se tam furt prala s nějakou nedobrou vůlí.
3: Motivace.
2: Hele, já nevím. Poctivě hledám motivaci k tomu.
3: Peníze to nejsou.
2: Peníze to asi opravdu nejsou, no. Já si myslím, že umím být chudá a že jsem docela ráda, jo. My jsme v Částrově, když jsme tam těch 10 let žili, tak jsme měli hodně málo, jako mnoho lidí v té době a mě to vlastně jako bavilo na té zahrádce si všecko vypěstovat a pěstovala jsem zelí, že jo, ten zázrak z toho semínka, že je ta hlávka, to je nádhera.
3: To bylo před nebo po podpisu charty?
2: No to bylo potom. Samozřejmě, že by mohl mít člověk milionkrát dobrou vůli, kdyby vedle sebe neměl partnera, který to dobrou vůli má. Já bych nemohla být v takové pohodě, abych byla otevřená ven a měla dobrou vůli pro okolí. Jo? To je takový jako dar, který jsem dostala, že jsem to měla a mám doma dobrý.
3: V bosenštině věra znamená víra.
2: To je zajímavý s tou vírou, jo? Protože možná, že ta dobrá vůle je opravdu u mě spíš transformovaná do té víry, že jako v každém člověku je něco jako fajna, něco dobrýho. Že ani možná nemusí vždycky o pomáhání, jo.
1: Věra Kostlánova-Roubalová je stále v nevládných neziskových migračných organizacích. Spolupracovali jsme často a už dlouho si tykáme. Od předchozího rozhovoru uplynulo 18 let. Platí to, co tehdy říkala? Neunavila se už pomáháním příchozím? Mimochodem i to slovíčko příchozí vymyslela ona. Sešli jsme se na Refu Festu a vzpomínali na některé lidi spojené s tím interkulturním svátkem. Třeba Marwan al-Sulejman.

0: On tady vystudoval stavárnu, je inženýr, učí češtinu, arabštinu, fyziku a má krásný humor. Napsal krásné knížky, básničky, prostě jeho humor v češtině je naprosto okouzlující.
1: A ještě zpívá a celou dobu měl různé skupiny, že jo?
0: Jeho kapela Ziryab, přitom se nedá sedět, to se musí tancovat.
1: Takže poprvé si to protančila, po druhé také. Já vlastně ani nevím, ani jeden jediný Refufest, na kterém jsem byla, abys ty netančila. A všechno umíš, jak to?
0: No, umím, já přitom blbnu, tanec je prostě úžasná věc a strašně mě vždycky baví jako lákat do toho tance ty lidi, co jsou okolo. Stačí jenom přilákat těma rukama a lidi to mají rádi a mají to v sobě, jenom se možná trošku stydějí a to přejde.
1: A já si myslím, že mezi uprchlíky panuje názor, že ty všechno umíš i v tom smyslu pomoci. Jestli je ten jejich názor, ta očekávání, která mají pro tebe občas těžkost nebo břemeno?
0: Ne, to určitě ne, ale já si myslím, že když se na mě někdo obrátí a já umím mu nějak pomoct. Teď už v poslední době spíš, že mu dám kontakt na právníka, na sociálního pracovníka, nebo pokud cítím, že si chce povídat, no tak si s ním sednu a povídáme si.
1: Jak vidíš rozdíl mezi těmi problémy na začátku Refufestu a teď v roce 2026?
0: Já myslím, že to je velký rozdíl. My jsme jako Češi nebo Československo procházeli různými vlnami podle toho, odkud byli uprchlíci. Jestli byli z Bosny, jestli pak byli z Afghánistánu, Čečensko, Sýrie, jo? A čím dál vlastně míň a míň. U nás je opravdu uprchlíků tak strašně málo, přesto se s nima straší velmi vydatně. Myslím si, tak jako se zhoršila mluva politiků, vůbec, prostě zhrubla, tak to samé se podle mě odehrává i ve vztahu k uprchlíkům. To jako zhrublo, to strašení a že bychom si to neměli nechat líbit, pro mě vždycky jako uprchlíci byli to jako bohatství. Oni jsou svoji, oni mají svůj temperament, svoji zemi a vyprávějí, jak je to u nich. Já můžu povídat, jak je to u nás a myslím si, že se tím vlastně můžeme obohacovat, ale to není jako fráze. Myslím to úplně z plného srdce. A třeba to, co se teď děje, kdy bylo teda celá Evropa přijala ten migrační pakt, tak to mi přijde hrozně drsný. Tam jediný na tom je dobrý slovo solidarita, že bychom se měli chovat solidárně k těm zemím, který to odchytávají na hranicích. Zatím teda z toho máme výjimku, protože tady máme ty uprchlíky nebo příchozí z Ukrajiny. Až to nebude, až doufám, že Ukrajinci vyhrajou a dejme tomu za rok, za dva, tady budou jenom těch pár uprchlíků nebo žadatelů a azyl, který máme, takže opravdu solidární budem. Naše nevládní organizace to umějí poradit, vědět, co je důležitý, vědět, že základ je ten jazyk, pak hned ta práce a bydlení a prostě to jsou úplný základy, s kterýma mají mnoho let zkušenosti.

0: Otázkou je, jestli tí dnešní uprchlíci a migranti to mají obecně snazší než tí první polistopádoví.
1: Po tom migračním paktu ne. Spíš je to skoro nemožný. Jediný, kdy se nás to přímo týká, je na letišti. A tam teda, pokud já vím, tak ty opatření jsou tak jako striktní a těžký, že je to skoro nemožný. Jinak se k nám prostě nedostanou ty lidi. Kromě příchozích z Ukrajiny, který jako pořád mají tu dočasnou ochranu, a ty ostatní prostě žadatelé o azyl v podstatě se k nám nedostanou. No.
2: My a oni.
0: Dvě, tři slova o Refufestu, který Věra Kostlánova-Roubalova spolu zakládala před 20 lety. Dnešní návštěvníci nejsou jen uprchlíci, ale obecně příslušníci migrační populace a Češi. Je to plus?
1: Vidím to jako úplně hlavní plus. Je to takový veliký rande lidí, kteří chtějí spolu být, zajímají se nebo sebe, radujou se při té hudbě, baštějí ty různý jídla z celého světa. Tak to mi přijde jako skvělý.
0: Na každém Refufestu je obrovská pestrá nabídka různých aktivit, kulturních, sportovních a tak dále. Tvoje profese není zastoupená. Žádná psychoterapie se nekoná.
1: To, co je možná typický pro dnešní dobu a co mě fakt oslovuje a myslím si, že i psychoterapeuticky, je ten název. Odvaha, odolnost a odpovědnost. Jsou to hodnoty, které právě jsou do dnešní doby, kdy určitě odvaha je strašně potřeba. Odolnost ta z toho plyne a odpovědnost tam taky patří. Já už dělám psychoterapii mnohem míň, dělám dost supervize a hodně mám právě ukrajinský třeba psycholožky nebo ukrajinský organizace, které se věnují Ukrajinkám. Já tam hrozně cením tu jejich sílu a odolnost. Čím dál víc teď se setkávám s tím, že chtějí už konečně dělat svoje profese. Bohužel bych řekla, náš stát jim to spíš stěžuje, než ulehčuje, což je škoda. Velkou starost mám o ty děti. Některé děti se velice dobře chytly a některé jsou takový, že vlastně nemají žádný plán. Ono dělají dneska plán, když je pátým rokem válka a nikdo neví, jak to bude. Dost často tady nemají tátu, nebo už třeba byl zabitej. Ten mužský element jako velmi chybí. A máma pracuje, protože musí dělat na nájem a na jídlo. Já spíš ty rodiny obdivuju. A držím jim moc palce, aby to dobře dopadlo.
0: Řekla Věra Kostlánova-Roubalová. Děkuji za věnovaný čas a skicu za portrét dobré vůle, kterou sama nesmlouvavě oplývá. Samozřejmě i se svými kolegy z nevládných neziskových spolků, které se věnují migrantům. Na příští My a oni se těší, Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: ODS chce při projednávání rozpočtu ve sněmovně navrhnout obnovení karenční doby. 435 voličů zamítlo v referendu výstavbu větrných elektráren v Mirovicích na Písecku. Zítra bude převážně oblačno a přechodně až zataženo, později i s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. ODS chce při projednávání rozpočtu v poslanecké sněmovně navrhnout obnovení prvních 3 dnů nemoci bez nemocenské. V debatě v televizi Nova to řekl její předseda Martin Kupka. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka v diskuzi řekl, že nebude hlasovat proti. Obnovení tzv. Karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při koaličních jednáních se zástupci ANO a SPD. Vláda bude návrh státního rozpočtu schvalovat v pondělí. Sněmovně ho pak musí předložit do konce září. Navrhovaný schodek bude podle vládní koalice zřejmě o něco nižší než plánovaných 389 miliard korun. I tak by se ale stal druhým nejvyšším rozpočtovým deficitem od vzniku Česka. Obyvatelé Mirovic na Písecku odmítli v referendu výstavbu větrných elektráren. Společnost ČES Obnovitelné zdroje je chtěla postavit zhruba kilometr od nejbližší zástavby. Včera přišlo v Mirovicích a Boješicích k volebním urnám celkem 577 z 1203 voličů. Výsledek referenda shrnul předseda volební komise Radomír Šafránek.
2: Pro odpověď ne hlasovalo 435 oprávněných osob. A to je 36,16% z celkového počtu oprávněných osob a tím pádem rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo města Mirovice závazné.
0: Při dopravní nehodě cisterny a osobního auta u Luníkova na Kladensku na silnici 16 se dnes ráno lehce zranilo celkem 5 lidí. Záchranáři je převezli do nemocnic. Cisterna převážela benzín a naftu. Po dopravní nehodě z ní látky unikly a kontaminovaly okolní půdu. Podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkora-Flígrové bude silnice zřejmě uzavřená až do pondělí. Letošní ceny Františka Filipovského za dabing získali Regina Řandová a Jan Dolanský. Ocenění převzali na dnešním gala večeru v Přeloučské občanské záložně. Porota letos vybírala ze 140 návrhů. Za dlouhodobé mistrovství v dabingu byli oceněni taky herci Milena Štajnmaslová, Miroslav Mejzlík, Miroslav Sajc a Miloš Vávra. Podrobnosti k letošnímu udílení cen má za organizátory Marcela Gryčová z Přeloučské radnice.
3: Cenu Františka Filipovského za nejlepší herecké výkony v dabingu získali Regina Řandová za roli Marie ve filmu Maria a Jan Dolanský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long Marianne. Zvláštní cenu poroty za nejlepší dětský herecký výkon v dabingu získal Matěj Hezký za roli Jamieho Millera v minisérii Adolescent. Sport.
0: Tenista Jakub Menšík porazil v kvalifikaci na finále Davis Cupu Američana Bena Sheltona 5-7, 6-4 a 6-3. Stav je po 4 zápasech vyrovnaný 2-2. Vítěze určí závěrečná dvouhra, ve které se střetne Jiří Lehečka s Lernerem Tienem. Počasí. Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je mezi kilometry 48 až 53 zavřený levý pruh. Dejte pozor. Na začátku omezení jsou na vozovce žluté pásy. A na dálnici D5 na kilometru 15,5 směrem do Prahy je odstavené porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají slavici v krabici.
1: Slavíci v krabici.
4: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. V roce 2024 se vyhlašoval 650. ročník ankety. Jaký byl ten rok? 19. ledna byla spuštěna mobilní aplikace e-doklady. 2. února byl se zpožděním spuštěn digitální přihlašovací systém DIPSY pro podávání přihlášek na střední školy. Ve Vysočina aréně v Novém městě na Moravě se 7. až 18. února po 11 letech uskutečnilo mistrovství světa v biatlonu. 12. dubna stanula horoleskyně Klára Kolouchová jako první Češka na vrcholu Annapurny. 10. až 26. května se v O2 aréně v Praze a v Ostravar aréně v Ostravě konalo mistrovství světa v hokeji. 26. května toto mistrovství světa česká hokejová reprezentace vyhrála, když ve finále porazila Švýcarsko 2-0. 13. července se tenistka Barbora Krejčíková stala čtvrtou českou wimbledonskou vítězkou ve dvouhře. 13. září zasáhla Česko ničivá povodeň způsobená tlakovou níží Boris. 20. až 21. září proběhly u nás krajské a senátní volby. 26. října přestaly české aerolinie provozovat vlastní lety. 28. listopadu byl slavnostně otevřen Schwarzenberský most s rozpětím 156 metrů, což je největší železobetonový obloukový most v Česku. A 17. prosince proběhlo otevření dálnice D4. Mezi největší hity roku 2024 na celém světě patřila píseň, kterou naspíval Benson Boone, a je to tahleta. For a

0: need these beautiful things that I've got. Už po třetí pořádala anketu Český slavík televize Nova. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 56. ročníku ankety popularity, který se konal 29. listopadu 2024 ve fóru Karlín Praha, byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Začneme kategorií zpěvák. Poprvé v historii jsou v první 50 tito interpreti, Tom Artway a Martin Hranáč. Teprve po třetí v historii je mezi desítkou nejpopulárnějších Michal Hruza a je desátý. Miraj Navrátil skončil devátý, po 22. je v první desítce Michal David a v roce 2024 je na 8. pozici. Pokáč už má i stříbrného slavíka, kterého mu fanoušci přihráli v ročníku 2021 a tentokrát je to 7. příčka.
1: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to, jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení.

0: je víno.
1: Jméno Ben Kristoval je poprvé ve výsledcích ankety Český slavík za rok 2011. A v roce 2024 si Ben sáhl na nejlepší umístění v dosavadní historii a je šestý. Richard Krajčo je po 15. v první desítce a je pátý. Na čtvrtou příčku se postavil zlatý slavík roku 2012 Tomáš Klus a zpívá se Simou Magušinovou.
2: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřenou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Bronzového slavíka roku 2024 má Václav Neud Bárta a je to za prvé největší úspěch v jeho dosavadním působení v anketě a za druhé jeho vůbec první slavík. Vojtěch Dyk je po třetí za sebou stříbrným slavíkem a Marek Ztracený po čtvrté za sebou zlatým slavíkem. Je to zápis do historie, to se nikomu mezi zpěváky kromě Karla Gotta nepodařilo.

Během přímého přenosu byli představeni ti, kteří byli nominováni v kategorii Trinity Bank objev roku. Byli to zpěvačka Pam Rabbit, skupina Brixton a zpěvák Sofian Mejmej. A právě on se stal vítězem této kategorie, je tedy objevem roku 2024. Po třetí v historii se vyhlašovala kategorie Síň slávy a vstoupila do ní zpěvačka Marta Kubišová. Každý z nás má na ní jinou vzpomínku, někdo třeba pamatuje její začátky, někdo ji objevil nedávno. Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Dětství prožívala v městci Králové a v Poděbradech, kde začátkem 60. let začala zpívat s lázeňským

orchestrem. Pak už to šlo rychle. Pardubické divadlo Stop, plzeňská Alfa, první nahrávky ve studiu, desítky hitů a v roce 1964 pražské divadlo Rokoko, kde také později vznikla populární skupina Golden Kids. V letech 1966, 68 a 69 vyhrála anketu Zlatý slavík a i v ročníku 1970 byla nejpopulárnější zpěvačkou Československa, ale k předání ocenění tenkrát už nedošlo. Přišel zákaz zpívání. V listopadu 1989 se konal její triumfální balkonový návrat a Modlitba pro Martu se stala hitem našeho století. Mezi největší hity její kariéry patří i písnička Depeše. Hey,

0: kategorii hip-hop a rap se na bronzové příčce umístil Viktor Sheen, stříbro získali Atmo Music a první místo obsadil stejně jako v ročníku 2023 Kalin.
1: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám, hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A teď nejpopulárnější skupiny roku 2024. Poprvé je mezi 50 nejpopulárnějších skupin naší republiky Aleš Brichta Projekt a dále Benjis, DYK, Million Plus a Panoptiko. A teď první desítka kapel. Na 10. místě je skupina, která má 6 zlatých slavíků a navíc je její název v anketě od roku 1977. Je to Olympic. Poprvé v historii jsou tu, a to na 9. příčce, 4 tenoři. Utich.

Skupina Dimitrije Osma sedmou pozici obhájil z roku 2023 Čechomor, šestý je potřetí za sebou Divokej Bill, pátý potřetí za sebou Jelen a na čtvrtém místě je Krištof. V roce 2024 skompletovala skupina Miraj sadu slavíků a k jednomu zlatému za rok 2021 a dvěma stříbrným z následujících dvou let přišel v roce 2024 i bronzový slavík.

Na stupně vítězů kategorie skupina se v roce 2024 vrací po třech absencích Činasky a je to stříbrný slavík a zlatého slavíka dostává po 15. v historii Kabát.

Jako vždy se během slavnostního gala večera vzpomínalo na ty, kteří odešli do slavičího nebe, a mezi nimi byl i Josef Laufer.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval.

dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Nejpopulárnější zpěvačky roku 2024. Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších se jmenují Aiko a Lucie Bikárová. V roce 2024 přišlo do ankety Český slavík 1 613 462 hlasů, což je přibližně stejně jako rok předtím. V první desíce nejpopulárnějších zpěvaček toho ročníku je i jedno nové jméno, které vám prozradím za chvíli, a hned na 10. místě je Leny. 9. je Daša a mimochodem její jméno bylo poprvé ve statistikách ankety popularity v roce 2002 a teď jsme právě u toho nového jména. Poprvé je zde na 8. pozici Kateřina Marie Tichá a je to i velký skok nahoru, rok předtím byla 21.

Na sedmé příčce je loňská debutantka mezi deseti nejpopulárnějšími zpěvačkami u nás, Tereza Mašková. Lucie Vondráčková je šestá.

Ještě pro úplnost, Lucie Vondráčková je po 16. v první desítce. Po 21. je tu Anna K. a za rok 2024 je pátou nejpopulárnější interpretkou. Čtvrtá je Eva Burešová, bronzového slavíka obhájila z roku 2023 Monika Absolonová a stříbrného Lucie Bílá. Je to její pátý stříbrný slavík v kariéře.

0: Děkuju ti.
1: Po třetí v historii si z pódia pro ty nejpopulárnější odnáší Eva Farná Zlatého slavíka. A to znamená, že už má 8 bronzových, 2 stříbrné a 3 zlaté slavíky, což ji řadí mezi nejpopulárnější zpěvačky historie naší populární hudby. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hodně štěstí.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na dnech NATO česká armáda poprvé představila nový transportní letoun. Policie našla pohřešovanou ženu z Prahy 3. Zítra bude převážně oblačno, přechodně až zataženo, později i s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Na ostravském letišti v Mošnově prvním dnem začaly letošní dny NATO. Desítky tisíc návštěvníků na nich mohli poprvé vidět třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci a veřejnosti ho poprvé představila právě dnes.
2: To je skok z Trabantu do Mercedesu.
3: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice přijel se synem až z Jizerských hor. Návštěvníci dnů na to viděli leteckou akrobaci i vojenské vrtulníky, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
4: Těšilo nás, že už jsme tady vlastně viděli první čekající návštěvníky po 7. hodině.
3: Program pokračuje i zítra. Ukázky vzdušné i pozemní techniky zůstávají stejné jako dnes. Z Mošnova Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Policie odvolala pátrání po 37-leté ženě z Prahy 3. V pátek ráno odvedla dceru do mateřské školy na Žižkově a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. Podle policejního mluvčího Jana Daňka ženu našli na zastávce MHD v Praze 6. Boršice ze Zlínského kraje získaly titul Vesnice roku 2026. Obec s více než 2000 obyvateli zaujala komisi tím, jak se místní zapojují do dění a udržují tradice. Působí tam třeba folklorní soubor Pentla nebo dechová hudba Boršičanka a pořádají se tam slovácké hody. Porota vyzdvihla taky práci s mládeží a školní stravování, říká člen celostátní komise Ondřej Večeř.
5: Mají neuvěřitelnou školní kuchyni, kde podporují lokální producenty. Děti se stravují formou rautu s tím, že tento způsob opravdu omezuje to plýtvání a to si myslím, že může být inspirací pro celou Českou republiku.
0: Boršice získají od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 1 milion 600 tisíc korun. V soutěži Vesnice roku 2026 na druhém místě skončila Vraclav z Pardubického kraje a třetí se umístili v Šeruby z Plzeňského kraje. Sport. Hokejisté Třince vyhráli v předehrávce třetího kola Tipsport Extraligy nad Plzní 3-2. Oceláři tak naplno bodovali i po třetí v sezóně. Výhru zařídil dvěma góly a přihrávkou Andrej Nestrašil. A fotbalisté Slovácka remizovali v devátém kole šance ligy s Baníkem Ostrava 2-2. Mladá Boleslav porazila Zbrojovku Brno 2-0, Pardubice zdolali Pražské Bohemians 2-1 a Liberec remizoval s Artisem Brno 0-0.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 na 103. kilometru směrem na Plzeň je pro defekt odstavené nákladní auto. Porouchané osobní auto je pak na dálnici D55 na 19. kilometru směrem na Olomouc. Na D11 jeďte opatrně na 60. kilometru směrem do Prahy. Na vozovce jsou tam rozházené kužely. A v Karlových Varech se v závodní ulici střetl autobus s osobním autem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá, kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů. A naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
1: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně je zeleným ostrůvkem uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
2: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
1: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
2: No, borůvkou myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jedna, která ty naše lesní borůvky, ale blízce příbuzná je třeba klikva, brusinka, vlochyně, anebo právě ty kanadské borůvky, což je botanicky brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum. Jako borůvky se prodává celá řada drobného ovoce. Možná znáte indiánské borůvky, což je muchovník z čeledi růžovitých, takže ten s pravými borůvkami nemá nic společného. Stejně tak oblíbené kamčatské borůvky jsou plody zimolezu.
1: Pojďme si říct, co jsou pro ně ideální podmínky.
2: Tak borůvky, stejně jako ostatní vřesovcovité rostliny, jsou výrazně kyselomilné, takže pokud je chcete pěstovat, nejlepším substrátem je čistá rašelina. Taková zajímavost je, že třeba lesní borůvky se v zahradě pěstovat prakticky nedají. Oni jsou tak silně závislé na mykoríze, ale na celém spektru lesních mikroorganismů a několika desítkách druzích hub, takže pokud je přesadíte do zahrady, tak prostě tam nepřežijí. Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultivary, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy. Vyžadují dostatek vláhy, ona, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstálá měkká dešťová voda. A ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout a ideálně přímé sluníčko.
1: Kdo opiluje borůvku?
2: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pyl vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
1: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
2: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené, opadané ovoce, nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilií a ochránit je tak.
0: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady a typy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos s dýněmi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstuj dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Stává se to u těch tykví, cuket, já nevím, všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho dostal, takže aby viděl ty žluté květy.
3: A občas tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nebo se ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost, v prostředku není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven, mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytvářejí až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
1: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vnatkou, jinak vnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání nějakým voskovým obalem, takže jeho likvidace je taková obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte nějaké rostlině, tak jdejte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko. Tak já nevím, jestli ty orchide třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidy vezmete, jestli máte tu možnost dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín. A jestli třeba ta orchide jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak jdejte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálilo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jaravou vodou, častější sprchování, protože je to ta vlnatka

0: taky nemá ráda. Takže tímto můžete poměrně pomoct. A nebo se potom dá bojovat systematicky. Existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, který vy zapícháte do toho květináče, a ten pesticid, ta účinná látka, skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá jako šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete, a vás tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozstnulíte někam do karantény, udělíte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchideji koupit novou, tak to zkuste zvážit.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

какви са ми, не знае. Chtěl bych jenom mít.

0: Hobby magazín.
1: Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření.
2: Teď už jsme možná u toho tématu, o kterém si dnes budeme povídat, jak vytvořit včelám prostředí, aby se jim u nás líbilo.
3: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
2: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
3: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
2: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
3: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, který je slá. A dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu a berou si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teď ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
2: Jak se vybere klidná včela?
3: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyly agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
2: Můžeme je.

0: ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česno k těm včelkám a oni kolem mě procházejí.
1: Letošní rok je opravdu suchý. Nevím, jestli vadí, nevadí, když jim tady 40 teploty pečou do úlu.
2: Ty úly jsou nutně zaizolované, ne proto, aby jim v zimě bylo teplo, ale proto, aby jim v létě nebyl hic.
1: Čím izolujete?
2: Je to přírodní izolace. Jediné, co vlastně na tom úle není vyloženě přírodního charakteru, tak je venkovní plášť. To je vodovzdorná překližka.
1: Co je to ta přírodní izolace?
2: Konopí.
1: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
2: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
1: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová útěrka, nebo co to je?
2: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyselně šťavelové a glycerinu.
1: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
2: To je moje krédo.
3: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkci perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě. Pakliže je tvrdší, je ho tam víc. Nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku, pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, nebudeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru. Něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil. Tak, vylovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně potom octu, to už jde líp, rukou, ručně, nechtem, octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor. Krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideal.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: Pátkářský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak a nebo je mokro, a nebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2:05 ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský, takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste, a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Nám by pustil?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas zprávy.
4: Telefony v českých školách nebudou zakázané úplně. Žáci by je mohli používat k výuce. Moravskoslezský kraj navýšil finance na podporu turistické infrastruktury. Zítra bude převážně oblačno, přechodně až zataženo, později i s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Děti v mateřských a v základních školách od příštího školního roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v poslanecké sněmovně. Regulace by se vztahovala i na další elektroniku, jako chytré hodinky nebo tablety. Využívat by je děti mohly pouze k výuce, pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
5: To je chytrá regulace, nikoliv zákaz, protože zároveň říkám, budeme pracovat na primární prevenci, aby školy vysvětlovaly dětem, kde je problém třeba sociálních sítí, komunikovali s rodiči a samozřejmě to neznamená, že zakazujeme technologie ve výuce, protože dále je povoleno používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat.
4: Plošná regulace ale nemá podporu mezi některými opozičními stranami. Proti jsou například TOP 09 nebo ODS. Podle poslankyně občanských demokratů Renáty Zajíčkové zákazy nic neřeší a děti si vždy najdou cestu, jak je obejít. Do podpory turistické infrastruktury Moravskoslezský kraj letos investoval 34 milionů korun. Je to o 13 milionů více, než mělo hejtmanství původně v plánu. Mezi nejčastěji podpořené projekty patřily pumptracky pro kola a cyklistické parky. Peníze šly taky na záchytná parkoviště u turisticky exponovaných míst, toalety, odpočinková místa a vyhlídky nebo takzvané fotopointy.
6: Návštěvnost Moravskoslezského kraje podle statistik krajské společnosti MS Tourism v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně stoupla o více než 5%. Celkem kraj navštívilo skoro 218 tisíc turistů. Ze zahraničí přijíždí nejvíce návštěvníků ze Slovenska, Polska a Německa. Z Moravskoslezského kraje František Kuča, Český rozhlas.
4: České korunovační klenoty si dnes poprvé mohli prohlédnout i běžní návštěvníci. Do včerejška byly přístupné jen pro školy. Teď budou vystavené do 28. září. První zájemci dnes čekali na otevření vstupu už brzy ráno.
7: Stával jsem ve 3:15.
8: Říká brzo ráno, ještě před uzavřenou brankou do jižních zahrad, úplně první návštěvník ve frontě Pavel Lebduška z Prahy.
7: Chtěl jsem mít ten zážitek, když odchází noc a přichází to jitro.
8: Skoro 2 hodiny před otevřením Vladislavského sálu přišel s babičkou taky malý Dominik.
9: Těším se hodně, my jsme se od nich učili ve škole.
8: Podobně to má i Matěj Drahorád.
10: Znám to zatím jenom ze školy, je mi 14 a jako chtěl jsem to vidět, že mi to přijde jako takový patriotství, že každý Čech by měl jednou vidět korunovační klenoty.
8: Frontu na klenoty čekali lidé zhruba 2 hodiny. Podle organizátorů bude ale ve všední dny kratší. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
3: Počasí.
4: Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přeháňky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 dejte pozor na kilometru 234,5 směrem do Brna. Na vozovce je sražená zvěř. A ve Slavkově u Brna neprojedete kvůli požáru auta Tyršovou ulicí. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Začíná pořad Hvězdné návraty.
11: Hvězdné návraty.
12: Je pěkný den, ale vy jste trochu nervózní. Před vámi je totiž okamžik, kdy vás bude někdo z něčeho zkoušet. Než si řekneme víc, o čem bude dnešní díl, nakoukněme do herecké kuchyně.
11: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
12: Prosím ticho, uklidníme se a poprosím Naďu Konvalinkovou. Zahrajte nám veselou prodavačku, třeba třešní.
13: Dobrý den, pojďte blíž, pojďte, podívejte se, jak ty třešínky se na vás smějí. Vemte si, kupte si chrupčičky, jsou to sladoučky, výborný, skvělý.
12: Dost, to by stačilo. Paní Konvalinková, teď jste strašně naštvaná.
13: No tak vezměte si. No proč si nekupujete? Pojďte sem. No teď jsou nádherný, já nevím, tak mají snad lepru nebo co?
12: To nebylo tak špatný, já myslím, že ta Konvalinková je docela dobrá. Zkusíme ještě něco. Kdybyste nám zahrála ještě jednu prodavačku, tentokrát má splín a depresi. Musím zvědavit, co s tím udělá.
14: Dobrý den. Jo, chcete to kilo? Já vám ho prodám. Jo. Dobrý budou určitě. Já vám přidám ještě půl kila. Třeba mi to přinese štěstí.
12: To by stačilo.
10: Není to blbý?
12: Ne, dobrý. No, uvidíme. Uhodli jste. Dnešní díl našeho

0: Budeme si dnes povídat o okamžicích, kdy se třeba ucházíme o práci. A jestli ji dostaneme, tak o tom rozhodují ti druzí. Na straně poroty nebo jakési výběrčí komise. Prostě a jednoduše budou nás bavit nejrůznější konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: No, někdy nezáleží jenom na nás, ale taky na zaměstnavateli, jestli nás vezme. Podobná situace byla nastolena i v komedii Petra Šulhofa Zítra to roztočíme, drahoušku. No a došlo také k okamžiku, kdy Stella Zázvorková byla nucena vzít práci a nechtěla, aby to bylo zrovna v místě bydliště. Vyrazila na konkurs, který vedl Petr Nárožník.

0: Novákova, Novákova, Jezina, Novákova, Saskia, Nováková, Karla, Nováková...
1: Božena, prosím, tu žádost jsem k vám podávala už před měsícem.
0: No a tady, Nováková Božena?
1: Ano, prosím, já bych měla o to místo totiž veliký zájem, pane personální, manžel už je v důchodu, takže jistě chápete, že...
0: Ano, ano, jistě. Závodní rada s vaším přijetím taky souhlasí. Jenom jsme se všichni divili, že chcete dělat uklizečku právě u nás. Je to skoro přes půl Prahy, to by se nenašlo nic bližšího v místě vašeho bydliště?
1: Když já to chci, pane personální, právě co nejdá. Už kvůli lidem. Nemusí to přece každý vědět. Chápete to, ne?
0: Aha, chápu.
2: Konkurzy se často dělají a bývají hodně navštěvované, třeba i na post moderátorů, zprávařů nebo konferenciérů, jak se také kdysi říkalo. Na jeden takový vyrazila i v televarieté Jiřina Bohdalová. Její zkušenosti, znalosti, odvahu a talent posuzoval v první řadě mezi diváky Vladimír Dvořák. Tak držme Jiřince palce.
3: Dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
1: Já vám děkuji, ano.
3: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
1: Pět.
3: Tak co jste si pro nás připravila?
1: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to kulturní. Já proto skáknu.
3: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
1: Slečna, to
3: ještě. Ale ten rok narození souhlasí, 46.
1: Jo, ale prosinec.
3: Ano, tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
1: Promiňte, jako ke zkoušce, jo, já jsem
3: ano.
1: Trošičku rozrušená.
3: Ale že... no, tak to je pochopitelné.
1: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový, si musím trošičku ten hlas,
3: no,
1: tak
3: dá. No, se uklidněte, dobře, uklidněte
1: to
3: se.
1: To je rozrušený, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
3: Ano, ano, no, ano, ano. Tak prosím.
1: Ano, děkuji vám. Ano.
3: Tak můžete začít.
1: Jo, už takhle.
3: Kam jdete, halo?
1: Já to mám jako s příchodem, víte?
3: Aha.
1: Že bych...
3: Ano, jistě, to prosím, tak si přijď.
1: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je prosím kde?
3: Publikum je všude před vámi.
1: Ano, toky za vámi, že já okolo vás.
3: No, tak začněte.
4: Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale o to my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy, jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná lidská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se setne.
3: Přišlo, to stačí, jako teda, to stačí, děkuji.
1: Stačí.
3: To
1: stačí, jsem celá z toho taková.
3: Ano, ano, ano. Jak byste ohlásila houslistu, dávejte pozor.
1: Ano.
3: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé, bez přípravy.
4: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to?
3: Ale nevím, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
4: A on jako z přípravy?
3: On bude hrát na housle.
4: Jo. Já bych si zase jako přišla.
3: No prosím.
4: Já jsem na to zvykla.
3: No, tak my si zvykneme.
4: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
3: Slečno, prosím, prosím vás. Máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé.
4: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
3: Máte ohlásit pouze umělce.
4: Pouze? No nebo už mám, ale... Já bych si přišla.
3: No prosím.
4: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu Hé, kuteku, heše.

0: Tentokrát to Jiřině Bohdalové moc nevyšlo, nicméně neohrozilo to její pozici moderovat další díly Televarieté. Ale vy se už za chvíli můžete těšit na další konkurs, kde bude vystupovat třeba Lubomír Lipský.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: ty o jednu práci. O jakou? To už se dozvíte z ukázky a já vám přeju dobrou zábavu.
1: No tak vy, soudruhu Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
2: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je odhaduji, že je tak 22 stupňů.
1: No. A co když je tomu právě naopak?
2: Jak to naopak?
1: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
2: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zánovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu sfušovaný.
1: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
2: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente.
1: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
2: Já jsem prosím dobře nerozuměl. Jak to?
1: No ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
2: To znamená tedy, že jsem...
1: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám.
2: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
1: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům.
2: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
1: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde.
3: Já jsem nějaký pištor, soudruhu ředitel.
1: Já nejsem ředitel.
3: Můžu?
1: Samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudruhu Pištoro, posaďte se.
3: Ano, já jsem.
1: Vy jste soudruh Pištora Ignác a ucházíte se na základě našeho inzerátu o místo, že?
3: Ano, já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání. Tedy obor zvláštní poslání, soudruhu ředitel, já jsem vždycky měl...
1: A můžete mi říct si, proč přicházíte až dneska?
3: No, to máte.
1: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
3: To bylo domluveno. To máte tak, soudruhu náměstku.
1: A nejsem náměstek.
3: Vy byste mohl.
1: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravý jmén.
3: Já se nebojím, právě naopak snad. To máte, jak mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy umře, nebo co, víte, no ne, to taky... Požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky se jí tam doveze. Samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
1: Kde pak máte to potvrzení?
3: Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
1: Ovšem byste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
3: To jsem si taky uvědomil, samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy vyskočil, abych to potvrzení zachránil, a ne? Než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolam, co tam? Na lámu vlny? Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez, stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle mokrý. Ty můžeš jít žádat o místo pro úkoly se zvážním posláním. Vy jste nedostal telegram?
1: Ne, to jsem nedostal.
3: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já to všecko vylíčil. Věřte mě. 18.40 je zase pryč.
1: No, dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
3: Včera byla teplá voda.
1: Jděte teď v prosinci?
3: No jistě. Promiň. Abych se vás nerad dotkl. Ano, nezlobte. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad nulou, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudruhu doktore,
1: co? Ne, bych vám nevěřil, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
3: Ano, to já jsem dítě štěstí. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli.
1: Počkejte. Ovšem tady v dotazníku uvádíte narozen 6. června 25.
3: 25 se uvedl? Ale ne. No jo. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik. A místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen s cvěten, víte?
1: S tím se si docela jist, tady co říkáte.
3: Byl jsem u toho, ne? No tak. Jsem viděl, maminka byla štěstí celá bez sebe, kmotra tam měla 8 dioptrií, to si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo, dobrý všecko. No a tatínek ten s radostí nad tím, že se mu narodil kluk jako buk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás vynesli tenkrát oba.
1: ovšem později.

0: jste musel...
1: Později, jsem je, to ovšem daleko později, strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenom, že to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový, teda, byrokrát, no. Zůstalo při tom dceru, no, ale měsíc tam, prosím, no. Mám na tom záleží, co druhu? Docente?
0: Vůbec. Nejsem docent. Vůbec mi to nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudru Pištoru, že jste přijat.
1: Tak, tohle oceňuji. Blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
0: Aby se tomu rozuměl, člověka, jako jste vy, hledáme už půl roku.
1: Můžu taky?
0: Jo, samozřejmě, prosím.
1: Jednu napak, potom, že...
0: Hledáme už... Děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Hmm. Zajímavá, interesantní práce.
1: Kolik?
0: No tak, dva a půl.
1: Dva a půl.
0: No, samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu. Dáte si kafičko?
1: Velice rád.
0: Boženko, kafičko.
2: Boženko, kafičko.
0: No tak, abyste to mohli věděl.
1: Promiňte, já bych opravdu rád věděl, co tady budu dělat.
0: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Nevyhovíme kontrahentovi.
1: To je běžné.
0: Lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
1: Podívejte, jak šasno. Kde na to berou čas?
0: No, to víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde.
1: No v podstatě, sami lapálí. No.
0: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku, a abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
1: To je moje.
0: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů pod vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, no, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
1: To je směšné, bude potles.
0: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
1: Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
0: Výborně. No a konečně tady v Chrudimi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
1: Přesvědčím.
0: A tady je to ostatní, jo? Dostaň. Tak si to vezmete a...
1: Dobré hodiny.
0: Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
1: Já teplé prádlo? Tedy...
0: Teplé prádlo.
1: Promiňte se, druhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
0: No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
1: Beru!
3: Jestli i vás v brzké době čeká nějaký konkurs, možná vám poradíme i v dalších ukázkách, které už jsou přichystány, ale až po písničce.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: společně se teď v našem pořadu vydáme zase na konkurzy. A mají jedno společné. Všechny se odehrávaly v divadle Semafor.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Ten jeden je smyšlený a je sehranou scénkou. A ten, který vás čeká teď přímo, ten je skutečný. Kdysi ho podnikla Naďa Urbánková a bojovala o místo ve hře Kdyby tisíc klarinetů.
2: Přišla jsem do Semaforu ve chvíli, kdy byla v sále tma. V tu chvíli se rozsvítilo světlo, já stála s tím papírem v ruce. Paní, taková ta asistentka, mě viděla, že stojím, říkala, slečno, když stojíte, tak pojďte si to tady s panem Šlitrem odspívat. Já šla, já úplně zpitomněla, protože s tím dopisem jsem nakráčela na to jeviště, tam seděl za pianem Jirka Šlitr a teď se usmál, teď v první řadě Suchý a Roháč a celá tato svita. Já v tesilový, trapný venkovský sukince, takovým šedivým svetřičku, nenalíčená, bez brejlí tenkrát ještě, s tím dopisem a taštičkou takovou jsem stála. No, asi to vypadalo velmi komicky, protože se lidi začali smát a Šlitr, který se smál, říkal, tak slečno, co pak nám zaspíváte? A já jsem říkala, je, pane Šlitr, ale víte, já nic neumím. Já jsem totiž, a teď jsem začala hrabat tu, ten dopis, já jsem totiž tady píšete, že mám přijít na pohovor, tak já jsem přišla na pohovor, začali se smát. A on říká, no ale tak přeci nějakou semaforskou umíte, ne? Já se říká, no to jo, tak třeba Clementine bych, ale já znám teda jenom první sloku. A se Šlitr řekl, to nevadí, budeme hrát první sloku, já budu modulovat. Víte, co je to, slečno, modulovat? Já jsem říkala, to já vím, já chodím totiž na hodiny zpěvu. Tak to je dobře, začal hrát, třikrát zopakoval, byla krásná, byla, já jsem modulovala, pak Roháč řekl dost a řekl, a teraz nám volačo, zatancujte. Šlitr začal hrát twist, protože to bylo tenkrát moderní tanec. A já jsem se v té sukince začala vrtět, lidi se smáli a mě hlavou šlo. Ty nano, pitoma, máš to v tomhle věku, jsem si připadala v těch 23, úplně stará, jo. Máš to zapotřeby, ale tak jsem se jako vrtěla v rytmu toho twistu, pak Šlitr zase a Roháč řekl, to stačí a teraz nám zaspěvajte Clementine jako operu. A to byla moje parketa, protože já chodila na klasiku, jo. Jsem nasadila hlavový tón a začala jsem zpívat. No, tak to vyvolalo salvu smíchu, mně se to lehce dotklo, protože jsem se cítila jako v kravlecích. No a Roháč řekl, tak děkujem pěkně a my se vám ozveme. A já jsem se vypotácela do toho zákulisí, šla jsem tam rovnou do ty malý, do toho odchodu, tam byl takový ten vrátný ve vrátnici. Já, rozumíte, to bylo strašného něco, to bylo strašný. A když takhle jsem přemýšlela, najednou přišel pan Suchý a říkal, slečno, neutíkejte, my jsme si vás totiž vybrali. A já jsem říkala, počkejte, pane Suchý, jste... Říká, ano, my jsme si vás vybrali, tak... A já v té radosti, jak jsem taková ta plná emocí, jsem se na něj vrhla, což on nečekal, a srazila jsem ho ve vrátnici na zem. Tak jsme se tam chvíli váleli. No a takhle jsem udělala teda konkurs do divadla Semafor.
0: Ano, takhle to mezi herci a těmi, kdo pracují v showbiznisu, vypadá. A jak to vypadá na jevišti, když se pomocí konkurzu mají diváci bavit a opět v divadle Semafor? To už vám předvedou pánové Miloslav Šimek a Jiří Grossman. Pořádají konkurs na Desdemonu.
3: Tak Desdemonu bude hrát Franta.
4: Franto.
3: To je jednou daný. Kde jsi, Desdemono?
4: Ale hledám takovej šáteček. Musím dostat mi vzat ten kapesník od hotela.
5: Ne, pánové, to je klukovina. Brat, holce, památeční šnuptychl. Vy ta bestie ho za tomu škrtí.
4: Jo, a taky bych chtěl konečně vědět, kdo tu bestii bude hrát. Jednou je to můj druh a byl bych rád, kdyby to byl slušný člověk.
3: Vzhledem k tomu, že nikdo z nás není černoch, vybere se Otello konkurzem.
5: A to si představuješ jak?
3: Jednoduše. Kandidáti budou škrtit Desdemonu na čas a eleganci.
5: Vždycky najednou to budou jatka.
3: Proč najednou? Jeden po druhý. Franto, ty si lehne a vždycky, když uvidíš červenou kolečka, tak to odklepne a kandidátě pustí. Říkám, pustí, pánové! Tady je tragédie krůček.
5: Tak prosím, sedajte se.
4: Chci
6: Pěkně podle velikosti. Nejmenší napřed.
7: Prosím, pane rozhodčí. Rozhodčí se také připravený, takže my můžeme začít. Jako první konšulě, kde se volně zvedl plukček. Škrtí na honbu, proč by se sa netěšili. Cestou drobil iba jednu pirueta, celá jasna postrádá skoku. Ale škrtí pes a už je se voda pláca, pláca. Počkáme si na výrok rozhodcov. Čas 4-7, body 5-6. Bravo, svetopluk, mamka bude mať radosť. Bravo.
8: Jako druhý se rozjíždí k Desdemóně nadějný škrtič Prahy Pavel Kondelík. Výborný, jednoduchý salcho, promiňte, dvojitý.
7: Tu by se dodal markantně vidět práce trenérky Marty Záhořovej Ložovej.
8: Ovšem škoda, že nám Kondelík u mantinelu padá. Ale práce na krku za zvuku osudové patří k lahůdkám dnešní odpoledne. Desdemona plácá napětí vrcholí, pozor, pozor! A nízká známka rakouské rozočí nám bere vítr z plachet. Ovšem to nesportovní gesto při tomto jemném sportu se mohl Kondelík odpustit.
7: Kludný rozjazd laňského majstra Európy Nopa dává tušiť, že budeme svedkami výnimočného zážitku. Naznačuje, že sa s Desdemonou nebude mazliť. Tak jo, vynechal kľúčky, oblúčiky a ide rovnou po vaze. No neviem, či pies nedela brasá holubička, volená ozaj šťastne. Desdemona klepá, ale Nop nedbá. Konečne Desdemonu púší efektný skok a 5-9, najvyššia známka Desdemoni na memoriálu.
8: No gabro. Na loď bez prodlení dát sekci zprávu o tom dopuštění.
0: A když už nás tu Jiří Grossman bavil, a navíc tu ještě před ním byla i Naďa Urbánková, požádejme společně o jednu písničku.

0: Možná jste to ani netušili, že existuje takových konkurzů, u kterých je legrace. Tak si připomeňme ty další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Jak takový konkurs na roli vypadá, o tom by mohl vyprávět už od dětství Ondřej Kepka.
2: Já jsem byl traget u konkurzu. Musím říct, co by tedy, jak si od dětství...
3: Jakože jste vždy skončil špatně?
2: Ano, já jsem na konkurs v podstatě nikdy nic nezískal. Já jsem byl antikonkurzní dítě a kdykoliv jsem měl tu možnost se účastnit konkurzu, tak to nedopadlo. Vždycky to musela být volba toho režiséra napřímo nebo v nějakém, dejme tomu, uším výběru, jako na první Arabelu byl konkurs, teda tak to byl snad jediný úspěšný, ale jinak jako...
3: Takže tím jste prošel, no.
2: Tím jsem prošel, no. A co by režisér, tak jsem
3: Pamatujete
2: taky...
3: si, co jste musel dělat, mimochodem?
2: Ano, pamatuju.
3: Co?
2: Pamatuju se, bylo to v bývalém filmovém klubu, v takovém salonku, vidím to jako teď, v 9 let, že jo, nebo 8 vlastně tehdy. A přelejzali jsme, já nevím proč, přelejzali jsme stolek a podlejzali jsme židle takhle s tou už tehdy Veronikou Tyblovou, tou první Mařenkou. A do toho jsme měli něco povídat. Jestli chtěl pan režisér zjistit, že se umíme hýbat, nebo protože jsme jakoby lezli po židlích a do toho jsme něco povídali. Režijní záměr jsem nepochopil, možná, že si to pamatuju špatně.
3: Nechtěl jste to sám nikdy po svých hercích?
2: Ne, já jsem a pozor, nikam. A co by režisér, tak je to další tragédie, já vždycky z konkurzy dopadám špatně. Jednou jsem rozplakal dítě natolik, že to vypadalo, že ho tam snad mlátím nebo co, protože maminka čekala venku a on tam byl tedy se mnou a s asistentkou naštěstí.
3: A chtěl jste, aby režijně plakal?
2: No ne, vůbec ne. Já jsem naopak strašně, ale opravdu, já jsem říkal, že v klidu, že je všechno fajn a tak jako právě protože jsem si vzpomínal na ty strašné zážitky z konkurzu, které jsou příšerný, opravdu moje, tak jsem byl takový milý, ale prostě pak se zjistilo, že dotyčná osoba není úplně vyrovnaná psychicky, prostě mám na to nějakou smůlu, ale když vám vyleze dítě, zarudlí se slzama, že ze dveří a tam čekají ty další rodiče s těmi svými dětmi,
3: otočí, jdou domů.
2: Tak jako to je, jako mám z toho trošku trauma a moc upřímně řečeno tomu nevěřím. Hmm. Jediný konkurs, který byl úspěšný a to bylo na jednu z povídek 3+1 s Mirkem Donutilem a tehdy na takový ale úzký herecký konkurs, ne nějaký široký, přišla neznámá Jitka Čvančarová tehdy ještě a přesně se hodila na tu roli a to byl také její start vlastně do televizního a filmového nebe. Takže to jsem měl takové jako štěstí a jsem rád, že jsem to mohl uskutečnit tehdy.
3: No tak Tomáš Holý třeba s Marí Poledňákovou taky měl to štěstí, taky ho vybrala, taky to nějak vyšlo. No tak
2: ale jo,
3: třeba ta šťastná doba u vás taky ještě přijde.
2: Nebo ještě řeknu, v krátkosti budu zase zdržu, ale jenom jeden vlastně konkurs, ale to jsem byl sám, jediný adept. A vzpomínám si.
3: A dopadl se špatně.
2: Mě to připomněl. Režisérka Šimková Plívová, známá dáma dětských filmů, vybírala hlas k jednomu filmu, protože hlavní představitel se jí nelíbil, jak mluví, měl nějakou vadu řeči. A já jsem přišel, ale byl jsem jediný. Jo, a ona se strašně rozčila, vůbec jsem nic neřekl. No to je teda jaký to je konkurs, tady prostě nikdo není. Tady Ondřej jediný, že jo, tak pojď. Já jsem říkal, no to začíná pěkně. No naštěstí jsem se jí natolik líbil, já jsem tehdy hodně už dělal v rádiu a daboval jsem a tak, takže to se jí hodilo v tu chvíli. Takže říká, no to je zázrak, že jsme tě to, ale vlastně to byl zase takový divný konkurs, protože jsem tam byl nikoliv svojí vinou, ale nějakým nedopatřením.
3: A co jste dal těm ostatním, aby nešli dovnitř?
0: Konkurzy jsou ale doménou i dnešní doby, tedy současnosti. Pořádají se nejčastěji na místo různých manažerů, ředitelů, vedoucích a sekčních šéfů. No, možná, že i v té vaší nemocnici byl nedávno konkurs, třeba na ředitele. Takový podnikl kdysi ve filmu Jak básníci nestrácejí naději i Štěpán Šafránek. Co myslíte? Vyšlo mu to?
4: Kdo začne? Tak třeba já. Jakou máte vizi?
5: Chtěl bych maximálně minimalizovat negativní dopady insuficientního systému.
6: Odbourat restrikty, kritiky,

0: vidíme, že v naší nemocnici překračujeme reálnou potřebu o 120 lůžek.
1: Ano, to bezesporu, ale co je třeba mít zejména na mysli?
0: Nový informační systém?
2: To fundamentální, kolego.
0: Zejména je třeba levně nakupovat, draho prodávat a pozdě platit faktury.
3: Já myslím, kolegové budou se mnou souhlasit. Blahopřeji. Jmenování obdržíte od zřizovatele.
4: Jo, jo. Nakupovat levně, prodávat draze a hlavně pozdě platit faktury. Jen si z toho pro boha stali podnikatelé, neberte příklad. A raději si poslechněte písničku, která patří k filmu Dušana Kleina, Jak básníci nestrácejí naději.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ještě si projedeme v rychlosti v našem pořadu několik konkurzů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tak například se můžeme ocitnout i na konkurzu na film. Jak nám to předvedou pánové Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Poprvé jste scénku mohli vidět v televizi v pořadu Hit Šaráda.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, takhle sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: A. OK, OK. Hele, celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A rejžo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: A. Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec, takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
0: Vám ale určitě bude bližší konkurs na nějaké to pracovní místo. Možná, že i dámy se ucházely o místo sekretářky a vědí, že to není jen tak jednoduché. Své by o tom mohly vyprávět i dvě dámy, které uslyšíte už za chvíli ve scénce Konkurs na místo sekretářky.
5: Tak další. Další!
6: Marcelka!
5: Dobrý den, Marcelko!
6: Tak jsem tady, pánové. Jo, vy tady nemáte kytičky.
5: No bohužel.
6: Jeminko, to pánové, jak tady můžete žít bez kytiče?
5: Vidíte, Václave, pořád plno flašek kolem a hojacinku. Hyacint to i člověk nezakopne.
7: Jestli dovolíte, tak já bych tady položil soudružce několik otážek.
6: Ale jen žádné intimity, ne, pánové. No, vyť, Macku, až tady budeme sami, to bude jiná.
5: Slečno, prosím, no pro...
6: To bylo jen žertem. On žárlí,
5: ale
6: ne,
5: no, dovolte, no. No.
7: Tak prosím, tak přejdeme ke zkoušce, ano?
6: On se stydí, drahoušek malá. No, Luci, já vám řeknu, mně se tady mezi váma moc líbí.
5: No, tak to jsem rád, že jste u nás našla soudružské prostředí. No. Kytičky sice nemáme, ale za to píchám jako kaktus. No ne, zkouška je zkouška, tu musíme provést. Já když jsem začínal, tak jsem, než jsem se stal ředitelem, já jsem prošel tvrdou zkouškou.
6: Ne.
5: No, Václav, řekněte.
7: Ano, to myslíte, jak jste musel vypít tu lahé vodky X?
6: Ne.
5: Stalíčnou. Tak prosím, jedem další.
7: Ano, tak co byste prosím dělala, kdybyste jako sekretářka měla požádat o vyšší plat? Aha.
6: Ale je, to přece není žádný problém. O kolik by se tak mělo jednat?
7: No tak děkuji, tak prosím, tak přijdeme k další otázce. Dejme tomu, tady soudruh ředitel je indisponován. Co prosím uděláte?
6: No, skočím mu pro okurku.
5: Bravo, ano, správně. Ta minula tam je vařila šipkový čaj.
6: Ale.
7: Tak a teď vám něco nadiktuji.
6: No, když jinak nedáte.
7: Pište, prosím. Žádám tímto místo sekretářky, jméno, podpis, jméno.
6: Tak, máte ano. To ISMO adresou.
7: Ano, děkuji. A my vás vyrozumíme, prosím. Ano.
5: Pane Václav, co tomu říkáte?
8: No, opravdu zajímavá. Výborná. Píše taky pěkně. Místo sekretářky, jinak dnes večer sedím v kavárně Savarín. Kavárna Savarín.
5: No, ano, jistě, vidíte, píše přesně, rychle a přímo k věci. Ano. Skutečně, s touhle silou to bychom dokázali obrovské věci.
8: Výborný.
5: Aby nám ten graf letěl nahoru. No tak.
8: Ovšem, máme tam ještě jednu, prosím.
5: Ještě jednu?
8: Ano.
5: Tak tu vememe hopem.
8: Další vrši, soudružka!
9: Dobrý den, soudruzi.
8: Dobrý den.
9: Vy jste ředitel?
8: Ne, já jsem Václav.
9: Vy jste ředitel? Tak mi nám skočte pro kafe.
8: No dovolte, já vám budu...
9: No, my budeme diktovat. Tak se posaďte. Pište. Přijímám tímto dnešním dnem na místo sekretářky soudružku Machovou.
5: Machovou.
6: Lidušku.
9: Ale jde vám to dělat pomalu, to musí jít hopem. Podpis a jméno. Děkuji. Tak a zítra v 8.
8: Prosím to kafíčko, jak...
9: Pozdě, pospíchám. Pánové, příště to musí jít. Hopem!
5: Ale kde to...
0: A čím se rozloučíme? Konkurzem na místo lékařky, ale ne té lidské. Té zvířecí, tedy veterinářky. Jedna z hlavních hrdinek seriálu o zvířatech a lidech v režii Hynka Bočana se propašovala na kliniku, aby tak trochu očíhla terén, jak se říká, a pak pod svým skutečným jménem vyrazila ucházet se o nové místo. Právě teď vstupuje do ordinace Ivana Chýlková.
10: Doktor Novotná.
11: Dobrý den.
10: Dobrý den.
11: Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Dobrý den.
12: Ale slečno Olgo, my tady dneska máme konkurzní řízení.
11: Ano. Fotokopii mého diplomu máte u přihlášky do konkurzu.
13: A on navšpak máte toho medvěda, paní kolegyně.
14: Je nějaká provokace, ne?
12: No.
11: Medvěda a budík. Ten budík chci dát... do toho medvěda. Chtěla jsem se poradit.
15: Logické, my tu denně všíváme budíky.
13: O čem poradit?
11: No, jestli to tygře, jak se o něj máma nestará, neodmítá pít z dudlíku právě proto, že neslyší něco, jako je mateřské srdce. No, myslela jsem si, že když ten budík dám dovnitř, počkej, tak že by to mohlo vlastně matčino srdce nahradit. Je to možný?
13: No, ne, to vám někdo přednášel?
11: Ne, to jsem četla v beletrii u Taylora nebo Harriota.
13: No, skvělí veterináři, ale ve svých populárních spisech trošku popustili úzdu své fantazii.
0: A tím se také pro dnešek loučíme. Nakonec zní už i melodie ze seriálu. Mějte se pěkně a jestli vás čeká konkurs, tak držím pěsti, ať to vyjde a máte štěstí. A když tak se zastavte zase u dalšího dílu našeho pořadu. Tady štěstí a radost rozdáváme rádi. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Příjemný sobotní večer, dobrou noc všem, kteří právě teď posloucháte Český rozhlas. Začíná noční linka a ze zlínského studia zdraví Jarka Barboříková. Dnešní noc bude patřit našim zvířecím kamarádům. Těm, kteří s námi možná prožili jenom pár let a přesto na ně vzpomínáme celý život. Protože kdo někdy měl doma pejska, kočku nebo třeba úplně jiného zvířecího parťáka, dobře ví, že se z něj velmi rychle může stát člen rodiny. A právě na ně budeme dnes vzpomínat. Zvířecí kamarád, na kterého nezapomenu. Tak zní dnešní téma noční linky. Na jakého vzpomínáte vy? Jak se dostal do vašeho života? Čím byl výjimečný? Co jste spolu zažili? A je nějaká příhoda, při které se i po letech musíte usmívat? Telefonní číslo do studia je 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo přímo pod naše téma na web rozhlas.cz/linka. Těším se na vaše příběhy. Noční linka právě začíná.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Karton album rek, a taky porcelán. Sam pot.

0: Máme 5 minut po 23. hodině, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Některá zvířata jsou s námi jenom část života, ale ve vzpomínkách zůstávají na pořád. Dnes si vzpomínáme právě na ty zvířecí parťáky, na které nikdy nezapomeneme. Je s námi paní Lidka z Jižní Moravy. Krásnou noc přejeme.
1: A taky všem nespavcům.
0: Povídejte, co máte k tématu?
1: Takže já jsem se narodila v Karolince, to byla vesnice, dneska je to městí. A bydleli jsme vlastně, přes dvůr byl Králín. Takže tam měli senku německého vlčáka a tam měla co chvíla mladé. Takže jsme měli vždycky doma německého vlčáka a to byl výborný pasák. Jako páso krávy, to bylo ohromné. Kolikrát ten pán, co to s ním jako páso, tak tam usnul. A teď jsme slyšeli už na večer jenom řetáři, jo, že už krávy přivazovali. On je dohnal domů, aniž by panička nepotřeboval, že on to obstaral sám. No, byl to ohromný pes. Byli jsme s tím vyfocení s bratrem a v novinách. No, milovali jsme ho díky jemu, jsem se naučila říkat dro, protože v 7 letech jsem ještě neuměla říct dro, říkala jsem šumilo, místo ro, a když si maminka říká, Jiduško, běž a zavolej na Harika, jde k večeři. A já jsem prý vyšel na schody a volám, Hariku, po něm večeři. Maminka myslela, jestli zblází. A hned volala tatinku, pojď se podívat, Liduška řekla, no. Jenomže já jsem potom to říkala, že tam by nemělo být. No a Arička potom se přestěhovali, rušili to, jak se stavila ta přehrada a on už byl starý, jak se říká, už špatně slyšel, špatně chodil, no ale já nevím, kolik bylo roku, ale hodně, takže už jsem se s ním nevídali tak často, když je přestěhovali, no a potom jsem šla do toho údolí stanovnice, tam se stavila přehrada, já jsem toho Harika neviděla s ním opravdu dlouho, nějaký rok to bylo. Já jsem ho po té cestě potkala. Na to do smrti nezapomenu.
0: Takže, Liduško, jestli to chápeme, to nebyl váš pejsek. Byl to pes teda jakoby sousedů, kteří byli přes ulici, nebo jste říkala v JZD, německý vlčák, ale vy jste ho brali jako takového svého parťáka, protože jste ho tam měli blízko, pozorovali jste ho z okna, chodil k vám na večeři a potom teda vám zmizel z dohledu a věřím, že takové setkání vlastně očima toho dítěte po několika letech muselo být dojemné.
1: Říkám, špatně slyšel, takže asi ho utratili, ale na toho psa do smrti nezapomenu.
0: No a když jste teda tady z těch Valašských Kotár, tak vy jste neměli pejska nebo zvířectvo?
1: No, měli, tak vám říkám, že jsme měli německého vlčáka.
0: No, vy...
1: A to nejednoho, že? Potom, no prvního hned přišli ten roztrámaný se kabát.
0: Liduško, vy jste říkala, jestli jsem to dobře pochopila, že to měli, že jste ho vždycky viděla z okna u sousedů naproti, že chodil hlídat.
1: Ne, to byl náš, my jsme ho měli jako doma, uváhaného u budy, to byl náš Hariček, vám říkám, že nás tím nasfotil a nějaký známý tatínkův
0: a
1: byl zřejmě
0: jsme...
1: u novin a byli jsme vyfoceni v novinách a říkám, jednou jsme měli ten, když si mamince potrhal kabát, tak museli jít pryč. No celkem jsme jim měli 5 a všichni se jmenovali Harik Bulny, abych se naučila. A jednoho tatínek přijel k nám pan Velkých Karlovic, že by potřeboval psa, taky měl myslím ovečky, nebo tak mu ho prodali a jsem říkala, jestli půjde pes, tak já jdu taky. spakovala laktovku a já jdu taky DJR, já jdu taky. No a dělala jsem hrozné rotrie.
0: Liduško.
1: No nakonec Herička odvezli, ale za týden nebo za 14 dní, on měl totiž zavřeného, on ho hned nepoučil, aby si zvykl. A jednoho dne maminka otevřela dveře, pršelo, škaredě bylo. A ten Harik, mokrý, zrušený, to je asi 5 nebo 6 kilometrů, tak čekal přede dveřba. Mamka otevřela a jenom se říká, ježiš, a volala na tatínka. Tatínku, máme vzácnou návštěvu. Je tady Harik. A jak tatínek zavolal Hariku, jak on nesměl na gauč, to on byl naučen, nesměl, jo, ani z toho, ze stolu už nevzal. Tak zavolal Hariku, ten skočil na něho, na ten gauč a on ji zavolal. A říkám, že pán potom přijel, že mu utekl, jo, jak ho potom týdnu pustil. A tatínek říká, nepad, já on vám ho nedám.
0: No. Liduško, tak děkujeme, že jste nás ve vzpomínkách vzala až do Karolinky, podělila se s námi o kousek svého dětství, tak ať vám tyto milé vzpomínky na zvířecí kamarády zůstávají ještě dlouho v paměti. Mějte se dobře, zdravíme vás.
1: My taky, já zdravím všechny lidé v pasce, mějte se hezky a co vám životě daří.
0: Stačí někdy zaslechnout štěkot, zahlédnout podobného psa nebo najít starou fotografii a jedna dávná vzpomínka je rázem zpátky. Který zvířecí kamarád se nesmazatelně zapsal do vašeho života? Právě na to se vás ptá dnešní Noční linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zvířata neumějí mluvit lidskou řečí a přesto nám někdy rozumějí lépe než lidé. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří právě těm zvířecím parťákům, kteří pro nás byli takto výjimeční. Paní Hana je s námi, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý večer, tady je Hana z Pošumaví. Já bych se zmínila o jednom našem pejsku, byla to Fenka jménem Dinuška. A ještě bych předeslala, že celé dětství a mládí jsem si přála mít psa, ale jelikož jsme bydleli jenom v bytě, tak prostě rodiče mě ho nepořídili. Až potom v pozdějších letech jsme si pořídili malý rodinný domek a pejska jsme mohli mít. Takže jsme si jeli asi, já nevím, tak 15 kilometrů k jedné známé paní Profenku a hned nás zaujala, jaká byla roztomilá. Bylo to štěňátko. A byl to kříženec Beagle a prostě maminka byla odvedle taková, jak se říká, pouliční směs. No, Dinušku jsme měli velice rádi. Byl to milý pejsek, byla velice čistotná, přítulná, byla s námi v bytě a nikdy nás nesklamala. A dožila se 15 let a potom už nemohla chudák na nožičky, tak se mi dochovala vlastně. Ležela se mnou na polštáři prostě v ložnici, jako s dítětem jsem s ní zacházela a ona byla natolik čistotná, že když se jí chtělo čurat, tak prostě zahrabala tou nožičkou a s tím já jsem se hned probudila, vzala jsem ji do náruče a vynesla jsem ji ven před dveře a ona chudinka už neudělala moc kroků, ale na tom trávníku před tou zámkovkou se vyčurala. Potom už chudinka nemohla ani vyskočit na válendu, tak jsme se na to nemohli dívat a poradili jsme se tady s panem doktorem, který má velice rád zvířata a on nám řekl, že by to bylo už pro ní trápení, tak jsme ji nechali uspat. Dodnes na ní vzpomínám, i když mám další Fenku, který je už 8 let, ale to je Betinka, ale taky hodná, ale ne, ta je taková divočejší byla, jo, než se skrotila, než prostě jsme jí, než

0: taky hodná, ale prostě milá všechno, ale jako ta Dinuška, ta byl, jak říkám, ta byla dáma. No, tak mám na ní krásnou vzpomínku a spinká tady na zahradě.
1: A máte nějakou fotografii, ke které se
0: mám
1: ráda vracíte?
0: Mám fotografii, ke které se ráda vracím. Mám fotografii, ano.
1: A řekněte mi, paní Hanko, bylo nějaké zvířátko, které vám odmítli vaši rodiče koupit, když jste byla malá? Vy jste říkala, že byste si přála toho pejska, odkládali jste to až do koupy tedy rodinného domu.
0: A měli jsme malý byt, měli jsme 2+1, no a taky, tak tam pejsek být nemohl, že jo, no.
1: Ano, a nelákalo vás si vyprosit nějakého králíčka zakreslého, papouška nebo
0: no,
1: cokoliv
0: ne,
1: jiného?
0: To ne, tohle morče a papouška ani kočičku ne, ale pejsky jsem milovala od jak živa, i když tedy mě kouz dětský pes, ale byla to jako trochu moje vina, běžela jsem jako za tatínkem, který tam byl někde na návštěvě ve vesnici a ten pes prostě mě měl jako vetřel tak se mi zakouzlejtka, to by bylo asi 8 let.
1: Tak vidíte, začalo to dětským přáním mít jednou vlastního pejska a nakonec vás psy provázejí vlastně velkou částí vašeho života. Tak moc vám děkuju za milé povídání, ať vám váš současný čtyřnohý kamarád dělá ještě spoustu let radost. Krásnou
0: Slouchám.
1: Noc.
0: Drží mi palce a přeju jí hodně a hodně zdraví a hodně optimismu do dalšího života.
1: Naslyšenou.
0: Děkuji vám, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Možná vás čekal každý den u dveří, doprovázel na procházku nebo vám jednoduše dělal společnost, když nikdo jiný nebyl na blízku. Povídejte nám dnes o zvířátku, které mělo ve vašem životě zvláštní místo. Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900. Volejte Zlínské studio.
3: Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš přestáváš

mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak si vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Na některé čtyřnohé, opeřené nebo třeba chlupaté kamarády se zkrátka zapomenout nedá. Kdo byl tím vaším nezapomenutelným zvířecím parťákem? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Nora, která volá Frenštátu pod Radhoštěm. Vítejte ve vysílání.
1: Děkuji za přivítání a zdravím taky všechny a děkuji paní z Ostravy, která včera volala a pozdravovala mě, i za její pěkné vyprávění, děkuji. Tak mým takovým největším kamarádem, na kterého si vzpomínám od dob svého nejúčlejšího dětství, když jsem se v našem domě narodila v roce 1941, tak už půl roku tady žil, což jsem až později zjistila, malý špiclík. Toho měla naše stařenka, byl to bílý německý špic, jmenoval se Trefeček. Trefinka. My jsme mu říkali většinou Trefeček. No pochopitelně ty první 2-3 roky to si nespomínám, to mi vyprávěla maminka a z fotografií to vím, ale od té doby, co jsem se narodila, tak maminka už na něj byla pochopitelně zvyklá, žil vždycky s náma jenom v domě a už se naučil v tom domě také žít, i v zahradu, kterou jsme měli velkou, dobře znal. A byl naučený od maminky, že mě má opatrovat, takže mě vždycky říká, on se od sebe nikdy nehnul. Když jsem tě měla v kočárku v zahradě, Trefkovi jsem řekla, hlídej, děťátko, a on seděl u kočárku a hlídal. Za 2 roky se narodil můj bratr, takže potom už si vzpomínám, když už jsme samostatně a bratr už mohl chodit taky, tak naše zahrada velká byla naším Eldorádem, spousta stromů, spousta keřů a ten náš Trefeček se od nás nehnul. To byl náš věrný kamarád. Všechny hry, všechno, co jsme dělali, se všemi s námi v domě, všude chodil s náma, v každé místnosti věděl, kde je jeho místo, byl velice dobře vychovaný, staříček byl přísný, ten nedovolil, aby třeba se vyskočil ke stolu, nebo když už jsem potom chodila do školy, vím, že jsem byla jednou nemocná, ležela jsem v posteli a Trefeček přišel nahoru za mnou do pokoje a já jsem zvedla peřinu, on si lehnul ke mně a on tak hřál pěkně a teď slyším, že staříček jde po schodech nahoru a já říkám, Trefečku, nehýbej se, nehýbej se, protože staříček by řekl, pes do postele nepatří. A Trefeček se tisknul ke mně. Chudáček, bylo mu 10 roků, byl to rok 1951, onemocněl, maminka říká, že podle zvěrolékaře dostal psinku, ochrnul a zemřel. No z toho jsme byli velice smutní. No, potom jsme hnedka nového pejska asi neměli, ale možná stařenka, která mě chtěla udělat radost, protože jsme pěstovali už od mého narození, jsme měli tady slepice, přinesla z trhu 2 liliputky. Ta jedna byla taková hodně barevná kropenatá, ta druhá nebyla tolik barevná. Já jsem jim dala jméno Lolinka a Faninka. Oni se tak na mě zvykli, že když jsem přišla do zahrady, chodili všude se mnou, kvokali, no byly to velice milá zvířátka. Dalo se s nimi povídat, já si dokonce vzpomínám, to už jsem říkala v noční lince, když mě stařenka poslala na dráhy do mlékárny, dala mě takovou smaltovanou konvičku na mléko a já do druhé ruky vzala její takovou menší nákupní tašku, do ní jsem posadila Lolinku, řekla jsem jí, Lolinko, jdeme pro mléko, pěkně tam seď a ona udělá jenom kvok, kvok. A to všichni věděli, že já chodím tady s touhletou malou slepičkou, nikdo se tomu nepodivoval a tak jsme v přátelském soužití žili. Pak se u nás vystřídalo po vícero pejsku, to podle toho, jak se o ně starala starší dcera, potom mladší dcera. No a skončilo to, náš poslední pes byla německá doga, Agila, a ta zemřela v roce 1999 až 2000. A tehdy, protože starší dcera už byla dávno z domu provdaná a mladší dcera šla na vysokou školu a já jsem říkala, už žádného psa, protože tou dobou jsem chodila do práce, měla jsem i noční služby, ale byla jsem s ní uvázana. No, ale zřejmě zvířátka tou zvířecí poštou si řekli, u Kamenčákových je volno, psi tam už nejsou a ze zahrady začaly chodit kocouři, kočky a kocouři. Takže do dneška už jsem jich asi odchovala 15. To jsou takový nálezenci, oni přijdou, anebo dcera mladší, která žije v Brně, tak mě dovezla už několik zvířátek z Brna. Mamčo, tam jsem ošetřila kočičku, ta byla poraněna, tak já jsem ti ji dovezla. A tak si vzpomínám na dvě koťátka, která dovezla v roce 2008. Byl to Tom a Šerinka. Byly to koťátka, které jim někdo hodil na schody před školu, kde už tehdy učila. A dovezla mě, měli asi 4-5 týdnů. Šerinka asi po roce se ztratila, nevrátila se domů, ale Tom, ten žil do loňského roku. Černý kocourek, krčkem měl bílou hvězdičku. Ze začátku jsem je měla prakticky jenom v domě zavřené, v kuchyni, když jsem byla v ordinaci, tak byli tam, protože jsem měla strachy vypustit ven, než si navyknou, tak jsem čekala, dcera přijede z Brna. A do dneška vzpomínám, jak Tom chtěl vylézt na smrk, který máme kousek od domu. Vyšplhal se a potom lítosti vyhleděl, a jak se mám dostat dolů? Já říkám, kocourku, no, tak jak si tam vyšplhal, musí se šplhat dolů. No, co ten prováděl různé a jiné. I když později jsem mu říkala, no jo, víš, tebe jsem vychovala já, ty jsi neměl maminku kočku, aby tě naučila všechny kočičí dovednosti. Ale byl to výborný, výborný kamarád. A teď poslední roky, co už jsem tady byla sama, tak Tomeček každý večer, když už jsem si šla lehnout, když pozdě většinou, až když začíná noční linka, přišel ke mně, vyskočil mě na postel, na peřinu, na hrudník, přitiskl se ke mně a můžu vám říct, když jsem se někdy v noci nebo k ránu zbudila, ten kocourek u mě takhle přitisknutý ležel. Takže v takovém soužití jsme takhle dosnívali. Pořád na něj vzpomínám, protože byl takový milý, takový hodný. Byl potom hodně nemocný, ale starala jsem se o něj tak, jak to šlo až loňského roku. Bylo to, myslím, v květnu nebo v červnu, když byly takové horka, tehdy zemřel.
0: Paní Noro, to je krásné pokračování vašeho vztahu ke zvířátkům, jinak jste to měla s rodiči, potom přišly kočičky. Já teda obdivuju a smekám, že jste se starala hlavně o ty nemocné, které vám někdo třeba přivezl, že potřebují zachránit. Tak kéž by bylo víc takových nadšenců pro kočičí svěřence. Děkuju, že jste s námi teď vysílala noční linku, bohužel se dívám na čas, musíme se rozloučit, ale věřím, že jsme řekli všechno, co myslíte.
1: Tak budu teďka tady mám Bibinku, ta přijde poslouchat noční linku. Zdraví všechny a dobrou noc.
0: Krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Zvířecí přátelství někdy začíná úplnou náhodou a nakonec z ní vznikne vztah na mnoho krásných let. Jak se do vašeho života propsal nějaký zvířecí kamarád, na kterého dodnes vzpomínáte? Odpovídat bude paní
1: Veronika Zakomluka.
0: Ano, vítejte.
1: Dobrý, krásnou noc i s výhrou Davis Cupu, nebo...
0: Tak.
1: Dobrý. Takže přeji krásnou noc, lépe řečeno, už teda vlastně ještě pořád je to 19. že ano.
0: Ano.
1: Takže, prosím vás, u mě to bylo tak, v jednom časopisu jeden den jsem byla v útulku, byla vyfocena krásná dalmatinka, krásná, a bylo u něho telefonní číslo a byla to Troja a já jsem tam volala, já jsem tam pětkrát volala, oni mi říkali, z rakovníka jsem tam volala, aby mi ji tam ušetřili, že si pro ní jedu, že mám o ní hrozný zájem, byla mi hrozně sympatická. Takže jsem se sebrala, jela jsem z rakovníka do Troji, běžela jsem tam, protože oni říkali, že to bude asi do 16:30, tak už bylo 16:45, tak já jsem tam běžela prostě ze sídliště dolů do Troji, do útulku. Tak jsem tam přiběhla, Ježíš, ta byla tak krásná, ona, my jsme se do sebe hned zakoukali, ona ke mně přiběhla, jenom jsem zaplatila nějaký, dali mi obojek, dali mi náhubek, dali mi vodítko, že je naočkovaná, všechno, už byla v letech, ale je krásná a hned ke mně se jako chovala milé, protože do rakovníka se jelo autobusem a metrem a tramvají. Všechno jsme zvládli. Přijeli jsme do rakovníka, prostě stala se mojí krásnou kamarádkou. Myslím si, že dokonce i by měla... Jste tam?
0: Ano.
1: Měla, že by měla rodokmen. Chodila mi po schodech nahoru, já mám tady nahoře, já mám 1+1, po schodech nahoře mi vybíhala, jsme spali spolu, ona mě v noci chodila kontrolovat, jezdili jsme spolu na kole, běhala se mnou, ale byla to diplomatka, s každým pejskem si popovídala, vídala, rozuměla, byla milá, ale taky byla krutá, jednou kousla málem a od té doby nosila stále náhubek. A byla to tak hodná holka, prostě pořád, prostě to byl druhý člověk, jako by se shodlo.
0: Aha, druhý člověk.
1: Byla hrozně krásná, vyfocená, prostě byla spokojená, bylo vidět, že já jsem se o ní, a dokonce jsem s ní měla i štěňátka. Ještě jsem už... prostě jsem měla štěňátka, 3 štěňátka, s pejskem, krásný černý pejsci, celý byli černý a pod krkem měli krásný flíčky, jakoby dalmatinky, jako dalmatince. Já vlastně 100+1 dalmatinců, tak já na to hrozně ráda koukám. Nebudu už zdržovat, protože jako dožila se mnou až do krásného věku, kdy už byla těžce nemocná, musela jsem k panu doktorovi, ale vzpomínám na ní s takovou láskou, mám tady fotografie, ráda se na ně dívám a byla to opravdu kamarádka, která někdy bych řekla, je lepší nežli nějaký člověk, který je zlý.
0: Veroniko, z vašeho vyprávění je opravdu znát, jak výjimečné pouto jste spolu měli a kolik krásného vám pejsek do života přinesl. Moc vám děkuji, že jste se o tuto vzpomínku podělila s námi.
1: Já děkuji posluchačům, Jaruško, přeju krásný večer a krásný příští den a jsem hrozně ráda, že vás mám a že máte taková krásná témata. Jako pejsci jsou opravdu, to je opravdu krásné téma. Myslím si, že bude volat hodně posluchačů. Tak ať si to taky užijí, ať je mají rádi a ať jsou na ně pejsci hodní a kočičky a všichni zvířátka, ať jsou na ně hodní.
0: Děkujeme, mám radost, že téma chválíte. My jsme doufali, že toto téma zvířecí kamarádi budou tématem, ke kterému má spousta z vás svůj příběh. Tak naslyšenou příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste spolu vyrůstali, jezdili na výlety, chodili do lesa nebo jenom večer sedávali vedle sebe. Dnes vzpomínáme ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince na zvířata, která byla skutečnými společníky našeho života. Je s námi paní Anička z Miroslavy, to je naším dnešním společníkem. Vítejte a povídejte.
1: Přeju krásnou noc vám, Jaruško, a všem posluchačům. Musím říct, že já jsem ze zemědělské rodiny, takže zvířata byla stále, patřila do mého života a taky jsme měli plno zvířat a pejsky. Kočičky ne, ty tady chodili od sousedů po zahradě, ale měli jsme pejska vždycky a poslední pejsek se jmenovala Betinka. Byla to hrubosrstá jezevčice, no ale už je to minulostí a už věkem umřela, takže byla taky nemocná a máme ji taky pochovanou na zahradě. Ale já bych chtěla hovořit o něčem jiném. Je to událost stará 11 roků a na jaře se u nás objevil na zahradě kos a neměl jednu nožičku. Skákal jenom po jedné noze a zřejmě mu to ani nemoc nedovolovalo létat, protože tak poskakoval a jenom tak křídelkama a popoletěl a to. No a jednoho dne můj muž ten rok toho jara byl na operaci, měl pozitivní nádor, takže byl na operaci. A když se vrátil zrovna ten den, tak jsme seděli u stolu a protože máme z kuchyně okno do zahrady, tak mi vyprávěl takový příběh. Říká, ten náš kosáček, kdybys to viděla, tak on si ulovil šneka a má ho v zobáčku, poskakuje na té jedné nožičce a bouchá na chodníku, donesl si ho na chodník a bouchá s ním stále o zem, aby se k němu dostal a mohl se najíst. A já mu říkám, dědo, ten ptáček jednonohý je velký symbol. Ten nám říká to, podívejte se, jak já bojuji se svým životem a protože můj muž v té době na tom nebyl dobře a já nevidomá, tak jsme to brali oba jako symbol boje za život. Jo, takový nevzdávat se, dával nám takovou naději a musím vám říct, že strávil s námi celé léto, když jsme seděli na zahradě pod altánem, tak vždycky přiťapkal a byl tam opodál samozřejmě, ale pozoroval nás, kroutil hlavičkou a bohužel, no měli jsme ho velice s manželem rádi a bohužel pak už asi se stal potravou pro nějakého predátora, protože opravdu neměl možnost se nějak bránit. Ale vzpomínáme na to do dneška a byl to pro nás takový symbol naděje a boje za ten holý život tehdy v té době. Takže jsme velice a opravdu velice, velice, velice rádi na to zvířátko nebo na toho ptáčka. Velice na něho vzpomínáme.
0: To byl originální příběh. Myslím si, že takových asi to moc dnes neuslyšíme. O to víc jsem vděčná, že jste se teda dovolala, paní Aničko. A co jo, další ano. Zvířecí parťáci?
1: Ano, ano. No měli jsme pejska, říkám, poslední pejsek byla Betinka, ten hrubosrstý jezevčík a protože můj muž se věnoval, dneska je to velice upírané tady tomuto, byl myslivec a věnoval se norování líšek a jezevců, takže jsme chovali takové psy, které byly na to k tomu určený a posledně teda potom už s tou myslivostí přestal a Betinka u nás dožila, protože byla taky velice zdatná v tomhletom norování a já jsem s ním měla taky velice, velice krásné zážitky. Jednou chudáka jsem, byla jsem s ní na procházce a ona, to jsem ještě viděla a ona mě padla u takového venkovního jezede, mělo hnojiště a my jsme to nevěděli ani ona, ani já, že tam je taková louže močůvky a ona do toho padla. No a já jsem ji tam vylovila a no, nepřejte si, jak jsme obě vypadali. ale já jsem jí zachránila vlastně život, protože potom jsem zkoušela ještě nějakým klacíkem hned u kraje, bylo to dosti hluboké a když jsme přišli domů, tak já jsem svoje oblečení hodila do pytle igelitového a do popelnice a ji jsem na zahradě osprchovala hadicí a pak jsem ji vzala do prádelny a myslím hodinu jsem ji šamponovala, protože to bylo neúnosné, ta vůně venkova, jaká z ní šla, z nás obou vlastně, protože byl, ale ona od té doby mi byla tak vděčná. Měli jsme ji ještě, když jsem ztratila zrak, tak vždycky manžel říká, kdyby jsi viděla, jak ona jde před tebou a jako kdyby ti razila cestu. Prostě byla úžasná. Bohužel pak ji rakovina taky sklátila, takže tady je na zahradě pochovaná. Takže takové zážitky máme nespočet ze zvířátky.
0: Děkuji, bohužel už na další příhody čas nezbývá, ale věřím, že to nejdůležitější, co jste měla na srdci, jste řekla.
1: Ano, děkuji a přeju všem hezkou neděli nastávající a vám také samozřejmě a hezké dny.
0: Děkuji za vaše
1: povídání. Ať se vám všem daří a zdraví, ať slouží. Mějte se moc hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Za 5 minut bude půlnoc. Dáme si jednu zahraniční písničku Nothing Compares to You, ještě na toho Kondra. Tak ať se vám to hezky poslouchá.

0: Je půlnoc.
1: Noční linka.
0: Krásný noční čas přeje Jarka Barboříková ze Zlínského studia Českého rozhlasu. Ano, víkend je v plném proudu a právě teď jsme se přehoupli ze soboty na neděli. Možná jste právě dorazili domů, možná jste na cestách, pracujete, nebo si jednoduše užíváte klid pozdního večera. Ať už jste kdekoliv, jsem ráda, že jste s námi. Noční linka pokračuje, věnujeme se v ní vzpomínkám na zvířecí kamarády, kteří se nějakým způsobem zapsali do našeho života. Někdy nás provázeli dlouhé roky, jindy třeba jenom krátce, ale přesto na ně vzpomínáme. Pejsek z dětství, milovaná kočička, kůň, papoušek, králík nebo třeba úplně neobvyklý zvířecí společník. Právě o nich se budeme povídat až do 1 hodiny. Na jakého zvířecího kamaráda nikdy nezapomenete? 731 800 900, to je telefon, volejte, nebo pište na rozhlas.cz/linka, nebo na linka@rozhlas.cz.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou. Jen krčel.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Snad každý, kdo někdy miloval nějaké zvíře, ví, že po něm nezůstane jenom prázdný pelíšek nebo miska. Dnes v Noční lince otevíráme vaše vzpomínky na zvířecí kamarády, kteří vám navždy zůstali v srdci. Je s námi paní Magdalenka z Hradce Králové. Krásnou noc.
1: Ano. Já zdravím všechny posluchače. Je to takové téma, které mě hrozně bolí. Já jsem před 16 lety, bylo to 2 dny před Štědrým dnem, někdo zazvonil. Já jsem otevřela a byla tam krabice s překrásným štěňátkem. Byl to kříženec bernského, savašnického a bígla. Prťousek, který se mě vešel do 2 dlaní. Prožila jsem si v krásných necelých 15 let, mezi tím dostala asi v 11 letech rakovinu, tomu nádor mu vyoperoval tady skvělý veterinář pan doktor Ecker, takže další asi 3 roky jsem s ním prožívala krásné chvíle. Byl to můj parťák, všude jsme spolu jezdili, byli, i dokonce jsme spolu spali a když jsem řekla, jedeme pryč, jezdívali jsme do lesa na procházky, tak skočil do auta. Já než jsem oběhla auto, už byl na sedačce řidiče. Tak jsme se vždycky prali o místo, kdo bude řídit v uvozovkách. Aha. Když jsme někde zastavili, tak ho obdivovali. Tady, když jsme někoho potkali, komu se líbil, tak se jim líbilo zabarvení, on byl na to pyšný. A teď právě prožívám 3. rok, kdy jsem o něj přišla. Tak tady celý večer probrečím, protože už takového skvělého parťáka ani v člověku bych nenašla.
0: Magdalenko, to jsou určitě těžké chvilky a někdy jsou ty vzpomínky náročné a bolestivé, ale jak to vidíte s tou možností? Jste otevřená tomu, že byste se pořídila ještě dalšího parťáka?
1: Ne, já už jsem v tom věku. Mě po covidu, sice ještě se mnou prožil nějakou dobu,

0: prostě jsem ho chtěla prostě si uchránit pro sebe, ale ono už to opravdu nešlo. A já už jako těma nemocem mám obavy, kdyby šla do nemocnice. On se mnou prožil jednu nemocnici, když jsem si zlomila kotník, byl u kamarádky a on v té době, protože bydlela tady kousek ode mě, tak on ji z dálky, když ji viděl, tak jsem musela pustit z vodítka a on za ním běžel. A já pak, když jsem už byla na operaci se srdcem, tak prostě jsem podepsala revers. Mně se tak hrozně stejskalo, že byla ta léčba v nemocnici úplně zbytečná. Oni ze všeho vyléčili. A teď si řídí pejska, já nemůžu chodit ani prostě do útulku, aby si tam pejska půjčila, protože v tu ránu by byl můj. A ono to už nejde. No. Takže sousedka má pejska, takže s tím se pomuchlinkuju, s tím chodím sem tam na procházky, ale je to hrozně těžký. Proto vaši dva moderátoři, co vím, tak pan Macon i pan Kapitánčík mají taky psy a taky se zmínili už, že kdyby tohle to až nastane, že to bude taky pro ně hrozný. Takže já jim držím pěsti i na nohou, aby tohle takováhle bolest nikdy u nich nenastala, aby si co nejde užívali svých psů. A vůbec všichni prostě, a paní jak říkala přede mnou, že namlátila koštětem psa, to bych já nikdy nedovolila. Prostě ona zavinila to, že si neuchránila ty káčata, tak proč by z toho psa měla mlátit?
1: Paní Magdalenko, já jsem ráda, že myslíte i na ostatní, že našim kolegům přejete, aby je ta situace s loučením potkala co nejpozději, tak to je od vás hezké.
0: Protože ty řeči je poznat, jak si taky svý milujou, takže proto to říkám.
1: Ať se vám daří, přejeme klidnou noc, krásný večer, ať se uslyšíme zase příště při tématu, které vás tolik nerozpoltí, protože věřím, že některé vzpomínky můžou být náročné a bolestivé.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná jste spolu vyrůstali, jezdili na výlety, chodili do lesa. Každý zvířecí kamarád má svoje zvláštnosti, zvyky, drobné rituály, které si pamatujeme ještě dlouho. Co bylo typické právě pro toho vašeho zvířecího parťáka? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a toho svého kamaráda, nevím jestli čtyřnohého, nám teď představí paní Boženka, která volá ze Zásmuk. I vám přejeme krásnou noc.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům. Já jsem 12 let měla vodícího pejska a na to se nedá zapomenout. Protože to vlastně 12 let byly moje oči, ta mě všude dovedla a prostě jsem měla obohacených 12 let.
0: No, to je úplně jiný rozměr vztahu mezi člověkem a psem. 12 let byl nejenom kamarádem, ale, jak říkáte, vašima očima.
1: Ano.
0: To jste mu musela hodně důvěřovat v každodenním životě.
1: No, půl roku nám to trvalo, než jsme se secvičili, ale pak opravdu jsem se na ní mohla spolehnout. Za těch 12 let mě nesklamala. Vždycky mě všude dobře dovedla a žádný karambol jsme neměli.
0: A jak to teda vlastně v praxi fungovalo? Vy jste se spolu museli, vy jste říkala, zžívat půl roku. Jak si představit, že vlastně víte, co on říká a on vlastně musí se navnímat na vás?
1: Já jsem byla týden v Jinonicích v Praze, v tom středisku, a tam jsem prostě celý týden si ona zvykala na mě, já na ní, že jo, abych prostě jsme se naučili spolu tak nějak si zvyknuli jeden na druhýho. No a potom mě ji přivezli sem ke mně, zase ta cvičitelka, co ji cvičila, tak jeden den tady se mnou chodila po městě, kam jsem potřebovala jako ty trasy naučit. A to dovedla mě všude, ale opravdu to trvalo aspoň půl roku, než se mi opravdu důvěřovala, pak už jsme chodili úplně, a to jí stačilo říct, jdeme pro chleba, a ona už věděla, že jdeme do krámu, jdu do lékárny, k doktorovi, jdeme k holiči, jdeme na hřbitov. To prostě už ona si pak pamatovala a všude mě dovedla.
0: Takže ona si zapamatovala ty vaše pravidelné trasy a místa, kam jste často chodívala?
1: Ano, ano.
0: To je neuvěřitelné.
1: To opravdu jsem se na ní mohla spolehnout a dovedla mě všude. To jsme došli i na hřbitov a říkám, musíme pro vodičku nejdřív, tak se věděla, kde točíme vodu. Došli jsme pro vodu a teď jdeme k hrobečku, tak mě dovedla tam, co jsem potřebovala. A pak ještě kamarádku a teď jdeme k jarmilce a dovedla mě zase k hrobečku k jinému. To prostě se naučila a to jí stačilo tohle říct.
0: A vy jste vlastně musela podle jeho pohybu nebo chování taky poznat, co se kolem vás děje. To bylo...
1: Jsem věděla, že jo, jsem si pamatovala, protože já jsem postupně oslepla, takže já jsem ty trasy si uměla představit.
0: Já jsem myslela spíš nějaké nebezpečí, nebo kdy člověk musí být pozorný, jako třeba na přechodu, v obchodě, kde se otevírají, zavírají sami dveře a podobně. Já teda úplně smekám na to, že jste byla tak šikovná, statečná, vlastně jste se vůbec nevzdávala těch svých každodenních činností a prostě jste se přizpůsobila tomu, jak ten život pokročil a našla jste si způsob, jak si to zjednodušit, pořídila jste si toho pejska. Ale řekněte mi, jak se řeší ty chvíle, kdy vodící pejsek odchází do důchodu? No. Byl s vámi až dokonce, já se omlouvám, jestli jste to říkala, nebo jste z toho potom musela jako vrátit?
1: Ne, 12 let jsem ji měla a to ještě ona přežila.
0: Ano, ale
1: nejvíc tyhle vodící psi žijou, se dožívají. Vlastně se mi dostala 2letou, takže ona odešla do toho psího nebe ve 14 letech a já jsem jí měla 12 let, tak odešla tady u mě.
0: U vás. Mm-hmm.
1: Jo, jako dospala. Už potom, až opravdu do posledka, až poslední týden najednou přestala žrát, tak jsme volali doktora a on prostě říkal, no to se budeme muset smířit s tím, že prostě to už u ní bude konec. A taky ho dospala, pak spala a až dospala.
0: Mm-hmm. No a no. Co další vodící pejsek? Přišla na něho řada, nebo už jste nechtěla?
1: Ne, no, za jedno mě bylo už 75 roku, když jsem o ní přišla. Je to 11 let, co ji nemám. A takovej pes, ten potřebuje nejméně 2 hodiny denně, aby byl venku. Ráno vždycky hodinu jsme chodili a na večer, anebo i přes den. A to jako už v těchto letech. Kor v zimě člověku třeba není akorát, že jo, nebo to a chodit hodinu venku to. A za jedno, já bych ji dostala jako pomůcku a když bych já odešla dřív, než jí by bylo 5 let, tak by ji museli vrátit. A to prostě pro toho psa je hrozný, když by jako si měl zase někde zvykat jinde. A to já jsem jako bych, natolik mám ty zvířata ráda, že už jsem pak říkala, že zajedno už člověk,
0: rozumím.
1: Mi bylo tadyhle 75 roku, tak už jsem říkala, už to, co jsem si s ní užila, jsem si užila a už jako dalšího psa jsem nechtěla.
0: Tak děkujeme, že jste nás nechala nahlédnout nejenom do vašeho krásného 12-letého přátelství, ale také, že jste nám přiblížila, co všechno práce vodícího psa obnáší a jak důležitým pomocníkem může být. Boženko, děkujeme, opatrujte se.
1: Tak si. Dobrou noc a hodně zdravíčka vám všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná je to 10-20 let a přesto přesně víme, jak vypadal, co měl rád. Dnešní noční linka je věnována právě zvířecím kamarádům, na které se nezapomíná. Kdo je s námi, kdo přichází na návštěvu?
1: Iveta.
0: Paní Ivetka z Olomouce. Vítejte a povídejte.
1: Já bulím, já normálně bulím, asi jsem slyšela ty příběhy, ta roztrhaná fena, nebo ta, co přivedla ukázat ještěňáka, to bylo vyloženě, tam měla vlčí pudy, jo, ta někam odešla, to by jinak neudělala toto. Já bulím, já brečím, tak jak blázen. Takže já chci říct, já mám dneska 3 pejsky, já jsem nikdy nechtěla černýho psa, nikdy, jo. Já mám teďka 3 černy tady, frajery, se mnou tady stinkají. Začalo to tím, že já jsem se cítila strašně v manželství opuštěná, jako sama. Uh-huh. Mě bylo 28, tak jsem si pořídila prvního pejska, to byla Fenečka z Určic, u Prostějova, Darka se jmenovala, skotská kolie. Nádherná, ale víte, co ta dělala? Ta měla moresy. Ona, my jsme šli a najednou ona se položila uprostřed chodníku a ležela. Já říkám, co blbneš, tady nemůžeš ležet. Co blbneš, staň. No ona toto dělala. My jsme pak jeli k moři s manželem s dětskama. Já jsem mu nechala hlídat mamince a pak jsem volala mamě, co Darka, jak to zvládají, a mama prý. Ona je strašná, ona si lehne uprostřed chodníka a nechce jít dom. Tak nechtěla jít dom, ona se normálně rozvalila na chodníku, jo, na šířku chodníku a ležela. To bylo blázen, ale já jsem mu milovala. Nakonec teda umřela, jsem mu pochovala na zahradě a ještě jak jsem ji uměla, tak jsem chodila k hradisku, tam měli moji tchání zahradu, tak jsme chodili k tomu hradisku v Olomouci na zahrádku a teďka tam v jedné zahradě, tam v jednom baráčku měli taky kolí, jo, chlapečka malýho, jo, Darka měla asi rok, takový krásný, taky žlutý, ona byla žlutá, žlutobílá, a taky krásný, jo, takovej skotský ovčáček, krásný, takový baculatej. Ježíš, mě se tak líbil, já jsem si ho koupila nakonec. Takže ona měla rok, teď přibyl ten, on se jmenoval Alex, Alex, tak jsem mu říkala Alexku, takže Darka a Alex, takže nakonec jak vyrostl, nádherný 2 žlutý kolí, já jsem s nima chodila po Olomouci, lidi už mě znali, vždycky říkali ta paní s těma 2 krásnýma kolíma, nakonec teda jak umřela, jsem si je pochovala na zahradě, oba. Já jsem normálně kopala hrob, normálně. Sama jsem kopala hrob, já jsem byla spocená jak blázen, zem tvrdá, já jsem si je pochovala. No a co chci říct, ještě jak jsem byla holčička, mě bylo tak 8, to už jsem ale říkala jednou do dnešní linky. Mně se chytl takový pejsek, on vypadal takový fox terrier jako Dášenka od toho Karla Čapka, jo, ta Dášenka, čili živočiněte. Tak on se mě chytl, ten pejsek na volno normálně šel se mnou. Já jsem byla malý děcko a šel se mnou dom. To už jsem jednou říkala. A my jsme přišli domů, já jsem si ho tak chtěla nechat, jo, jako děvče. Já říkám, tati, já tady mám pejska, jo. A tata říkal, no to teda ne. Tady pes prostě nebude. Já jsem brečela. Já říkám, já bych ho tak chtěla. Ne, tady pes nebude. My jsme měli být 2+1. Byl tam teda veranda, balkon jsme měli hezký. Říkám, tatínku, já bych ho tak chtěla. Ne, tady pes nebude. Tak já jsem ho vzala, říkám, pojď, tady nemůžeš být. Já jsem brečela jak blázen. Tak jsem ho vyvedla ven. On neměl obojek nic, ale byl strašně hodnej. Takový bílej, takový ten fox terrier. Já jsem ho tak chtěla, já jsem ho nemohla mět. No a pak jsem si teda splnila sen, že ve 28, mě bylo 28, manžel furt podnikal, že nebyl furt doma, tak já jsem se cítila jako já sama, tak jsem si pořídila tu Darku, tu kolii, pak toho Alexka, tak tam mě oba umřeli. A ještě chci říct, já jsem pracovala ve školce s dětičkama a my jsme jednou šli na procházku a teď ta jedna holčička, ta Pavlínka, říká, my máme štěňátka, nám se narodili štěňátka. A já říkám, jo. A teď jsme šli kolem té její zahrady a oni tam měli nějakou díru nebo co. A Pavlinka říká, no, my máme štěňátka. A teď jedno vyběhlo, jo. A takový malý bílý, malinký, úplně malinký, 20 cm. Říkám, Pavli, dívej, Ježišmarja, tady vyběhl ten váš pejsek asi jeden. A jenom jeden, jo, tam bylo 5 štěňátek a jenom jedno vyběhlo. A on za náma valil, já jsem ho vzala do náruče a říkám, Pavli, ho tam musím dát zpátky. Tak jsem ho tam snažila se dát zpátky na tu zahrádku, jo. A teď jdeme a on zás za náma. Říkám, Pavli, co budem dělat? Tak já jsem ho musela normálně mít náručit do té školky těma dětskama. Teď byl oběd, jo. Já jsem ho tam zavřela v kumbále, taky malinký byl. Já říkám, Pavli, co budu dělat? No, naši jsou práči, nebo co? Já jsem mu dala můj oběd, co byly tenkrát těstoviny, hovězí maso, šťáva. Ten to zblajzl, teď tam byl v tom kumbále a teď pištěl, jo, furt pištěl. Říkám, Ježišmarja, co já budu dělat? Pes ve školce, jo. Tak já jsem si ho vzala do náruče, takého malinkýho. Teď on hned usnul, jak se nabaštil. Teď jsem děti musela, že? Po obědě se museli umýt, že?
0: Zlatko, já se vám omlouvám, ale musíme přejít k té pointě.
1: Ano, tak konec. Tak to štěňátko nakonec jsem si nechala, nakonec. Jsem si odvezla dom, žil se mnou 14,5 let, měl nakonec epilepsii, ale to byl takovej pes výborný, já jsem mu říkala prcek.
0: Tak děkuju. Vyprávíte krásně, poutavě. Mám pocit, že byste to mohla dopovídat až do té jedné hodiny, do konce dnešní noční linky, ale to bohužel nejde, ještě bychom měli dát prostor jednomu posluchači. Takže děkuju, že voláte, že posloucháte, poslouchejte dál, ano?
1: Že by musela do útulku, tak ho mám doma.
0: Tak, Ivetko, to byla tečka.
1: Tak, krásnou noc, všechny zdravím.

0: Paní Emma je s námi. Zdravíme vás, směr Javorník u Jeseníku.
1: Ano,
0: jak se máte,
1: tak.
0: Jakou máte noc, co máte k tématu?
1: No, vaše téma dneska úplně úžasné, protože já jsem před 12 rokama, skoro před 13, našla Mikulovici v lese krabici, kde bylo 12 štěňátek.
0: Aha.
1: A podle výzáže to byl jeseník, ten jezečí žnitin střiknutý. A jedno štěňátko bylo takové krásné zlaté mezi nima. Zavolala jsem do Jeseníku Martiny Harbichové, která má na starosti to lové pejsky, tak si je odvezla ty štěňátka. A jsem říkala, Marto, jestli přežije to zlaté, tak ho chci. Za 14 dní mi volala, že mi veze domů děcko. Tak mi dovezla Dianku, dali jsme jméno Dianka. Je fakt opravdu je jako zlaťoučka krásná. Už ji máme 12 let, odchovali jsme ji na flašce. Je to náš domácí miláček. Spí se mu samozřejmě posteli, to je jasný. Má své místo a jako nemůžu si představit, že bychom ji neměli. Když jedu nakoupit do obchodu, tak první co, tak beru Diance, sladkosti, no, psí blbosti, takové ty jeskám sladkosti, plus její granulky. A pak co mi zbydou penízky, nakoupím rodině. A to je zrovna, pardon, já jsem trošku nemocná, zrovna takom přišla ke mně, tak ho hladím, je úplně úžasná, skvělá. Měli jsme jí 5 štěňátek, 3 byly po ní zlatí kluci a holky byly černošedé, jako jezevčici. Jste tam, jo? Slyším vás dobře.
0: No.
1: Teď Dianka leží u mě, olizuje mě, protože že o ní mluvím, o princezně.
0: Vy jste teda začala tím, že jste našla v lese v krabici, kde bylo 12 štěňátek.
1: No.
0: Jak se to může stát? Vypátrala jste někdy potom? Přiznal se někdy?
1: Ne, víte co,
0: kdo to
1: já
0: udělal?
1: Jako nevím, jak to mám říct, ale my bydlíme v Javorníku a tady kolem nás bydlijou Romové, řeknu to slušně. A když vyjdeme ven, tak děcka se s ním můžou dělat, co chcou hladit, ona si lehnaně už krábou mazli. Ale objeví se Rom a s ním vyroste tygr. Nekouše, jenom štěká a běhá kolem něho. Já osobně si myslím, že se narodila v takové komunitě a oni ty štěňata prostě vyhodili do lesa.
0: Tak je to vaše dedukce.
1: To teda osobně myslím, jako nemůžu to dokázat.
0: Bylo, no. Ale tak,
1: protože na nikoho nereaguje, jo. Mm-hmm. Opravdu, já chodím s ní bez vodítka, bez náhubku, protože já jí řeknu, Dianko, stůj, projede auto, jdeme přes přechod, tak jsem si ho naučila od malička. Když jdu do obchodu, sedí přes obchodem, nebo leží a čeká, až já nakoupím a jdeme domů. Ale jak ho vidí tady toho člověka, ve velké, ne v malé podobě, ale ve velké, tak s ním vyroste tygr prostě.
0: Pani
1: takže
0: Emo,
1: já si myslím, že asi byla, nebo narodila se v takové, a oni to hodili do lesa, však se o to někdo postará, nebo to zdechne. A všichni štěňata přežili a když měla Dianka, bohužel štěňata manželinou hlídala, když se hrála a měla to se Štíkem, dlouho se s tím, tak jedno štěně máme ve Štětíně, v Polsku, a dvě máme v Anglii a zbytek je tady v okolí, tak vidím, jak vyrůstají. A z Polska a z Anglie mi posílají fotky, jak roste štěňátko a to. Takže
0: dobře.
1: Jsme dali ze zvědí rukou.
0: Paní Emo, děkujeme. To byl krásný, nadějný příběh na samotný závěr noční linky. Jste hodná, že jste se ozvala. Poslouchejte dál. Teď už ne příběhy ostatních, další program Českého rozhlasu a noční linku zase ve 23.
1: Vás a všichni moderátory a posluchače, protože jste úplně úžasné rádio. A když přijdu ve z práce, tak chodím z prchu, lehnu si, pustím vaše rádio a poslouchám.
0: To
1: a
0: jsme rádi.
1: Krásně usínám.
0: Teď se ale musíme rozloučit, protože už za malý okamžik si budeme přepojovat ze Zlína do pražského studia. Ano, noční linka je u konce. Vzpomínali jsme na zvířecí kamaráde, kteří prošli našimi životy, zanechali v nich stopu. Vzpomínali jsme na pejsky, kočičky, další věrné společníky, se kterými jste prožili veselé i dojemné chvíle. No, tak děkuju za telefonáty, příběhy, vzpomínky. A pokud máte svého zvířecího kamaráda právě teď někde vedle sebe, tak ho za nás třeba pohlaďte. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková. Krásnou noc, krásný den a příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
1: Začíná další díl plný českého humoru. Televizní, rozhlasové i filmové archivy jsou plné hvězd, které dokážou bavit. Proto i dnes z těchto tajemných místností a šuplíků vytáhneme přímo poklady naší národní zábavy. A budeme se celou hodinu bavit jen s jednou osobností. Až k vašim uším jí donese Patrik Rozehnal. Řeč bude o dámě, která se narodila 21. září roku 1946 v Chebu. A my dnes oslavíme to její herectví.
2: Já nemám svátek.
1: To nevadí, to se musí slavit jenom na svátek? Je to jenom tak?
2: Opravdu?
1: Jo, a tady jsem vám přinesl kytku na uvítanou.
2: Opravdu?
1: Tak snad vás to nevyvedlo z míry. Oni mi v produkci říkali, že vám to udělá radost.
2: Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Jo, tak může začít díl s podtitulem Daniela Kolářová.
3: Tak co tu děláte?
1: Já? No já to moderuju. Tak co si pustíme?
3: Nechte se překvapit, ahoj.
1: Zase na to budu sám. Ahoj.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: návraty.
1: To naše dnešní povídání o Daniele Kolářové začneme povídáním o rodičích. Danielin tatínek Václav Kolář byl zaměstnán jako bankovní úředník. Maminka Věra za Svobodna Volková pracovala v různých profesích, těch administrativních, a její otec byl armádním důstojníkem. Po vzniku Československa působil v kartografickém ústavu a podílel se na mapování Slovenska, kde se seznámil se svou budoucí ženou Marií. Po vzniku slovenského státu Volkovi odešli do Prahy a Věra, jejich dcera, po skončení druhé světové války přesídlila do západních Čech, kde přivedla na svět dceru Danielu. Samotné Karlovy Vary vnímala malá Daniela jako docela atraktivní místo, hlavně kvůli jejich lázeňskému centru. V první polovině 50. let nastoupila v Karlových Varech do první třídy. Tehdy v zemi panoval tvrdý stalinismus a i děti školou povinné tušily, že to, co slýchají ve škole a od svých učitelů, nemusí být vždycky tak docela pravda. Možná takovým únikem od těchto starostí bylo i chození do klavíru, jak se říká.
2: Tak já jsem taky chodila na klavír v Karlových Varech na Zámecký vrch do hudebky a vyfasovala jsem paní profesorku Lukášovou a ona mě nesnášela.
3: A vždycky, to je hezký přístup.
2: No, moc hezký, já jsem se tam bála chodit a vždycky tam přišla zoufalá na tu hodinu, začala jsem teda něco zoufale hrát a ona mě mlátila pravítkem přes ruce, že mám špatně položený.
3: Ano, zhora. Držení prstů.
2: Ano, ano. Takže já jsem prostě to nenáviděla skutečně. Nebavilo mě to a pak jsem to teda nějak ukončila, jo, ale dokonce tak blbě, že to se teda přiznám, to na sebe prásknu.
3: Jste jí zabila?
2: Ne, ne. No, samozřejmě, že jsem o tom uvažovala. Ale bylo vysvědčení a já jsem dostala nedostatečná. A jak jsem byla pitomá, bylo mi asi 8 let, tak jsem vzala gumu a to nesem vygumovala. Na tom vysvědčení byla díra, no a byl průšvih doma, že jo, samozřejmě. No ale skončila jsem to, protože no, nikdo mi to nechtěl věřit, že mě tloukla prostě přes ty prsty.
1: Naštěstí se z Daniele Kolářové stala herečka. A tak si připomeňme třeba jednu z rolí, kterou natočila v roce 1976 s Františkem Filipem. Byla to televizní inscenace Podnájemníci. První část volné trilogie o trampotách dvou osiřelých sourozenců, 13-leté Alenky, kterou hrála Ivana Andrlová, a 23-letého Zbyňka, stvárněného Jaromírem Hanslíkem. Sourozenci jsou ve zvláštní situaci. Musí si tak trochu navzájem nahradit rodiče. Bratr by se rád oženil, ale brání mu ohled na sestru, která na něm lepí a žárlí na všechno kolem něho. Přivádí tedy do bytu svou dívku, Kateřinu, Danielu Kolářovou, kterou má rád, ale představuje ji jako podnájemnici.
4: Děkujeme, že jste nám tak pomohli.
5: No, víš, Alenko, ona stečná Břízová, víš? Tady s náma opravdu bude bydlet. Ona hledala podnájem, je z venkova, tady v Praze studuje.
4: No, ale ženit se nebudeš.
5: No to víš, že ne. My se spolu vlastně neznáme.
4: Kolik dáte?
5: 200.
4: A máte doma slepice? Po vajíčkách se stejně tloustne. Tak pojďte, já vám ten pokoj ukážu, abyste nekupovala zajíce v pytli.
6: To vůbec nemusíte, váš pan bratr mi to všechno vylíčil. Já jsem se chtěla zeptat, opravdu vám to nebude vadit, když tady s váma budu bydlet?
4: To víte, že ne. Kdybychom měli ještě jeden pokoj, tak bychom ho taky pronajali. Tam se totiž každá koruna hodí.
1: Ale zpátky do skutečného světa Daniely Kolářové. Kolem roku 1950 se maminka Věra přestěhovala do Karlových Varů, kde později získala i místo mzdové účetní v ekonomickém oddělení tamního divadla. Na začátku ale malá Daniela uvažovala dokonce o sportovní kariéře.
2: Ne, to byla úvaha, o tom jsem uvažovala, protože jsem tak jako v Karlových Varech jako holka docela sportovala, tak jsem o tom uvažovala, až potom na střední škole jsem se definitivně rozhodla, že to bude, že se pokusím dělat zkoušky na divadelní fakultu.
3: Je takhle. No, vy jste se narodila v Chebu, jak jsem se dočet, a strávila jste mládí v Karlových Varech, takže tady vlastně západočeský region.
2: Ano.
3: Je mám docela blíz. A co jako rozhodla, že jste šla na to divadlo?
2: No, jednak moje maminka nějakou dobu pracovala v Karlovarském divadle v účtárně, udělala mzdovou účetní.
3: A tak jste mohla vidět, jaký jsou za to malý peníze.
2: Ano, ano. No, to byl právě pak ten problém, protože maminka mě půjčila do pár pohádek divadelních a tam jsem si teda přičichla ze zadu k divadlu, to bylo fascinující, protože třeba rekvizitárna, to je pro děti ráj.
3: No je.
2: To víme všichni, to umělý ovoce a husy na tácku a tyhle ty věci. No ale pak vlastně na střední škole hlavně jsme měli s panem profesorem Bartuňkem, to byl češtinář. Nejdřív založil, se to jmenovalo Šticháček, takový amatérský studentský divadlo malých forem, jak byla tehdy vlastně, to vznikalo. A pak jsme se jmenovali Kapsa. No a to jsme s tím pak i různě jezdili. No a to byla taková bezvadná parta lidí a tam jsem se definitivně rozhodla pro to divadlo.
1: Díky tomu se mohla potkat s celou řadou skvělých herců. Třeba i s Václavem Postráneckým a Josefem Vinklářem. V komedii nazvané Štafle, natočené Viktorem Dusilem podle vlastního scénáře. Je to komedie o tom, co mohou způsobit spříčené štafle v domácnosti, tedy pokud se chystáte na večírek ke známým. A ti pak čekají a neví, co se stalo. A tak tam probíhá komunikace a čekání, jestli se pustit nebo nepustit do připraveného občerstvení.
0: Ještě nejsme všichni.
7: Ale je 8 pryč.
0: To kdyby byla půlnoc, Marto, bude se čekat. Já jsem neuvěřitelně vytrvalej. Neexistuje, abych zahájil oslavu bez člověka, který při mě stál v nejtěžších chvílích bytový krize.
7: Jak?
0: Podívej, před mnohými a mnohými lety jsme spolu s ním a tady s Arturem obývali takzvaný vertikální byt.
7: Co? Počkej, vy jste měli byt?
0: Vertikální.
7: Co to bylo?
0: Zrušená trafika, 2x2 metry, bez příslušenství.
7: Počkej, jak jste spali?
0: Vertikálně. Moment. Já dole na posteli, Artur na skříni a Emil v síti u stropu. Vzal to na sebe dobrovolně, protože věděl, že nesnáším výšky.
8: Ovšem, ty jsi mu tam dal zase zavést telefonní přípojku.
0: No, Arturku přece nemohl sjíždět pokaždé pod mou postel k telefonu.
8: No.
0: Byl bych pro ně udělal všecko. Vždycky jsem měn ctil hlavu našeho kolektivu.
7: Vy jste asi byli parta za všechny drobní.
0: No, jeden za tři a tři za jednoho.
2: Necháš to?
8: To je jenom okurčička.
0: Ne.
8: Některý vůně jsou silnější než já.
0: Arturku, ovládej se, prosím tě. Tahle ta mísa tady bude na Emila čekat, kdyby měla čekat až do rána.
1: Zkušenost s amatérským divadlem přiměla Danielu Kolářovou přihlásit se k přijímacím zkouškám na divadelní fakultu. Přijímačky absolvovala se spolužačkou a kamarádkou Radkou Fiedlerovou a uspěly obě.
3: Kdo s váma chodil? To bylo nějakých 60. let, takže asi...
2: To bylo 64 až 68.
3: A, tak to byl hezký rok.
2: Ano, to byl ten 68, byl zejména teda.
3: To bylo krásně.
2: Ten se povedl, ano, v létě. Ale tak tam byl Petr Svojtka, Ivan Vyskočil, Jirka Ornest, to byl později můj muž.
3: Ano, ano.
2: A ještě další kluci, který ale potom vlastně nějak divadlo nedělali, jo. Vrhli se na jiný profese a tak, ale... Jarinka Pokorná, Radka Fiedlerová.
3: No.
2: Takže jsme... A Monika Švábová.
3: Jo, Monika Švábová.
2: Moje spolužačka.
3: Vy jste poměrně hned po škole asi... Vy jste zůstala v Praze, ne? V angažmá jste šla?
2: Ano, já jsem měla nabídku do Českých Budějovic, ale potom jsem ve 4. ročníku na DAMU dostala nabídku na hostování v Libeňském divadle, tehdy S.K. Neumanna, dneska pod Palmovkou. V Bouři, v Shakespeareově Bouři a po premiéře ten večer mi pan ředitel Strejček donesl do šatny moji první smlouvu profesionální. Nástupní plat 800 korun.
9: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Jak šel život s Danielou Kolářovou? To zjišťujeme dnes a s úsměvem v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Před kamerou debutovala ve 20 letech televizním snímkem Konec velké epochy. To se psala rok 1967. A před filmovou kamerou pak o rok později filmovým zpracováním Párelova románu Soukromá vichřice, kde stvárnila jednu z hlavních postav Bohunky Augustové. V roce 1968 se objevila ve čtvrtém díle televizního seriálu Sňatky z rozumu a ve stejném roce tedy úspěšně absolvovala Pražskou damu. O rok později se už poprvé před kamerou potkala s Jaromírem Hanzlíkem ve filmu Karla Steklého Slasti otce vlasti. O období dospívání a prvních bitev budoucího císaře, v té době markraběte Moravského, Karla IV.
2: Pust mě.
3: Takhle se chová budoucí markraběnka?
2: Vrátím se.
4: Zaberte chlapy, sakra! Provodí, no, hej,
3: doma jsou stejně rádi, že se tě zbavili.
2: A nevezmu si nikoho, kdo má takovej nos.
3: No, jakej nos?
2: Jako strýc Friedrich.
3: No, dovol, ty mě chceš přirovnávat k tomu korutanskému opilci, víš, jaký má nos?
2: Příšernej.
3: No?
2: Jako ty.
3: Já lituji, ale budeš mít děti jenom s takovým nosem.

0: V době, kdy natáčela tento film, byla ještě členkou divadla SK Neumanna. Jak zjistil i Antonín Procházka ve svém pořadu Otázky Tondy Procházky.
1: Tam jsem byla asi 3,5 roku a potom jsem dostala nabídku na hostování v divadle na Vinohradech, protože si myslím, Jarda Hanzlík tam byl jako Benjamínek. Udělal zkoušky na divadelní fakultu, ale přemluvili pan ředitel Pavlíček, tehdy ještě ano. Přemluvil tatínka Jaromírova, aby Jaromír šel rovnou to divadlo hrát, ale neměli k němu partnerku. Tak já jsem tam hostovala v Gorkého Měšťácích a pak jsem dostala právě nabídku na angažmá na Vinohradech.
2: Ano, hrozně vám to jako sedlo, bych řekl.
1: Pravda je, že my jsme se dobře rozuměli.
2: Jo. A i tak jako v soukromí třeba?
1: Tak my jsme bydleli oba na Malé Straně. Aha. Občas jsme chodili pěšky z toho divadla a v podstatě jsme se dohadovali, když jsme spolu hráli a hádali, dohadovali, ale jako nikdy to nebylo, nebyla v tom agrese nebo zlomyslnost.
2: Šlo o věc.
1: Chtěli jsme, aby to bylo dobrý.
2: Jo. No já jsem měl Jardu Hanzlíka strašně rád jako herce. A potom Tereska Brodská, která byla někdy teďka nedávno na tomto pořadu,
1: ano.
2: No, tak mi vyprávěla, jaký on ale byl někdy usurpátor.
1: To věřím,
2: on to organizoval
1: to asi,
2: všem, že ano. Janě Brejchové a jí,
1: ano.
2: A že vzpomínala ty společný dovolený jako na něco hrůznýho.
1: Je to možný, já jsem jako to, v téhle podobě jsem to nezažil.
2: No, tak ještě byl asi hodně mladý, no, to je jasný.
0: Ve stejném roce, kdy přišla Daniela Kolářová na Vinohrady, se natáčel taky slavný televizní seriál Taková normální rodinka. Tedy pravda, původně to byla jen jedna inscenace, ale byla tak úspěšná, že si diváci vyžádali pokračování. V téhleté seriálové komedii zazářil mladý pár, a tedy vycházející hvězdy, Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík.
3: Proč má být nějaká protivná ženská na mojí svatbě?
4: No snad na naší svatbě.
3: Ale Kačenko, nás bude plná fůra, ty budeš Zdenkovi vožívat tetičku. On má jistě důvod, proč jí chce, že?
5: Prosím tě, jaký může mít důvod? Jo tak, já už vím, ona je dědičná.

0: nadílím, že ti nic neodkážu.
1: Ale ona to Kačenka tak nemyslela, viď, Kaču. Kaču, hele, napíšeme jí dopis a napíš ho sama. Kvůli mně.
2: Tak dobře, ale pamatuj si, že to dělám jenom kvůli tobě.
1: Kvůli mně.
0: Tak mu tam tu tetičku napiš. No.
3: Tetička.
0: A teď už jenom vygruntujeme a hotovo.
2: No počkej, vygruntujeme, snad předtím nejdřív taky vymalujeme, ne?
0: Co vymalujeme ještě před veselkou?
2: No přece si nemyslíš, že se do téhle špíny budu vdávat.
0: Ježišmarja, teď je to tady jako z cukru.
4: Ale tě blázen, co pak bychom tady sehnali teď někde malíře?
0: Malíři se dneska vyvažujou zlatem a ještě se jim přidává magnéťák. Jako prémie.
4: Ale prosím tě, co pak magneťák, toho vem čert, ale tý práce, co pak, kdybychom to nestihli.
2: Tak, adresy už si napiš sám.
5: Co bychom to nestihli? Podívej se, v sobotu přijde malíř a přes neděli se to krásně uklidí.
4: Se to krásně uklidí, slyšíš to? S raubířema, se želvičkama, s myšima se to uklidí a se zabijí.
3: No, já bych mohl vzít myšky a poldinky na chatu a Petra a on veme raubíře a mohli bychom vidět už v pátek odpoledne.
4: Mami, tak si mě slyšíš, to oni si odjedou na chatu a my tady budeme dřít nábytek a té byty. Začí hříchy a trpím.
0: Uklidni se, stejně žádnýho malíře neseženou.
5: Tak, já to věděla, že v téhle rodině se mi i ta svatba bude vyčítat. Tak podívej se, když se vdávala Pavlínka, tak to se klidně stavili nový kamna, rozumíš? A instalatér s náma jel až na radnici a nikomu to nevadilo. Závoj budu mít, tetičku budu mít a ještě se mi tady ožívá, když se chci vdát do čistýho. A to ještě budu šťastná, když mi babička neprobodne oba svědky, víš?
0: No neboj, ona jim nic neudělá.
6: Jana Štěpánková o tom tuhle mluvila, že vlastně se tam sešli lidé nějakým způsobem pomyšlení, pocítění určitých věcí, pojmenování, jakoby zpříznění. Což obzvlášť třeba pro mě i pro toho Jaromíra bylo veliké vyznamenání octnout se vlastně v takhle dobré společnosti. Protože samozřejmě jsme se vyptávali i pana Nového, i paní Rosůlkové a paní Šejbalové, jak to bylo vlastně s tím divadlem, jak, protože jsme byli v té době, v té první republice otevření světu, my jsme nebyli odizolovaní, tak oni vyprávěli fantastické věci. Oni říkali, no tak já nevím, třeba ve Vídni nebo v Mnichově se hrála hra, kterou dramaturgie zařadila do příští sezóny a ředitel nám dal, tady vyplatil, koupili nám jízdenky, buď to do Vídně nebo do toho Mnichova a řekli, jeďte se tam podívat a za dva dny ať jste zpátky a my jsme to viděli, já nevím, význačné inscenace, já nevím, Reinhardtovi a tak dále. Takže jsme se od nich dověděli i spoustu, já nevím, věcí, jak pan Nový vyprávěl, že s čím člověk musel přijít ke společnosti divadelní, když chtěl hrát ty Saloní lvy, no tak on říkal, že pracoval jako číšník, vyučil se, aby se naučil dobrému chování a vystupovat ve fraku. A tak to byly pro nás fascinující věci skutečně, protože ty lidi dokázali přesně v tom vyprávění odlišit ten pocit svobody člověka a v příslušnost té Evropě, kam jsme patřili a aniž by se o tom zmínili, tak my jsme věděli, že jsme v nesvobodě, v absolutně uzavřeném prostoru, odsaď pocaď.
5: Víte, tetičko, co mi řek? Že vypadám jako od cirkusu.
4: Je to vlastní krev, ale málo platný, taky parazit.
1: Tak to se podívej, Kačenko, já to mě křivdíš. Podívej se, co jsem ti přinesl, to jsem vůbec nevěděl, že se pohádám, víš?
5: Ale já nemám svátek.
1: A to jsem ti přinesl taky jenom tak?
5: Jenom tak? Malinko!
7: Kačenko, netelkej dítě, to je
1: uvoj. Co se stalo?
5: Já řekni radši, co si proved, kytku jen tak. Slyšíš to,
4: slyším, slyším, slyším. Pro Krista pána.
7: On má nějakou ženskou, to je den. Co se teda nádrží?
1: Já nemám žádnou.
4: Hele, to nemá cenu zapírat, Zdenku.
7: Pustíku, ona ta Dudíková měla přece jenom pravdu. Meč.
5: Co pak normální mužskej kupuje vlastní ženě kytku jen tak, pro nic za nic? To přinese jenom, když má špatný svědomí. Kačku, pojď,
7: že moje ubohy.
5: Maminko!
1: Hezky, mějte rozum. On vážně za nic nemůže.
4: Brána k bráně sedá.

0: vlastně on nic neudělal. My jsme ho tady s tatínkem navedli. Víte totiž,
1: že? Přesně, tak to bylo.
2: Jak to navedli?
3: Hele, akorát tamhle jsme seděli, když vybuchla ta babičina časovaná puma. Jsem ti říkal, vždycky je nejlepší říct pravdu.
4: Jaká puma? Časovaná? No to je pravda. Já ji načasovala, akorát, když měl Honziček dostat pít.
5: Opravdu? Opravdu? Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli, vy?
6: Už bych ti kupoval kytku, když nemáš svátek žádnej.
4: No jo, to je pravda. Kačenky je až v listopádu.
5: Teda, vy jste nám dali. Tak já už se nezlobím.
4: No tak vidíte, tetičko, že jsou výjimky. Kde pak náš Zdeneček? Jsou mladí. Tak oddělají legraci, no.
7: Pojď, ty bys mohl mít rozum.
0: Já už to nikdo neudělám.
4: Dej mi tu kytku, ať nezvadne, to by byla škoda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
2: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ano, ve své době byl pár Jaromír Hanzlík a Daniela Kolářová, tedy herecký pár, velkými hvězdami. Proto si zahráli i ve slavném muzikálu Noc na Karlštejně.
2: Alenko, prosím tě, víš přece, jak tě miluju. Aspoň jedno políbení.
3: Tak si pro něj pojď.
2: Tak alespoň o krůček se přibliž. Odvážím se taky o jeden. Dál už nemohu.
3: Jeden krok obětuji.
2: Krok tvé nožky není v žádném poměru s mým, když já udělám jeden, tak ty musíš udělat nejmín dva. Zaplať pámu, že jsi dostala rozum.
3: Já se jenom ukážu strýčkovi panu Purkrabímu, mu tento pochopí a dosvědčí tatínkovi. Je, strýček.
2: Aleno.
3: Strýček.
2: Měj rozum.
3: Pane Purkrabí, podívejte se na mě.
4: Já mám spoustu jiných věcí, na které bych se měl podívat. A proč bych se měl na ně dělat zrovna teď, když není vidět? Podívám se na ně zítra.
3: Pane Purkrabí, já nejsem panoš.
2: Pane Purkrabí, ten chlapec opravdu neví, co je.
3: Já jsem žena.
4: Kdež to já jsem laň?
2: Pane Purkrabí, počkej.
3: Strýčku, což mě nepoznáváš?
4: Já jsem tetička a už nechci slyšet ani slovo. Padešenku, pojď ho roztráždit a zítra to vyšetříme.
1: Na tohle natáčení Daniela Kolářová vzpomínala vždycky s láskou. Hlavně na tu spolupráci s režisérem Zdeňkem Podskalským. Prý byl vtipný, klidný, vyrovnaný a práci měl dobře zorganizovanou. Pro ni to byly nezapomenutelné okamžiky. O to větší zklamání pak bylo, když najednou přišel herecký distanc.
5: Nějak v roce 1978, že najednou jsem mohla hrát jenom v divadle, nevyhodili mě tady, ale prostě přestali jsme, nesměli jsme být zatím spolu obsazovaní.
6: Proč jako spolu? V čem to vadilo?
5: Nevím. Já to nevím. Já to fakt nevím. Já jsem si myslela, že to bylo proto, že se mi v roce 77 v lednu narodil druhý syn a já měla nějaký po tom porodu nějaký malej trouble a řekli mi, že za rok teda musím jít na operaci. A já jsem si říkala, dobře, to bude v létě o prázdninách. No ale mezi tím divadlo v Květno jelo na pohostinský zájezd do Moskvy. S loupežníkem a s carem Fyodorem.
6: Navštívit loupežníka. Dneska by jel navštívit.
5: A já jsem se musela omluvit z toho zájezdu, protože mě z té nemocnice řekli, že ta operace je odložená na květen, protože v létě budou malovat. Takže...
6: A už se to bralo politicky.
5: Asi se to vzalo politicky a byla jsem takhle potrestaná, že dva roky skutečně jsem mimo divadla nedostala ani jednu nabídku.
6: No, to je výborné.
1: Tyhle chmurné časy hoďme za hlavu, tak jako to dokázala Daniela Kolářová ve svém životě. A připomeňme si ještě další kousek s Jaromírem Hanzlíkem ze Silvestra Československé televize a ten kousek se jmenuje Novomanželská hádka.
7: Jaroušku, máš mě rád?
8: No to víš, že tě mám rád, kotítko moje.
7: Ale budeš mi mít pořád stejně rád, vy.
8: No to víš, že tě budu mít pořád rád.
7: Ale musíš mi slíbit, že se nikdy, ale nikdy nebudeme hádat.
8: A proč pak bychom se hádali my dva, co?
7: Ale my bychom se ani nemohli hádat, vy. Ne. My máme přece na všechno úplně stejné názory, že?
8: Ano.
7: No, jaký je krokodýl,
8: Zlej.
7: Ano. A kde leží Addis Abeba? V Habeši.
8: Oba dva.
7: Tak.
8: Ano.
7: Víš, já to vidím u Martinku, jak je to hrozně ošklivý, když se lidi hádají. Víš, u těch sousedů.
8: Ano, Martinku, no. A co nám je do Martinku, ať oni se hádají, jak ty, to my ani neumíme, veď?
7: Je, pamatuješ, jaká to byla láska, když se brali a teďko na sebe křičej, hádají, se div se nepoperou.
8: Křičej na sebe, co pak, abych na tu moji kotičku mohl křičet, beručka moje.
7: Ale za to může ona. Ona je hašteřivá, on je úplně normální mužský, ale ona je hašteřivá. Co mu potom chudáčkovi zbývá, musí se hádat taky.
8: A kdo pak ví, jak to u nich je? On mě spíš připadá takový skrupulózní, víš?
7: On, Martínek, jo. No. Proč?
8: Já nevím. Já jenom hledám důvod, proč ona se s ním hádá.
7: No počkej. Tobě je líto Martinkovi.
8: Ale Beručko, proč pak mě by jí bylo líto?
7: No to já jsem nevěděla, že na tebe Martinková udělala takovej dojem.
8: Ale Beručinko moje, co by na mě paní Martinková dělala?
7: Ale
8: co?
7: dělala. No počkej, tobě se líbí. No neříkej, že se ti nelíbí, když se ti líbí. To mě můžeš klidně říct, že se ti líbí. Ona trochu šilhá, ale jinak je to pohledná ženská.
8: Ale Beručko, mě se opravdu nelíbí.
7: A když na tom přece vůbec nezáleží.
8: No, tak když na tom nezáleží, tak proč o tom mluvíš?
7: Ty o tom pořád mluvíš. Tak promiň, jestli jsem se dotkla tvé paní Martinkové.
8: Prosím tě, neříkej mé paní Martinkové, sakra to neříkej. To není moje paní Martinkové, to je pana Martinka, paní Martinko.
7: Co na mě křičíš? Ty na mě křičíš, protože jsem řekla, že ta ženská šilhá.
8: Já vůbec nevím, že šilhá.
7: Jo, tak pán je tak zamilovaný, že si ani nevšim, že Martinková šilhá.
8: Je úplně jedno, jestli seš pidlovoká, ty nebo paní Martinková.
7: Co jsi to řekl? Já, že jsem pidlovoká, ty... Dobrý den, paní Karafiátová.
9: Dobrý den. Beruško, co to bylo?
7: Málem jsme se hádali, vy.
9: Paní Karafiátová si určitě myslela, že se hádáme. A my zatím... Ne, viď?
7: Ale skoro to tak vypadalo. Fuj, to je tak ošklivý, když má mužský hádavou ženskou.
9: Ano.
7: Já nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková. Hmm. Jak bych taky mohla, když ty seš takovej hodnej, milej a trpělivej, jako pan Martínek.
9: On. Ale nezačínej zase o těch Martinkových, nezačínej. Ty Beruško, ale všimla jsi vůbec toho Martinka?
7: Ne.
9: Jak on vypadá, ty jsi to nevšiml, jak on vypadá? Ta on ti s těma fousama vypadá jako sumec, nepřipadá ti jako sumec.
7: Ale náhodou, ty fousy si nechal na růst kvůli ní. Já chci taky sumec, udělej sumec, nechci na růst fousy jako sumec. Já pak dělal sumec na úkazu, já chci sumec.
8: Ale ty se nebudu dělat šaška. Když se ti líbí pan Martínek, tak si za ním jdi muskej jako sumec, no.
7: No prosím, ty si myslíš, že já bych snad si něco začala se ženatý mužstvím?
8: A proč ne? No jestli ho miluješ, tak to řekni, já ti v cestě stát nebudu.
7: Já že ho miluju.
8: Jistě.
7: Jo tak já ti stojím v cestě s tou šilhávou Martinkovou, to si to teda mohl klidně říct hned.
8: Hašteřivá ženská, ty řekneš o Martinkovi, že hašteřivá ženská, tak se podívej na sebe. Paní Martinková je proti tobě němý zakřiknutý bystrozraký koťátko.
7: Co jsi to řekl?
8: Koťátko.
7: Co jsi to řekl?
8: Koťátko.
7: Koťátko. Tak ty už jí říkáš koťátko.
8: Co je?
7: Jo tak, můj milej zlatej, tak mi teda pošli svatební oznámení, až si tu satorii budeš brát. Mně teda nebude vadit, až budeš mít čiláví děti, mně ne.
8: Ty si klidně vdej za toho fousatýho nádivu. On si kvůli tobě možná nechá na růst sopíš.
9: Dobrý večer, pane Kocman, promiňte.
10: Naschledanou.
9: Bohem.
7: Vidíš, co děláš?
9: Ten si určitě myslel, že se hádáme.
7: Dobrý večer.
9: Dobrý večer.
7: Tě ani nemohl poznat, protože jsi vypadal jako Martinková. Dobrý večer.
9: Dobrý večer. Si nech narůst fousy a budeš k nerozeznání od Martinka.
7: Dobrý večer, pane Martíne.
9: Dobrý večer, paní Martinková.
1: Daniela Kolářová s Jaromírem Hanzlíkem neunikly ve Vinohradském divadle tlaku ke vstupu do komunistické strany. Ke kandidatuře je přemlouvali třeba i Jiřina Švorcová nebo Světla Amortová. Stranické námluvy se odehrávaly v dámské šatně nebo v klubu nad talířem polévky. Daniela často odpovídala, že si to potřebuje rozmyslet. Ze začátku uhýbala, pak ale jednou i Světle Amortové v šatně řekla: vy tvrdíte, že jste spolek na ochranu všech zvířat, ale přitom chráníte jenom kočky. A to nebyly jediné diskuze, které s ní vedla.
5: Já jsem s tou paní Amortovou seděla v šatně a když jsem připíchla svatební oznámení, že jsme se vzali s Jirkou Ornestem, začala sezóna, napíchla jsem to na nástěnku a přišla jsem do šatny, tak ona mi říkala: já jsem nevěděla, že seš sionistka. A já jsem na ní zůstala koukat a ona říkala: no, že jsi vzala žida. A já jsem teda stuhla, protože to mě vyrazilo dech, ale pán Bůh mě osvítil a říkala jsem jí: to jsem nevěděla, že komunistická strana respektuje norimberské zákony.
6: Tak to je krásně.
5: A ona stuhla a zasmála se a říká, ty jsi vtipná.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Další film Léto s kovbojem, kde si Daniela Kolářová také zahrála, si připomeneme aspoň písničkou.

0: Úžasná Daniela Kolářová je hlavní postavou našeho dnešního povídání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1974 se provdala za herce a režiséra divadla Na zábradlí Jiřího Ornesta. Po 14 letech se ale rozvedli. Pak měla roční vztah s Martinem Stropnickým, který se v té době taky rozvedl, a v polovině 90. let se podruhé vdala za Jiřího Ornesta. Spolu pak měli syny Šimona a Matěje. Bydleli v Praze a na Dobříšsku měli domek. Osudovým mužem na filmovém plátně byl ale Daniele Kolářové jiný člověk. Herec, scénárista, textař, taky trochu zpěvák a velký přítel Zdeněk Svěrák. Zahráli si spolu v mnoha filmech, anebo díky němu byla do těch filmů i obsazena. Vzpomenete si ještě na film Na samotě u lesa, kde si zahráli manžele?
2: Ale tati, ty jsi říkal, že tě trabant v životě nepředjede.
3: Jen počkej za městem.
4: Termosku jsem nevzala.
2: Mami, on brečí.
3: Co ti je?
2: Když já tomu nerozumím.
3: Čemu nerozumíš?
2: Ty jsi říkal, že tati je větší než červ.
3: To je.
2: Takhle ukážíš a už musí být.
3: No tak dobře, tak je to hát a už mě s tím neotravu.
0: Daniela Kolářová se ale objevila třeba i v obecné škole, kde si zahrála učitelku.
5: Vaše škoda, být vás nesmí. Špatné známky jsou vám hostejné. Na domluvu nedáte. Mně je to jedno, postavte se třeba na hlavu.
0: Manželským párem se po letech stali i ve filmu Vratné lahve, které režíroval syn Zdeňka Svěráka, Jan Svěrák.
6: A kdo volal?
7: Právě, že nikdo.
6: A co chtěl?
8: Ty to nevezmeš. Bojíš se, aby to nebyl Fabián. Vím, že ti telefonuje.
9: Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání?
10: Žehlil jsi někdy?
11: Vy o kakaových bobech všechno.
10: Nežehlil.
11: Diego, miluješ mě?
0: Na setkání se Zdeňkem Svěrákem Daniela Kolářová vždycky ráda vzpomínala.
12: Jaký to s ním bylo?
6: Hrozně fajn. Tam je strašně zvláštní to, jak jste říkal, že chodíte točit a všecko funguje a nic se nečeká. Tak vlastně u těch Svěráků mají vždycky nějakým zázrakem dobrý štáb a ta organizace funguje.
12: Ano.
6: To je strašně důležitá věc, mimo teda ty přírodní zákony, které si dělají, co chtějí, ale tam jako ta organizace, tý práce je bezvadná a je tam vždycky krásná atmosféra. No a s tím Zdeňkem, tak to je člověk, který má svůj způsob humoru, že jo, své rázný. Já ho mám ráda.
12: No jo, miluju, no.
6: No, takže je to takový vlastně strašně nenápadný, ale neměli jsme vůbec jako žádnou potíž spolu komunikovat normálně i jako lidi, ale i jako kolegové. Mm. Takže vždycky ta práce s ním je hrozně hezká. A pak jsme se, točili jsme Na samotě u lesa a pak po 30 letech jsme se ve Vratných lahvích a v podstatě jsem to charakterizovala v jednom rozhovoru, takže tam, kde jsme skončili rozhovor, jsme ho mohli navázat po těch 30 letech. Ne, tak skutečně s ním. On je to báječný, inteligentní člověk.
12: No ježiš, tam je ta kultovní scénka, kterou já si vždycky opakuju se ženou, přijdu, ona žehlí, kouká na nějaký seriál a říká, jak se na tu blbost můžeš koukat? A ona říká, žehlil.
6: Žehlil jsi někdy?
12: Žehlil jsi někdy?
6: Nežehlil.
12: A má on to všecko napsaný, nebo to vzniká něco třeba?
6: Ne, má to napsaný.
12: Má to napsaný.
6: A dost si to hlídá.
12: Já jsem si to myslel.
6: Protože ono to má určitou stavbu, jo. To je k poentě vždycky. A když by to člověk, pardon, zaprasil nějakou nevhodnou improvizací, někdy vzniknou, že jo, samozřejmě situace, že já nevím, se něco překotí, nebo
12: jo.
6: Prostě se stane, ale dá se to vzít do hry, někdy ano, někdy ne. Ale u těch Zdeňkových dialogů to by bylo na škodu.
13: A pane Wasserbauere, vy se opravdu chcete naučit jenom ty fráze pro milostnou konverzaci? Jinak nic?
14: Upřímně řečeno, ano, já jsem na jazyky dřevo.
13: A co když se vás ta slečna Trudy zeptá, kde pracujete?
14: Na městském úřadě Pártři.
13: A tak si napište. Ich arbeite. Am der Stadtamt.
15: Šel starý McDonald's z Ostravy domů.
4: Bartovské aretě večer se stavil.
13: To je manžel. Budeme končit. Tak zase ve středu, pane Wasserbauer.
15: Ich liebe Sie. Sie sind so schön.
13: No to už říkáte hezky, tyhle věty. A teď ty další fráze. Jestli bys vám nejela k Jaderskému moři.
15: Paní profesorko, mohl bych si ještě vyjistit variantu, jako že už si tykáme.
13: No prosím.
15: Ich liebe dich.
13: Du bist...
15: so schön.
13: Co je s vámi, pane Wasserbauer? Není vám dobře?
15: Já nemám... Frau Lehrerin, ich habe keine Trudy. Trudy existiert nicht. Verstehen Sie?
13: Vy mluvíte německy.
15: No, jo. Trudy, já jsem si vymyslel, abych vám mohl chodit a říkat vám ty věty.
13: Děláte si legraci?
15: Nedělám. Přísahám, že ne. Uviděl jsem vás na úvodě, když jste si vyřizoval ten vedlejší příjem a úplně jsem zahovel.
13: Pane Wasserbauer, přivedl jste mě do rozpaku. Jsem vdaná, stará.
15: Ne, to nejste. Mně se líbíte, že jste taková elegantní a taková...
13: Jaká?
15: Přísná.
13: To se vám na mě líbí?
15: Všechno se mi na vás líbí.
13: A co s tím uděláme, pane Wasserbauer?
15: Kdybych vás mohl příležitostně pozvat na kávu nebo na víno někam. Povídat si česky.
13: To bych nevylučovala.
15: Díky.
0: Taky by vás zajímalo, jak se točila třeba i ta závěrečná scéna v balónu, kdy pak skončili i ve vodě? Nebyla jim trochu zima, nebo neodneslo to snad trochu zdraví?
6: No, byl to konec léta. Konec léta na Slapech.
12: A jak jste to točili teda? Vás tam spustili nějak?
6: No ano, v podstatě.
12: Měřábem.
6: Ano, no. My jsme byli mimo to, kdy jsme teda chvilinku letěli skutečně tím balonem, tak byl, že jo, kameraman byl s námi.
12: Ano, v koši.
6: V koši a točil vlastně tu krajinu a celý ten pohled. No a pak jsme některé ty dialogy točili zavěšený na jeřábu, no a pak nás pustili, no.
12: Měli jste neopreny nebo něco? Nebo byste se tam nějak, tuším, ponořili úplně skoro, že jo?
6: No ne, ale nebylo to úplně, byla to jenom opravdu chvilička, takže... A nebyla zima, takže nám nebyla zima.
12: No prosím, až...
0: Osvědčený manželský pár se na plátna vrátil i v roce 2022 ve filmu Betlémské světlo. Opět podle scénáře Zdeňka Svěráka. Vzpomenete ještě na scénu, kdy manželku Zdeněk Svěrák úplně ignoroval.
6: Včera tu byl medvěd.
16: Jo.
6: A já mu povídám, co tu chceš. A on jenom mručel. Sežral celou špajs. Špagety, kolínka.
16: Jo.
6: I všechen med. Hřebíky. Televizor. A já mu říkám, už pro tebe nic nemám, medvěde. Jenom toho šejnohu. Sedí u počítače, tak si ho klidně sežer.
16: Určitě.
6: Tak. A teď mi řekni, o čem jsem ti vyprávěla.
16: Ty? Teď? Nevím.
6: Bylo tady nějaký zvíře. Nevzpomínáš?
16: Ne.
6: Já ti řeknu proč. Protože mě vůbec nevnímáš.
16: Ale no tak, já jsem to ještě...
6: Já tady prostě nejsem. A ty si běž klidně bručet do toho svého brlohu. Medvěde.
0: Daniela Kolářová pracovala samozřejmě ve svém životě i pro Český rozhlas, kde namluvila více než 80 inscenací a taky v roce 2001 získala první místo v anketě Neviditelný herec. A jejím největším koníčkem, budete se divit, je zahradnictví. A je taky silnou kuřečkou. Věnuje se charitě, je předsedkyní správní rady nadace pečující o dospělé lidi s mentálním postižením a patří pořád mezi nejlepší současné filmové a divadelní herečky. tak ať je tomu tak ještě mnoho let dál. To si přeje a vám za pozornost děkuje Patrik Rozehnal.
17: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

si v Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.